Oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas donutí sem tam slepit sny i prasklé spěchem. Sen má cenu cenu.

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocovský šípy najmout dám. Jo, ho, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocovský šípy najmout dám. Jo, ho, ho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na Hudsonský šípky najmou dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, jo, jo.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
3: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.
4: Přeji vám příjemný poslech. Tato hodinka, která nás čeká, bude dnes opravdu pro fajnšmekery a vůbec pro lidi, kteří mají rádi hudbu a rádi se o hudbě něco dozví. Protože pan kapelník dneska přinesl svou desku, která se jmenuje Hybš a hraje Ježka. A je to deska natočená s velkou láskou a pokorou, kdy on skládá velkou poklonu tomuto českému skladateli první poloviny minulého století. Je to tak, Václave?
5: No, skoro je to tak. Byl to televizní pořad Hybš hraje Ježka, kde vlastně byl František Filipovský jako host a tam jsem se seznámil i s doktorem Holzknechtem, ale kterého já už jsem znal, když byl on ředitelem Pražské konzervatoře. A já jsem tam chodil nedávno, to ještě ty nebyl možná na světě. Ono už to je takových 60 let.
4: A teď už ozvěny hudebních síní Jaroslava Ježka.

0: Orchestrálka ozvěny hudebních síní otevřela dnešní pořad Desky pásky vzpomínky Václava Hybše. My se dnes budeme bavit o Jaroslavu Ješkovi. To je autor celé řady písní, které vlastně přežily a zůstávají a budou zůstávat. Ale nejenom písní, on byl samozřejmě autor i filmové, i instrumentální hudby, třeba jeho Bugatti Step. To je věc, kterou hrají pianisté po celém světě. Mnozí ani netuší, že vlastně jejich autor je Čech.
1: Tak Bugatti Step nám tentokrát zahraje Pavel Větrovec, což byl donedávna profesor konzervatoře a se mnou hrál mnoho let Pavel. No a hned na to naváže Milan Chladil Nebe na zemi.

0: Nejdříve Bugatti Step a poté Nebe na zemi. A teď nás čeká, pane kapelníku.
1: Stonožka. No, stonožka. Stonohou to je hrozná porce. No a to nám zaspívá Karel Štědrý a on nám k tomu něco poví, taky Karel.
2: Vážení, klidně se posaďte, uvolněte se, posloucháte nádhernou píseň Jaroslava Pěška, Stonožka. Zpívával ji Very s Voskovcem a já mám tu čest, že si ji mohu zaspívat s orchestrem Václava Hybše. Hezký poslech.

0: Jaroslav Ježek měl zvláštní dar, že dokázal napsat hravé a humorné písně. Tohle byla Stonožka, ale to není jediná z takových těch jeho právě úsměvných.
1: No tam je například Ezop a Brabenec. Mm-hmm. To nám zaspívá Naďa Urbánková.

0: pro mě zcela nezapomenutelnou písní jsou Tři strážníci. Já tam teda stále vidím Osvobozené divadlo, ale možná ty máš samozřejmě jiné pojetí.
1: Ano, tak já nemám nějaký speciální pojetí, ale tu písničku nám zaspívá Jirka Korn.

0: Teď jsme slyšeli celou řadu písní, které každé identifikuje jako písně Osvobozeného divadla, písně Jaroslava Ježka. Když si řekneme, když jsem kytici vázala, což je píseň Heleny Vondráčkové, už málo kdo možná ví, že to právě napsal Jaroslav Ježek. Možná někdo, jo, možná někdo ne.
1: No, já bych k tomu jenom chtěl říct, že jsem měl tu čest, tu možnost doprovázet na piano Jiřinu Salačovou, když mě bylo asi tak 14 nebo 15 let, tak Jiřina Salačová, což byla ohromně slavná zpěvačka, asi dá bych to přirovnal jako dneska God. Mm-hmm. Ale ta přijela do Police, do mýho rodného městečka, jako host tátovy kapely. No a teď, že by zaspívala něco a kdo by ji doprovodil, no tak táta říkal, já mám kluka 14-letýho, ten by to možná uměl. Takže já jsem to trošku na to piano, ono to asi bylo hrůza, ale já jsem se tím pak chlubil, že jsem doprovázel paní Jiřinu Salačovou. Tak v těch 14 letech, ale dneska si ji poslechneme s Helenou Vondráčkovou.
0: A piano tam bude hrát?
1: Ne, to už ne, to je kapela celá.
0: Dobře.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Tak to byla Helena Vondráčková. Co si zase poslechnout nějakou instrumentální záležitost?
2: No můžeme, no tak třeba karaoke.
1: Zahraje orchestr Václava Hybše.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše, dnes věnované tvorbě Jaroslava Ježka.
1: No, tak co myslíš, že bys měli zahrát? Třeba Holduj tanci pohybu. Líbí se ti to? No a víš, kdo nám to zaspívá? No přece František Filipovský a dětský sbor Bohumila Kulinského, ale nikoli v toho, který ho známe, ale to byl jeho otec. A to bylo natočeno, ale někdy tak v roce asi 61 nebo tak. Ten František Filipovský mě tenkrát už říkal, škoda, že vy jste se nemohli setkat s Jardou Ježkem, vy byste se určitě měli rádi. Já jsem panu Filipovskému říkal, ano, já Ježka miluju, to, co dokázal, to bylo úžasný, protože jeho skladby měla na repertoáru i Česká filharmonie. Pokud můžu tak dlouze jako o tom mluvit, tak jenom vím, že ten Ježek původně skládal vážnou hudbu a potom, když se jaksi potkali Voskovec s Werichem a Ježek, no to bylo úžasné propojení. A kdyby k tomu nedošlo, Bůh ví, jak by to dopadlo, dneska už by třeba nikdo neznal Ježka, ale ani Voskovce a Wericha. To spojení bylo tak úžasné, že to zapůsobilo skvěle.
0: A teď si poslechneme slibovanou Holduj tanci pohybu František Filipovský a dětský sbor spolu s orchestrem Václava Hybše.

jen ve hře hledej zálibu, holduj tanci pohybu. Buď fit, tak otevřeme všechno.

0: To byl František Filipovský, Holduji tanci pohybu. Ty jsi tady před touto písní vzpomínal na to, jak tě ovlivnila tvorba Jaroslava Ježka. Pojďme si teď poslechnout třeba jeho slavné Svítá, tu krásnou instrumentálku.
1: No a ta je hned ještě spojená s Kloboukem vekřový, co zaspívá Karel Černoch. A vždycky, když jsme to s Karlem hráli, tak teď si dovolím udělat takovou malou vsuvku. Co budeme hrát, vždycky jsme říkali Karlem. A Karel říkal Klobouk vepřový.

0: nikdo se nic nedoví.
1: To byla jedna z nejznámějších písní Jaroslava Ježka, Klobouk vekřový. Co si poslechnout něco trošku zase jiného žánrově?
2: No tak máš na mysli třeba ten známý valčík Jarní vítr.
1: Jarní vítr.
2: No to k tomu bych jenom chtěl říct, že to byla oblíbená skladba Františka Filipovského. A pravděpodobně to bylo na divadle napsáno pro balet.
3: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: To byl Jarní vítr Jaroslava Ježka. Teď si zase poslechneme nějakou písničku, co třeba Don Juan.
1: No to zpívala Helena Vondráčková.
0: A vzpomínáš na to nahrávání s ním?
1: Ano, vzpomínám, protože to mělo nádherný refrén. Znám Dona Juana, znám ho jen od rána. A Helena to naspívala a já povídám, Heleno, proč nepokračuješ, tam je ještě verze, já tady nic takového nemám. Já bám, no to musíš otočit stránku, máš to na... Aha, no tak dobře, tak ta verze, ta je znám Dona Juana, znám ho jen od rána, nevím, tak to vlastně teď uvidíš, že to má i verzi.
0: Helena Vondráčková, Don Juan.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Teď bychom se mohli poslechnout zase něco trošku jiného. Třeba písně, kde bude zpívat víc zpěváků.
2: No tak myslíš směs takovou?
1: Uh-huh.
2: No tak pojďme dát směs Pochod 100% mužů, což zaspívali Pavel Zedníček, Jarda Satoranský, Jan Faltýnek a Nikdo nic nikdy nemá, orchestr jenom, Rub a Líc, Milan Chladil a Svět patří nám všichni dohromady.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše, dnes věnované tvorbě Jaroslava Ježka. Jaroslav Ježek byl ovlivněn samozřejmě klasickou hudbou, později jazzem, respektive takovým písňovým jazzem. A co třeba tanga, nebo vůbec jako latinskoamerická hudba?
1: No, tak doporučil bych krásný tango O Španělsku si zpívám. Mm-hmm. Karel Černoch to zaspíval skvěle.

0: to tam krásný je.
1: Asi nejznámější a nejvíce zpívanou písní Jaroslava Ježka je Život je jen náhoda.
2: No tak to bylo nejfrekventovanější dílo.
1: Já myslím, že i zůstává, že to je písně, která se vlastně stále zpívá, když se sejdou lidé a zpívají se jen tak třeba i s kytarou, tak kromě takových těch tremských písniček, tak to dost často skončí právě u této věci.
2: A je to pravdivý, protože život je opravdu jenom náhoda.
1: No navíc Jaroslav Ježek věděl, o čem zpívá, on ten život neměl vůbec jednoduchý.

0: Jaroslav Ježek nebyl jen skladatel, byl zároveň třeba i dirigent, nicméně nedirigoval všechna svá představení.
1: No tak já, když jsem mluvil s těma pamětníkama, tak mě vyprávěli, že nechali Jardu dirigovat jenom premiéry. Skutečně to, co on měl za ten handicap s tím zrakem, teď on vlastně vyrůstal ve slepeckém ústavu. A je to úžasný, co všecko dokázal.
0: A možná i trošku o tom tmavomodrém světě, o tom, co vlastně viděl a neviděl. Ano. O tom je také jedna z jeho nejslavnějších písní.
1: V této skladbě je trošičku jeho život.
0: Zpívat bude
1: Jaroslav Satoranský.

0: Dnešní desky pásky vzpomínky se blíží k závěru. Teď máme připravenou píseň Šaty dělají člověka.
1: To je pravda a tu nám zaspívají Pavel Zedníček, Jaroslav Satoranský a Jan Faltýnek.
0: Václav, když se tak ohledneš, když si vzpomeneš na to, když se zbrodil jeho písněmi, jeho partiturami, když to upravoval, přepisoval, jak to na tebe dýchalo, ta jeho hudba, ten jeho vklad?
1: Já jsem k tomu přistupoval velice zodpovědně a uvědomoval jsem si, co to bylo za úžasného člověka, ten Ježek.
0: S velkou pokorou Václav Hybš, přistupující dílu Jaroslava Ježka, a teď nás čeká píseň Šaty dělají člověka, se kterou se s vámi

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
5: Začíná další díl, už Bůh ví, kolikátý v pořadí, a taky už se to docela dobře zabydl, už ho slyšíte podle hlasu. Martin Zounar je tu i dnes, vítá ho Patrik.
6: Já vás všichni zdravím, Patičku, taky tě zdravím, vypadáš výborně, ty kluku, jen.
5: Ty taky, ty jsi tím zahubenější.
6: No, to je super.
5: A veřejně s váma těžší.
6: To víš co, to, jak to bylo přikrytý jogurtem, jo? Tak teďka jo, a tím vanilkovým pudingem, tak to všechno leze ven, čověče. Ono to tam je, ale prosím vás, já samozřejmě zdravím a chtěl bych popřát ještě krásný zbytek léta a mám takový jenom apel, mírný apel, nebo respektive pekelný apel, protože já sem jezdím na skutru, ty moc dobře víš. Prosím vás, vážené dámy i pánové, i boltové a já nevím, všechny možný dopravci, přestaňte držet ale ty mobilní telefony a psát zprávy. Dneska jste mě skoro třikrát porazili.
5: Pozor na
6: to. Ale opravdu.
5: Ano.
6: A já tě upozorňuji. A ať to kurňa vláda vezme. Zadržení telefonu v ruce při dopravě. Z místa normálně 5000, ale bez debat. A ono, kdyby na ně pitomí přišlo do manželského rozpočtu minus 20 000, protože čtyřikrát byla chycena.
5: Tak už je to velký zásah.
6: No, já myslím, že manželi bude mít tak rád, až z toho nebude kamarád. Tak pojďme nějak trošku,
5: ať
6: jo?
5: Ať k tomu nemusí dojít, tak prostě no, jistě, budeme dodržovat pravidla.
6: No, ne, nedodržovat, no,
5: dodržovat,
6: prostě. A nějaký trestíky, trošku zvednout tresty, no. Tak jo,
5: začíná
6: pojďme se spát.
0: Humoriáda.

0: Začíná Humoriáda už naplno. Patrik Rozenl, ještě jednou vítám vás všechny, co posloucháte. Jsem rád, že ve studiu je Martin Zounár.
1: Já vás také zdravím a pojďme se do toho pustit.
0: Ano.
1: Tak já vidím, že tady Lust visí na háku. Ne, ve vlaku, promiň. Já taky, víš, člověče, já se horším v čtení. Já jsem měl vždycky dyslektik, jo, ale a to vůbec nevím, jak jsem mohl dělat dubbing. A takových dílů jsem nadaboval, rozumíš, ale tady je Lust visí hák ve vlaku a já vidím Lust visí na háku. Jo, takže, a to bude něco s očima, člověče. Lubomír Lipský, tak se to pustíme, jo. Já vás všichni zdravím.
2: Jo, tak tomuhle říkám štěstíčko. Všude narvaný a tady je prázdný kupé. Trošku si se Frédo, jako na Kamčatce. No jo, nějaký chytrák dal páčku v otopení na chladno. To jsou lidi neuznalí v tomhle počasí. Tak si to pěkně přepneme na teplo. Tak, a za chviličku je tady teplíčko, jako pod peřinou.
3: Dobrý den, jízdenky prosím.
2: Jenom jednu, pane dráha, cestuju sám.
3: Nechci vás podezírat, ale co máte v tom lodním kufru?
2: No, tam mám potvrzení, povolení, zdůvodnění a řadu jiných dotazníků. Já budu totiž stavět.
3: No, vidíte, celý život jsem o tom snil a nikdy jsem neměl dost peněz, abych si postavil rodinný domek.
2: Ale já taky nebudu stavět rodinný domek.
3: Ne, a na co potom vezete tolik úředních listin?
2: No, to všechno jsou žádosti, povolení a plánky na pařeniště, které si chci založit na zahrádce.
3: No, alespoň z toho budete mít nějaký zážitky.
2: To máte pravdu. Pařeniště postavím za půl dne, ale povolení jsem scháněl 3/4 roku.
3: Nenaříkejte, alespoň budete mít o čem povídat za dlouhých zimních večerů vnoučatu.
2: No jo, ale vnuci jsou ve věku, kde je víc zajímají holky než mrkev.
3: Inu.
2: Prosím?
3: Každý chvilku tahá pilku. No, tak tady máte ten přeštípnutý lístek.
2: No, chtěl jsem se zeptat, a vy byste to mohl vědět, pane průvodčí, v kolik asi budeme v Brně?
3: No, tak asi v 10, když to pojede normálně.
2: Ale podle jízdního řádu bychom tam měli být už 9.
3: No, podle jízdního řádu, ale skutečnost je jiná, s tím se už musí počítat.
2: No, jiná. Tak na co vydáváte jízdní řády, když podle nich nejezdíte?
3: No, a kdybychom je nevydávali, tak jak byste poznal, že podle nich nejezdíme? Aha.
2: No, když vás tak poslouchám, tak už se nedivím, že na železnici dochází k neštěstí.
3: Jo, tak to máte pravdu. Zrovna nedávno došlo k jednomu neštěstí. V těch tunelech před Brnem to jeden pán chtěl políbit jednu slečnu a v té tmě si ji spletl s vlastní manželkou.
2: Jo, tak to není neštěstí, pane průvodčí, to je horor šmrsnutý katastrofou.
3: Jo, skoro jo, protože ta jeho začala lapat po dechu a volala: drahoušku, musíme více jezdit vlakem, ty jsi ve vlaku vášnivý jako gerendáš.
2: Jo, Hrendáš je vášnivej.
3: No tak to já nevím, to křičela ta paní.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Co ty ve vlaku?
1: Ježišmarja, to jsem zase. Hele, já vlak, které já vlak miluju. Já ti můžu říct a opět...
0: Jako, že by si byl schopen jít i na železniční dovolenou.
1: No, je to zajímavý. Je to zajímavý, moc bych toho neviděl. Teda viděl bych cestu určitě do jídelního vozu.
0: Jo, to, no, by to je hezké cestování, ale ne každý vlak to má.
1: No ne, tak já myslím, je tak dovolenou říkáš, tak ne, hele, já ti řeknu jednu věc. My jak jezdíme hodně zájezdy, samozřejmě z nejlepší komedie CZ, tak fakt je ten, že kdyby Pendolino, český dráhy, jako jeli ve 3/4 na 10, třeba z Ostravy do Prahy, ty si myslíš, že by člověk jako jel tam autem? Jenže on se nic nevrací, poslední penďák nebo jakýkoliv to, jede prostě v 8:30, nebo no, aby byl tady do 12 hodin.
0: Víme dobře, co vystupuje.
1: Víš co, a je to škoda, protože no nemůžeš jít sběrným vlakem, ty vole, to přijedeš v 6 ráno, že jo, to nejde. Ale, a teďka, že jo, s kým, to bude z Kvadrázura. Ale musím říct, že tohle to mě teda ten opravdu rychlovlak v noci, aby si byl v 10:30, 11:30, 12:00, no seš doma. No. Tady na Laváku. Tak to by nebylo špatný. A jinak já vlak mám rád a pamatuju si ještě hochu, protože mě bude 60 příští rok. Já si pamatuju. No jistě, a vítla mě jiskra do oka. Kdy babička říkala, nečum z toho okna, Martinku, a já čuměla.
0: Počkej, ještě mi řekni, že pamatuješ 3. třídu a dřevní lavice.
1: Prosím tě, proč říct? No ano, a držák kalamáře, ty byly, no opravdu.
0: Nebo... A do školy se nosil dřevěný penál.
1: Ne, to jsem... Ne, ten jsem měl po dědovi, jsem zjedil. Ne, ale pamatuju si, a pozor, po dědečkovi, to byl Karel Rozinek z Osečnice, můj dědeček, tak já si pamatuju, jak on měl špičky dřevěný na cigára.
0: No.
1: No, tak jsem to hnedka zkusil.
0: Už tehdy.
1: Já jsem zkoušel spoustu věcí.
0: Vážení, čím budeme pokračovat? Ještě hlustvě si hákem ve vlaku, anebo půjdeme do prodejny jízdních kol za Miloslavem Šimkem a Uršilou Klukovou?
1: To mám taky nějaký historky, kdyby chtěli diváci, tak můžu.
0: Jasně. Máte nad čím přemýšlet. A dejte nám vědět 731 800 900, telefon do studia, SMS-kové číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: A já to ještě doplním, že tam taky bude karikaturista, bude dělat rychlo karikatury, bude tam bubenická show, bude tam i kouzelník Michal Nesveda a samozřejmě spousta dobrého jídla a pití v dalších stáncích a taky František Kinský na rozhovor. Prostě bude toho dost a dost, takže to od 11. hodin 29. Ano, ano. Tak Martin Zounár vybral Lubomíra Lipského, já jsem proti nasadil Miloslava Šimka a Uršulku Kovou v Humoriádě a vy můžete hlasovat na telefonu 731 800 900 ještě dál. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kdo pak tam je na telefonu? Propojení je? Nikdo asi netuší, že s námi
3: je.
2: Tak jdeme dál z dalšího, kdo je rychlejší, svižnější a ozve se nám. Dobrý den.
4: Dobrý den. Simona, Frýdecko, Místecko.
3: Dobrý den.
4: Zdravím vás, Martine.
3: Také.
4: A i teda pana moderátora.
3: Chtěla
4: bych hlasovat pro Bčko.
3: Pro Bčko.
4: A chtěla jsem moc poděkovat za krásné vystoupení panu Zounarovi Bílá paní na vdávání kravatých. Bylo to boží a my jsme se tak smáli, že to víc ani nešlo.
5: Tak já vás pozdravuji v rámci Háni. No. Božský Háňa.
2: Kdo další hlasuje v Humoriádě a vybírá?
6: Dobrý den. A dal bych si toho Sržiláka ještě jednou.
2: Dobře, zapisujeme mu bod. Ještě někdo se ozývá?
7: Dobrý den, zdravím.
3: Dobrý den.
7: A přeju krásný den, pondělní, po víkendu. A asi Ačko.
2: Asi Ačko vyhrává, musím to říct, Lipský a Hlost Vysihák ve vlaku. Ještě jednou pokračujeme.
8: Víte, pane průvodčí, že jsem mohl být na vašem místě?
9: No počkejte, já mám 5 dětí.
8: Ne, v rodině, já vaši paní neznám.
9: No, tak.
8: Ale tady jsem mohl stát s těma kleštičkama a dělat svák a svák. Jo, já v mládí měl strašně rád ty lehany do těch tunelů.
9: A co vás toho vyvedlo? Políbil jste v tunelu slečnu omylem?
8: No, právě, že tohle se mě nikdy nevyplnilo a potom táta to ze mě vytlouk řemenem.
9: No jo, neměl rád aj zboňáky.
8: Ne, poznal maminku v tunelu.
9: No, tak to chápu. Já poznal tu mou v průjezdu a docela mi to stačí.
8: Jo, koukám tak, že jste na tom jako soused Zindulka.
9: No tak toho neznám.
8: Toho jsem tohle potkal na nádraží. A já vám ho skoro nepoznal.
9: Z toho si nic nedělejte, já taky ne.
8: Já mám na něj kouk, bílej jako křída. Pojídá mu, co ti je, že jsi bílej jako křída. A ještě ti ulítli včery. On tak na mě smutně kouká, povídá. Manželka mě hodíří do lázní. Ty troubo, povídám, to by skákal 1,90 m do vejšky. Ona mě tak kouk, znova tak debilně a povídá. Však já taky budu, ale musím počkat, až odjede vlak, ve kterým sedí.
9: Vy jste veselý cestující. Veselý cestující já mám rád. Podívejte se, jen to obejdu, aby někdo najel na černo a neokrádal dráhu a zase se tady stavím. Tak kontrola jízdenek, prosím.
10: Promiňte, je zde volno.
8: Jo, prosím, vezměte místo.
10: Není třeba, já si hned sednu.
8: Tak fajn.
10: Ale argo, tady je vedro jako v sauně. No jo, no jo, no podeď by nebylo, pane. Vždyť vy máte puštěný topení na plný pecky. Jestli proti tomu nic nemáte, jo, dal bych ten regulátor na chladno.
8: Žen se opovažte, sundejte si ten kožich.
10: Ale prosím
8: to, počkejte, to je z Berana?
10: Ne, z Bulharska.
8: No to se potom nedivte, žije vám horko. Ne. Vovčí kožich a ještě z Bulharska od Černého moře, já se tam potil v plavkách.
10: Tak já to hodím na chladno, jo?
8: Ne, chraň vás právní řád, sundejte si kožich, když je vám horko.
10: To víte, vy chytré, já si sundám kožich a někdo mě ukradne.
8: Kdo by vám ho ukrad, když jsem tady jenom já?
10: No právě.
8: Jo, počkejte, jak to myslíte?
10: No, když chodíte po pobřeží Černého moře v plavkách, tak bych se ani nedivil, že jste se zhlédl mém kožichu.
8: Vy šašku jeden pošmáranej.
10: Co jste to řekl?
8: Já nic. Co pak si můžu s 60 kg hmotnosti dovolit říct, když vidím na protilehlý hlavice tohle kupe 130?
10: Hertik, tak dáme páčku na chladno.
8: Počkejte, jestli jste demokratický, tak tomu potřebujete nadpoloviční většinu.
9: Ale pánové, snad byste se neprali.
8: Ne, my budeme hlasovat.
9: A o čem, smím-li vidět?
10: Ale o ničem, já tady dám páčku na chladno a není o čem hlasovat.
9: Ale pánové, v tomhle kupé je proto tak prázdno, protože tu topení nefunguje.
2: Co dělá Martin Zunar v létě? Cestování vlakem jsme probrali.
3: Prosím tě, to ti mohu říct. Pravidelně už 10 let v podstatě máme buď to bílou paní navdávání, anebo strašilo kentervilské, které je beznadějně vyprodaný, všecko to prostě funguje. Takže to mám 35 dnů, pracuju o prázdninách. Ale
2: to hrajete na Zámcích a na Hradech?
3: Jenom na Zámcích a jenom v létě.
2: A prosím tě.
3: A mezi tím mám 4 týdny volna, ale úplnýho volna.
2: A podíváš se i na ten zámek nebo hrad, když přijedeš tam hrát, máš tu šanci?
3: No v rámci toho, že 10 let už jsou to skoro ty vlastně sami, ty samé. Občas třeba 5 zámků se vždycky vymění. A takže je znám a musím říct, že třeba v Lednici paní Kastelánka.
2: Ano.
3: Tak když říká, přijďte, já vás provedu. Takže mimo teda to tak máme takovou jako protekci, takže a neuvěřitelný příběh. A většinou, jak, nebo se setkáš osobně s těmi majiteli zámku, jako, jak bych to řekl, knížaty nebo hrabaty. Nebo,
2: ano, ano.
3: Tak je to, já ti musím říct, třeba paní majitelka Ravenka na Blatné, kde jsme hráli.
2: Jana Germany z Hilprantová.
3: Ano.
2: Úžasná dáma.
3: Ano.
2: Jo.
3: Ale já ti můžu říct, ono jako kdyby ta modrá krev, já nevím, jak to, prostě jo, ty lidi jsou kultivovaní.
2: Mají
3: jsou,
2: to v sobě, no.
3: Mají to, ano, člověče, jo.
2: No blesu.
3: Jako a jsou nesmírně jako v tomhle pokorní a můžu ti říct třeba, jsem slyšel z té Lednice příběh, jak oni si vážili, jak když to řeknu takhle poddaných, oni měli sociální systém, když u nich jenom pracoval a to, tak se mu dělalo normálně jako důchod. Jako pozor, to nebylo jako robot byla, ale pak už nebyla.
2: Starali se o ně.
3: Ano.
2: Ano.
3: Že si vážili, že ty lidi pro ně pracují a oni si vážili, že mají práci. To dneska člověče, aby si lidi prosili, aby přišli vůbec něco dělat, že jo? Tak se najímají jako cizí lidi úplně zbytečně. Češi musí pracovat. Takže tohleto si myslím, že to jsou úžasné příběhy. A samozřejmě já volno mám, říkám 4 týdny, teďka pánský týden. To většinou jsme jezdili na kanál do Holandska s Filipem Blaškem, ale Filip pracuje a točí seriál krásně detektivní. Takže tento týden od 1. září do 12. já budu něco budovat a kolem baráku a tak se těším jako.
2: Netlačte a se, přistavte si.
3: A ne, to ne.
2: Oštok vejš.
3: Ale pozor, a když vozok, tak nevoci. Ne, a jezdím na kole, na silničce a to jsem jako zažívám
2: krásně.
3: Kolik toho
2: ujedeš?
3: Hele, já razím věc, že každý kilometr denně je víc než nula. Takže jestli je to 10 nebo 20, především jsem měl 45, je to furt lepší než nula. Takže pozor. Můžete mě potkat, jsem taková velká vosa na bomboně.
2: Martin Zounár, náš host v Humoriádě, už za chvíli bude vybírat další ukázku. Poslouchejte dál.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, ukázka číslo 3 před námi, tak teď ji vybírá zase Martin Zounar, náš host.
2: Hele, počkej, Peťa Novotný, na ně, ježišmarja, tak na to rád zavzpomínám, na Petra a setkání se, pozor, a železný zekon.
1: Ano.
2: Tak vážení přátelé,
1: to bylo to
2: my jsme spolu, ne no, hele, my jsme spolu zažili takový 3 turné, kdy jsme vlastně dělali opravdu asi 20 vystoupení v rámci Grillmánie a on opravdu všechno tahal, rval ty seznamy, ty telefonní. To je neuvěřitelný. To tě úplně v zubech vohnul tyče. Pak jsem zjistil, že tam má normálně kovovou násadu, že jo?
1: Ne, nemá,
2: on to opravdu... A pozor, tadyhle, jak máš, jak se tomu říká tady, klíční kostel, tady máš tu jamku.
1: No.
2: Tak on do toho dal normálně nůž, tyč.
1: No, opřel se o to.
2: Opřel se a vohnuli, ale to byly ty tyče, co dělají teďka ty železobetonové mosty. Mm-hmm. To já jsem říkal, to kdyby mu proklouzlo, tak jsem mu říkal, Zeky, a co se... Říkal, to dvakrát, on takhle mluví, on byl takhle veliký, on je normálně velký, ale takhle mluví, když mu někdo stojí na koulích. A říkal, jedno mi to ujelo a normálně mi to probíchlo. To bylo strašné, čeviče. Nemohl jsem nechat, tak mě zachraňovali, tak nemohl mluví, no.
1: Tak jo, tak o setkání se Zekonem pohovoří tedy Petr Novotný.
2: Ano, to je Petě, jasně. Ano. No tak to je to.
1: Dobře.
3: Víte, co o mě napsali už to 5 let jedny bulvární noviny? Že prý já jsem se naplno smál i tehdy, když jsem se houpal skrvavený nad Máchovým jezerem na tom dně. Jsem skákal ten bungee jumping. Prosím vás, zase nemusíte všechno novinám věřit. Ale tohle jim věřit můžete. Já jsem se opravdu řezal strašně smíchy. Mně to přišlo strašně legrační, jak to duclo. Samozřejmě nevěděl, že mám otevřenou hlavu. Když jsem to pak zjistil, tak už jsem se culil trochu míň. Ale pozor, pokračování této příhody po 5 letech, jo? Ta samá agentura, co tenkrát tam dělala tyhle ty rekordy, při kterých já jsem skákal bungee jumping, ta mi volala, jestli bych nechtěl uvádět den rekordů na náměstí v Pelhřímově. Já jsem říkal, chlapci, je to bezpečné. A oni říkají, normálně uvádět slavnostní finálový večer, přehlídka nejlepších. Dobrý, hele, v Pelhřímově narváno celý náměstí, tisíce lidí. A já jsem to uváděl, teď tam všichni zase rozstavovali ty auta, znáte to, na hlavu si dávali cihly, prostě kdo váže víc kravat, no prostě jeli ty své věci. Já to uváděl. V průběhu vystoupení se ke mně osobně dostavil hlavní showman večera, blázen zvaný Železný Zekon. Říká, Peťo, nevadilo by ti, kdybych tě na konci svého vystoupení vynesl v zubech? Říkám, to je taková zvláštní nabídka, já ti nerozumím. Taková prča nakonec. Tě vynesu v zubech až dozadu, víš? Říkám, takhle je to poslední, já už se budu stejně loučit, tak já se rozloučím a ty mě vyneseš také do zákulisí. No tak dobrý. Říkám, musíš se to zkoušet? Ne, člověče, to není. Jenom až budeš ve vzduchu, tak se trochu na mě jako zakloň, jo? Aby se to ulehčil. Závěrečné vystoupení, já jdu, začnu se loučit s lidma. Nejenom jsem tím, že mě takhle někdo zezadu ošahává. Co říkám, Kerry, prase. On to Zekonův asistent mě začal obepínat takhle širokým koženým pásem. Tak široký ten pás byl dost, jo, ale dlouhý asi takhle. Oni jsou zvyklí tenhle trik dělat s holkama nebo s dětma, jo. No on by to chtěl, no, tak to mi takhle sahalo sem, takhle do půli přichází, jo. Teď slyším, jak ten asistent říká Zekonovi, šéfe, ono to nende. Zekon se ke mně přitočil, zezadu mi takhle chyt oba ty konce toho pásu, říká, Peťo, můžu? Říkám, jo. A on rup auták to, hele. A já měl takovýhle vosí pas, že se takhle vyvalilo to břicho. Nemohl dejchat. Říkal jsem si, no to je jasný, to je, že mi to nenapadlo, přece mě nechytne zasako v těch zubech. Musím tam mít nějakou uchytku, ale už jsem nemohl mluvit, ale naštěstí jenom poslední věta. Budu si jí dlouho pamatovat. Řekl jsem, a já myslím, že už jsem toho tady dneska napovídal. Až. A že už je nejvyšší čas, aby mě odsud někdo vynesl v zubech na shledanou. A lup, a už jsem byl ve vzduchu. Takhle jsem se zaklonil, abych ulevil. Zekon takhle roztáhl ruce, takhle jako začal vyvažovat. A místo, aby se mnou odešel takhle do zákulisí, šel rovnou dopředu a zřítil se se mnou z toho 3metrového jeviště na tu dlažbu do náměstí v Belněmově. On mě naštěstí při tom letu z těch zubů pustí. Takže já jsem dopadl sem, on žuchnul vedle mě, to byla klika, ten žuchnout na mě, tak se do konce života budu živit reklamama na placky. Takže ještě mě říká, Peťo, dobrý. Říkám, dobrý, ty vole. Jsem byl potlučený, no smál jsem se, no, tak co se, vstal jsem rozesmátej, takhle jsem zamával celému náměstí, jakože takhle ten trik děláme vždycky, jo. Jsem vypadl z jeviště do auta a pryč, já myslím, že někteří diváci tam skoprněli v tom Pelzimově, z tohohle show stojí ještě teď, jo. A já jsem už opouštěl Pelzimov, byl jsem asi 10 kiláků za městem, volala mi ta agentura, že prý ze konce omlouvá, že prý netušil, že jsem tak těžkej, že prý se mu odkrvil mozek a nevěděl, kam jde. Ještě mě z té agentury prosili, jestli bych zase někdy s nima nechtěl spolupracovat. Já jsem říkal, jistě kluci, zavolejte zase za 5 let, já si musím od vás trochu odpočinout. Jsem přišel domů, no potlučený, v šoku, teď jsem se chtěl svěřit ženě, protože ona samozřejmě musí mít trochu soucitu a ona taková jemná a ona vám mě říká, hele taťko, tímhle už mě nedojmeš, hele. Ty už si hodil držku tolikrát, že by se s nima dala vařit polívku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše no, přání.
2: To prostě, to je
1: taky s tebou něco takového dělal? Ten
2: ne, nedělal, ale byl jsem u několika zábavných pořadů, které točil, vystupoval jsem tam, účinkoval a to je opravdu, nebo byl samozřejmě v rámci toho, že už nevystupuje už delší dobu, je nemocný vážně, ale musím ti říct, že to byl druhý menšík, to opravdu ta slovní zácovon dokázal vytvořit.
1: Teď mluvíme o Petrovi.
2: Ano, o Petrovi, no, ten, samozřejmě. Tak to je neuvěřitelný, to byl opravdu zážitek a on dokázal ty situace tak číst a tak je rozkošatět a měl neuvěřitelný tak na bránu, to je bomba, no, to byla bomba.
1: Tak mu třeba dáte další hlas, protože je ve hře Petr Novotný, ano, navigace přesně. A odchody z domu, anebo nám bude vyprávět o moci režiséra při natáčení Pepa Dvořák.
2: Tak uvidíme.
1: Vyberte si 731 800 900 volání do studia napřímo, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor, mezera A nebo B a my budeme ty hlasy sčítat v pořadu s názvem
0: Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: No. A hlasujte dál, vybírejte si 731 800 900, Petr Novotný nebo Josef Dvořák. Dobrý den.
4: Miroslav Karvine, dobrý den, pánové. Zdravím vás oba dva do studia.
5: Děkujem.
4: A volím Petra Novotnýho, pokračování.
5: Super,
3: dobře, díky. Děkujeme za to hlasování. Patrik Rozehnal, Martin Zounar ve studiu. Na telefonu teď kdo?
5: Dobrý den.
3: Nikdo tam je a nemluví tam je na nás. Mečí. Tak dáme ještě šanci, jestli se probudí, jestli neusnul, ale zdá se, že ano, tak někdo rychlejší na telefonu, kdo čeká. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý
3: ano.
6: Den. Slyšíte mě?
5: Ano, slyšíme vás.
6: Ano.
5: My vás tak. I vidíme, vy jste menší blondýnka s modrýma očima.
6: Já bych vás Zounar i ráda viděla, nejenom slyšela.
5: No však se koukněte na kameru. My vás vidíme. A nejeste u toho, když telefonujete. Odložte ten talíř s tou vidličkou.
6: Už to mám pozdě.
5: Tak co budete losovat?
6: Takže srdečně vás zdravím. Zdravím i Patrika.
5: Ano.
6: Jste správnej chlap. Mám vás ráda. A přeji, ať se vám daří. A vybírám pana Novotnýho pokračování.
5: Děkujeme mnohokrát.
3: Taky, děkujeme moc. A ještě někdo, dobrý den, rychlý hlas.
7: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek, já vás oba dva zdravím, děkujeme. Je tam pečo u vás, jak slyším. A dal bych Novotnýho.
5: No to je taky Petr.
3: Tak jo, dáme ho, vybrali jste si ho. O navigacích a odchodech z domu.
8: Moje paní mě třeba rozčiluje tím, jak ona, když naviguje v autě a čte z mapy, ona ji furt otáčí. Víte proč? Že když jedeme takhle a ta mapa je takhle, tak ona si neumí představit, že vlevo je vpravo a furt tím točí. Potom má v obráceně ty ulice i ty města a už jedeme do pytle, jo? Ale chci vám říct především pánům, nechte manželky, ať vás v autě navigujou. Manželka v autě s mapou má jednu obrovskou výhodu. Mlčí. To je dokázaný, to totiž souvisí s hemisférama, víte? Máme dvě hemisféry, každá řídí fůru činnosti a nemůže řídit dvě najednou. A u žen je v levé hemisféře centrum pro čtení z map a promluvení současně. A žena dělá jenom jedno, ideální cestování. Chlapovi to je fuk, ten čte z mapy, mluví ještě přitom i řídí, to je v pořádku. My chlapi máme taky nějaký problémy s hemisférama, nemyslete si. Chlap zase třeba nemůže současně mluvit a poslouchat. Proto když běží televize a zazvoní telefon, tak ono zvedne a řekne, slumte to, já neslyším, jo, já mluvím. Manželce to naprosto nevadí. Tam jede normálně Izabela Manuela, ona si mele svý, prostě televize jde. To je v pořádku. Tady jsou ještě, já jsem si to tak úplně, jsou to jenom body, no, tak co mi ještě vadí. Nedala mi najíst, ne, tak to je nic, ale. Nepustila mě s Vondráčkovou na nudistickou pláž, to sem taky nepatří, to jsou moje poznou. Aspoň jednou měsíčně, to ani nevím, proč jsem si sem napsal. Počkejte, tak já hledám nějaký. Víte, co hledám prostě? Hledám takový nějaký poznámky, co se týká jako obecně manželek. Jo, tohle toto. O tom já jsem nemluvil vlastně ještě, myslím, nikdy, jo. To jsou ty společné odchody manželů večer do divadla, na večírky a podobně. To je přece taková hrůza. Oba manželé svátečně v oblečení opouští v podstatě dům. A manžela jenom čeká venku a žena nikde. To jsou ale, když se to sečte, už hodiny, co my jsme prostáli v předsíni před barákem, proseděli v autě. A ta ženská nikde. Kde je? Co dělá? Pan Horníček má na to nádhernou odpověď. Říká, že každá žena má někde ukryty dobře utajené housle. A pač se za ně trochu stydí, tak na ně hraje pouze v těch chvílích, kdy má jistotu, že je doma sama, protože manžel čeká venku. To je nádherná teorie, jestli na ně jenom trochu pravdy, tak moje žena má doma filharmonii a diriguje. A jak ona to dělá, já to vůbec nejsem schopný pochopit, jak se oblíkáme a najednou ona nikde. Já jsem si jednou lehl nahej na gauč. Měli jsme jít do divadla. Nahej jsem ležel na gauči, neholenej, a sledoval jsem, jak ona se komplet oblíkla, nalíčila, vzala si lodičky, odešla do předsíně. V tu chvíli já jsem se vymrštil, prolít jsem koupelnou a šatníkem během 3 minut jsem oblečenej seděl v autě a ona nikde. Tak jsem za ní vešel do domu, kde je, a našel jsem ji v koupelně, jak klečí u pračky a něco do ní rve. Já už jsem ji tolikrát chtěl nějak vytrestat. Já jsem si jednou vymyslel exemplární trest, nerad to dělám, jo, ale chtěl jsem, aby si to pamatovala na celý život. Zase jsem seděl v autě v oblečené, měli jsme jít na večírek. Říká, mámo, kde jsi? A ona, prosím tě, ještě 5 minut. Já jsem říkal, víš co? Opravdu 5 minut. A potom já odjíždím a nemůžu na tebe čekat. 5 minut jsem v tom autě seděl, nastartoval, ižvu. S těžkým srdcem, jo. Samozřejmě jsem nejel na večírek, já nejsem takový zvíře. Ale odjel jsem aspoň za 2 baráky, tam jsem v ulicích v autě. Čekal 30 minut, jo, abych ji pěkně vydusil. Pak jsem se zase vrátil a když jsem přijížděl z baráku, ona zrovna vycházela. S úsměvem mi říká, bylo to 5 minut nebo díl.
2: Patriku, viď?
3: Odchody
5: jako
3: z domu.
5: Jako měl pravdu, to je to taky jenom.
3: No jo, jo, potvrzuješ to, že
5: no já to potvrdím, vy jste to neslyšeli, zapať pámu, co jsme se tady s Páťou říkali, ale vidíte, Patrik se směje a znamená, že jsme měli každý nějaký komentář a Patrik třeba říkal, já jsem říkal, hele, já jsem to řešil tak, že jsem normálně prostě odjížděl, jo, a byl jsem, od té doby jsem hodně často vlastně chodil do divadla sám, protože bych to nikdy nesl.
3: Prostě si chtěl odejít, tak si odešel.
5: No ne, ne, já nerad chodím, já nesnáším pozdě. Radši dřív, o 5 minut, než pozdě. A jo, a to, no a tak se to nějak nesešlo párkrát, a takže jsem odjel a v podstatě jsem pak jenom ty divadelní představení zažíval sám. To byl takový klečeveče.
3: Jaký byl pak návrat domů?
5: No tak já jsem to vzal trošku ještě oklikou, ale ne, to bylo kdysi, to teďka vlastně já jsem pořád v divadle, nebo že hraju,
3: ano.
5: Tak ti musím říct, že to v jedné věci mě to omezuje a to je v tom, že vždycky kolegové říkají, někteří tak, co se vídáme, ne v našem divadle, protože jsme full spolu, ale říkají, ale viděl jsi to představení, to je krásný, čověče, já čověče neviděl, vlastně jsem zjistil, že když mám volný dny, třeba 2-3 dny, to bych musel být přeci úchyl, kdybych šel
3: zase
5: do
3: divadla,
5: to bych byl blázen. Takže to jsem rád, že jdu na večeři s Kačkou, nebo že prostě člověk se tak jako věnuje tomu, že si i čteš.
3: Ano, nebo uklízí.
5: Nebo uklízí, no ne, já ne. Ne, ale prostě, že se věnuješ sám sobě. Oh.
3: Martin Zounar je naším hostem. Do hry vracím teď ty ukázky, které v těch předchozích 2 soubojích nevyhrály.
5: No, počkej, říkej.
3: Takže Miloslav Šimek, Uršula Kluková teď mají Ačko proti Josef Dvořák a vy si vyber z této nabídky poslední dnešní ukázku. 731 800 900 SMS-kové číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B a k tomu písnička naší kolegyně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě rychlé hlasování. Buď pro Miloslava Šimka a Uršu Klukovou, nebo pro Josefa Dvořáka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Martinem Zunarem.
2: Jo, dobrý den. Dobrý den. Telefonu Jitka. Zdravím oba dva pánové. Děkujem. Přála bych si Ačko a přeji pěkný den.
1: Děkujeme. Vám taky. Díky. Děkujeme. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
3: Honza, dobrý den.
4: Dobrý den, Honzo.
3: Zdravím vás, pánové, také. A já bych také Ačko.
1: Taky Ačko. Děkujeme za zavolání do Homoriády. Zase příště s pomocí díky, můžete. No a máme rozhodnuto, bude to Ačko, dlouhá řada hlasů pro Miloslava Šimka a Uršu Klukovou, tak aspoň na chvilku v prodejně jízdních kol se ocitneme.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, já zkouším zvonky.
5: Ano.
6: Některé zvoní málo, některé vůbec ne.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, co pak si přejete?
5: Prosím vás, já bych sem chtěla jít, mohl byste mi otevřít dveře?
6: Ať už jste uvnitř.
5: Ano, ale já mám venku majetek.
6: V zahraničí?
5: Ne, před obchodem.
6: A co s tím máme společný?
5: To pochopíte, pojďte mi otevřít ty dveře.
6: Já jsem vedoucí, já zkouším zvonky. Na dveře máme jiný.
7: Pepo, otevři dveře.
8: Spěchám.
7: Rychle, Pepo, rychle.
6: Pani, co nám to sem vezete? To je monstrum, to není kolo, tady je prodej na nových bicyklů, tady není opravná nízkovna.
5: Ano, právě proto já sem vezu kolo, chci ho vrátit na záruku.
6: Tohle to chcete vrátit na záruku?
5: Ano.
6: Pepo, já si to vemu na starost. Tady máš zvonky, jdi
8: pane
6: to
8: vedoucí, zkusit. Nedal byste mi dovolenou.
6: Dneska dovolenou.
8: Já tuším nepříjemnost.
6: Neboj se, Pepo, já to urovnám. Zvonky a zkoušej to vzadu. Tak tohle kolo, paní, chcete vrátit na záruku, ano?
5: Ráda bych.
6: Už má něco naslouženo, co? Není to nejmladší ročník, který myslím to kolo. Pubertu už má za sebou. Kolik je let vašemu kolu?
5: 8.
6: 8. A je vám známo, že záručičku poskytujeme půlročičku?
5: Ano, to mi je známo.
6: Takže umím-li počítat, jsme záručičku ve vašem případě překročili o 6,5 ročičku.
5: Asi neumíte, pane vedoucí, patrně budete zblblej z těch zvonků a ventilů. Překročili jsme o 7,5 ročičku.
6: Tím spíše. Kovošrod je za rohem, paní.
5: Já jsem slečna zatím.
6: To je jedno, kovošrod je tam stejně, nashledanou.
5: Pardon, světlo mám taky od vás a dala jsem ho tam teprve včera a zde nám záručička ještě nevypršela, přestože včera pršelo. Když dovolíte.
6: Prosím. No dobře, a co vám to dělá?
5: Mně to nic nedělá.
6: Vám to nejezdí?
5: Jezdí.
6: Jezdí vám to, na co si stěžujete teda?
5: Já si stěžuju na světlo.
6: Teď vám jezdí.
5: No jo, ale nesvítí.
6: A máte zmačklý dynamo?
5: To nemám. Já ho mám nový, pane vedoucí.
6: Vy mi nerozumíte. Já myslím, jestli vaše dynamo vstoupilo ve styk s vaší pneumatikou.
5: Ach, to ne. Já bych mu dala.
6: Prosím vás, chceme-li, aby svítilo světlo, tak ho musíme rozsvítit, ne?
5: Ano, to ano, ale...
6: No tak, máme lampu, tak zmačkneme vypínač, ne?
5: No, ale tady žádný vypínač není.
6: Ale je zde dynamo, dynamo.
5: Ale dynamo není vypínač.
9: Pani, já vás nemám rád, nezlobte se.
5: Pane vedoucí, já taky nechci, abyste si mě vzal za ženu, já potřebuji, aby mě svítilo světlo u kola.
0: Humoriáda.
1: Scénku si dohráme někdy příště, to na jen kousek. Tak a na skok tu byl na hodinu času vysílacího Martin Zounar.
4: Já vás zdravím, děkuju za to, že jsme se mohli slyšet. A každopádně 11. září jsem tady zase. Patriku, vydržíš to beze mě?
1: Budu muset.
4: Tak zase na příští
1: Ale na vás, milí posluchači, se těším už zase zítra. To tu jako host ve studiu bude Kateřina Macháčková. Mějte se moc pěkně, poslouchejte dál Český rozhlas. Ať se daří a vysíláme pro vás non-stop.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Čeští vědci chtějí odhalit ptačí chřipku ještě předtím, než drůbež začne hynout. Při magnetické rezonanci v Českobudějovické nemocnici pomůžou dětem pohádky. Výstava na Jindřichohradeckém zámku ukazuje cestování českých králů a císařů. Na jihu Čech očekávejte víc oblačnosti s možností srážek a teplotami do 25 stupňů. Dobré jitro u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Novou metodu na včasné odhalení ptačí chřipky budou od září testovat čeští odborníci. Na vybraných nádržích budou pravidelně odebírat vzorky vody a taky například peří divokých kachen, které jsou hlavními přenašeči této nemoci.
2: V ruce mám klícku, ve které je sorbent zabalený do gázy, abychom nazbírali dostatek biologického materiálu. Víme, že nakažení ptáci virus ptačí chřipky vylučují do vody ještě předtím, než uhynou.
3: Pravidelná analýza vzorků, včetně peří divokých kachen, pak podle Vojtěcha Kouby z Vysoké školy chemicko-technologické odhalí ptačí chřipku ještě před prvními příznaky. A to by podle Alexandra Nadě ze Státního veterinárního ústavu mohlo ochránit blízké drůbeží chovy.
4: Ochranné opatření se můžou zavést významně dřív, než dojde k přenosu nebo k prvním příznakům.
3: Testování začne v září na 4 vybraných nádržích. Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: Pohádky nově zpříjemňují dětem magnetickou rezonanci v Českobudějovické nemocnici. Malí pacienti si sami vyberou příběh své oblíbené postavy, informovala mluvčí Českobudějovické nemocnice Iva Nováková. Při vyšetření musí děti nehybně ležet, zatímco přístroj vydává hlasité zvuky. Tvůrci proto vytvořili pohádky tak, aby děti udržely pozornost a zvládly vyšetření i bez narkózy. Pobyty české šlechty na státním hradu a zámku Jindřichův Hradec připomíná výstava s názvem Veličenstvo před branami. Lidé si ji můžou prohlédnout denně až do 1. listopadu. Další tipy na speciální pořady doplňuje kastelán Jindřichohradeckého zámku Jan Mikeš.
5: Každý čtvrtek během těch prázdninových měsíců tak probíhají večerní prohlídky, kdy návštěvníci můžou od 8 do 10 hodin vystoupit na Černou věž a zároveň jsou 3 prohlídky toho základního okruhu a druhou novinkou jsou divadelní prohlídky. Sport.
0: Srbské volejbalistky zůstávají v brněnské skupině mistrovství Evropy neporažené. Češky byly zatím jediné, které zvládly Srbkám vzít aspoň jeden set. Ty tak po 3 z 5 zápasů vedou skupinu B a jsou na nejlepší cestě po 5. za sebou projít na evropském šampionátu do finále.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přehánkami, na Českobudějovicku teď i s bouřkou. Později večer čekejte ubývání oblačnosti. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách budou kolem 20. Mírný vítr východních směrů bude večer slábnout a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Z jihočeských silnic nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Na Českobudějovicku je od tohoto týdne uzavřená silnice z Dřítně do Strachovic, a to kvůli opravě povrchu. Práce mají trvat do začátku října. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Tady opět nový den, tentokrát úterní s datem 25. srpna, takže školáci už stříhají prázdninový metr a jistě se už těší opět do školních lavic. Samozřejmě si dělám legraci, ten metr spíš stříhají rodiče, protože ta prázdninová logistika je leckdy velice náročná, co si budeme povídat. Jihočeské ráno startuje tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice, s vámi Adéla Jirkalová a hudebně už pro vás mých Divokýho byla, bude kapela Boniem, Hana Zagorova a právě teď Petr Muk, následovaný dnešním kalendáriem. Dobré ráno.

5 hodin k tomu 8 minut na svém samém počátku je úterý s datem 25. srpna. Je to 237. a 7. den roku 2026. V pražském Klementinu byla v tento den naměřena nejvyšší teplota roku 1807, a sice tropických 33,4 stupně Celsia a nejnižší roku 1839 rovných 7 stupňů. Svátek právě dnes slaví Radim, je to jméno slovanského původu odvozené buď přímo ze základu Rad, nebo považované za zkráceninu jména Radimír či Radomír, tedy ten, kdo má rád mír či svět. Narozeniny právě dnes slaví americký režisér Tim Burton, také německá modelka Claudia Schiffer, oslavencem je i herec Lukáš Langmajer či plavec Květoslav Svoboda. Úterý 25. srpna a nějaká ta historická výročí před 70 lety byla objevena historická švédská bitevní loď Vasa. Ztroskotala krátce po svém spuštění na vodu v srpnu 1628. Nad hladinu byla vytažena v dubnu roku 1961. A pozor, právě tomu se bude věnovat i naše reportáž přibližně za 10 minut, tak si to nenechte ujít. Další výročí před 35 lety zveřejnil finský student Linus Torvalds na počítačové síti zprávu, že začal pracovat na novém operačním systému. Datum bývá považováno za den zrodu operačního systému Linux. Před 15 lety zemřel atlet Jan Haluza, první trenér Emila Zátopka a politický vězeň. Narodil se v roce 1914. A před rokem začala v Národním muzeu v Praze výstava kosterních pozůstatků 3,2 milionu let starých předků člověka s přezdívkami Lucy a Selam. Exponáty z Etiopie byly poprvé k vidění v Evropě. Výstava skončila 23. října loňského roku a exponáty si prohlédlo 210 tisíc a 500 lidí k tomu, což byla rekordní návštěvnost. Takové je dnešní kalendárium, věřím, že jste si rozšířili své historické obzory. A teď nám napište, jaké počasí je právě u vás. U nás před chvílí byla dokonce bouřka v Českých Budějovicích, tak vemte telefon a zprávu vyťukejte ve tvaru CB Mezera Počasí Mezera Text a odešlete na číslo 90 011 03. Předem díky. Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: A první SMS-ka dnes dorazila z Kamenice nad Lipou, kde je polojasno, 14 stupňů, mírný vítr, pohodové úterý přeje Věra. Díky za tuhle zprávu, těším se na další. Aktuálně máme velkou oblačnost s možností srážek a jak už jsem zmínila, třeba v Českých Budějovicích před pár desítkami minut ještě bouřilo a nejnižší teploty se pohybují mezi 14 až 11 stupni Celsia. Při úterku bude tedy zvětšená oblačnost, později místy i se srážkami, takže nebude na rozdíl od včerejška příliš sluníčka. Čekáme oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo s přehánkami, později večer oblačnost od jeho západu ubyde. Teploty příjemné, 22 až 25 stupňů, na horách naměříte 18 až 21, vítr povane mírný východních směrů o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, večer bude slábnout a jeho směr začne být proměnlivý. Srážky dnes do 5 mm a rozptylové podmínky dobré.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: A teď už k tématu, které jsme nastínili v dnešním kalendáriu. Hledal loď starou přes 300 let. Místo ní nacházel kola, kamna nebo vánoční stromky. Pak ze dna vytáhl kus černého dubu. A právě tak přesně před 70 lety začal příběh objevení vraku historické lodi Vasa. Více prozradíme už za pár minut. Do té doby jedno malování v podání kapely Divokej byl.

0: Měla být chloubou švédského námořnictva. Místo toho se po několika minutách plavby naklonila, nabrala vodu a zmizela pod hladinou. Loď Vasa se na dno stockholmského přístavu potopila v roce 1628 a na své objevení čekala více než 300 letí. A to se podařilo námořním inženýrům přesně před 70 lety.
1: Nemáte sonar, podvodní dron ani GPS. Máte jen staré dokumenty, loď a trochu zarputilosti. Právě tak v 50. letech hledal švédský námořní inženýr Anders Frazén vrak lodi Vasa. Několik let studoval archivní materiály a snažil se zjistit, kde přesně se loď mohla potopit. A pak začal prohledávat dno stockholmského přístavu. Pomáhalo mu jednoduché zařízení, které ze dna vytahovalo vzorky. Dlouho to nevypadalo příliš nadějně. 25. srpna roku 1956 ale přišel zlom. Pomocí sondy vytáhl ze dna kus černého dubu. O několik dní později se tak pod hladinu spustil potapěč Per Edvin Felting. Ve vodě byla téměř nulová viditelnost. Musel se tak orientovat hmatem, až narazil na dřevěný bok lodi.
2: Vasa je jenom jedna. Netroufáme si použít jiné než osvědčené metody.
1: Vysvětloval potapěč v dobové reportáži. Nakonec vyhloubili za 2 roky pod lodí několik tunelů, aby mohli na dně natáhnout lana. Zrekonstruovaný originál válečné lodi Vasa teď najdete v muzeu ve Stockholmu. Tam zavítá kvůli této expozici zhruba 1,5 milionu lidí ročně. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, blíží se půl a to znamená, že nás čekají čerstvé zprávy.
1: Půl šesté. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Vláda chce zakázat prodej obohaceného konopí nebo výrobu CBD. Ministerstva vnitra a zdravotnictví mají 3 týdny na předložení návrhu na legislativní změny. Po zasedání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Od ledna 2027 by se měl navíc zpřísnit prodej kratomu. Nově by ho mohli koupit jen lidé starší 21 let. Jih Francie zasáhlo tornádo, zraněných je více než 40 lidí, 15 z nich podle agentury AFP skončilo v nemocnici. Tornádo poškodilo zhruba 300 domů v jedné vesnici nedaleko města Carcassonne v podhůří Pyrenejí. Nepříznivé počasí narušilo i letecký provoz, a to především na letištích v Nice, Bordeaux, Marseille a Toulouse. Problémy řešila taky letiště v Paříži. Kandidáti do podzimních senátních voleb dnes dostanou přiřazená čísla NAS na hlasovacích lístcích. Vylosují jim je příslušné registrační úřady. O 27 míst v Senátu bude v prvním kole soupeřit 154 kandidátů. To je v historii voleb do Senátu druhý nejnižší počet, zhruba o 80 míň než před 6 lety. Před zoologickou zahradou Hluboká začíná dřevosochařské sympózium. Kromě českých dřevosochařů Jiřího Nekoli a Romana Mikuše se představí taky slovenští umělci Michal Trnovský a Michal Husár. Kus dřeva promění v umělecké dílo spojené se světem zvířat. Sympózium vyvrcholí sobotní vernisáží. Fotbalové hřiště v Hranicích u Suchdola nad Lužnicí hostí sraz rodáků. Jak se píše na stránkách suchdolského zpravodaje, začátek bude v 10 hodin a k poslechu budou hrát kapely Petříkovská muzika a Faun Jones. A počasí. Oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami. Později večer ubývání oblačnosti. Teploty maximálně 25, na horách 21 stupňů Celsia. Mírný vítr východních směrů bude večer slábnout. Biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na trase Týn nad Vltavou Tábor počítejte se 2 omezeními. U Sudoměřic u Bechyně staví kruhový objezd a křižovatku opravují taky u Čenkova. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Máte doma nepoužívanou, zachovalou školní tašku nebo penál? Aktuálně věci pro školáky vybírá Oděvní banka, která pomáhá i samoživitelkám nebo samoživitelům. Podrobnosti uslyšíte už za chvíli tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Česku žije přes 500 000 solo rodičů, tedy samoživitelek nebo samoživitelů, kteří vychovávají jedno nebo více dětí. Podle posledního sčítání Lidu domů a bytů před 5 lety tvoří neúplné rodiny skoro pětinu českých domácností. A začátek školního roku je pro mnohé z nich finančně náročné období. Jak zazní v našem seriálu Jeden rodič na všechno, oděvní banka pro ně teď od lidí vybírá zachovalé školní batohy, penály a další potřeby do školy. Zapojit se může každý.
1: V oděvní bance v Praze Troji jsem s ředitelkou Danou Pavlouskovou. Teď tady s kolegyněmi děláte co? Jedna třídí, jedna teď dotelefonovala.
2: V podstatě třídíme darované oblečení a následně z toho připravujeme krizové balíčky s oblečením pro lidi a děti, které to potřebují.
1: Tam se dají najít třeba i tepláky nebo kraťasy na tělocvik?
2: Záleží na tom, jestli je dostaneme od dárců. Ten balíček v podstatě obsahuje bez spodního prádla, kompletní sadu v oblečení a obléknete se od hlavy k patě.
1: Vy máte i konkrétní projekt, jmenuje se Back to School, to znamená zpátky do školy, a už se vám tady kupí různé věci, tempery, pravítka, formelíny. Jsou tady všetce, propisovačky, pastelky, bodovky, papíry. Tam je ještě další položka, a to jsou penály a aktovky. Ty taky můžou lidé nějakým způsobem vám doručit z druhé ruky, aby šli dál do dalšího kola.
2: Určitě, a jsme za to moc rádi, protože i když jako oděvní banka se specializujeme na oblečení, tak právě v rámci toho programu Back to School se snažíme pomáhat vlastně dětem z rodin, které na tom nejsou dobře. Tudíž každý dárce, který nám přiveze a nebo pošle, ať je to penál, školní baťoch, jsme za to vděční.
1: Ale není to tak, že by se mohl člověk přijít a vybrat si tašku?
2: Ne, takhle to určitě nefunguje. Primárně hlavně každý vlastně žadatel, který potřebuje pomoc, nám musí doložit, že je v nouzi.
1: Tak připravené pytle. Oděvní banka přijímá dámské, pánské a dětské oblečení od jednotlivců i firem. V regálech tady vidíme, že začínáte na dětské velikosti 98, říkám to správně.
2: Tam je vlastně jakoby omezení, že nebereme ty mimi věci pro miminka, protože těch je strašně hodně a nemáme pro to odbyt.
1: Když bychom se bavili o věcech do školy, tak kde je ta hranice, jestli už to oblečení je třeba nějakým způsobem seprané nebo poškozené?
2: My vycházíme z toho, že když pomáháte lidem v nouzi, tak je určitě nechcete nějak degradovat vlastně jakoby nevhodnou formou pomoci. Proto my u toho oblečení, když ho třídíme, tak máme základní pravidlo, že rozesíláme oblečení jenom takový, který bychom si sami oblíkli na sebe nebo na naše děti.
1: Tak krabice, to už jsou šály a čepice na zimu.
2: Tady u těch regálů, tady nahoře, jak vidíte, jak už začínáme přetýkat, to je zásoba vlastně na zimu. My si musíme vytvářet velké zásoby zimního oblečení, protože ono potom třeba v říjnu začne prostě být ošklivo a ta poptávka po zimním oblečení je vlastně paradoxně o hodně silnější než po letním.
1: Vy tady máte i nové věci, jsou to ponožky.
2: Ano.
1: I s etiketou.
2: Ponožky, to je jeden z nejžádanějších vlastně artiklů i našich spolupracujících neziskovek.
1: Vy jste zároveň zakladatelka Klubu svobodných matek. Co je podle vás v té situaci, co je nejsložitější?
2: Já myslím, že to je taková ta klasická Sofiina volba, protože vy budete volit mezi tím časem, který věnujete práci, abyste finančně zajistila rodinu, a tím časem, který chcete věnovat dětem, abyste byla za dobrého rodiče. Peníze versus čas.
1: Vysvětluje Dana Pavlousková z neziskové organizace Oděvní banka. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Krátce po 6:15 doznívá na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice německá diskopopová dívčí hudební skupina A la carte.
1: Počasí.
0: Co říká dnešní předpověď počasí? Tak aktuálně se teploty pohybují mezi 14 až 11 stupni, máme velkou oblačnost s možností srážek. Dnes bude oblačno až zataženo místy s deštěm nebo s přeháňkami, později večer oblačnost od jihozápadu bude ubývat. 22 až 25 stupňů Celsia jsou úterní přislíbená nejvyšší maxima, na horách naměříte 18 až 21 stupňů. Vítr povane mírný východních směrů o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, večer bude slábnout a jeho směr začne být proměnlivý. Srážky dnes do 5 mm, rozptylové podmínky dobré a bio na jedničce.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: A my pomalu ale jistě míříme k tipům pro volný čas. Letní kina to stále nezabalila a i dnes do některého z nich můžete vyrazit, ale také vás například pozveme za sochami ze dřeva a vyrazit za nimi můžete například malotraktorem s kapelou MiG-21. Cestou, necestou,

0: Tipy pro volný čas.
1: A je toho požehnaně. Poslední den výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích nabídne od 9:30 například chovatelskou ukázku plemenných koní, ovcí a koz nebo práce ovčáckých psů s ovcemi. V 15 hodin tam na předvadišti začne taky vyhlášení ankety o nejsympatičtějšího koně, sympatiák předvadiště. V 10 hodin zahrají v pivovarské zahradě babouci. Ostrostřelecký klobouk si dnes od 15 hodin můžete vyrobit v dílně, kterou připravilo Prachatické muzeum. A do Zoo Hluboká se ode dneška do soboty můžete přijít podívat na dřevosochařské sympozium a neb jak vznikají sochy ze dřeva přímo pod rukama řezbářů. Letní kino v Milevsku promítá od 8:30 večer film Neporazitelní. A vernisáž výstavy, na tu vás také zveme, Rostislav Košťál, mistr aktu, je v 17 hodin v Českobudějovické galerii nahoře v Domě kultury Metropol. Právě tato vernisáž, další výstava ze sbírky fotografií Svazu českých fotografů v cyklu Podsta osobnosti, představuje fotografa, jehož jméno se stalo skoro synonymem pojmu plenérový akt. Letní kino v Černé v Pošumaví bude od 8:30 večer promítat film Spider-Man z Brusu Nový den. Tento snímek od 20:30 promítá i letní kino v Písku. V Českých Budějovicích od 16 hodin můžete nahlédnout do slavné továrny na tušky Kohinor Hartmut. Na kostýmované prohlídky Hartmutovy vily se pak můžete vypravit dnes od 19 a od 20 hodin. Do Českobudějovického letního kina Háječek vyražte nebo můžete vyrazit na film Hamnet. Promítá se od 20:30. A Prachatické letní kino dnes od 21 hodin bude promítat film Wellness Weekend.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Novela důchodového spoření je podle penzijních společností nevýhodná, nepokryje jim náklady. Čejkovice na Českobudějovicku chystají přestavbu kulturního domu za 40 milionů korun. Policie viní 3 lidi z výroby a prodeje pervitinu v jižních a středních Čechách. Bude oblačno s možností srážek a teplotami do 25 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno. Zákon o doplňkovém penzijním spoření sníží příjmy penzijním společnostem, takže nepokryjí ani základní náklady, tvrdí to Asociace penzijních společností.

0: splatností. V současnosti jsou poplatky stanovené na maximálně 100% ročně za vedení účtu a 15% ze zisku. Novela, kterou schválila vláda, snižuje maximální poplatky za vedení účtu na 0,5% a poplatek ze zisku ruší úplně. Podle mluvčího asociace penzijních společností Jana Sedláčka nebudou nově vyměřené příjmy penzijním společnostem stačit ani na provoz, ani na propagaci produktů.
1: Vláda dala dohromady dobrou reformu, ale ta se prostě nedostane k lidem. Je to z jednoho prostého důvodu, že penzijní společnosti nebudou schopny pokrýt ani náklady na to nejzákladnější.
0: Vládní návrh zvyšuje podporu penzijního spoření pro mladé klienty. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO by změny měly zvýšit motivaci k uzavření penzijního spoření. Správa státních hmotných rezerv zmodernizuje asi 20 kontejnerových cisteren na pitnou vodu a pořídí 7 nových cisternových nákladních aut. Po jednání ústřední komise pro sucho to oznámil předseda správy Pavel Švagr. Vyjde to podle něj na zhruba 50 až 60 milionů korun. Správa státních hmotných rezerv má k dispozici řádově několik stovek cisteren. Část z nich teď pomáhá některým obcím na Klatovsku nebo Rakovnicku. Rozsáhlá rekonstrukce kulturního domu čeká Čejkovice u Českých Budějovic. Celá výstavba vyjde minimálně na 40 milionů korun. Zastupitelstvo se teď chystá požádat o dotaci a stavební povolení. Obec by chtěla přestavbu kulturního centra dokončit do 2 let, dodává nezávislá starostka Čejkovic Zuzana Plášilová-Koželská.
2: Co se týká kulturního domu, jak by měl vypadat, no chtěli jsme to udělat, aby tam byla i hasičárna, obecní úřad, knihovna, aby tam mohli chodit i seniori cvičit. Vlastně bychom celý úřad obecní přestěhovali do tohohle kulturního centra, aby to byla vlastně multifunkční budova.
0: Jindřichohradečtí kriminalisti rozkryli skupinu lidí, kteří vyráběli a prodávali drogy. Policejní mluvčí Věra Mžiková informovala, že skupinu sledovali rok. Letos v polovině srpna pak zadrželi partnerský pár, 33-letou ženu a 36-letého muže a jejich 34-letého kamaráda. Zpočátku se dvojice pohybovala po Jihočeském kraji, kde si pronajímala pokoje v penzionech a vyráběla v nich pervitin. Později se přesunula do malé obce na Příbramsku. Podle policie skupina vyrobila a distribuovala několik kilogramů pervitinu. Policisti zajistili mimo jiné další suroviny a náčiní k výrobě a peníze v různých měnách v hodnotě zhruba 600 tisíc korun. Sport. Fotbalisty druholigové Viktorie Žižkov povede Hradek Kroňák, ten nahradil Jindřicha Tichaje, kterého klub odvolal před týdnem. Pražané o tom informovali na svém webu. V uplynulé sezóně byl Kroňák trenérem Táborska. Po odvetě neúspěšné baráže o šanceliku s Baníkem Ostrava ale oznámil, že u týmu končí. Počasí. Bude oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přehánkami. Později večer čekejte ubývání oblačnosti. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách budou kolem 20. Mírný vítr východních směrů bude večer slábnout a biozátěž je mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Stavební práce uzavřely silnici v Klení na Českokrumlovsku. Z Trhových Svinů do Benešova nad Černou se musí jezdit přes Kamenou. Důvodem je stavba opěrné zdi a rozšiřování silnice. Práce budou trvat do konce listopadu. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: To nám to dnešní ráno příjemně plyne, co říkáte. Máme tady 25. srpen, aktuální čas 6 hodin, k tomu za pár vteřin 5 minut. Jihočeské ráno pokračuje, s vámi u mikrofonu Adéla Jirkalová, srdečně vás všechny zdravím. Ano, už jenom pár dní a je tady závěr prázdnin, tak pojďme ještě nachytat tu prázdninovou energii. A je dobře, že vstáváte takto brzy, aspoň ten den, který bude jistě stát za to, bude o něco delší. Umít načesat a taky trénovat ladný pohyb. Před první jihočeskou Simental Show na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích žádný chovatel přípravu nepodcenil. Proto se bylo na co dívat a rozhodčí to měli při vybírání vítězů hodně těžké. Uslyšíte o tom víc už za pár chvil v reportáži. A také už mám pro vás nastřádané písničky, které nestárnou, zazní Kateřina Marie Tichá, její Plamen, Václav Neckář, taky Heart a nebo Michal Tučný právě teď. Dobrý poslech.

0: Scott Simmental se letos poprvé představil na mezinárodní výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích. Toto masné plemeno, které pochází ze Švýcarska, vyniká dobrým osvalením. Nejenom podle toho vybrali rozhodčí vítěze jihočeské beef show.
1: Pan rozhodčí dává pokyn, aby se nám tady jalovičky seřadily podle katalogových čísel.
2: Jihočeskou beef show komentuje Martina Kopáčková z klubu chovatelů masného Simmentálu.
1: Krásně uvidíte, jak ty zvířata jsou osvalená. Uvidíte, jak mají široké zádě. Tady u těch jalovic, které budou za chvíli matkami, tak je to velice důležitý ukazatel. Pokud si to zvíře vybíráte, tak určitě sledujete nejenom temperament, ale sledujete i pánev, sledujete jeho funkčnost a všechny ostatní znaky.
2: Okolo Simmentálu chodí dva rozhodčí.
3: Luboš Ilhavý
2: a
3: Vít Čepelák.
2: Kteří zvířata bedlivě pozorují.
1: Teď to teda fakt jako rozhodčím nezávidím, to bude hodně těžký.
2: Jak se vám pozdávají krasavice?
3: Jalovice jsou to pěkný.
2: Co se hodnotí?
3: Hodnotí se kostra, rámec, jak je to osvalený, harmonie, pohyb, jak chodí. Takže celkově jakoby dojem z té jalovice, jak to vypadá.
4: Vodič, který to zvíře vodí, může to zvíře, když to umí vylepšit, že ho vede tak, aby nás zaujalo svýma přednostma a zakryl nedostatky.
1: Justina Agrovky, narozená 16. prosince.
2: Z předvadiště se právě vrací vítěz jedné z kategorií, předseda klubu chovatelů masného Simmentálu Vladimír Chytka. Je rozzářený, protože získal první místo z jalovicí.
5: No, jalovice Justina samozřejmě byla velkou radost. Konkurence byla velká, takže o to jsme spokojenější a gratulujeme i ostatním, protože samozřejmě už jenom přivést to zvíře na výstavu a nachystat ho už je takový velký úspěch.
2: Vy jste se u toho pořádně zapotil.
5: Ano, zapotil.
2: Protože to není žádný drobeček.
5: Ano, Justina prostě trošku mě zobila, ale je jí teplo a prostě je silná taky, takže jsem měl co dělat, abych ukočiroval, ale zvládli jsme to, předvedla se pěkně.
2: Netáhla spíš vás, než vy?
5: No to doufám ne, protože by to bylo naopak, tak by vypadalo hůř. Myslím si, že jsem táhl já jít, takže v pohodě.
2: Nejmladším vodičem Simmentálu byl 11-letý Aleš Placanda z Křenovic na Českobudějovicku. Jak se ti podařilo zvládnout několika set kilogramové zvíře?
6: Snažil jsem se být klidnej a povídat na ní a hlavně furt kontrolovat a brzdit. Jsem rád, že jsem získal druhý místo.
2: Je zatím hodně práce? Trénoval si doma?
6: Ano, trénoval. Nikdy se mi moc nechtělo, ale přesto jsem šel a myli jsme, chodili jsme a tak.
2: Tak gratuluji.
6: Děkuji.
2: V úterý uvidí návštěvníci agrosalonu na předvadišti skot plemene Dexter, plemene ovce a kozy a také nejsympatičtějšího koně předvadiště. Z Českých Budějovic Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
7: Český rozhlas České Budějovice.

0: Asi už si za chvíli zhasnu tady svou studiovou lampičku, protože se nám venku krásně rozednilo. Je tady nový den, 25. srpen. Buďte vítáni při poslechu Českého rozhlasu České Budějovice. 6:45.
1: Počasí.
0: Chladné ráno, příjemné, plus 10 trhové sviny, pěkný den všem i ve studiu přeje a zdraví Boža. Dobré ráno, Adélko, ve Strakonicích je zataženo 12 stupňů, přeji všem stále zdraví, podepsán je Jindra. Díky za tyhle SMSky, jsem zvědavá na další, tam odtud, odkud právě posloucháte Český rozhlas České Budějovice. 22 až 25 stupňů Celsia, to jsou dnešní přislíbená nejvyšší maxima, na horách naměříte 18 až 21. Čekáme oblačno až zataženo. Místy s deštěm nebo s přeháňkami. Později večer oblačnost od jeho západu bude ubývat. Mírný vítr východních směrů o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu bude večer slábnout a jeho směr začne být proměnlivý. Srážky jejich úhrny dnes do 5 mm, rozptylové podmínky dobré a bio při úterku na jedničce.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Načetná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice jste slyšeli americkou rockovou skupinu Heart, již tvoří sestry Ann a Nancy Wilson. Tak věřím, že potěšila. A aktuální čas 6 hodin, k tomu 19 minut pokračuje jeho české ráno už za chvíli s Kateřinou Marií Tichou. A dnes po 13. hodině vysíláme také pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové folkový písničkář Miroslav Paleček. Dozvíte se například i to, kdy bylo rozhodnuto, že se bude věnovat kytaře a hudbě profesionálně.
1: To byl vlastně krok do neznáma, protože jsem se seznámil na takové soutěži Talent 67, který byl v parku kultury Juldy Fuldy. A tam jsem se seznámil s Michálem Janíkem. A pak jsme se potkali zcela náhodou na bezcílných toulkách po Václaváku, kde jsme tenkrát jako korzovali. Ale tak jsme se dali jaksi s Michálem dohromady a když jsem přišel z vojny a chvilinku potom jsme s Michálem spolu stvořili prvních asi 5 nebo 6 písniček, který jsme si nahráli nebo nechali nahrát v takovém studiu v 6. nebo v 5. patře v Lucerně na LP desky a s tím jsme chodili po známých lidech, jako je Jiří Suchý a pan Šlitr, Darek Vostřel, Mikroforum a tak a nabízeli jsme ty písničky.
0: Celý rozhovor s Miroslavem Palečkem si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice poslechněte dnes krátce po 13. hodině.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Poslanci se dnes budou znovu zabývat novelou, která rozvolňuje rozpočtová pravidla. Do sněmovny je vrátil prezident svým vetem. Podle vlády není možné bez této novely sestavit státní rozpočet na příští rok. Jeho návrh musí ministerstvo financí předložit kabinetu do konce srpna. Opozice ale návrh zákona kritizuje a avizuje dlouhou debatu. Vedení německé automobilky Volkswagen zahajuje sérii mimořádných schůzek se zaměstnanci ve svých továrnách. Jako první bude jednat ve Wolfsburgu, kde koncern sídlí. Celkem zástupce čeká setkání s 9 závodními radami po celém Německu. Tématem schůzek budou plány na rozsáhlou restrukturalizaci. Součástí je i propouštění a možné uzavření některých závodů. Rodiče dětí i jejich blízcí v Kaplici na Českokrumovsku se můžou přijít podívat do nové budovy dětské skupiny. Seznámí se s prostory a poznají i tým pedagogů, který se bude o děti starat. Jak připomíná město na svém webu, zápis stále probíhá. Přihlásit je možné děti od věku 1,5 roku. Objekt pro dětskou skupinu najdete v areálu mateřské školy Nové domky a dnešní den otevřených dveří bude trvat od 9 do 17 hodin. Účastníci literárních kurzů v Písku pod vedením novinářky Dany Emingerové připomenou osobnost Arnošta Lustiga. Od narození tohoto spisovatele a publicisty židovského původu letos v prosinci uplyne 100 let. Na venkovní scéně městské knihovny bude začátek čtení povídek v 17 hodin. O hudební doprovod se postará kapela Ambiance s výběrem francouzských šanzonů. A počasím oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Teploty maximálně 25, na horách 21 stupňů Celsia. Mírný vítr východních směrů bude večer slábnout a biozátěž je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Se zdržením počítejte na hlavní silnici z Vimperka do Strážného, od odbočky na Klášterec až do Korkusovy hutě. Opravují povrch a jezdí se tam kyvadlově. Provoz řídí semafory, postojíte v kratších kolonách. Dobře dojďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 6 hodin 32 minut je tady úterní ráno s datem 25. srpna. V Táboře vznikla už v roce 1866 první česká střední hospodářská škola. A nebyla to jen budova s učebnami, patřila k ní botanická zahrada, pokusná pole, chmelnice a později i vlastní meteorologická stanice. Jak se z táborské školy stalo významné centrum hospodářského vzdělávání? O tom uslyšíte v dnešní jihočeské vlastivědě, kterou připravili archivář Jiří Cukr a redaktor Zdeněk Zajíček. A dočkáte se jí už za chvíli.

0: V Jihočeské vlastivědě se vypravíme do hospodářské školy v Táboře. Vyšší hospodářská a hospodářsko-průmyslová škola zemská. Tak zněl přesný název ústavu, který byl v roce 1866 otevřen v Táboře. Jednalo se o první školu v českých zemích, která nabízela středoškolské vzdělání v hospodářském směru. Od začátku tam studovala řada studentů nejenom z Čech, ale také z jihoevropských slovanských zemí anebo třeba Poláků, kteří se pak mnohdy stali významnými odborníky. Součástí areálu byla botanická zahrada, rozlehlý školní statek zahrnující pokusná pole, pastviny nebo chmelnice a od roku 1890 měli k dispozici také vlastní meteorologickou stanici. Název ústavu se během let různě proměňoval. V letech 1900 až 1919 fungoval jako Královská česká hospodářská akademie s vysokoškolskou organizací, později opět jako střední škola. Sídlem školy se roku 1904 stala velkorysá novostavba v novorenesančním stylu, která si uchovala řadu původních stavebních prvků a představuje tak hodnotnou architekturu veřejné budovy z počátku minulého století. Objekt, dodnes sloužící svému účelu, je společně s přiléhající botanickou zahradou chráněn jako kulturní památka.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: vím zamlžený svět. Uprostřed šňůry vozu pomaloučku před.
1: Pěšky nebo za vozem, ve vzduchu, na vodě i na souši. Všude jedeme s vámi. Český rozhlas České Budějovice.
2: Počasí.
3: Teď míříme za informacemi o počasí s meteoroložkou Evou Houbovou, která už čeká na telefonu. Přeji dobré ráno.
4: Dobrý den.
3: Tak slyšíme se dnes poprvé, jaká je aktuální situace nejen na jihu Čech.
4: V České republice teď převládá zatažená obloha, jenom na jihu republiky je oblačnosti přechodně trošku méně, ale jenom na chvilku. Místy se taky objevují přehánky. Teplota se teď pohybuje mezi 11 a 17 stupni většinou, nejchladněji hlásí Kořenov Jezerka -0,2. V Českých Budějovicích je polojasno 12 stupňů, severozápadní vítr 2 metry za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře 1014 hektopaskalů. Na Choráňu je oblačno 9 stupňů a vítr severovýchodní 3 metry za sekundu.
3: Co nám nabídne k ochutnání ten dnešní 25. srpnový den?
4: Počasí u nás ovlivňuje mělká brázda nízkého tlaku spojená s tlakovou níží nad západní Evropou. Čekáme zataženo až oblačno, jenom ráno, jak už jsem říkala, místy a jenom přechodně oblačno zmenšenou. Místy se objeví přehánky nebo déšť, ojediněle i bouřky. Teplota vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách bude mezi 18 a 21. Mírný vítr východních směrů 2 až 6 metrů za sekundu večer zeslábne. Bio je na nízké zátěži.
3: Kolik dnes vyšlo a v kolik zapadne sluníčko?
4: Vyšlo v 6.09 a zapadne v 19.58.
3: A teplotní rekordy k datu 25. srpna byly by?
4: Byly by a dneska je nebudeme lámat. Maximum z roku 2023 má hodnotu 33,2 stupně a minimum z roku 1980 4,2.
3: Já myslím, že se dnes držíme na příjemných hodnotách. Jaká bude dnešní noc a středeční den?
4: Dál nás čeká velká oblačnost, ráno ojedinělé mlhy, místy se taky objeví přehánky a ojedinělé bouřky. Bude to něco podobného jako dnes. Později odpoledne bude srážek i oblačnosti ubývat. Teplota ráno klesne na 15 až 12 stupňů a přes den vystoupí opět na 22 až 25, na horách bude do 22 stupňů. Vítr povane, slabý proměnlivý a bio zůstane na jedničce.
3: Tolik po povídání s meteoroložkou Evou Houbovou a povídat si budeme opět za hodinu v našem vysílání. Tak děkuji a naslyšenou.
4: Naslyšenou, budu se těšit.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: A dříve než ochutnáme vokurky od Lucie Bílé, tak mám pro vás pozvánku k dalšímu vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Regionální církevní historii zmapovala ve svých knížkách farářka Eva Melmuková, která působila mimo jiné ve Velké Lhotě u Dačic. Více o tom už za chvíli tady u nás. Aktuální čas 6 hodin, k tomu 8 a 40 minut. Krásné úterní ráno všem.
6: Tělo bez duše.

0: patent zvaný toleranční nebo neznámé Telčsko. To jsou názvy knížek, které svého času sepsala již zesnulá evangelická farářka Eva Melmuková. Ta se zasloužila o to, že ve Velké Lhotě u Dačic ožil evangelický toleranční areál. Její knížky jsou tam k mání. Mluvit o tom budeme i v dnešní knižní hlídce, které se dočkáte přibližně v 9 hodin a 20 minut. A to přímo na místě ve Velké Lhotě s jejím synem Petrem Melmukem.
1: Ona byla pořád velmi činorodá. Ona vlastně se zasloužila o to, že de facto vůbec se vykřesala ta možnost se rozpomínat na vlastní dějiny v tomto kraji. Ona o tom vydala i příslušné knížky, které byly důležité pro pochopení těch souvislostí. Ona stála za tím, že ten evangelický toleranční areál vůbec vznikl jako památka. To znamená, v roce 1992 až po tedy listopadu jsme mohli ty čtyři budovy, které tvoří ten evangelický toleranční areál, zařadit jako kulturní památku. Ona vlastně stála o to, aby se tady konaly různé konference zájmové, aby tady se vzdělávali mladí lidé, což byly pracovní tábory takzvaných mladých historiků.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: a vy si rádi poslechnete čerstvé zprávy. Je to tak?
1: 7 hodin. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy. Zastupitelé Písku vybrali investora na stavbu nové městské čtvrti Pražská brána. Památkáři dohlížejí na rekonstrukci školy cestovního ruchu v Českých Budějovicích. Hydrologické sucho v Česku i po víkendových deštích trvá dál. Dnes počítejte s možností přeháněk a bouřek, teploměry ukážou maximálně 25 stupňů. Je úterý 25. srpna. Dobré jitro u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Stavební společnost BAK vybuduje plánovanou městskou část Pražská brána v Písku. Jako investora ji vybralo písecké zastupitelstvo. Do výběrového řízení se společnost přihlásila jako jediná. Další informace doplnil starosta Michal Čapek z Hnutí ANO.
2: Vybuduje tam vlastně veškerou infrastrukturu, to znamená, že tam přitáhne všechny sítě, postaví ulici, udělá veřejné prostranství a na těch pozemcích postaví bytovou výstavbu. Přičemž v těch podmínkách jsme měli definovanou velikost bytů, aby tam to nebyly samý garzonky nebo dvě KK.
1: S koncem prázdnin finišují opravy školních budov. Začátek školního roku kvůli tomu neposouvá žádná základní ani střední škola v Jihočeském kraji. Studenti střední školy a vysoké odborné školy cestovního ruchu v Českých Budějovicích se ale

0: budou učit v budově v ulici Frání Šrámka. Důvodem je pokračující rekonstrukce objektu školy na Senovážném náměstí. Plány na opravy musela ředitelka Zdeňka Erhartová projednávat s Národním památkovým ústavem. Památkově chráněná budova například nesmí změnit vzhled ani rozměry místností. Hydrologické sucho v Česku přetrvává. Víkendové deště pomohly jen omezeně. Po jednání ústřední komise pro sucho to řekl ředitel povodí Vltavy Petr Kubala. Podle něj například právě v povodí Vltavy spadlo v minulých dnech od 30 do 50 mm srážek, ojediněle 90 mm, což ale pomohlo jen nakrátko.
1: Ta situace už je nyní taková, že jsme opravdu opět na výrazném poklesu průtoku. Už máme zase plno profilů, které jsou na hranici sucha a dá se předpokládat vzhledem na to, jaká je teďka predikce předpovědi na následující tři dny, že ta situace se nám v podstatě vrátí zase do toho, co bylo před těmi srážkami.
0: Začínají Evropské dny židovské kultury. Letošní ročník se zaměřuje na téma lásky. Celorepublikový program nabídne kromě koncertů a komentovaných prohlídek taky výstavy. V Praze tak můžou lidé navštívit například výstavu fotografií Karla Cudlína o Izraeli. V Kolíně nebo Třebíči pak budou volně přístupné i samotné synagogy. Festival pokračuje na různých místech Česka až do října. Sport. Veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková vstoupily úspěšně do mistrovství světa v Amsterdamu. V rozjížďce dvojek bez kormidelnice postoupily z druhého místa do semifinále. To je na programu ve středu odpoledne. Druhý dojel i dvojskyf Dalibor Neděla, Jakub Podrazil. Kvůli vyššímu počtu posádek postoupili do úterního čtvrtfinále. Počasí. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 6 hodin v Českých Budějovicích 1014 hektopaskalů. Bude oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle bouřkami. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách budou kolem 20. Mírný vítr východních směrů bude odpoledne slábnout, biozátěž je mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Porouchané auto stojí na silnici 408 z Dačic do Jemnice za odbočkou na Chlumec. Dejte si tam pozor.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Úterní ráno stále ještě srpnové s datem 25. Radimové mají svátek. Přejeme samozřejmě jen to nejlepší. Na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje i pár minut po 7. hodině dnešní jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou. A především milovníci knih ocení dnešní rozhlasový sloupek. Máte rádi knížky? Já se přiznám, že mám dost známých okolo sebe, kteří přesedlali na čtečku a knížky si kupují a stahují ve virtuálním světě. Ale já nedám dopustit na vůni a opravdovost. A že těch knížek doma nemám zrovna málo, pořád totiž doufám, že za tohle dědictví budou jednou naše děti rádi. Nebo minimálně při povinné četbě ve škole některou z nich třeba ocení. Každopádně knížkám se už za chvíli bude věnovat Jan Štifter, tak si na jeho rozhlasový sloupek počkejte.

0: Je úterý, krátce po 7 hodině, konkrétně 7:07 máme právě teď a nás čeká na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice pravidelný rozhlasový sloupek. O čem bude, už jsem nastínila, konkrétně tedy o průvanu v knihovně, a mluvit o něm bude spisovatel Jan Štifter.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Někdy to slýchám. Jo, knížku, tu bych v životě nevyhodil. A nebo, a představ si, ona prej topila doma knížkama. Nevím, kdy přesně tahle posvátná úcta ke knihám vznikla. Snad v dobách, kdy nad jedním svazkem půl roku seděl mnich a ručně přepisoval vědění světa. Jenže dneska jsme svět knihami doslova zavalili. A buďme k sobě upřímní, většina té produkce je brak, rozmnožený v tisícových nákladech. Přesto ty svazky bereme do ruky s posvátnou bázní a říkáme, to je kniha, ta má váhu. Dokážeme kroutit hlavou nad hloupým filmem v televizi, přitom hloupých knížek je na trhu násobně víc. V České republice vyjde každý rok 15 000 nových titulů, některé v pár stovkách kusů, jiné v tisícových nákladech. Dohromady to dává miliony svazků ročně. Miliony. A pak stejně uslyšíte, jo, knížku, tu já nevyhodím. Naše domácí knihovny tak dál přetékají pamětmi zapomenutých politiků, recepty na srdčí guláš od herců z nekonečných seriálů a atlasy světa, kde polovina států už dávno neexistuje. Takže jo, nevyhodil. Za mě tedy sláva každému, kdo se té kupy papíru nebojí. Sláva každému, kdo občas udělá pořádný průvan v knihovně.
1: Český rozhlas České

0: Dcera australské matky a italského otce, právě to je zpěvačka a skladatelka Natalie Imbruglia, kterou jste si poslechli krátce po 7:45 tady v jeho českém ránu na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Počasí.
0: A po Natalii Imbruglia je tady předpověď počasí. Podíváme se na SMSky, které jste zaslali a věřím, že ještě nějaké přijdou na číslo 90 011 03 ve tvaru CB mezera počasí mezera text. Písek 17 stupňů Celsia, podepsán Folta. Ve Velešíně jasno 12 stupňů. Krásné dobré ráno vám všem přeje Andulka. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je polojasno, klidno 15 stupňů. Hezký den přeje Marie. A dobré ráno z Brloha, kde je polojasno, slabý vítr a teplota je plus 10 stupňů. Zdraví a hezký den přeje taktéž Marie. Tak máme za sebou SMSky a před sebou předpověď od Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes čekáme oblačno až zataženo. Ráno místy a jen přechodně oblačnost zmenšenou. Místy se vyskytnou přehánky nebo déšť, ojediněle i bouřky. Úterní nejvyšší maxima 22 až 25 stupňů. Nejvyšší teploty na horách naměříte 18 až 21. Vítr povane mírný východních směrů, bude mít rychlost 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout a jeho směr začne být proměnlivý. Srážkové úhrny dnes do 5 mm, ojediněle kolem 20, rozptylové podmínky dobré a bio dnes na mírné zátěži.
2: 30 let čelila tváří tvář těm nejhorším zločinům a podílala se úzce na jejich objasňování. Jana Špulková patřila k nejzkušenějším operativcům mezi jihočeskými policisty. Nyní se rozhodla své zážitky předávat druhým a otevřeně mluví o případech, které jí profesně i lidsky nejvíce zasáhly. My si s Janou Špulkovou popovídáme v úterý 25. srpna po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
0: Celá řada letních kin, země živitelka či dřevěné sochy, to vše a něco navíc si vezmeme pod naši rozhlasovou lupu už za chvíli a sice v tipech pro volný čas. Tak si na ně počkejte. Teď Lucie Vondráčková. Příjemný poslech.

0: Tipy pro volný čas.
1: A je jich opravdu hodně, tak si pojďte vybrat. Poslední den výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích nabídne od 9:30 například chovatelskou ukázku plemenných koní, ovcí a koz nebo práce ovčáckých psů s ovcemi. V 15 hodin tam na předvadišti začne taky vyhlášení ankety o nejsympatičtějšího koně, sympatiák předvadiště. V 10 hodin zahrají v pivovarské zahradě babouci. Ostrostřelecký klobouk si dnes od 15 hodin můžete vyrobit v dílně, kterou připravilo Prachatické muzeum. A do Zoo Hluboká se ode dneška do soboty můžete přijít podívat na dřevosochařské sympozium a neb jak vznikají sochy ze dřeva přímo pod rukama řezbářů. Letní kino v Milevsku promítá od 20:30 film Neporazitelní. A také vás zvu na vernisáž výstavy Rostislav Košťál, mistr aktu. Ta proběhne v 17 hodin v Českobudějovické galerii nahoře v Domě kultury Metropol. Letní kino v Černé v Pošumaví bude od 8:30 večer promítat film Spider-Man z Brusu Nový den. Tento snímek dnes od 20:30 promítá ale také letní kino v Písku. V Českých Budějovicích od 16 hodin můžete nahlédnout do slavné továrny na tušky Kohinor Hartmut. Na kostýmované prohlídky Hartmutovy vily se pak můžete vypravit od 19 a od 20 hodin. Do českobudějovického letního kina Háječek můžete zajít na film Hamnet. Promítá se od 20:30. A prachatické letní kino od 21 hodin bude promítat film Wellness Weekend.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, láskou.

kamaráde vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral.

0: Černé skaly, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu, díky které by měl stát líp zvládat výpadky léků. Hlavně levnější léky s nízkým počtem uživatelů mají v Česku jen jednoho dodavatele, protože víc by jich na našem trhu na nízkých maržích nevydělávalo. U takových léků je riziko výpadku často vyšší. Večerní požár kompletně zničil byt v Ratiborských horách na Táborsku. Hořelo ve třetím patře jedné z bytovek. 6 lidí se ještě před příjezdem hasičů dostalo z bytu ven. Mluvčí českých hasičů Vendula Matějů informovala, že příčinu a výši škody stále vyšetřují. U Křivoklátu najel osobní vlak do spadlého kamení. Nehoda poškodila podvozek, kterým začala unikat nafta. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádné události Martina Kavky vyteklo několik stovek litrů paliva, které teď hasiči odčerpávají. Vlak nevykolejil a nikdo se nezranil. Hasiči z něj evakuovali 12 lidí. Provoz na trati je zatím přerušený. Před zoologickou zahradou Hluboká začíná dřevosochařské sympózium. Kromě českých dřevosochařů Jiřího Nekuly a Romana Mikuše se představí taky slovenští umělci Michal Trnovský a Michal Husár. Motorovou pilou a dalšími nástroji promění kus dřeva v umělecké dílo spojené se světem zvířat. Sympózium vyvrcholí sobotní vernisáží. Fotbalové hřiště v Hranicích u Suchdola nad Lužnicí hostí sraz rodáků. Jak se píše na stránkách suchdolského zpravodaje, začátek bude v 10 hodin a k poslechu budou hrát kapely Petříkovská muzika a Four Jones. A počasí. Oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Teploty maximálně 25, na horách 21 stupňů Celsia. Mírný vítr východních směrů bude večer slábnout a biozátěž je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na Písecku opravují silnici 140 z Ražic do Štětic. Úsekem neprojedete ještě zhruba měsíc. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Před pár minutami jste už o tom slyšeli v tipech pro volný čas a tak se zeptám, milí posluchači, víte, kdo to byli prachatičtí ostrostřelci a co dělali? Nebo že nosili typické a nezaměnitelné klobouky? Svůj vlastní si dokonce budete moci dnes vyrobit v Prachatickém muzeu. A více nám už o dnešní dílně pro veřejnost i samotných ostrostřelcích prozradí za chvíli náš host, respektive hostka Lenka Kuno. Tak si počkejte na rozhovor s ní a do té doby Janek Ledecký. Příjemný poslech.

0: Vyrobit si vlastní papírový klobouk a ještě se něco dozvědět o takzvaných ostrostřelcích můžou dnes od 15 hodin v Prachatickém muzeu nejen malí návštěvníci. Typickou pokrývku hlavy nosili od 19. století členové místního spolku, kteří reprezentovali celé město. Právě ostrostřelci byli jednou z hlavních součástí různých prachatických slavností a významných událostí. Více nám už o nich a hlavně jejich kloboucích prozradí muzejní pedagožka Lenka Kunová, kterou vítám ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Paní Kunová, jak bude vypadat dnešní výroba ostrostřeleckých klobouků? Prozraďte.
1: Jak už jste správně říkala, ty klobouky budou z papíru, využijeme šablony, využijeme tvrdý papír, barevné lepicí pásky a polymerovou hmotu a vytvoříme klobouky, které budou tvarově velice podobné těm, které nosili pravdoví ostrostřelci na přelomu 19. a 20. století. Ta dílnička je vhodná i pro úplně malinké děti, pro školkové. Ty, které zvládnou stříhat papír, tak ty zvládnou i vyrobit si svůj ostrostřelecký klobouk.
0: Můžete posluchačům přiblížit, kdo vůbec ostrostřelci jsou anebo byli?
1: Ráda. Ostrostřelecké spolky původně vznikaly jako obrana měst, a postupně se na ně nabalovaly další funkce, hlavně ta reprezentační. Ale i v téhleté době, kdy už fungovali víceméně jako reprezentativní spolek, tak brali svou úlohu nesmírně vážně jako službu městu. Ten prachatický spolek vznikl v roce 1816 a to reorganizací z městské gardy. Prachatičtí ostrostřelci, jak už jste říkala, tak stáli za organizací kulturního života ve městě a nesměli chybět ani při církevních slavnostech. V podstatě se dá říci, že cokoliv se významného ve městě dělo, tak u toho ostrostřelci byli. Nebyla to ale jen tak nějaká parta, byla to velice prestižní záležitost a vlastně ten ostrostřelecký spolek tvořila většinou elita města, mezi jinými třeba zakladatel prachatického gymnázia Felix Špinka. Ptala jste se, jestli ještě jsou nějaké ostrostřelecké spolky. Je jich velice málo a to z toho důvodu, že za první republiky byly považovány za přežitek z dob Rakouska-Uherska a ta uniforma a zbraně lidi vyloženě provokovala, takže postupně zanikaly tak nějak spontánně a dnes už máme těch spolků jenom úplné minimum.
0: Když se podíváme na další program Prachatického muzea, tak jaké výstavy teď můžou lidé navštívit?
1: Krátkodobou výstavu máme právě tuhle ostrostřeleckou, která trvá do 4. října a poté ji vystřídá výstava věnovaná hracím kartám s názvem Karty všech tváří, která potrvá do konce roku, ale můžete navštívit i naše stálé expozice. K těm nejoblíbenějším patří expozice Zlaté stezky, která má vnitřní i venkovní část a je oblíbená obzvláště mezi dětmi. Ale můžu vás pozvat i na podzimní cyklus přednášek, který startuje 8. října a každý měsíc také pořádáme výtvarné a řemeslné kurzy a dílničky pro veřejnost.
0: To bylo milé povídání s muzejní pedagoškou Lenkou Kunovou, která nás pozvala do Prachatického muzea za ostrostřelci. Moc vám děkuji a mějte se hezky, naslyšenou.
1: Vy taky, naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: 8:15, k tomu 1 minuta. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Součástí jeho českého rána bude za chvíli i kapela Elán. Dorazí Sestrička s Kramárou. Tak si počkejte.
1: Počasí.
0: Na co určitě také čekáte, jak se bude vyvíjet zbytek prázdnin, před námi už skutečně pouhých pár dní. My začneme aktuální situací tady na jihu Čech a o té už nám bude povídat meteoroložka Eva Houbová. Dobré ráno.
2: Dobrý den. V jižních Čechách je teď polojasno až oblačno a od jeho západu přichází další oblačnost. Teplota se pohybuje mezi 9 a 16 stupni. V Českých Budějovicích je oblačno 14 stupňů, severozápadní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepoštěn na hladinu moře 1013,5 hektopaskalu. Na Choráňově je také oblačno 10 stupňů a vítr severovýchodní 3 metry za sekundu.
0: Jak se ten dnešní den bude vyvíjet?
2: Počasí u nás ovlivňuje mělká brázda nízkého tlaku spojená s tlakovou níží nad západní Evropou. Čekáme oblačno a že zataženo. To, jak je teď více sluníčka, to zase přejde. Místy se objeví déšť nebo přehánky a ojedinělé bouřky. Teplota vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 18 až 21. Vítr povane mírný východní směru 2 až 6 metrů za sekundu a večer zeslábne. Bio je na nízké zátěži.
0: Na sociálních sítích na mě občas vykoukne nějaká fotka ze splouvání Vltavy, tak jak se má aktuálně stav vody v jeho českých řekách?
2: Vltava je splavná až od vyššího brodu. Na Soumarském mostě je stav 41 cm, takže tam platí zákaz. No a v tom vyšším brodě 64 cm a průtok 7,3 metru krychlového za sekundu. Lužnice ani Otava splavné nejsou. Teplota vody je teď mezi 14 a 19 stupni, Lipno včera mělo 21,5.
0: Jaká bude dnešní noc a co přinese středa?
2: Dál nás čeká velká oblačnost a ráno ojedinělé mlhy. Místy se zase objeví přehánky, ojedinělé bouřky a potom později odpoledne bude ubývat srážek i oblačnosti. Teplota ráno klesne na 15 až 12 stupňů, přes den vystoupí podobně jako dnes na 22 až 25 a na horách bude do 22. Vítr slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu a byl pořádné jedničce.
0: A jaký bude čtvrtek?
2: Před zvlněnou studenou frontou, která už se bude ze západu přibližovat, k nám bude proudit teplý vzduch. Čekáme slunečné počasí a odpoledne od jeho západu pak zatahování v souvislosti s tou frontou. Teplota ráno bude kolem 14 stupňů, odpoledne kolem 28 a vítr mírný jihovýchodní až východní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: A další kousek, co se počasí týče z prázdnin, ukrojíme v našem vysílání zase za hodinu, kdy si prozradíme, jaký bude pátek. Tolik Eva Houbová, děkuji prozatím a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
0: Vzpomenete si, kolik kostí je v lidském těle? Nejen to, ale i další zajímavosti spojené s kostmi nabídne dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Dočkáte se jí už za chvíli a provede vás jí Martin Písařík, tak si počkejte. Krásné úterní ráno všem a dobrý poslech.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že stehenní kost je pevnější než beton? Ze školy si pamatujeme, že v lidském těle je 206 kostí. Neplatí to však po celou dobu našeho života. Když přicházíme na svět, máme kostí víc, zhruba 270. V dětství a během dospívání pak některé kosti postupně srůstají, až se jejich počet ustálí na 206. Některé z nich stojí za detailní průzkum. Zajímavá je například jazylka, malá kůstka ve tvaru podkovy, umístěná mezi bradou a hrtanem. S lebkou není nijak kloubně spojena, na místě ji drží pouze vazivové úpony a svaly. Jazylka funguje jako jakýsi převodník, který udržuje správnou polohu a pohyb jazyka, hrtanu a dalších částí krku. U 10 až 20% lidí najdeme i další volné kosti, říká se jim akcesorní. Vyskytují se zejména na noze a ruce, na rentgenu připomínají malé kamínky. Během vývoje měly srůst se sousední kostí, ale nestalo se tak. Přítomnost těchto kůstek není vada, ale přirozená odlišnost. Na lidské dolní končetině bychom také našli největší a zároveň nejpevnější kost našeho těla. Je to kost stehenní, spojující kyčel a koleno.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Ruku v ruce společně s Village People se blížíme opět další celé. Vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Lukáš Pelikán.
1: 8 hodin. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Minimální mzda by se příští rok mohla zvýšit o 2,5 tisíce korun, shodla se na tom tripartita. Třebětice na Jindřichohradecku čelí tlaku na stavbu větrných parků, usnadnit je může akcelerační zóna. Kvůli požáru domů v Oblé ulici v Brně se evakuovalo přes 40 lidí. Bude většinou oblačno s teplotami do 25 stupňů. Zprávy o Lukáš Pelikán, dobré ráno. Minimální mzda by se příští rok mohla zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. Shodla se na tom tripartita, tedy zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Do roku 2029 by se postupně měla dostat na 47% průměrné mzdy.
3: Tripartita se shodla na tom, že se minimální mzda bude postupně zvyšovat nejen příští, ale i přes příští rok, řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
4: To znamená, že by to mělo být v roce 2028 o další 2 tisíce korun navýšení.
3: Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly by měla v budoucnu růst minimální mzda ještě rychleji, tak, aby se víc přiblížila průměrné mzdě.
5: Budeme požadovat evoluci minimální mzdy, a to po roce 2029, aby rostla dále na hranici 50%.
3: Automatický vzorec podporují i zaměstnavatelé. Vývoj minimální mzdy tak podle nich bude předvídatelný. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: Třebětice na Jindřichohradecku čelí snahám o vybudování větrných elektráren v katastru obce. Zástupci investorů pravidelně kontaktují zastupitele se žádostmi o povolení stavby. Na posledním jednání zamítli výzvu společnosti Nová energie. Stavbu větrných parků na katastru obce může usnadnit plánovaná akcelerační zóna. Zkušenosti se žádostmi o povolení stavby větrníků přibližuje nezávislý starosta Pavel Chalupa.
6: Už jsem se s nimi setkal před 3 roky, ale tenkrát to bylo telefonicky, teď to přišlo datovkou, takže musíme odpovědět.

0: odpovědět. A chtěl jsem, aby to zastupitelé věděli, aby se k tomu mohli vyjádřit. Asi 3 firmy se dotazovaly, jestli by mohli přijet, ale nikdy jsme nepostoupili dál. Valná většina obyvatel je proti a těžce, no, protože tady hospodaří.
1: Hasičům se podařilo zlikvidovat požár panelového domu v Oblé ulici v Brně. Dům muselo opustit 44 lidí. 11 z nich záchranáři ošetřili na místě, jednoho člověka odvezli na kontrolní vyšetření do nemocnice. Jak upřesnil mluvčí jihomoravských hasičů Štěpán Komosný, požár vznikl v bytě ve druhém patře. Trať mezi Olbramovicemi a Benešovem u Prahy by mohla být plně průjezdná od středečního večera, uvedl to mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kafka. Trať podemlela voda po páteční bouřce. Vlaky na koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi proto projíždějí jen po jedné koleji. Loupeže v evropských muzeích jsou podle Europolu v poslední době stále násilnější. Unijní policejní agentura upozorňuje, že pachatelé používají střelné zbraně, sekery nebo dokonce výbušniny a napadají pracovníky ostrahy, píše o tom britský list Guardian. Podle Europolu může vývoj souviset s nástupem nových zločineckých sítí zaměřených na konkrétní cenné artefakty. Zloději cílí především na zlato, šperky a další předměty, které jde snadno prodat. Europol upozorňuje taky na čínský starožitný porcelán, po kterém je vysoká poptávka na trhu s uměním. Mezi výrazné případy patří například loňská loupež v nizozemském muzeu Drenz. Pachatelé se do něj dostali pomocí výbušniny a odnesli několik cenností zapůjčených z Rumunska. Část ukradených předmětů úřady později našly. Sport. Tenistka Kateřina Siňaková postoupila do hlavní fáze smíšené čtyřhry na US Open. S Britem Pettnem vyřadili v kvalifikaci německo-monacký pár Mariová Vacherot i americkou dvojici Sternsová Harrison ve dvou setech. A tenista Vít Kopřiva se v generálce na US Open ve Winston-Salemu nepředstaví. Z turnaje se odhlásil kvůli nespecifikovanému zranění. Počasí. Bude oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle s bouřkami. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách budou kolem 20. Mírný vítr východních směrů bude večer slábnout, biozátěž je mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Opatrní buďte na Strakonicku, na silnici 3. třídy mezi obcemi Krtyhradec a Únice se pohybují ovce. Přejeme vám bezpečnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Plujeme příjemně dnešním, tedy úterním, 25. srpnovým jihočeským ránem. Zdraví vás Adéla Jirkalová od mikrofonu a na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice na vás v nejbližších minutách opět čekají písničky, které nestárnou, tak abyste se měli na co těšit, zazní Anaka, Marta Kubišová či právě teď Marek Ztracený. Postel s nebesy, barokní nábytek, uniforma arcivé vody Františka Ferdinanda nebo hrníček císařovny Alžběty Kristýny. Nejenom to návštěvníkům představuje výstava Veličenstvo před branami na Jindřichohradeckém zámku. Více o tom už za chvíli.

0: Po uši!
1: Jak kdysi cestovala šlechta a co obnášela návštěva králů a císařů? I na tyhle otázky odpovídá nová výstava s názvem Veličenstvo před branami na zámku Jindřichův Hradec. Ten patřil od 16. do poloviny 18. století k nejvýznamnějším zastávkám habsburských panovníků na cestě mezi Vídní a Prahou.
2: Teď jsme přišli vlastně do jedné z několika částí výstavy, která se jmenuje Veličenstvo před branami, Jindřichův Hradec jako zastávka i cíl na cestách panovnického dvora.
3: Kastelán Jan Mikeš ukazuje úvodní místnost nové výstavy rozprostřené v druhém patře Adamova stavení Jindřichohradeckého zámku. Panovnické návštěvy, které byly ubytované právě v této místnosti, připomíná třeba ukázka barokní císařské ložnice.
2: My jsme se pokusili navrhnout podle inventářů, jak vlastně ta místnost mohla vypadat. Měla velikou postel s nebesy spolu s nějakým sedacím nábytkem a těch panovníků, kteří tady přespávali, byla opravdu celá řada. Například to byl císař Leopold I.
3: Pobyty českých králů, císařů a členů habsburské dynastie na Jindřichohradeckém zámku přibližují i vitríny s předměty související s cestováním a následným průběhem panovnických návštěv.
2: Tady třeba před námi je skutečně luxusní pánské sedlo, které připomíná to, že tak, jak my si představujeme cesty panovníka, to znamená v tom kočáře, tak že tomu tak nebylo vždy. Protože vlastně daleko pohodlnější byla vlastně jízda v sedle.
3: Přicházíme k vitríně, ve které je možná nejzajímavější předmět celé výstavy.
2: Na první pohled vidíme takový malinký hrneček, koflík, přímo z osobního majetku císařovny Alžběty Kristýny, manželky Karla VI., který používala při své kůře v Karlových Varech. On je vlastně pomalovaný úplně ze všech stran. Vidíme tam třeba výjev z lovu na medvěda, protože Alžběta Kristýna byla nadšená lovkyně. Teď jsme se ocitli v druhé z výstavních místností.
3: Další část výstavy připomíná návštěvu arcivévody Františka Ferdinanda a zachycuje posun cestování šlechty do začátku 20. století.
2: Vidíme tady třeba kazetu s cestovní soupravou na čaj. Máme tady opravdový unikát, jednu z několika málo zachovaných uniform, které osobně arcivévoda Ferdinand používal. Hůl, která dokonce je vlastně tady i z fotografií.
3: Přesouváme se do poslední místnosti, ve které lidé uvidí repliky korunovačních klenotů.
2: Je to výstava, která se jmenuje České korunovační klenoty na dosah. Myslím si, že je spojení právě těch korunovačních klenotů a vyprávění o těch panovnických cestách zcela na místě. Jsou to skutečně mistrovské repliky provedené do nejmenších podrobností platníkem Jiřím Urbanem, který se podílel i na restaurování těch původních klenotů.
3: Výstava Veličenstvo před branami je zájemcům přístupná denně od 10 do 16 hodin až do 1. listopadu. Z Jindřichova Hradce Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České.

0: počasí.
1: 8 hodin k tomu 16 minut. SMSky od vás. Klidné ráno z Prachatic 12+, pohodu ve zdraví přeje Helča všem i v redakci. Děkujeme. Volary Rafanda 12 stupňů, Luděk a Zdeňka podepsáni. Tak, tolik vaše zprávy. A co říká Český hydrometeorologický ústav o úterku s datem 25. srpna? Čekáme oblačno až zataženo, ráno místy a jen přechodně oblačnost zmenšenou. Místy se vyskytnou přehánky a nebo déšť, ojediněle také bouřky. 22 až 25 stupňů Celsia, to jsou dnešní přislíbená nejvyšší maxima. Na horách naměříte 18 až 21. Vítr dnes povane o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Pršet, co se týče množství srážek, tak bude do 5 mm a ojediněle kolem 20. Rozptylové podmínky dobré a bio na jedničce.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Žije letos v řekách málo vody, netrápí jenom vodáky a vodohospodáře, ale i převozníka na posledním ručním bydlovém přívozu u nás. K přívozu přes řeku Berounku v Nadrybech na severním Plzeňsku se za ním vydáme už za chvíli tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Nízká hladina řeky Berounky trápí nejenom vodáky, ale také převozníka v Nadrybech na severním Plzeňsku. Jde totiž o vůbec poslední přívoz v České republice na ruční, tedy bydlový pohon. A převozník se v době extrémního sucha a malého průtoku vody opravdu zapotí.
1: Plechový prám na ruční pohon uveze naráz 5 lidí a jedno auto do 2,25 tuny. Těžší auta musí převozník Karel odmítat.
2: 3-tunový elektromobil, takže jsem ho poslal pryč, aby to zkusil přes brod, protože to byl velký jeep, tak ať si to vyzkouší.
1: Stává se vám, že by se třeba někdo naštval, nebo to berou spíš jako atrakci?
2: Většinou jako atrakci. Třeba dneska fouká nárazový vítr a v některých chvílích se nedá jezdit, takže lidem musím říct, buď počkáte 4 hodiny, jestli přesto nefouká vítr, a nebo se o to pokusíme, ale nezaručuju, že dojedeme na druhou stranu.
1: Provoz ručního přívozu teď navíc výrazně komplikuje extrémně nízká hladina Berounky.
2: Doufejme, že to tady nevyschne úplně, no.
1: Bydlový přívoz tu funguje už od dob Marie Terezie. Sloužil i během obou světových válek a ustál i ničivé povodně v roce 2002. Místní na něj nedají dopustit, včetně nezávislého místostarosty Miroslava Šuberta, který si plavby pamatuje už od dětství.
3: Jezdili jsme na druhou stranu provodu s rodičema do Skomelna. Ten přívoz byl neustále jako, dá se říct, permanenci. Já myslím, že to ty lidi vnímají, že to je součást tady toho koloritu. Ani ne tak jako atrakce, jako taková součást.
1: Člověk se na chvilku zastaví, když najednou vypne motor.
3: No, ale nejenom člověk, ale i ty, který tady projíždějí třeba po té vodě, tak pro ně je to prostě zase nějaký zpestření.
1: Najít převozníka s potřebným kapitánským průkazem je těžké. Přesto chce nezávislá starostka Nadryb, Silvie Brantlíková, tradici přívozu zachovat.
4: Jde o to najít vhodného kandidáta, který na to má průkaz vůdce malého plavidla, protože takových osob tady už moc není. Ten provoz jako takovej, jenom ta obsluha 50 tisíc a výdělek z toho za ty 2 měsíce nebude ani polovina.
1: Převozník zvládne podle zájmu 6 až 30 plaveb denně. Provozní řád zakazuje plavbu při bouřce nebo povodni. O extrémním suchu v něm ale zmínka není. Když klesne průtok a přidá se protivítr, je 70-metrová trasa pro převozníka nekonečná.
2: By se mělo využívat hlavně v proudu toku řeky, ale vzhledem k tomu, že letní průměr je tady kolem 6 kubíků za vteřinu a v současné době tečou 3 a fouká vítr ze severu, což znamená proti proudu, takže to má úplně opačný dopad. Je to záběr. Třeba v tuhle tom větru, kdybychom teďka vyrazili, tak se asi tak vprostřed řeky odstneme nad tím vodícím lanem, místo pod ním dole, pak se tam budeme 4 hodiny točit a čekat, až přestane foukat vítr.
1: Průtok v Berounce teď zachraňuje pravidelné odpouštění vody z Hracholuské přehrady na řece Mži. Provoz přívozu tak v budoucích letních sezónách nemusí zastavit lidé, ale sama příroda. Z Nadryb na severním Plzeňsku, Pavel Hala, Český rozhlas.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Škoda, že ji nikdo nemůže slyšet. Mezi nebem a zemí se ocitne inspektorka Candice Renoirová v premiérovém kriminálním seriálu. ČT2. Ulrich rozehrává hazardní vysokou hru. Ukradne svatou korunu. Seriál Huňády vzestup Havrana. A ČT Art. Příběh výpravčího na odlehlé železniční stanici v oceňovaném filmu Alois Nebl. Úterní večer s Českou televizí.
3: A Lukáš Pelikán už je připraven s čerstvými zprávami. Příjemný poslech.
4: Půl deváté.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Pracovní skupina pro bezpečnost na stadionech bude dnes jednat o pravidlech pro využití chytrých kamer. Ty dokáží rozeznávat obličeje. Novela má umožnit jejich používání za podmínek, které omezí využití osobních údajů návštěvníků jen na nutné minimum. Opatření má být součástí zákona o podpoře sportu, který chce ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů předložit na začátku září. Rodiče dětí a jejich blízcí v Kaplici na Českokrumlovsku se můžou přijít podívat do nové budovy dětské skupiny. Seznámí se s prostory a poznají i tým pedagogů, který se bude o děti starat. Jak připomíná město na svém webu, zápis stále probíhá. Přihlásit je možné děti od věku 1,5 roku. Objekt pro dětskou skupinu najdete v areálu mateřské školy Nové domky a dnešní den otevřených dveří bude trvat od 9 do 17 hodin. Účastníci literárních kurzů v Písku pod vedením novinářky Dany Emingerové připomenou osobnost Arnošta Lustiga. Od narození tohoto spisovatele a publicisty židovského původu letos v prosinci uplyne 100 let. Na venkovní scéně městské knihovny bude začátek čtení povídek v 17 hodin. O hudební doprovod se postará kapela Ambiance s výběrem francouzských šanzonů. Fotbalisty Hluboké nad Vltavou čeká domácí duel českého poháru. Na svém hřišti přivítají druholigovou Viktorii Žižkov. Výkop utkání druhého kola MOL Cupu bude v 18 hodin. A ještě počasí. Oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i s bouřkami. Teploty maximálně 25, na horách 21 stupňů Celsia. Mírný vítr východních směrů bude večer slábnout a biozátěž je na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Dvě auta se srazila v Písecké ulici ve Strakonicích. Na místě se tvoří kolony a opatrní buďte taky v Dačicích, na Palackého náměstí, i tam se srazila dvě auta. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A vysílání Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje dále i krátce po půl deváté. Zeměživitelka dnes končí. Výstaviště bude poslední den otevřené do 17 hodin a návštěvníci ještě můžou stihnout program na předvadišti, expozice i závěrečné body doprovodného programu. Více v rozhovoru prozradíme už za pár minut.
5: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu se znát.

0: Dnes končí v Českých Budějovicích 52. ročník zeměživitelky. Šestidenní agrosalon s podtitulem Inovace v každém poli letos představuje moderní zemědělskou techniku, technologie, hospodářská zvířata, potraviny i program pro veřejnost. Výstaviště dnes zůstává otevřené do 17 hodin a návštěvníci mají ještě poslední možnost letošní živitelku navštívit. A my už v tuhle chvíli máme na telefonu mluvčího výstaviště Jiřího Čondla, kterého znovu ráda vítám ve vysílání. Dobré ráno.
1: I vám všem přeji krásné ráno.
0: Mnozí naši posluchači jsou možná právě teď na cestě do Českých Budějovic a poslouchají Český rozhlas České Budějovice. Co byste doporučil návštěvníkům, kteří chtějí využít poslední den živitelky? Co je dnes ještě čeká?
1: Poslední den je program velmi pestrý a tak trochu s nadsázkou návštěvníci uvidí průřez celým agrosalonem za celou dobu. Na předvadišti budou chovatelské přehlídky skotu, dnes hlavně nejmenšího evropského plemene Dexter, přehlídka plemen ovcí a koz a ukázky práce ovčáckých psů. A také se budou probíhat koně a v 15 hodin bude vyhlášení ankety Sympatiák předvadiště, tedy nejsympatičtějšího koně. V pavilonu R1 nabídne rady rybářům Jakub Wagner, vařit bude Roman Paulus. Další ochutnávky a nabídka potravin jsou v pavilonu T1, kde se prezentují kraje, lokální nebo oceněné potraviny. Dominantou pavilonu T2 je věda, technika, inovace a také ochrana přírody, nebo doprovodný program s ochutnávkami od Českého pole. A další zajímavé věci, vybavení nebo techniku najdete potom v pavilonech třeba B1 nebo R3. Malí návštěvníci si pohrají v dětském zemědělském světě, povozí se ve zvenčinách Tatrovek, navštíví hravou farmu nebo tvořivé dílničky. A po celém areálu lidé můžou obdivovat novinky nebo klasické obří a silné zemědělské stroje i menší a univerzální pomocníky.
0: Já se samozřejmě nemůžu nezeptat, čím se dnes rozloučí s návštěvníky pivovarská zahrada, konkrétně tedy s letošní zemí živitelkou. Co bude na programu poslední den?
1: Já si myslím, že stačí říct jedno slovo babouci. A dál není třeba představovat tuto legendární jihočeskou kapelu, která bude hrát od 10. hodiny až do konce, tedy do 17. hodin, ale samozřejmě s přestávkami.
0: Výborně, s přestávkami na občerstvení, což je jasné. S námi byl mluvčí výstaviště České Budějovice Jiří Čondl. Děkuji za rozhovor s vámi a užijte si poslední den letošní zeměživitelky.
1: Já vám přeju také krásné ráno a posluchačům, nebo posluchače můžu pozvat na ten poslední den, ať si to tady taky užijí.
2: Český rozhlas České Budějovice, písničky.

0: Skrze své hlasivky nám sílu své lásky ukázala Jennifer Rush ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. 8:45 a k tomu přesně 1 minuta.
1: Počasí.
0: A skrze své hlasivky nám teď o počasí bude povídat meteoroložka Eva Houbová, kterou znovu vítám ve vysílání a ptám se, jak máme právě teď na jihu Čech. Dobré ráno.
2: Dobrý den. Už máme oblačno až zataženo, na severu kraje jsou ojedinělé přehánky. Teplota trošku povylezla, teď je mezi 13 a 18 stupni, nejchladněji na plechem 9,7. V Českých Budějovicích je oblačno 16 stupňů, vane severozápadní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře 1013 hektopaskalů. Na Choráňově je taky oblačno 11 stupňů a vítr severovýchodní 3 metry za sekundu.
0: Jaký bude ten dnešní 25. srpnový den?
2: Něco jako je teď, jenom se trošku oteplí. Počasí u nás ovlivňuje mělká brázda nízkého tlaku spojená s tlakovou níží na západní Evropou. Čekáme oblačno až zataženo, místy přehánky nebo déšť a ojedinělé bouřky. Teplota vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 18 až 21. Vítr povane mírný východních směrů 2 až 6 metrů za sekundu a večer zeslábne. Bio je na nízké zátěži.
0: I zítřek, tedy středa, se ponese v podobném duchu.
2: Bude to podobné. Čeká nás dál velká oblačnost, ráno ojedinělé mlhy, místy přehánky, ojedinělé bouřky. Později odpoledne budou ubývat srážky i oblačnost. Teplota zítra ráno klesne na 15 až 12 stupňů, přes den vystoupí podobně jako dnes na 22 až 25 a na horách bude do 22. Vítr povane slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu, aby ho zůstane na jedničce.
0: A co čtvrtek, nečeká na nás náhodou jeden z posledních záchvěvů tepla?
2: Ano, čeká. Po přední straně brázdy nízkého tlaku k nám bude proudit teplý vzduch. Čekáme slunečné počasí, ale odpoledne od jeho západu začne přibývat oblačnost související s blížící se zvlněnou studenou frontou. Ve čtvrtek ráno čekáme kolem 14 stupňů, odpoledne kolem 28, takže někde si zřejmě ještě sáhneme na tropickou 30 a vítr povane mírný jihovýchodní až východní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: A co ta blížící se studená fronta udělá s pátečním počasím?
2: A už se v pátek doblíží. Čeká nás velká oblačnost a postupně hlavně ve druhé polovině dne četné přehánky a místy bouřky. Zřejmě budou i silné, ale to samozřejmě budeme dál upřesňovat. Ranní teplota bude vysoká kolem 17 stupňů a ta odpolední taky kolem 30, takže někde možná naměříme i 32, 33 stupňů, ale to bude zatím asi na dlouhou dobu poslední takový den. Vítr povane mírný 2 až 6 metrů za sekundu, bude se stáčet z jihovýchodního přes jižní na severozápadní.
0: A těmi tropy dnes skončíme. Tolik tedy meteoroložka Eva Houbová. Pro tuto chvíli děkuji a zase se brzy uslyšíme. Naslyšenou.
2: Těším se, naslyšenou.
1: Zlá babička. To je jihočeský venkovský román spisovatelky Dity Kůtové. Příběh vycházející z historie autorčiny rodiny. Na začátku Mariina nelehkého osudu byla vražda. Premiéru 10-dílné rozhlasové četby poslouchejte od pondělí 17. do pátku 28. srpna. Každý všední den, krátce po 18. hodině, v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude folkový písničkář, zpěvák Miroslav Paleček.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
4: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočí

0: Musím se přiznat, že mi teď trošku zakručilo v břiše, to znamená, že bude čas brzy na dopolední svačinu, možná, že si i vy dopřejete nějakou dopolední kávu a u toho si poslechnete Jihočeské dopoledne. Přišel vás jim provázet Matěj Vodička, vítám tě ve vysílání, ahoj.
1: Krásné ráno, Adélo, já jsem posnídal, takže mě zatím ještě nezakručilo, no ale myslím si, že to brzo přijde. Stejně tak jako tebe věřím, že i posluchače zajímá, co bude náplní dnešního Jihočeského
0: dopoledne. Prozrať.
1: Tak po 9. hodině budeme třeba řešit to, jak Češi investují do svého zdraví. Poslechneme si taky knižní hlídku Filipa Černého nebo jeho českou vlastivědu Zdeňka Zajíčka. No a poslechneme si taky reportáž o tom, co je to oděvní banka. To je docela aktuální téma teď vlastně s blížícím se začátkem nového školního roku. Oděvní banka mimo jiné třeba sbírá i potřeby,
0: třeba
1: penály,
0: aktovky
1: a tak dál. A vlastně potom rozdává sociálně slabým, takže aktuální téma. No a v 9 hodin a 45 minut stále ještě Zámecké léto, poslední týden, náš pravidelný letní seriál. Po 10. hodině se spojíme třeba s regionálním stopařem Petrem Kubátem. Pozveme vás na výstavu fotografií Rostislava Košťála tady v Českých Budějovicích. No a poslechneme si reportáž třeba taky o nejstarším zvonařství v Rakousku. No a po 11. hodině přivítám ve studiu dopoledního hosta. Dnes ním bude bývalá elitní kriminalistka Jana Špulková, která pracovala na prvním oddělení krajského policejního ředitelství Jihočeského kraje. Má zkušenost s mnoha vlastně řekněme i vraždami nebo opravdu vážnými trestnými činy, ale primárně se zabývala trestnou činností páchanou na mládeži nebo mládeží, dětmi nebo na dětech. Takže myslím si, že to asi nebude úplně veselé téma, ale povídání určitě zajímavé.
0: Matěj Vodička a jeho pozvánka k dnešnímu Jihočeskému dopoledni. Matěj, děkuji, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A pro vás ode mě na rozloučenou Iveta Bartošová. Mějte se krásně a brzy opět v éteru Českého rozhlasu České Budějovice.

Český rozhlas České Budějovice. Všechny pořady najdete online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Penzijní spoření má být nejvýhodnější pro ty, kteří začnou včas, schválila to vláda. Policie viní 3 lidi z výroby a prodeje pervitinu v jižních a středních Čechách. Na Mělnicku se vyskytla nebezpečná sršeň asijská. Na horách dnes naměří kolem 20 stupňů. Jsou tu další jihočeské zprávy a s nimi Lukáš Pelikán. Vláda chce přilákat mladé lidi k penzijnímu spoření. Ministři schválili vyšší státní příspěvek pro zájemce o penzijní spoření do 29 let a pro všechny taky snížení poplatků penzijním společnostem. Ty varují, že kvůli tomu nepokryjou ani své náklady.
2: Podle Asociace penzijních společností klienti pozitivní dopady vládní reformy nepocítí, protože poskytovatelům spoření budou chybět peníze, říká mluvčí asociace Jan Sedláček.
3: Budou se muset snažit zakonzervovat ten systém a nebudou mít peníze na to, aby ho mohli dál rozvíjet.
2: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO kritiku odmítá.
4: Já si myslím, že penzijní společnosti se doteďka měly velmi dobře, i oni musí provést restrukturalizace a úspory, to je na nich.
2: Nová pravidla podle ministryně naopak k poskytovatelům spoření přilákají nové klienty. Vládním návrhem se teď bude zabývat sněmovna. Opozice už chystá několik pozměňovacích návrhů. Reforma penzijního spoření by měla platit od příštího roku. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Nebezpečná sršeň asijská se objevila v Liběchově na Mělnicku. Invazivní druh představuje riziko hlavně pro včelstva a volně žijící hmyz. Není zatím jasné, jestli je v okolí hnízdo nebo jde o osamělého jedince, dovezeného například do nedalekého přístavu. Agentura ochrany přírody a krajiny prosí veřejnost o pomoc přes aplikaci Nahlas sršeně. Jindřichohradečtí kriminalisti rozkryli skupinu lidí, kteří vyráběli a prodávali drogy. Policejní mluvčí Věra Mžiková informovala, že skupinu sledovali rok. Letos v polovině srpna pak zadrželi partnerský pár, 33-letou ženu a 36-letého muže a jejich 34-letého kamaráda. Zpočátku se pohybovali po jihočeském kraji, kde si pronajímali pokoje v penzionech a vyráběli v nich pervitin. Později se přesunuli do malé obce na Příbramsku. Podle policie skupina vyrobila a distribuovala několik kilogramů pervitin. Policisti zajistili mimo jiné další suroviny i náčiní a peníze v hodnotě zhruba 600 tisíc korun. Pobyty české šlechty na státním hradu a zámku Jindřichův Hradec připomíná výstava s názvem Veličenstvo před branami. Lidé si ji můžou prohlédnout denně až do 1. listopadu. Další tipy na speciální pořady doplňuje kastelán Jindřichohradeckého zámku Jan Mikeš.

0: každý čtvrtek během těch prázdninových měsíců, tak probíhají večerní prohlídky, kdy návštěvníci můžou od 8 do 10 hodin vystoupit na Černou věž a zároveň jsou tři prohlídky toho základního okruhu a druhou novinkou jsou divadelní prohlídky.
1: Hormuzským průlivem v pondělí propluly jen dvě lodě na přepravu ropy a plynu. Je to nejmíň od začátku května. S odkazem na monitoring pohybu plavidel to píše agentura Reuters. Poznamenává ale, že se počet může o něco zvýšit. Je totiž možné, že některé lodě vypnuly navigační zařízení. Před začátkem války na Blízkém východě hormuzským průlivem denně proplouvalo 130 až 140 nákladních lodí. Doprava v této klíčové námořní trase ale zůstává na minimu i navzdory tvrzením amerického prezidenta Donalda Trumpa, že je úžina otevřená. Sport. Cyklisti na Vueltě absolvují čtvrtou etapu. Pojede se 105 náročných kilometrů v Andoře. Start a cíl jsou v hlavním městě Andoře La Vella. Pondělní etapa se kvůli silnému krupobytí nedojela. V čele závodu tak zatím zůstává největší favorit Tadej Pogačar. Počasí. Bude oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přehánkami, ojediněle bouřkami. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách budou kolem 20. Mírný vítr východních směrů bude večer slábnout, biozátěž je mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Policie vyšetřuje nehody na kruhovém objezdu ve Strakonicích, v Písecké ulici u čerpací stanice Robin Oil a v Dačicích na Palackého náměstí. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Po zprávách v 9 hodin startuje dnešního české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Je úterý 25. srpna a Matěj Vodička vám od mikrofonu přeje příjemný poslech a krásný den. Letní prázdniny se dětem a studentům už opravdu krátí. Ode dneška přesně za týden začne nový školní rok, takže milí posluchači, ať už se jedná o vaše děti nebo vnoučata, dopřejte jim hezký a klidný konec letního volna, no a hlavně si ho společně užijte, jak nejlépe umíte. Společnost vám přitom může dělat třeba právě naše stanice. My vám tradičně ve 9:45 nabídneme pravidelný letní seriál Zámecké léto, který se stejně jako ty zmíněné letní prázdniny už pomalu chýlí ke svému konci. No a budeme mluvit třeba o takzvané oděvní bance, která aktuálně vybírá nepoužívané věci a potřeby pro školáky a školačky ze sociálně slabšího prostředí. Chybět samozřejmě nebude jeho česká vlastivěda Zdeňka Zajíčka nebo knižní hlídka Filipa Černého. Nejprve se ale budeme věnovat oblasti zdraví. Kamenné lékárny stále vedou nad e-shopy. Češi do nich míří především pro rady. Online prodej využijí případně až po konzultaci s lékárníkem a jen když je lék výrazně levnější. Jak lidé investují do svého zdraví, tak to řekneme už za chvíli. Do studia přijde moje milá kolegyně, editorka naší stanice Petra Matoušková, tak si na to počkejte. Ještě jednou přeji příjemný poslech a krásné jihočeské dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Václav Neckář doznívá v samém úvodu dnešního jihočeského dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Naší stanici posloucháte přesně v 9 hodin a 9 minut. Češi své zdraví vnímají jako investici. Přesto si stále raději odloží peníze stranou, než by si zaplatili preventivní vyšetření. Vyplývá to z průzkumu Stada Health Report 2026, který běžel v 19 zemích Evropy začátkem letošního roku, konkrétně od února až do března. A odpovídala v něm i tisícovka českých respondentů. Detaily si teď řekneme s naší kolegyní editorkou Českého rozhlasu České Budějovice Petrou Matouškovou, kterou už vítám ve studiu. Petro, dobré dopoledne.
1: Hezký den.
0: Tak kolik Čechů tedy investuje dobrovolně do té zmíněné prevence?
1: Podle průzkumu, který si na začátku jmenoval, sice skoro každý druhý vnímá prevenci jako důležitou součást svého zdraví, pokud by ale došlo na to zaplatit si nějaká vyšetření ze svých peněz, využil by takovou možnost každý sedmý. Pokud by ale lidé dostali každý měsíc 2 500 korun, které můžou využít jen na své zdraví, tak by každý třetí takovou částku šetřil na budoucí výdaje. A zhruba každý čtvrtý by si za tyto peníze koupil doplňky stravy. Kolem 20% lidí by pak tyto peníze investovalo do podpory svého duševního zdraví.
0: No a kam lidé nejčastěji míří pro léky, pokud je potřebují? Roste obliba nakupování léčiv online, tedy prostřednictvím těch zmíněných e-shopů?
1: Ne, tady lidé chtějí hlavně své problémy konzultovat osobně a dobře se poradit. Jejich kroky tak nejčastěji míří do kamenných lékáren. Každý druhý si nechá rád poradit a každý třetí si produkt koupí právě v obchodě, pokud mu ho lékárník doporučí. Jen o něco méně lidí se rádo poradí, ale kvůli nižší ceně zamíří na internet. To se nejvíc projevilo u generace mezi 25 a 34 lety. Tam dokonce víc lidí využije rady lékárníka, ale přípravek si objedná online.
0: No, ale nejrůznější doplňky stravy si můžeme koupit třeba i v drogeriích nebo některých supermarketech.
1: Ano, a jejich obliba rychle roste. Potvrzují to aktuální srpnová čísla společnosti Nielsen IQ, která čerpají přímo z pokladen obchodníků. Za poslední rok vzrostly útraty za vitamíny a za doplňky výživy o 11%, za poslední dva roky o 27% a blíží se hranici 3/4 miliardy ročně. Co lidé nejčastěji nakupují, doplňuje ředitel společnosti Karel Týra.
2: Tahonem růstu jsou jednoznačně vitamíny a minerály v nerozpustné formě. Ty za dva roky posílily o 44% a poprvé se dostávají na první místo před doplňky výživy i šumivé tablety. Mezi vitamíny a minerály je pak největší zájem o magnézium a multivitamíny.
1: Volně prodejné doplňky stravy ale nejsou léky a nepodléhají kontrole před uvedením na trh. Varuje mluvčí státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva.
3: Nejčastějšími problémy u doplňků stravy jsou chybějící informace o dávkování. Taktéž při kontrole zaznamenáváme připisování léčebných účinků doplňku stravy. Toto není přípustné, protože léčebné účinky mohou mít pouze léčiva. Bohužel poměrně častým nedostatkem je, že doplňky stravy neobsahují to, co mají uvedeno na obalu.
1: Mezi nejproblematičtější doplňky stravy podle webu inspekce zvaného Potraviny na pranýři patří ty na hubnutí a na potenci. A posledním doplňkem, před kterým web varuje, patří VIP Power, bylinný doplněk stravy pro muže, který obsahuje nepovolenou látku v potravinářství a může způsobit vážné problémy kardiakům a lidem s vysokým krevním tlakem.
0: Obliba AI, tedy umělé inteligence, roste ve všech odvětvích. Jak pomáhá lidem, kteří se necítí třeba úplně zdraví?
1: Češi ji podle průzkumu využívají spíš jako pomocníka, na 100% jí nevěří. Lékaři stále zůstávají důvěryhodnější. Její využívání se liší podle pohlaví, doplňuje generální ředitel společnosti Stada Pharma.cz Martin Schlegel.
4: Ženy ji častěji využívají k získávání informací a lepší orientaci ve zdravotnických tématech. Muži na druhou stranu naopak častěji svěřují umělé inteligenci i náročnější úkoly, například hledání diagnózy.
1: Bezmála každý pátý ji využije před samotnou návštěvou lékaře, aby věděl, co ho čeká.
0: Jak Češi investují do svého zdraví, jak se o něj starají a jak se třeba zajímají i o doplňky stravy, které souvisejí se zdravím. Tak nejen o tom jsme si povídali v dnešním jihočeském dopoledni s editorkou Českého rozhlasu České Budějovice Petrou Matouškovou. Petro, díky za všechny informace a hezký den, naslyšenou.
1: Pohodový den, naslyšenou.
5: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

9 hodin 18 minut, stále je s vámi jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Doznívá Marie Rotrová, my pro vás máme další příspěvek. Regionální církevní historii zmapovala ve svých knížkách farářka Eva Melmuková. Vyšla audioverze knihy Lovec mafiánů od kriminalisty táborského rodáka Karla Tichého. Poslechneme si to v knižní hlídce Filipa Černého. Už za chvíli.

0: Knižní hlídka Filipa Černého.
1: Dneska se vydáme nejdřív na malý výlet. S knižní hlídkou jsme se totiž vplížili na výstavu v evangelickém kostele v tolerančním areálu ve Velké Lhotě u Dačic. Výstava je věnována dějinám protestantismu a najdete v ní i knihy, které sepsala nebo na kterých se spolupodílela místní farářka před několika lety zesnulá Eva Melmuková. Jde o studie z církevních dějin, ale já už u knížek stojím se synem Evy Melmukové, Petrem Melmukem.
2: Ona byla pořád velmi činorodá. Ona vlastně se zasloužila o to, že de facto vůbec se vykřesala ta možnost se rozpomínat na vlastní dějiny v tomto kraji. Ona o tom vydala i příslušné knížky, které byly důležité pro pochopení těch souvislostí. Ona stála za tím, že ten evangelický toleranční areál vůbec vznikl jako památka. To znamená, v roce 1992 až po tedy listopadu jsme mohli ty čtyři budovy, které tvoří ten evangelický toleranční areál, zařadit jako kulturní památku. Ona vlastně stála o to, aby se tady konaly různé konference zájmové, aby tady se vzdělávali mladí lidé, což byly pracovní tábory takzvaných mladých historiků.
1: Poslední mezinárodní setkání historiků se konalo v tolerančním areálu ve Velké Lhotě u Dačic letos v dubnu, ale pozor, nemusíte být jenom historici. Za necelý týden v sobotu 29. se ve Velké Lhotě bude konat koncert vokálně instrumentální skupiny Diva Gilea z Budějovic, takže můžete přijít. A jak jsem říkal, knížky Evy Melmukové jsou v kostele rovněž k dispozici. Tak ale pojďme ještě ke knižním novinkám a začneme už druhým vydáním audioknihy Lovec mafiánů od Karla Tichého. Jde o autobiografii policejního vyšetřovatele, která nás zavede především do divokých 90. let, ale začíná se od Adama. Knihu načetl Hynek Čermák.
3: Narodil jsem se roku 1958 v jižních Čechách, v Táboře. Po ukončení studia na gymnáziu v Soběslavi jsem se chtěl stát veterinářem. Na vysněnou školu jsem se však nedostal a skončil jsem na rok a půl na Vysoké škole báňské v Ostravě.
1: No a odtud to byl už jen krůček k policii, respektive do tehdejšího sboru národní bezpečnosti. Jak snadné, milý Vocne. Audioknihu Lovec mafiánů vydalo nakladatelství One Hot Book. No ale pryč od skutečných kriminálních příběhů k neskutečným, studentka Aneta Valová zastřelila v domě svých rodičů mladíka. Obhajuje se tím, že se jednalo o nehodu. Osobu, která vnikla do domu, údajně neviděla. To je v kostce začátek detektivky Podíl viny od Vereniky Martínkové. Jde o druhé vydání úspěšného debutu téhle autorky. O psaní spisovatelka promluvila pro YouTube kanál Malý knižní vesmír.
4: Jako mě by to nikdy nenapadlo, já jsem se do toho musela jako nutit, abych začala psát. A když jsem začala psát, tak jsem se řekla i na tom, jako, a vlastně jak se tam píšou ty úvozovky. A říkala jsem si, že si přečetla kvanta knížek a nevíš, jak se píšou úvozovky. A pak jsem se přistihla, že píšu jako vy a vám s velkým V. A pak jsem si říkala, to se v knížkách tak přece nepíše. Ale jakmile jsem se do toho dostala, tak jako za mě to byla docela jízda.
1: Jak vidno, těžko u klávesnice, lehko u čtenářstva. Druhé vydání Podílu viny si autorka vydala sama. Tak, ale nevychází jen kriminálky, takže...
5: Bonjour, je m'appelle Sawa Konatori.
1: Takhle nás francouzsky pozdravila 53-letá japonská spisovatelka Sawako Natori, která právě absolvovala knižní Tour de France. Ve Francii totiž vydávají její fantaskní novely jako Na běžícím pásu. A pozor, její kniha Páteční knihkupectví teď vyšla v českém překladu. Vysokoškolák Fumia Kurai se dostal na rozcestí. Kdysi dávno si od otce půjčil knihu a ten ji teď chce vrátit. Má to ovšem jeden háček. Fumia ji ztratil a jeho otec nechce žádné novější vydání. Nezbývá mu proto, než prověřit městskou legendu, na kterou narazil na internetu, a navštívit páteční knihkupectví. Tam prý totiž každý najde knihu, po které touží nejvíc. Tolik obsah novely. A samozřejmě knihy, po kterých toužíte nejvíc v rámci Česka, ty najdete v knižní hlídce. Za týden vám naservíruju další. Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
6: 30 let čelila tváří tvář těm nejhorším zločinům a podílala se úzce na jejich objasňování. Jana Špulková patřila k nejzkušenějším operativcům mezi jihočeskými policisty. Nyní se rozhodla své zážitky předávat druhým a otevřeně mluví o případech, které jí profesně i lidsky nejvíce zasáhly. My si s Janou Špulkovou popovídáme v úterý 25. srpna po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička. Byla pozvánka k našemu nadcházejícímu dnešnímu dopolednímu vysílání Český rozhlas České Budějovice. Posloucháte zhruba minutu a půl před 9:30. Z Lomnice nad Lužnicí ke dvoru císaře Rudolfa II. A odtud zpět až za Víče Pševětínského hostince. I tak by se dal ve zkratce popsat život básníka Šimona Lomnického. Uměl zpívat, veršovat, bavit společnost a později taky dobře využít polohu své hospody na Rušné cestě. Jak se z člověka od císařského dvora stal jihočeský hostinský, to uslyšíte v dnešní jihočeské vlastivědě, kterou připravili etnograf Jan Šimánek a redaktor Zdeněk Zajíček hned po písnice od skupiny Činasky.

0: Šimon Lomnický uspěl na dvoře Rudolfa II., ale o majetek přišel v Ševětině. Vysvětlíme v jihočeské vlastivědě. Náměstí v městyse Ševětín je pojmenováno po básníku Šimonu Lomnickém. Jak už jeho jméno napovídá, narodil se v Lomnici nad Lužnicí, kde strávil své dětství. V roce 1581 se přestěhoval do Prahy a snažil se vyniknout na dvoře Rudolfa II. Zde ovládl uhlazené dvorské způsoby. Výborně zpíval, vtipně a příležitostně řečnil a satiricky veršoval. Od císaře Rudolfa II. Dostal za svou spisovatelskou činnost predikát z Budče. V jeho dílech se vyskytuje satira a moralizování, ale zabýval se i sběrem a šířením písní náboženské i lidové tématiky, z nichž některé opatřil nápěvem a notami. Po návratu z Prahy působil jako písař a správce panského pivovaru v Lomnici nad Lužnicí a v Třeboni. Jako vdovec se přiženil do Ševětína, kde sepisoval svá díla a působil jako hostinský. Hospodářství a hostinec mu celkem pěkně vynášeli, čemuž přispívala dobrá poloha u hlavní silnice. Nocovala u něj šlechta i vzácná poselstva z cizích zemí. Konec jeho života však nebyl radostný. Roku 1619 Lomnický přišel o majetek. Nejprve vyhořel a poté byla jeho vesnice zničena císařskými vojsky. Odešel proto s manželkou do Prahy, kde přestoupil k evangelické církvi. Po bitvě na Bílé hoře se však zase vrátil k církvi katolické, za což byl po své smrti často kritizován. V 19. století se jeho životní osudy promítly i do některých historických románů.
1: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
2: Necelých 5 minut po 9:30 je stále s vámi Český rozhlas České Budějovice. Máte doma nepoužívanou zachovalou školní tašku nebo penál? Aktuálně věci pro školáky vybírá Oděvní banka, která pomáhá i samoživitelkám nebo samoživitelům. Podrobnosti uslyšíte za chvíli v našem seriálu.

0: byla skupina UB40. V Česku žije přes 500 000 solo rodičů, tedy samoživitelek a samoživitelů, kteří vychovávají jedno nebo víc dětí. Podle posledního sčítání Lidu domů a bytů před 5 lety tvoří neúplné rodiny skoro pětinu českých domácností. A začátek školního roku je pro mnohé z nich finančně náročné období. Jak zazní v našem seriálu Jeden rodič na všechno, Oděvní banka pro ně teď od lidí vybírá zachovalé školní batohy, penály a další potřeby do školy. Zapojit se může úplně každý.
1: V Oděvní bance v Praze Troji jsem s ředitelkou Danou Pavlouskovou. Teď tady s kolegyněmi děláte co? Jedna třídí, jedna teď dotelefonovala.
2: V podstatě třídíme darované oblečení a následně z toho připravujeme krizové balíčky s oblečením pro lidi a děti, které to potřebují.
1: Tam se dají najít třeba i tepláky nebo kraťasy na tělocvik?
2: Záleží na tom, jestli je dostaneme od dárců. Ten balíček v podstatě obsahuje bez spodního prádla, kompletní sadu v oblečení a obléknete se od hlavy k patě.
1: Vy máte i konkrétní projekt, jmenuje se Back to School, to znamená zpátky do školy, a už se vám tady kupí různé věci. Tempery, pravítka, formelíny, jsou tady všetce, propisovačky, pastelky, bodovky, papíry. Tam je ještě další položka, a to jsou penály a aktovky. Ty taky můžou lidé nějakým způsobem vám doručit z druhé ruky, aby šli dál do dalšího kola.
2: Určitě, a jsme za to moc rádi, protože i když jako Oděvní banka se specializujeme na oblečení, tak právě v rámci toho programu Back to School se snažíme pomáhat vlastně dětem z rodin, které na tom nejsou dobře. Tudíž každý dárce, který nám přiveze a nebo pošle, ať je to penál, školní baťoch, jsme za to vděční.
1: Ale není to tak, že by se mohl člověk přijít a vybrat si tašku?
2: Ne, takhle to určitě nefunguje. Primárně hlavně každý vlastně žadatel, který potřebuje pomoc, nám musí doložit, že je v nouzi.
1: Tak připravené pytle. Oděvní banka přijímá dámské, pánské a dětské oblečení od jednotlivců i firem. V regálech tady vidíme, že začínáte na dětské velikosti 98, říkám to správně.
2: Tam je vlastně jakoby omezení, že nebereme ty mimi věci pro miminka, protože těch je strašně hodně a nemáme proto odbyt.
1: Když bychom se bavili o věcech do školy, tak kde je ta hranice, jestli už to oblečení je třeba nějakým způsobem seprané nebo poškozené?
2: My vycházíme z toho, že když pomáháte lidem v nouzi, tak je určitě nechcete nějak degradovat vlastně jakoby nevhodnou formou pomoci. Proto my u toho oblečení, když ho třídíme, tak máme základní pravidlo, že rozesíláme oblečení jenom takový, který bychom si sami oblíkli na sebe nebo na naše děti.
1: Tak krabice, to už jsou šály a čepice na zimu.
2: Tady u těch regálů, tady nahoře, jak vidíte, jak už začínáme přetýkat, to je zásoba vlastně na zimu. My si musíme vytvářet velké zásoby zimního oblečení, protože ono potom třeba v říjnu začne prostě být ošklivo a ta poptávka po zimním oblečení je vlastně paradoxně o hodně silnější než po letním.
1: Vy tady máte i nové věci, jsou to ponožky.
2: Ano.
1: I s etiketou.
2: Ponožky, to je jeden z nejžádanějších vlastně artiklů i našich spolupracujících neziskovek.
1: Vy jste zároveň zakladatelka Klubu svobodných matek. Co je podle vás v té situaci, co je nejsložitější?
2: Já myslím, že to je taková ta klasická Sofiina volba, protože vy budete volit mezi tím časem, který věnujete práci, abyste finančně zajistila rodinu, a tím časem, který chcete věnovat dětem, abyste byla za dobrého rodiče. Peníze versus čas.
1: Vysvětluje Dana Pavlousková z neziskové organizace Oděvní banka. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Zámecké léto.
1: Ano, o slovo se hlásí další vydání Zámeckého léta, také Pavel Kudrna. Dalších 15 minut bude patřit právě tomuto prázdninovému seriálu. Tak vás pěkně zdravím a vítám. No, nachyluje se nám čas už jenom do pátku, v pátek nás čeká pak velké losovací finále. Čeká nás nejenom návštěva posledního zámeckého objektu v naší soutěži, pak taky losování výherce pobytu na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No a zároveň budeme znát už tři jména výherců zámeckých pobytů na zámku Třešť. Jenom taková náhoda, včera vyhrál posluchač právě z Třešti. Mně to nedalo, podíval jsem se na jeho adresu na mapách a zjistil jsem, že ten zámek je od jeho domu asi dvě ulice. Takže kdyby vyhrál, tak to bude taková zvláštní situace, kdy bude chodit spát kousek vedle, než bydlí. No, dáme se do další návštěvy. František Kinský už je nachystán. Kam to bude dnes?
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se na jihozápad od Prahy, na jeden z nejvýznamnějších barokních zámků u nás, do Dobříše. Tamní zámek byl vystavěn ve stylu francouzského barokního klasicismu a dnes patří rodině Colloredo Mansfeld. Do zámku nás zve Jolana Nováková.
3: Vedle mě stojí ředitel zámku nebo správce zámku Pavel Krejcárek. Dobrý den.
4: Dobrý den posluchačům Českého rozhlasu.
3: A já si právě poslechla historku o tom, jak se kdysi tady na Dobříši procházel zámeckým parkem výtvarník a režisér Zdeněk Miller. Zakopl prý okrtinec a nápad namalovat krtečka byl na světě. Václav Čtvrtek tady napsal pohádky z mechu a kapradí a tak dále a tak dále. Říkalo se přece, Dobříš, zámek plný spisovatelů, to se vybaví leckomu z nás a my jsme teď vstoupili do spisovatelského pokoje. Jeden jste tady zachovali.
4: To spisovatelské období na zámku v Dobříši bylo poměrně dlouhé, trvalo zhruba 40 let. Máme tady velice zvučná jména, jako byl pan Drda, který tady mnoho let bydlel. Také kus života tady strávila Adina Mandlová. Vystřídalo se tady mnoho zvučných jmén, nejenom z toho spisovatelského, ale z toho kulturního života tehdejší doby.
3: My jsme si prohlédli dobové vybavení i moderně pojatou expozici v zámeckých komnatách, která vypráví historii rodu Colloredo Mansfeld, historii zámku pocházejícího ze 16. století. Viděli jsme nádherný zrcadlový sál. Teď projdeme sala terénou a vstoupíme do francouzské zahrady, francouzského parku.
4: Francouzský park má rozlohu 2 hektary. To, co tady vidíte, je všechno po velké obnově a restaurování.
3: A teď přicházíme k tomu velkému vodnímu dílu, které tady máte. Je to fontána napájení heliových koní, kaskádovitá.
4: Je to to největší dílo Františka Ignáce Placera, který tady dělá v celém areálu sochařskou výzdobu.
3: Za našimi zády je zámek, před námi oranžérie, kam vystoupáme po schodech. Musím přiznat, že jsem čekala, že oranžérie bude nějaký skleník.
4: Tak je to celá budova. My se nacházíme před severní stěnou oranžérie. Před námi se rozprostírá iluzivní malba. Jedná se o největší nástěnou venkovní iluzivní malbu ve střední Evropě. A ta malba je plastická. Jo, jsou tady okna, jsou tady schodiště.
3: A já si jdu tady sáhnout na tu tepanou mříž a ona je taky jenom namalovaná. Já jsem vám na to na všechno skočila. A vy tady máte v oranžerii, myslím, 5 expozic. Půjdeme doleva do galerie. To je pohoda, pán si tady leží na koberci. Tamhle vidím krtka, to znamená, že budeme u Millerů.
4: Ano, je to ta naše vlastně nejkrásnější expozice. Nacházíme se v galerii Zdeňka a Emily Millerových. Jsou tady herní prvky, všechno téma krteček.
3: Když jsme v oranžerii, tak jsou tady taky samozřejmě rostliny. Expozice věnovaná zámeckému zahradnictví, další lesu nebo vodě. A když se vrátíme zpátky na zámecké nádvoří, můžeme obdivovat barokní věžní hodiny nebo sochu granátníka, u které se každý fotí. Tváří se dřevěně. Ale není. Pavel Krejcárek ťuká. Je to litina.
4: A není to jenom obyčejná socha, ale jsou to kamna. Tak.
3: Přijeďte se podívat na Dobříše a nezapomeňte si projít taky anglický park.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Dobříš si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No musíte uznat, těch soutěžních otázek by se nabízela skutečně hodně dlouhá řada. Mně by se třeba líbilo, která slavná prvorepubliková herečka trávila poslední měsíce na zámku Dobříš, Adina Mandlová, Lída Bárová, Nataša Golová. Ne, tak to nebude, to je úplně jasné, to je všeobecně známé. Adina Mandlová tam trávila nějaký čas, bohužel opuštěná vlastně téměř sama. Tak vy opuštěni nejste, vy máte nás, Český rozhlas a naši soutěž Zámecké léto. Tak se dáme do soutěžení. Já jenom připomínám, když už jsem se zmínil o pobytu na zámku Třešť, tak je to pobyt v zámeckém apartmá, je to pro dvě osoby, je to na dvě noci, snídaně formou bufetu pochopitelně, privátní pronájem, wellness, lahev sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro dvě osoby, parkováním po dobu pobytu zdarma, jedna tříchodová večeře při svíčkách, romantika pro dvě osoby, stojí to za ten jeden telefonát. Jestli máte chuť soutěžit, tak vám přeji hodně štěstí, protože dovolat se a být třetí, tak to už chce ne trochu toho štěstí, ale pořádnou kupu. Ať ho máte.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Země vzdálená BSP v našem vysílání v zámeckém létě. No, chvilka napětí pominula tedy pro vás, kteří nesoutěžíte, určitě ne, ale pro ty, kteří se snaží dovolat, tak rozhodně ano. Teď už jasné, buď se dovolali nebo nedovolali, ale já vím, že třetím v pořadí byl pan Karel z Hrejkovic. Dobrý den, pane Karle.
1: Dobrý den.
0: Dotaz, pokud vyhrajete, dostanete zámecký balíček, zámecká prohlídka nebo na zámku pana Františka Kinského by také mohla, jak se říká, klapnout. Jel byste se podívat? Určitě ano.
1: Určitě to vidíš.
0: A ten pobyt zámecký, ten by taky, jak se říká, bodl na zámku
1: Třešť. No, ale to nehrá se, myslím, že to nehrozí.
0: Podívejte se.
1: Díval jsem se, že jsem se dneska trpěl.
0: Podívejte se, to je naprosto nevyspytatelné. Budete mít přes, já nevím kolik, abych to musel spočítat, asi 40 a něco finalistů, takže tam ta šance, to není jak někde v loterii ve Sportce, nebo už se to, já nevím, jak se to dnes jmenuje, ty loterie. Dobře, takže pane Karle, dáme se do toho jednoduššího a to je soutěžní otázka.
1: Jestli jsem dobře poslouchal, že jsem se snažil volat.
0: Dobře, tak jestli jste dobře poslouchal, se dovíme v zápětí. Z jakého materiálu je socha granátníka na zámku Dobříš?
1: No, z litiny.
0: Jste mi ani nedal šanci, abych vám řekl tři možnosti. Ze dřeva, z kamene, z litiny. Imituje to dřevo, ale je to litina. Přesně tak. Vyhráváte, vidíte, tak ten první krok jste splnil bez problémů. Jste nezaváhal, rovnou jste věděl, je to tak. Takže gratuluju, no a už se nám blíží finále, tady ten pátek. V pátek určitě zpozorněte, protože, jak jsem říkal, buď tam může klapnout ta prohlídka zámku, anebo třeba i ten pobyt v Třešti. Mějte se hezky, pane Karle, naschánou.
1: Děkuju vám, děkuju, naschánou.
0: Všichni se mějte hezky. Zítra se opět přihlásí Pavel Kudrna v 9.45. František Kinský už chystá další objekt, kam se podíváme, a to já vám rovnou řeknu. Zámek Častolovice. Tak si to užijte. Mějte se hezky, ještě jednou hezké úterý.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Vláda chystá administrativní úlevy pro podnikatele, schválila 11 opatření. Zastupitelé Písku vybrali investora na stavbu nové městské čtvrti Pražská brána. Památkáři dohlížejí na rekonstrukci školy cestovního ruchu v Českých Budějovicích. Na jihu Čech čekáme oblačno až zataženo, místy déšť, ojediněle i bouřky. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré dopoledne. Vláda odsouhlasila první podnikatelský balíček. Měl by například zjednodušit jednotné měsíční hlášení. Celkem 11 opatření se bude zavádět postupně do konce září příštího roku. Po schůzi kabinetu to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
2: Portál podnikatele, který dokončujeme, bude umožňovat to, aby podnikatele platili z jednoho místa sociální, zdravotní a daně. Další důležitá věc. Připravujeme a dokončujeme už v tuto chvíli jednotný portál evidence kontrol. To bude o tom, že to bude všechno online ukládáno.
0: Portál evidence by měl podle ministra Havlíčka ulevit malým a středním podnikům od velkého množství kontrol. Součástí prvního balíčku je například i opatření, které má zaměstnancům zjednodušit nástup do práce. Nově by totiž mohl provést lékařskou prohlídku i praktický lékař. Hlavní aktér bitcoinové kauzy Tomáš Jiříkovský zůstane dál ve vazbě. U krajského soudu v Brně nastínil možnosti spolupráce. Po jednání to řekla státní zástupkyně Lucie Slámová. Jiříkovský se vyjádřil k případu, který se týká jeho údajného provozování darknetového tržiště s drogami a legalizace výnosů z trestné činnosti. K miliardovému daru ministerstvu spravedlnosti nemluvil. Obžalobě čelí kromě Jiříkovského další tři lidé, včetně exministra a bývalého člena ODS Pavla Blaška. Jeho advokáti kauzu pro média nekomentovali. Stavební společnost BAK vybuduje plánovanou novou městskou část Pražská brána v Písku. Jako investora ji vybralo písecké zastupitelstvo. Do výběrového řízení se společnost přihlásila jako jediná. Starosta Michal Čapek z hnutí ANO uvedl, že město v podmínkách soutěže definovalo podobu bytů. Měly by se tam proto stavět nejen garzonky a dvě KK, ale i větší byty. Opravy školních budov finišují s koncem prázdnin. Začátek školního roku kvůli tomu neposouvá žádná základní ani střední škola v Jihočeském kraji. Studenti střední školy a vyšší odborné školy cestovního ruchu v Českých Budějovicích se ale budou učit v budově v ulici Fráni Šrámka. Důvodem je pokračující rekonstrukce objektu školy na Senovážném náměstí. Plány na opravy musela ředitelka Zdeňka Erhartová projednávat s Národním památkovým ústavem.
3: Nesmíme měnit vzhled, nesmíme měnit vlastně rozměry těch místností, nesmíme měnit to, co je nějakým způsobem vidět a opravdu musíme udělat to citelně tak, aby to odpovídalo zase požadavkům památkářů a dalších lidí, kteří se k tomu vyjadřují.
0: Začínají Evropské dny židovské kultury. Letošní ročník se zaměřuje na téma lásky. Celorepublikový program nabídne kromě koncertů a komentovaných prohlídek taky výstavy. V Praze tak můžou lidé navštívit například výstavu fotografií Karla Cudlína o Izraeli. V Kolíně nebo Třebíči pak budou

0: volně přístupné i samotné synagogy. Festival pokračuje na různých místech Česka až do října. Sport. Fotbalisty druholigové Viktorie Žižkov povede Radek Kronďák, ten nahradil Jindřicha Tichaje, kterého klub odvolal před týdnem. Pražané o tom informovali na webu. V uplynulé sezóně byl Kronďák trenérem Táborska. Po odvetě neúspěšné baráže o šance ligu s Baníkem Ostrava, ale oznámil, že u týmu končí. Počasí. Na jihu Čech bude oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přehánkami, ojediněle bouřkami. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách budou kolem 20. Mírný vítr východních směrů bude večer slábnout a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na Husově třídě v Českých Budějovicích ve čtyřech dvorech poblíž křižovatky se Sokolskou ulicí se srazila dvě auta. Další nehody vyšetřuje policie ve Strakonicích na kruhovém objezdu v Písecké ulici a v Dačicích na Palackého náměstí. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Deset hodin a pět minut, stále je s vámi Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice a Matěj Vodička vám od mikrofonu ještě jednou přeje krásné úterý. Jak jsme slyšeli před chvílí ve zprávách, milí posluchači, dnes by nad jižními Čechami mohlo opět zapršet. Na začátku uplynulého víkendu jsme se srážek po delší době dočkali, ovšem situaci ohledně půdního sucha to příliš nezměnilo. Podle dat portálu Intersucho se extrémní sucho momentálně vyskytuje například v oblasti Novohradských hor nebo i v okolí Lipenské přehrady a výjimečné sucho pak vykazuje třeba oblast kolem Třeboňských rybníků. No, my vám teď ale představíme program našeho vysílání pro nadcházející minuty. Krátce před 11. hodinou si tradičně poslechneme papské rady, které dnes budou o praní. Vypravíme se taky do Rakouska, konkrétně do tamní nejstarší zvonařské dílny. No a pozveme vás třeba na výstavu fotografa a Rostislava Košťála v Českých Budějovicích a přidáme taky několik dalších tipů pro volný čas. Ovšem naše první kroky zamíří na agrosalon Země živitelka. Jeho letošní ročník totiž dneska končí. A v areálu máme našeho regionálního stopaře, se kterým se spojíme hned po písničce od Michala Tučného. Zvu vás k poslechu a přeji dobré jihočeské dopoledne.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Cesty toulaví Michala Tučného nás v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice zavedly až na Českobudějovické výstaviště, kam dnes naposledy můžete vyrazit za traktory, moderními zemědělskými stroji, živými zvířaty i za dechovkou. Končí tam totiž 52. ročník agrosalonu Země živitelka. No a dneska je tam i náš regionální stopař Petr Kubát, který je teď s námi ve spojení. Petře, zdravím tě, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, zdravím přímo z areálu Českobudějovického výstaviště a musím říct, že i poslední den je o Zemi živitelku pořád velký zájem. Já už jsem tady byl před 9:00 a u hlavní brány už se tvořily velké fronty lidí, kteří sem přijeli z celé republiky. Bylo to poznat zase i na té ranní dopravě tady v okolí výstaviště, že se opět sjíždí auta. No já už jsem tu letos po několikáté, chodím sem hlavně s rodinou a s mými malými dětmi a právě pro rodiny s dětmi, které sem třeba ještě dneska zvažují zajít, bych doporučil, ať určitě jdou do části výstaviště, kde je dětský zemědělský svět. Tam je kontaktní zoo, hravá dřevěná farma, děti si můžou vyzkoušet třeba i orbu pluhem, anebo spoustu poznávacích soutěží. A o kus dál má taky svoji základnu Jihočeské zemědělské muzeum, tam si zase děti můžou zkusit mlátit slámu cepem, jak se to dělalo za našich prapředků. Jinak já jsem se tu taky v uplynulých dnech bavil se spoustou vystavovatelů a protože jsem regionální stopař, tak jsem hledal hlavně ty regionální vystavovatele tady z jižních Čech a natrefil jsem tady třeba na Jiřího Podlešáka z Českých Budějovic, který tady vystavuje své nákladní vozíky, které využívají i zemědělci už několik desetiletí. Tak já ho tady teď mám u mikrofonu, tak se optám, po kolikáté jste už na živitelce a co pro vás tenhle veletrh znamená?
3: Dobrý den. No, zdá se to nemožné, ale prvně jsme tady byli v roce 91, což je dneska 35 let v podstatě, protože jsme začali s tou výrobou přívěsů v tom 91. roce a teď jsme tady vlastně, nebyli jsme tady pokaždý, protože samozřejmě některé roky jsme neměli třeba možnosti nebo čas, ale teďko posledních asi 8 let jsme tady zase za sebou, protože jsme zjistili prostě, že jak je to tady v Českých Budějovicích, takže ty lidi se nám sem vrací a oni nás jdou třeba navštívit a dokonce některý vypráví a vzpomínají na ten rok 91, když prvně si tady kupovali třeba náš výrobek. Jo.
2: Takže je to pro vás taková srdcová až rodinná záležitost, živitelka?
3: Musím říct, že jo. A v podstatě, když to takhle vemu, tak jsme sem chodili už jako děti a teď sem chodíme prostě i jako po těch letech prostě vystavovat a máme tady samozřejmě teda už nejenom naše výrobky, ale zastupujeme i některé značky jiné.
2: Vy se tu potkáváte i se spoustou právě těch vystavovatelů. Je tu víc jako mimo region nebo jsou tu i regionální, jak vy to vidíte takhle za ty roky?
3: Hodně se to změnilo, protože v těch 90. letech tady bylo jako spoustu těch českých výrobců a to vidí každý, že jo, dneska je tady spousta těch zahraničních značek a ty český výrobci teda opravdu ubývají, no, bohužel.
1: Zajímavé příběhy nabízí Země živitelka. Petře, co bys ještě z toho dnešního programu ty osobně posluchačům doporučil?
2: Tak já upozorním, že dnes je areál výstaviště otevřený do 17:00, takže pokud ještě zvažujete, co sem vypravit, tak ještě máte docela dost času. Před pár minutami začala kousek odtud v pivovarské zahradě hrát legenda mezi dechovkami naši jihočeští babouci. Budou tam hrát právě až do těch 17:00 a o kus dál na předvadišti budou ještě dnes přehlídky ovcí kos nebo ukázky plemených koní. No a ve 3:00 tam bude zajímavý bod, který se mi hodně líbí, podle názvu už, jmenuje se Sympatiák předvadiště a bude to tedy vyhlášení ankety o nejsympatičtějšího koně letošní Země živitelky.
1: Poslední den letošního ročníku agrosalonu Země živitelka pro nás na Českobudějovickém výstavišti sleduje regionální stopař Českého rozhlasu České Budějovice Petr Kubát. Petře, díky moc, naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Tipy pro volný čas.
1: Přesně 10 minut nám zbývá do 10:30, stále je s vámi jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice a v tomto čase tradičně nabízíme tipy na to, kam vyrazit za kulturou. Do Zoo Hluboká se ode dneška do soboty můžete přijít podívat na dřevosochařské sympozium, aneb jak vznikají sochy ze dřeva přímo pod rukama řezbářů. Ostrostřelecký klobouk si dnes od 15 hodin můžete vyrobit v dílně, kterou připravilo Prachatické muzeum. Letní kino v Milevsku na Písecku promítá dnes od 8:30 večer film Neporazitelní a další letní kino, tentokrát v Černé v Pošumaví u Lipna, bude dnes od 8:30 rovněž promítat film Spider-Man z Brusu Nový den. No a tento snímek dnes taky od 20:30 promítá i letní kino v Písku. A v Českých Budějovicích dnes od 16 hodin můžete nahlédnout do slavné továrny na tušky Kohinor Hartmut. Na kostýmované prohlídky Hartmutovy vily se pak můžete vypravit dneska od 19 a taky od 20 hodin. V Českých Budějovických zůstaneme, protože do letního kina Háječek můžete dnes zajít na film Hamnet, promítá se od 8:30 večer. No a Prachatické letní kino dnes od 21 hodin bude promítat film Wellness Víkend. Tolik tedy tipy pro volný čas. Připomenu, respektive dodám na závěr, že jeden zajímavý tip na dnešní událost přidáme za chvíli opět v našem vysílání. Nabídnu taky písničky Petra Muka nebo Jiřího Korna. Stále je s vámi jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice.

Petr Muk doznívá v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice s datem 25. srpna roku 2026. Slíbil jsem, že vás pozveme ještě na jednu kulturní událost. Tady je výstava Rostislav Košťál. Mistr aktu bude ode dneška v Českobudějovické galerii Nahoře v Domu kultury Metropol. Další expozice ze sbírky fotografií Svazu českých fotografů v cyklu Podsta osobnosti představí fotografa, kterého nám taky představí přímo autorka výstavy paní Bohuslava Maříková, a to přímo v našem vysílání už za chvíli, tak si na to počkejte.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Rostislav Koščál patří k nejvýraznějším českým fotografům uplynulého půlstoletí. No a jeho výstava Mistr aktu bude ode dneška v Českobudějovické galerii nahoře v Domu kultury Metropol. Další expozice ze sbírky fotografií Svazu českých fotografů v cyklu Podsta osobnosti představuje umělce, jehož jméno se stalo skoro synonymem pojmu plenérový akt. Vernisáž té zmíněné expozice je dneska v 17 hodin. No a já mám právě teď na lince galeristku a kurátorku zmíněné výstavy paní Bohuslavu Maříkovou, které přeji pěkné dopoledne a srdečně zdravím.
2: Dobrý den, já také srdečně zdravím a děkuji za pozvání do vašeho pořadu.
1: Jsem moc rád, že vás, paní Maříková, můžeme přivítat v našem vysílání. O Rostislavu Košťálovi se ví, že v roce 1967 založil spolu s Jiřím Horákem, Františkem Maršálkem a taky Petrem Sikulou fotografickou skupinu Epos a její členové se sbírali za dobu spolupráce desítky ocenění na domácích i zahraničních výstavách. Ovlivnili reklamní i módní fotografii. Přijdou si tedy na výstavě na své právě milovníci takových zmíněných fotek?
2: Určitě. Výstava je věnována, jak jste ji řekl, Rostislavu Košťálovi, který se věnoval převážně fotografiím plenérového aktu. Byl ovlivněn jak českými fotografy, převážně Václavem Chocholou a Františkem Drtilem, ale ovlivnili ho i čeští malíři Alfons Mucha, Jan Preissler a především Max Švabinský. A jeho obrazy on fotograficky parafrázoval. Byl vlastně je, protože Rostislav Košťál se účastní dnešní výstavy, z toho já mám velkou radost, je neustále činný, neustále fotografuje a taková zvláštnost v jeho tvorbě dnes je, že on nepoužívá digitální technologie, ale fotografuje stále pouze analogem. To znamená, že fotografuje na film a sám svoje fotografie zpracovává, což je dneska poměrně unikátní, protože převážně mladší generace mimo studentů uměleckých škol o analogové fotografii dnes téměř nic neví.
1: Vy jste mi krásně nahrála na moji další otázku. Na to jsem se chtěl právě zeptat, protože Rostislav Košťál fotí na černobílý kinofilm. Podobně jako vy jste vlastně většinu své profesní dráhy fotila na černý kinofilm. Při tom vyvolání vlastně počítá nebo musí fotograf počítat s výrazným zrnem svých velkorozměrných fotografií. Je u vás tedy na té zmíněné výstavě v galerii nahoře nějaká opravdu, řekněme, obří fotka nějakých větších rozměrů?
2: Obří fotografie tam nejsou, jsou tam fotografie rozměru 50x40 a 50x60, ale to zrno na těch fotografiích je, protože on při zpracování právě, to je vlastně princip zpracování té fotografie při vyvolávání filmu, kdy vám vlastně při tom vyvolání vytvoříte větší zrno a použijete na to citlivější film, ale to dneska vlastně mladé generaci vůbec nic neříká, přestože zkusit si fotografovat klasickým způsobem je možné, protože si ty materiály lze dneska ještě koupit.
1: Je to tak, můžeme už to opravdu považovat skoro, dá se říct, za archaickou záležitost. Každopádně téma autora je jasné, už jsme to taky zmínili, je to ten plenérový akt. Můžete na závěr zmínit, jakou přírodu snímky Rostislava Košťála na výstavě vlastně zachycují?
2: Na některých fotografiích je pozadí klidná krajina, většinou dole je tráva, stromy a nad nimi nebe a má ale na výstavě má čtyři fotografie, které působí na diváka velice dramaticky. tam ty fotografie jsou poměrně temné, výrazy těch jeho modelů jsou dramatické, takže to připomíná nějaké sci-fi nebo horor, až bych řekla i hororové fotografie. To je taková výjimka. A další zajímavostí výstavy Rostislava Košťála jsou tónované fotografie, protože analogová fotografie se dala z černobílé převést i do jiných tónů a Rostislav Košťál použil na některých fotografiích hnědých tónů, takže i tato tónovaná fotografie se na výstavě objevuje.
1: Výstava Rostislav Košťál, mistr aktu, bude ode dneška v Českobudějovické galerii Nahoře v Domu kultury Metropol k vidění. No a my jsme vás s kurátorkou galerie Nahoře a spoluautorkou výstavy paní Bohuslavou Maříkovou pozvali na dnešní vernisáž. Paní Maříková, moc krát díky, že jste byla dnes s námi ve vysílání. No a přeji, ať se nejen dnešní vernisáž líbí, ale hlavně, ať se líbí taky celá výstava. Naslyšenou a hezký den.
2: Děkuji. A všechny zvu na dnešní vernisáž, která se koná v 17 hodin v galerii Nahoře.
1: Děkujeme, naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Most přes rozbouřenou vodu, takový je český překlad písničky od Simona Garfunkla, která právě teď doznívá v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice, a my pokračujeme směrem k dalšímu tématu. Váží tuny vznikají celé měsíce a mají vydržet stovky let. Přitom o výsledném zvuku můžou rozhodnout pouhé gramy bronzu. Jak se v jedné innsbruckské dílně už přes 4 století rodí zvony, tak to uslyšíte v našem vysílání už za chvíli.

0: Na jejich zvony hrají přední evropské orchestry. Zní z kostelních věží po celém světě a ty menší cinkají na krku kravám na alpských pastvinách. Grassmayerovi z Innsbrucku je odlévají nepřetržitě od roku 1599. Jejich rodinná dílna přežila 30letou válku, napoleonské tažení i dvě světové války. Ani 400letí zkušeností přitom pořád nestačí k tomu, aby předem přesně věděli, jak bude další zvon znít.
1: Johannes Grassmayer teď zkouší nově odlitý zvon. Ty vibrace jsou tak silné, že mi úplně brní chodidla. No a pokud zvon projde touto Johannesovou poslední zkouškou, tak už brzy bude takto krásně znít na jedné z pražských zvonic klidně několik staletí.
2: Musí ladit s historickými zvony, které už na věži visí. Proto si je nejdřív nahrajeme, rozebereme jejich zvuk a teprve potom navrhneme nový. Je to stejné jako v orchestru. Na začátku první housle udají tón a všechny ostatní nástroje se podle něj naladí.
1: Jenže než se nový zvon vůbec rozezní, čekají Johannese a jeho kolegy minimálně 3 měsíce tvrdé ruční práce.
2: V principu je to trochu jako pečení dortu. Potřebujete formu a těsto, v našem případě roztavený kov. Jenže zatímco formu na dort můžete použít znovu, tady musíme pokaždé vyrobit novou. Každý zvon má totiž jiný tón a jinou výzdobu.
1: Na bronzovém plášti vystupují reliéfy světců, různé drobné ornamenty a taky české nápisy. Tohle všechno nejdřív vznikne z vosku, potom se to otiskne do hliněné formy a nakonec do bronzu. A dokonce ani háčky a čárky, tedy prý pro rakouské zvonaře, nepředstavují žádnou speciální výzvu.
2: Čeština je pro nás ještě jednoduchá. Používá stejnou abecedu. Mnohem složitější je odlévat zvony třeba pro Egypt s arabským písmem nebo pro Čínu a Myanmar.
1: Když nový zvon poslouchá Johannes, tak rozhodně neslyší to stejné, co já. Já vnímám jediný hluboký úder. On v něm ale hledá desítky různých tónů, které pak nakonec dají ten jediný harmonický celek.
2: Ve zvonu dokážeme rozlišit zhruba 200 tónů. A ten hlavní, který lidé slyší, vlastně vůbec neexistuje. Vzniká spojením všech ostatních. Říkáme mu úhozový tón.
1: Johannes je už 14. generací zvonařů. Rodina Grassmayerů odlévá zvony nepřetržitě od roku 1599. A přesto říká, že největší chybou by bylo myslet si, že už není co zlepšovat.
2: Zvon je především hudební nástroj. Naším cílem je dosáhnout stejné kvality, jakou představují stradivárky ve světě houslí. Ale zároveň si nikdy nesmíme říct, že už tam jsme. V tu chvíli bychom totiž přestali hledat nové cesty a přestali bychom se zlepšovat.
1: A po dnešní kontrole už zbývá jen jediné, tedy naložit těchto několik tun bronzu na kamion a poslat je do Česka. Z dílny rodiny Grassmayerů tak vlastně odjíždí další zvon, který možná přežije i své tvůrce. Z Innsbrucku Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas České Budějovice.

Barevný šál Pavla Žalmana Lohonky. Tuhle písničku jsme si poslechli v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. Hebké ručníky a zářivé barvy nemusí být jenom výsadou reklam na prací prostředky. Babské rady už za chvíli připomenou, že doslova zázraky dokáže při praní i ocet, citron nebo obyčejná sůl.

0: Babské rady.
1: Toužíte-li po příjemně měkkém froté prádle, namočte ho před praním na noc do horké vody s octem. Ocet při praní se dá použít nejen jako náhrada a vyváže, ale také zmírní pouštění barev. Na jemnost prádla může mít vliv i samotná voda. Obecně je známo, že tvrdá voda obsahuje více minerálů, které potom způsobují nežádoucí hrubost a tvrdost, což je například u povlečení nemilé. Řešením našich babiček je použití jedné lžičky jedlé sody přimíchané do klasického pracího prášku. Tato tajemná přísada zmírní účinek minerálních látek obsažených ve vodě a tím prakticky zajistí i vytouženou hebkost vypraného prádla. A pokud vaše textilní kousky ztratily, jak se říká, šmrnc, barvy jsou vybledlé a vzory zašedlé, stačí je před praním jednoduše namočit do koupele z 5 litrů vlažné vody a 100 ml citronové šťávy. Výsledkem bude čistá a zářivá barva textilu.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: Další část dnešního jihočeského dopoledne je za námi, ale další část je ještě před námi. Konkrétně v 11 hodin nabídneme další zprávy, které už pro vás chystá kolega Lukáš Pelikán. No a poté přivítám ve studiu našeho dnešního dopoledního hosta. 30 let čelila tváří v tvář těm nejhorším zločinům a podílela se úzce na jejich objasňování. Jana Špulková patřila k nejzkušenějším operativcům mezi jihočeskými policisty. Nyní se rozhodla své zážitky předávat druhým a otevřeně mluví o případě, které ji profesně i lidsky nejvíce zasáhly. No a popovídat si o nich přijde už za chvíli do našeho dnešního vysílání. Tak si na to počkejte, milí posluchači, zvu vás k poslechu a přeji vám krásný den. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Náš svět jsou jižní Čechy. Zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Novela zákona by měla pomoct zvládat výpadky léků, připravuje ji Ministerstvo zdravotnictví. V Ratiborských horách na Táborsku kompletně vyhořel byt, evakuovalo se z něj 6 lidí. Jižní Francii zasáhlo tornádo, 39 lidí utrpělo zranění. Na jihu Čech očekávejte oblačno až zataženost teplotami do 25 stupňů. Zprávy má Lukáš Pelikán, dobré dopoledne. Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu zákona, díky které by měl stát líp zvládat výpadky léků. Reaguje tak na situaci kolem léku tamoxifen na rakovinu prsu, který nebyl dostupný delší dobu teď v létě.
3: Součástí připravených změn budou mimo jiné opatření k vytvoření robustnějších rezervních zásob.
4: Říká za ministerstvo zdravotnictví Martin Novotný. Problém sehnat tamoxifen měla v červenci třeba Marcela z Ostravy.
5: Je to frustrující v tom, že je to zásadní lék, který snižuje riziko návratu nemoci.
4: Riziko výpadků roste hlavně u léků, které mají pouze jednoho dodavatele. V Česku se to týká až poloviny léků, kterým skončila patentová ochrana. Podle výkonného ředitele České asociace farmaceutických firm Filipa Vrubela je příčinou chybějící konkurence to, že stát tlačí na nízké ceny.
6: Nakoupili jsme si tuto úsporu právě tím, že nám roste riziko výpadku.
4: Novelu chce mít ministerstvo hotovou do konce září. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Hasiči vyjeli včera večer k požáru bytu v Ratiborských horách na Táborsku. Byt ve třetím patře kompletně vyhořel. 6 lidí se samoevakuovalo ještě před příjezdem hasičů. Mluvčí Vendula Matějů uvedla, že v bytě byla taky zvířata.
7: Dva pejsci samoevakuaci nezvládli. Ze zakouřených prostor hořícího bytu jsme je zachránili a předali zdravotníkům. Ti oběma pejskům poskytli maximální možnou péči a jednoho z nich se podařilo zachránit. Úplné dohašení velitel nahlásil krátce před 21. hodinou.
2: Příčinu požáru ani výši vzniklé škody hasiči zatím neznají. Vyšetřování pokračuje. Tornádo na jihu Francie spustošilo vesnici Poma nedaleko města Carcassonne. Zranění utrpělo 39 lidí. Asi polovina z nich skončila v nemocnici. Poničených je okolo 300 domů. Nepříznivé počasí narušilo i leteckou dopravu na jihu Francie, včetně letišť v Nice nebo Marseille. Na videích ze sociálních sítí jsou vidět úplně zničené domy. Další mají poničené střechy, v ulicích jsou vybrácené stromy a rozbitá auta. Téměř 3000 lidí byly bez elektřiny. Úřady lidem poskytly náhradní ubytování. Meteorologové varují obyvatele před dalšími bouřkami, které jižní Francie zasáhly po období vysokých teplot, extrémního sucha a lesních požárů. Prachatické muzeum připomíná historii místních ostrostřelců. Připravilo na dnešek od 15 hodin dílnu, ve které si lidé vyrobí papírový klobouk, typickou pokrývku hlavy členů spolku. Detaily má muzejní pedagožka Lenka Kunová.
8: Vytvoříme klobouky, které budou tvarově velice podobné těm, které nosili pravdoví ostrostřelci na přelomu 19. a 20. století. Ta dílnička je vhodná i pro úplně malinké děti, pro školkové. Ty, které zvládnou stříhat papír, tak ty zvládnou i vyrobit si svůj ostrostřelecký klobouk.
2: Dozvědět se víc o ostrostřelcích můžou zájemci v Prachaticích i na výstavě. Ta potrvá do 4. října.
1: Sport.
2: Fotbalisty Hluboké nad Vltavou čeká domácí duel Českého poháru. Na svém hřišti přivítají druholigovou Viktorii Žižkov. Výkop utkání druhého kola MOL Cupu bude v 18 hodin.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle bouřkami. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách budou kolem 20. Mírný vítr východních směrů bude večer slábnout, biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu.

0: Hlasu České Budějovice.
1: Pozor, dejte na dálnici D3 z Českých Budějovic do Kaplice. Za exitem Roudné jsou rozsypané věci na vozovce a pohybují se tam lidé. Nehodu pak máme hlášenou z Českých Budějovic z Husovy třídy ve Čtyřech dvorech a taky z Písku v Táborské ulici. Přejeme vám bezpečnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
2: O závažných trestných činech mnohdy slyšíme jen tehdy, kdy před soudem stane pachatel a vyslechne si finální verdikt. Za vyřešením takového případu ale stojí mravenčí práce mnoha lidí. Své o tom ví i Jana Špulková, bývalá kriminalistka prvního oddělení Jihočeského krajského policejního ředitelství, která se po celou svou bezmála 30-letou profesní dráhu zabývala třeba i problematikou násilí páchaného na dětech nebo dětmi samotnými. Právě Jana Špulková bude naším dnešním dopoledním hostem. Povídat si s ní začnu už za chvíli, tak si na to počkejte. Zvu vás k poslechu a přeji dobré dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Bývalá kriminalistka prvního oddělení Jihočeského krajského policejního ředitelství Jana Špulková je naším dnešním hostem. Díky moc za váš čas. Vítejte ve studiu. Dobré dopoledne.
2: A dobré dopoledne vám i všem posluchačům.
1: Ta terminologie ohledně policejních oddělení je vždycky trochu problematická, tak doufám, že jsem to vyjmenoval správně.
2: Řekl jste to správně.
1: Tak to jsem rád.
2: V případě, že bude nějaká odchylka, já vás zase uvedu na správnou cestu.
1: Budu moc rád. Je to shodou okolností přesně 10 let, kdy jste byla naposledy v našem studiu, tehdy jako host pořadu Kontakt Českého rozhlasu Dvojka, kde jste mluvila o trestných činech páchaných mládeží a na mládeži, dětmi nebo na dětech, či o domácím násilí dokonce taky. Vy už sice u policie nyní, jak jsem se dočetl, jeden rok nesloužíte. Přesto se vás zeptám, jakým směrem se tahle problematika konkrétně, kterou jsem zmiňoval, za posledních 10 let zhruba vydala. Je to vlastně zdánlivě jednoduchá otázka, ale je to lepší, horší, prevence se daří, nedaří? Jak to vidíte?
2: To je možná z vašeho úhlu pohledu jednoduchá otázka, na kterou se ale nedá dost dobře a jednoduše odpovědět. Od té doby se spousta věcí změnila. A změnila se strašně moc. Přišel i covid. Já vím, že spousta lidí už se ke covidu nechce vracet. Ale ta covidová doba nám přinesla to, že výuka byla online. Byla strašně moc dlouho online. Děti si zvykly na to používat všechny ty moderní technologie, sociální sítě. Přestali se stýkat jakoby face to face, aby spolu komunikovali z očí do očí. A všechny tyhle ty aspekty všechno zhoršily. Ty děti dneska jsou úzkostní, jsou v depresích, mají pocity frustrace, beznaděje. Oni v podstatě dneska ani neví, jakoby, proč tady jsou na tom světě. Takže za mě se ta situace velmi zhoršila. Ještě v době, kdy jsem sloužila, tak pro mě bylo úplně hrozný, když jsme začali řešit i problematiku dětských sebevražd. Zaplať pánbu. Většinou to skončilo jenom u pokusu sebevraždy, ale vy musíte s tím dítětem hovořit. Musíte vědět, co ho k té sebevraždě nebo k tomu pokusu té sebevraždy přivedlo. A když mluvíte s těmi dětmi a teďka oni vám řeknou, já vlastně nevím, proč jsem na světě a já jsem nešťastný a já nemám žádnou budoucnost, co budu dělat, co bude dál, tak je to strašně skličující. Strašně, ale i pro mě jako pro člověka, který s těmi dětmi hovoří, když si vzpomenu na to, jaké jsem měla dětství já, když jsem běhala venku, dělali se různé lumpárny, hráli jsme si, nepotřebovali jsme žádné mobily, když se řeklo, že se někde sejdeme v 5, tak jsme se prostě sešli v 5. Dneska ty děti bez těch mobilů neudělají ani krok, neustále mají mobil před sebou. Je to obrovský problém. Je obrovský problém to, že mají různé komunikační čety společné. To jsou obrovské společné čety. A teď někdo z těch dětí se v tom četu znelíbí. A v tu chvíli oni ho začnou hejtovat a ten člověk je nešťastný. A jestli je nešťastný dospělý člověk, tak může být nešťastný i ten mladý člověk, i to dítě. A nejhorší na tom je, že to dítě si s tím neví rady. Neví, co má udělat, neví, proč jsou na něj ty ostatní škaredí. Měli jsme holčinu, která taky se pokusila o sebevraždu. A pak zjistíte, že zemřela maminka, potom zemřel i tatínek, vychovávají jí prarodiče. To znamená, že ona nemá to zázemí, který vytvoří ostatním dětem rodiče. Nemá takové vybavení, takové oblečení, parfémy, mobil. A teď samozřejmě to všechno, co nemá, zavdává příčinu k tomu, že je v očích těch svých spolužáků jakoby méně cenná. To jsou strašný pocity pro to dítě. Takže podle mě se ta situace zhoršila. I když se podíváte do statistik třeba právě na ty dětské sebevraždy nebo pokusy sebevražd, tak je tam obrovský nárůst, což je strašný.
1: Docela dost závažný úvod našeho dnešního rozhovoru, ale já jsem rád, že jste to zmínila, protože to je věc, od které se určitě odpíchneme v průběhu toho našeho dnešního povídání. Já se možná ale ještě zeptám, přeci jenom trošku obecněji, to, co jste zmínila teď, to je nespochybnitelný fakt, ale dokázala byste říct, jestli je opravdu u té dnešní mládeže nějaký výrazný rozdíl, nebo právě třeba určité rysy, pohnutky nebo motivy vedoucí k těm závažným trestným činům u dětí a mladistvých jsou vlastně pořád podobné až identické?
2: Podobné s čím jste myslel?
1: Myslím podobné třeba s tou dobou před 20-30 lety. U té dnešní mládeže.
2: Je úplně jiná doba. Úplně jiná doba. Já když si vzpomenu na své mládí, to je asi tak 30 a víc let zpátky, tak je úplně opravdu úplně jiná doba. Podle mě se tohle nedá porovnávat. Ono, jsou jiné i ty rodiny. Je spousty rodičů samoživitelů, teď neříkám jenom ženy, můžou to být i muži, který se starají o děti. Ti lidé strašně moc pracují, mají 2-3 zaměstnání, přicházejí domů unavení, nemají takovou jakoby kapacitu na to, aby se tomu dítěti mohli věnovat. Jsou sami unavení, mnohdy jsou na antidepresivech. Ty rodiče. A co potom, jako jak se ty rodiče mají starat o ty děti, aby ty děti měly adekvátní výchovný prostředí? Rozumíte mi? To je úplně jiná situace, úplně jiná doba. A ty technologie bohužel tomu nepřispívají.
1: K tomu se taky ještě dostaneme, k tomu, co jste teď zmínila, ale zároveň vy jste zmínila i tlak té okolní společnosti na to dané dítě. A s tím souvisí i jedna věc, která je pro dnešní dobu taky hodně úzce specifická, a to je ta problematika internetu a sociálních sítí. Já jsem jenom za poslední měsíc v médiích četl o několika případech, kdy nějaký pachatel, klidně třeba i z řad mladiství, upravil fotografii, řekněme, třeba své spolužačky za pomoci umělé inteligence takovým způsobem, že ta dotyčná potom na fotce vypadala jako zcela obnažená. No a potom na základě tohoto snímku i ten pak dotyčný vydíral. Tak myslíte si, že si jako společnost obecně uvědomujeme riziko právě těchto nejmodernějších technologií, nejen třeba v tom, jak velmi negativně až destruktivně s fatálními následky můžou působit na naše děti?
2: Já si myslím, že spousta lidí si tohle vůbec neuvědomuje. Vůbec nejsou schopní domyslet, jaký dopad to na to dítě bude mít. Ale ono to není jenom fenomén posledních pár let, kdy ještě přišla AI, máme umělou inteligenci, díky které lze ty fotografie upravovat. Ale ono to začalo už před více lety, v době, kdy teda internet už byl běžně dostupný, a nikdy ty děti nevěděly, s kým komunikují. A dítě, se kterým nikdo nekomunikuje a nemá třeba ani to zázemí v těch rodičích, nemá kamarády, přátele, tak si hledá většinou nějakýho kamaráda přes internet. Nikdy nemůže to dítě vědět, kdo je na druhé straně té obrazovky, kdo s ním komunikuje. A taky si pamatuju případ, kdy se jeden muž seznámil s dívkou, ono teda těch dívek nakonec bylo víc, a on nejdřív byl ten empatický člověk, který naslouchá, který dá tomu dítěti ten prostor, aby se mohlo vypovídat, svěřit se, a ve chvíli, kdy to dítě se svěří a řekne, třeba ta holčina řekne, no ale podívejte se, tak mě nikdo nemá rád, protože já nejsem hezká, já nejsem dost... A on řekne, dobrý, tak mi pošli fotku. A pošle nejdřív ta holčina fotku oblečená, jak tam někde je, a on jí řekne, dobře, a tak mi ještě ukaž, jaký máš prsa, teď to není možný, že by ty ostatní tě neměli rádi. A on si ji postupně navede na to, že ona mu sama dobrovolně pošle takovýhle fotky, a on ji začne potom vydírat. A to je průšvih, takže ono se to děje už dlouho a bohužel s příchodem umělé inteligence už ani nepotřebujou ty fotky, aby jim to ty děti posílali. Oni si ty fotky od normální fotografie toho dítěte si je dokážou upravit.
1: Říká bývalá kriminalistka Jana Špulková, která je dnes s námi ve vysílání.
0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.
1: Tak to byla špatně zvolená znělka, omlouvám se za tuhle chybu. Paní Špulková, mě vlastně napadla taková zajímavá otázka, a sice to, že vy jste zažila tu proměnu vlastně té společnosti nebo proměnu téhle trestné činnosti docela zásadní jako policistka, kriminalistka. V době, kdy jste začínala vlastně tuhle tu trestnou činnost vyšetřovat nebo se jí zabývat, tak něco takového předpokládám asi vůbec nebylo možné ani představitelné.
2: Tak je pravda, že já jsem k policii nastoupila v srpnu v roce 1998 a byla to doba, kdy já jsem teda přišla z vysoké školy, taková jako nadšená, na vysoké škole jsme měli počítače a všechno. Já jsem přišla tenkrát jako asistentka vyšetřovatele na Krajský úřad vyšetřování v Českých Budějovicích a oni mi dali kancelář a dali mi tam mechanický psací stroj. Já jsem se tak jako na to dívala a říkám, a prosím vás, ten počítač dostanu. A tak se mi trošku vysmáli a vlastně už na tomhle vidíte, jaká je obrovská proměna od roku 98, kdy si sednete za stůl, kde máte mechanický psací stroj, až do dnešní doby, kdy máte počítače, zrovna tak, jako to máte vy, že já jsem měla taky dva monitory vedle sebe a strašně moc technologií a do toho umělá inteligence, mobily, kterýma se připojíte na internet, tak to je obrovský skok. Obrovský, který si normální člověk neumí představit. A hlavně vy jste v té době, nebo já jsem se, nebo a všichni moji kolegové, my jsme se museli adaptovat na ty nové podmínky, na to, co přichází a ten vývoj se zrychluje.
1: Vy už jste tady v jedné své odpovědi zmínila tu důležitou a klíčovou roli rodičů, která samozřejmě úzce souvisí s tou trestnou činností páchanou právě na dětech, mladistvých nebo dětmi a mladistvými. Já jsem si vzpomněl na jeden konkrétní případ, protože jako redaktor zpravodajství jsem byl kdysi u soudu, kdy se řešil případ mladíka, který pod vlivem drog usmrtil příslušníka bezpečnostních složek. Já nechci být úplně konkrétní, protože to byla opravdu mediálně velmi známá kauza, ale já jsem si vlastně během toho soudního líčení uvědomil, jak moc klíčovou část v tom případu sehráli rodiče toho pachatele, respektive jejich nečinnost a v uvozovkách výchova, spíš nevýchova. Jak je potom pro vás, jako pro vyšetřovatelku nebo pro kriminalistku, lépe řečeno, těžké přijmout ten fakt, že člověk, který vlastně nese tu velkou část odpovědnosti, troufnu si říct i tu vinu de facto, zůstane vlastně nepotrestán?
2: Vy si myslíte, že ty rodiče zůstanou nepotrestaní?
1: No, fakticky ne, samozřejmě.
2: Oni jsou nepotrestaní v tom slova smyslu, že nestáli před tím soudem.
1: V té trestně právní odpovědnosti.
2: Přesně tak. A nezodpovídali se za to, že třeba udělali něco špatně v té výchově u toho svého dítěte. Nicméně, je-li ten člověk v uvozovkách teďka řeknu normální a má nějaký city, nějaké prožívání, vnímání té reality, tak většina z těch lidí si uvědomí tu svoji chybu. A oni musí žít s pocitem, Ježiši, my jsme vlastně špatně vychovali to naše dítě. Jo, takže já si úplně jakoby nemyslím, že by nebyli potrestaní. Oni musí žít s tím pocitem té viny, že selhali jako rodiče a udělali něco špatně ve výchově. A je pravda, protože díky tomu, že jsem dělala právě tuhle problematiku dětí, tak jsem ještě v průběhu té policejní činnosti jsem si doplnila vzdělání tady na právnické, na pedagogické fakultě v Budějovicích. A díky tomu tam je i předmět vývojová psychologie. Takže nahlédnete i do toho, kde se staly nejvíc ty chyby v tom vývoji toho dítěte. Jo? Takže já si nemyslím, dobře, jsou nepotrestaní ve smyslu zákona, ale tu vinu v sobě mají určitě.
1: Myslíte si, že opravdu všichni takoví rodiče tu vinu v sobě mají? Protože já jsem třeba v jednom z rozhovorů s vámi četl, mluvila jste a opět nechci být konkrétní a nechci to ani posluchačům prozrazovat, ale vyprávěla jste o jednom případu, kdy jste vlastně naznačovala, že jeden ten konkrétní rodič de facto city úplně neměl a to o to dítě přišel.
2: No, to je pravda, ale prostě každý člověk je jiný. To si musíme uvědomit. A i takoví lidé jsou a popravdě řečeno toho člověka, když jsme vyslýchali, vyslýchali jsme to ještě s kolegyní a na výjezdu a ona mi v jednu chvíli řekla, prosím tě, já musím jít na chvíli na vzduch, sedni si a pokračuj. Takže jsme se vystřídali u toho počítače. Ono je to psychicky náročné i pro nás, nebo teďka už pro kolegy, pro mě už ne, smířit se s tím, že někdo je citově natolik plochý, že to na něj nemá žádný dopad.
1: Hmm. Je to samozřejmě hodně individuální a teď trošku přejdeme zase na stranu těch dětí a mladistvých. Dokáže opravdu zkušený kriminalista nebo spíš možná i psycholog, lépe řečeno, na první pohled u dítěte nebo mladistvého po spáchání nějakého závažného zločinu poznat, jestli je u toho dotyčného či dotyčné možná nějaká resocializace v budoucnu. Ono totiž, samozřejmě možná si to neuvědomujeme, ale taky se v takovýchto případech často vypracovává nějaký profil té dané osobnosti, který je opravdu složený z mnoha a mnoha rozhovorů, mnoha hodin různého pozorování. Ale mě zajímá, jestli třeba prostě na první dobrou nějaký zkušený policista, kriminalista si řekne, tak tady to třeba nejde.
2: Popravdě řečeno, vždycky, když jsme měli takovou nějakou kauzu, nějaký případ, kde dítě bylo pachatelem, tak jsme potom třeba si sedli, ať my jako operativci s těmi vyšetřovateli, a jsme říkali, a má vůbec jako šanci se změnit a být jakoby v uvozovkách tím platným členem společnosti, i když teď to možná zní jako kliše. A každý z nás řekl nějaký svůj soud, jestli ano nebo ne, ale jak jste dobře podotknul vy, ty děti musí podstoupit psychologické, psychiatrické vyšetření. Je smutné, že máme strašně málo dětských psychologů, strašně málo dětských psychiatrů, protože v této době bychom jich potřebovali daleko, daleko více. A potom na základě těchto posudků, které máme a jsou v tom trestním spise, tak tam se můžeme dočíst, jestli jako ta resocializace a do jaké míry je jako možná nebo není možná.
1: Vy jste už v samém úvodu našeho rozhovoru zmínila a de facto upozornila na to, v jak neblahé kondici se nachází v současnosti duševní zdraví dětí a mladistvých. Souhlasíte s tím, že se to úplně, řekněme, přímo odráží od toho, že i ten duševní stav nás, dospělých, není úplně ideální?
2: Určitě. Určitě, protože ještě vám skočím, omlouvám se do řeči. A zase se vrátím k těm pokusům sebevražd. Měli jsme holčinu a spolikala nějaké prášky a pak jsme se bavili s rodičema. Ona totiž ty prášky vzala rodičům, který užívali antidepresiva, oba dva. A oni mi řekli, no ale my jsme je měli uložený na poličce, v krabici, to dítě tam nemohlo dosáhnout. Já jsem říkala, to nemyslíte jako vážně tohle, co mi říkáte. Já jako malé dítě, jako skutečně malé dítě, když jsem někam chtěla dosáhnout, tak jsem si přistrčila židli, po té židli jsem vylezla nahoru, třeba i na stůl, dosáhla jsem, kam jsem potřebovala. A ty dospělí na to zapomínají. A bohužel tím, že i oni mají dneska problémy s psychikou, nemůžeme očekávat, že ty děti budou lepší.
1: Svá často až mrazivá svědectví ze své profesní dráhy odkrývá v našem dnešním dopoledním vysílání bývalá kriminalistka Jana Špulková. Teď krátce před 11:30 je čas na další krátkou písničku. Za chvíli jsme zpátky.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: 2:30, posloucháte jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice, dozněla písnička Obyčejný muž od Petra Spáleného. Přesně tak já se cítím vedle našeho dnešního dopoledního hosta, kriminalistky, bývalé kriminalistky Jany Špulkové, která toho za bezmála 3 desetiletí své profesní dráhy u policie zažila opravdu hodně a měla obrovský záměr a témat věcí, kterým se věnovala. Jedním z nich třeba bylo i kuplířství. Já jsem konkrétně dítě 90. let a pamatuji si velmi živě, jak to vlastně před těmi hranicemi s Rakouskem vypadalo na silnici E55, kdy jsme s rodiči vyjížděli na výlet do zahraničí. Tak paní Špulková, jak na tu dobu vzpomínáte vy z pozice policejní vyšetřovatelky? Protože to kuplířství byla věc, jak jsem se doslechl od vašich některých kolegů bývalých, byla věc, která se tady opravdu řešila hodně.
2: Tak za prvé, ne vyšetřovatelky, ale kriminalistky nebo operativce.
1: Dobře.
2: Já jsem, protože jsem nastoupila, to už jsem hovořila, v roce 1998, takže jsem si prošla nějakým vývojem u té policie a v roce 2002 jsem přišla na krajské ředitelství v Českých Budějovicích jakoby operativec, ten kriminalista, právě na první oddělení. A řešili jsme tam nejenom teda tu mládež, která nám byla svěřená, ale i mravnostní kriminalitu. A do té mravnostní kriminality spadaly i všechny, ta problematika prostituce a nočních klubů a problém s prostitutkami na silnicích. Tenkrát to byla velmi náročná doba, protože my jsme přes den byli klasicky v práci, řešili jsme ty naše případy a vyslýchali lidi a dělalo se strašně moc práce. A po nocích jsme museli ale řešit i ty noční podniky. Takže my jsme chviličku si oddychli a pak jsme sedli do toho auta a teď jsme jako jezdili po těch nočních klubech, takže my jsme museli mít přehled, kdo v těch klubech pracuje, kdo tam je, ať už prostitutky, tak obsluha za barem, kdo provozuje ty podniky, kdo ty podniky navštěvuje. A stejným způsobem se pracovalo i s těma ženama, které nabízely tu prostituci na té silnici. Vlastně v té době jsem pracovala s kolegou Kirbisem a spolupracovali jsme vlastně i na té vraždě prostitutky, které se říkalo Čert. To je v té první knize pana Hýska. Takže i na této vraždě jsme spolupracovali, ale byla to opravdu velmi, velmi náročná práce. Já si jednu úsměvnou historku si dovolím, abych to maličko odlehčila, to dnešní povídání.
1: Určitě.
2: My jsme jeli, měli jsme kontrolu právě na té silnici a s jiným kolegou jsme jeli, v podstatě je to ta silnice z Vyššího Brodu do Dolního Dvořiště a on řídil a já mu povídám, zastav, tady jsou dvě ženský a on mi povídá, hele, oni jsou nějaký starý, ty jdou asi z práce, z lesa a já ne, prosím tě, zastav. A on zastavil, já jsem stáhla to okýnko, představila jsem se, řekla jsem jim, že se jedná teda o policejní kontrolu a oni skutečně to byly dvě prostitutky, už teda jakoby staršího věku i to tělo už bylo životem asi trošku zdevastované, protože byly takové silnější dámy ze Slovenska. No a on mi potom povídá v tom autě, protože to byl starší kolega, povídá, tyjo, ty jsou v mým věku, co tady dělají na té silnici? Takže i to bylo, ale to jsou jenom takové úsměvné střípky, že i starší ženy tenkrát na té silnici stály, aby si přivydělali, aby měly nějaké peníze.
1: No, že jich bylo těch podniků tehdy.
2: Víte. Bylo jich hodně, ano. Jako obešla jsem hodně nočních podniků a někdy jsem se i smála, že jsem největší expert přes sex v Jihočeském kraji, ale to doufám, tak pravda není. Ale já se ještě vrátím k té problematice té prostituce. V době, kdy já jsem tam nastoupila, teda na operativu v roce 2002 a potom následně pár let, jsem dostala na stůl i návrh zákona o prostituci, tak aby jsme ho mohli připomínkovat, aby se vrátil do Poslanecké sněmovny, aby se v podstatě celá tahle problematika nějak uchopila a nějak řešila komplexně, a tím myslím i třeba, aby ty prostitutky měly zdravotní prohlídky, aby to zas nebylo pro toho klienta takové riziko, aby teda ty ženy nebo ti muži, když to byli prostituti, aby odváděli nějaké daně a podobně. No, tak bohužel do dnešní doby tenhle zákon neprošel sněmovnou a není upraveno provozování prostituce, což je podle mě špatně.
1: Docela zajímavý oslý můstek vlastně až směrem do dnešní doby. Já vím, že to je taky trošku obecná otázka, zase se vrátím možná k tomu tématu vlastně těch dětí a mladistvých. Jaké to je stát tváří v tvář člověku, o kterém víte, že spáchal závažný trestný čin na dítěti či nezletilém? Ono samozřejmě, dalo by se to stáhnout obecně, samozřejmě stát tváří v tvář vůbec nějakému člověku, který spáchal jakýkoliv nějaký závažný trestný čin, ale vrací se vám třeba někteří pachatelé často v myšlenkách, nebo snad třeba i vás provází ve snech, to nevím.
2: Já jsem se snažila všechny ty léta, co jsem sloužila, tak jsem se snažila to brát jako práci. Protože když si budete všechny tyhle věci příliš připouštět, tak vám to dřív nebo později neudělá tu dobrou službu, co se týká zdravotního stavu. Nakonec, nevím, čím to bylo, ale i já jsem onemocněla, bohužel, ale snažím se nemyslet na to, snažím se nevzpomínat na některé věci, i když popravdě řečeno jsou lidé, na které asi nikdy nezapomenu. Ale nesnažím se vracet se ve vzpomínkách, snažím se žít dál a žít normální jiný život.
1: Vy budete o nadcházejícím víkendu součástí True Crime festivalu Oddělení Hrudkov, který se odehraje v autentickém prostředí bývalé policejní plicní léčebny Hrudkov u Vyššího Brodu. Ta přehlídka bude dvoudenní, konkrétně od tohoto pátku 28. do soboty 29. srpna. No a spolu s vámi na ní vystoupí i vaši bývalí kolegové, například Václav Hýsek, již jmenovaný, taky kriminalista Václav Doško nebo soudní lékař Zdeněk Šenkýř. Můžete posluchačům jenom stručně stačí prozradit, o čem bude konkrétně to vaše vystoupení na festivalu?
2: Přímo to moje vystoupení? Ono se to maličko dotkne té knihy, kterou napsal kolega Hýsek, vyšetřování té vraždy v Římově, ale stěžejní pro mě bude asi to, že budu hovořit sama o sobě, o mojí práci, o tom, co jsem dělala já, a pro mě je takovou jakoby trošku výzvou na tom festivalu těm lidem říct, že když něco budou v životě chtít, tak toho dosáhnou. Protože já nevím, jestli vy jste četl ten životopis, ale já jsem úplně obyčejná, chtěla jsem říct holka, dneska žena teda, z venkova, která bohužel, to bychom se tady dostali k tomu, jak ještě v roce 80 něco, kdy já končila základní školu, tak jsem nedostala teda doporučení, tenkrát musel mít každý doporučení na střední školu, já ho nedostala. Takže já jsem šla na učiliště a vyučila jsem se jako zahradnice. Dodnes mám teda velmi vřelý vztah ke všem rostlinám, ke stromům, ke kytkám, ke všemu, ale když prostě chcete, byť máte od začátku špatně rozdané ty karty, tak když chcete a budete se tomu věnovat, nevzdáte to, tak si ten svůj život můžete vybojovat. A i to je taková, já teda nerada používám anglické výrazy, ale to je taková jakoby ta message ode mě, že dneska ti mladí, kteří říkají a já nemám šanci a ten systém mě prostě dál nepustí, tak ode mě je to ta zpráva jako snaž se, udělej pro to maximum a posuneš se, dostaneš se někam, kam jsi se chtěl dostat. Já jsem chtěla být u policie, chtěla jsem dělat na kriminálce. v podstatě se mi splnil sen. A tak si myslím, že alespoň v tomto mohu předat tu zprávu těm ostatním. Snažte se, udělejte pro to všechno, splňte si ten sen. Já jsem si ho splnila. Je pravda, že se mi těžce odcházelo od kriminálky, neodcházela jsem z nějaké záště, nebo že bych nechtěla nebo měla nějaké problémy, nebo na tu práci nestačila. Já jsem po prodělání velmi těžkého onemocnění onkologického jsem prostě vzala rozum do hrsti, když mi všichni lékaři říkali, nevracejte se tam, vrátíte se do stresu, negativního prostředí, máte 2 roky života. Tak jsem řekla dobře, i když jsem s tím musela teda jako hodně zabojovat, ale řekla jsem dobře, tak to už není moje cesta a té práce jsem se vzdala, bohužel.
1: Já jsem po tom, co jste nám takhle odkryla celý svůj životní příběh do detailu, přesvědčen, že už není potřeba cokoliv dodávat v rámci našeho dnešního rozhovoru. Přesto si dovolím ještě jednu takovou menší otázku na závěr, protože je to i třeba konkrétně váš případ. Já když půjdu jako novinář na nějakou tiskovou konferenci, kde policie představí dopadení nějakého těžkého závažného zločinu, nebo zločince konkrétně tedy řečeno, tak vlastně dejme tomu, že na té tiskové konferenci bude sedět někdo z krajského policejního ředitelství, nějaký kriminalista, třeba nějaký policejní mluvčí, ale právě na tom případu pracovalo obrovské množství lidí, které vlastně ani ten novinář, ani veřejnost nevidí. Já jsem si vzpomněl v rámci našeho dnešního rozhovoru na už taky zmiňovaného Václava Hýska, který mi vlastně sám tady potvrdil, že se na začátku 90. let zařekl a prostě si trošku se zabejčil, jak se říká lidově, a řekl si, že nebude mluvit s novináři a že nebude dávat žádné rozhovory. Po těch letech několika to porušil, tak se na závěr zeptám i vás. Užíváte si po těch bezmála 30 letech práce u policie to, že své zážitky můžete předávat veřejnosti?
2: Já bych ani neřekla, že si to užívám. Je to trošku stres, ale... Ne, podívejte se, já jsem rok bojovala s tou nemocí, rok jsem měla invaliditu 3. stupně, nebylo mi zrovna dobře, musela jsem se dát nějakým způsobem dohromady, protože to opravdu nebyla lehká doba pro mě. Já to teďka beru jako takový ten nový vítr do plachet. Já to beru tak, že něco jsem zažila, něco znám. Myslím si, že znám spousty věcí už vzhledem k tomu, že jsme s kolegyní hodně přednášeli, dělali jsme i metodiky, přednášeli jsme pro policisty, přednášeli jsme pro třeba Bílý kruh bezpečí, jezdili jsme na různé konference. To znamená, že mám co předat, takže to beru tak jako, že teď je čas opět té společnosti něco jakoby dát, předat a vlastně si svůj život nějakým způsobem zase nastartovat a pokračovat dál, protože já ten svůj život vzdát nehodlám.
1: Jsem moc rád, že jste to předala i našim posluchačům v rámci našeho dnešního vysílání. Bývalá kriminalistka Jana Špulková byla dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Ještě jednou díky moc za váš čas, mějte se hezky a ať se vám daří. Naslyšenou.
2: Já děkuji vám i posluchačům. Hezký den, nashledanou.
1: I já vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. No a zvu vás ještě k poslechu našeho pravidelného rozhlasového sloupku, který nabídneme už za okamžik, tak si na něj počkejte. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Je úterý 25. srpna, za 10 minut bude pravé poledne a nás čeká pravidelný rozhlasový sloupek. O čem bude? Bude o průvanu v knihovně. Mluvit o něm bude spisovatel Jan Štifter. Příjemný poslech.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Někdy to slýchám. Jo, knížku, tu bych v životě nevyhodil. A nebo, a představ si, ona prej topila doma knížkama. Nevím, kdy přesně tahle posvátná úcta ke knihám vznikla. Snad v dobách, kdy nad jedním svazkem půl roku seděl mnich a ručně přepisoval vědění světa. Jenže dneska jsme svět knihami doslova zavalili. A buďme k sobě upřímní, většina té produkce je brak, rozmnožený v tisícových nákladech. Přesto ty svazky bereme do ruky s posvátnou bázní a říkáme, to je kniha, ta má váhu. Dokážeme kroutit hlavou nad hloupým filmem v televizi, přitom hloupých knížek je na trhu násobně víc. V České republice vyjde každý rok 15 000 nových titulů, některé v pár stovkách kusů, jiné v tisícových nákladech. Dohromady to dává miliony svazků ročně. Miliony. A pak stejně uslyšíte, jo, knížku, tu já nevyhodím. Naše domácí knihovny tak dál přetékají pamětmi zapomenutých politiků, recepty na srdčí guláš od herců z nekonečných seriálů a atlasy světa, kde polovina států už dávno neexistuje. Takže jo, nevyhodil. Za mě tedy sláva každému, kdo se té kupy papíru nebojí. Sláva každému, kdo občas udělá pořádný průvan v knihovně.
1: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.
3: Máš to cti známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní. Máš pocit,

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Poslanci se opět zabývají novelou rozvolňující rozpočtová pravidla. Čejkovice na Českobudějovicku chystají přestavbu kulturního domu za 40 milionů korun. Mezinárodní výstava Země živitelka v Českých Budějovicích dnes končí. I zítra bude oblačné až zatažené počasí s možností přeháněk a teplotami do 25 stupňů. Příjemné poledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Poslanci dnes znovu projednávají návrh zákona, který mění rozpočtová pravidla a koaliční většina chce přehlasovat prezidentské veto. Do sněmovny se novela vrátila už podruhé, nejdřív koalice přehlasovala vrácení novely Senátem. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO není možné bez této novely sestavit rozpočet na příští rok.
2: Stávající úprava národní počítá se schodkem pro příští rok 150 miliard, což je neakceptovatelné, neživotaschopné, absolutně nemožné, což mě mrzí, že panu prezidentovi nikdo nevysvětlil.
0: Ministryně Schillerová zatím odmítá upřesnit, s jakým schodkem počítá. Ve čtvrtek jen zopakovala, že má být pod 400 miliardami korun. Opozice avizovala dlouhou debatu. Koaliční poslanci proto nevylučují možnost zařadit pevné hlasování. Návrh státního rozpočtu totiž musí předložit ministryně financí do konce srpna. Češi za letošní půl rok prosázeli v hazardních hrách skoro 575 miliard korun. Oproti loňsku je to o skoro 13% víc, vyplývá to z údajů finanční správy. Nejvíce Češi sázejí na herních automatech, rostou ale i sázky v živých hrách, jako jsou ruleta, kostky nebo karty. Objem vyplacených výher se meziročně zvýšil o 13% na necelých 540 miliard korun. Rozsáhlá rekonstrukce kulturního domu čeká Čejkovice u Českých Budějovic. Celá výstavba vejde minimálně na 40 milionů korun. Zastupitelstvo se teď chystá požádat o dotaci a stavební povolení. Obec by chtěla přestavbu kulturního centra dokončit do 2 let, dodává nezávislá starostka Čejkovic Zuzana Plášilová-Koželská.
3: Co se týká kulturního domu, jak by měl vypadat, no chtěli jsme to udělat, aby tam byla i hasičárna, obecní úřad, knihovna, aby tam mohli chodit i seniori cvičit. Vlastně bychom celý úřad obecní přestěhovali do tohohle kulturního centra, aby to byla vlastně multifunkční budova.
0: Ještě dnes můžou lidé navštívit agrosalon Země živitelka v Českých Budějovicích. Výstava 6 dnů lákala hlavně na novinky v zemědělství. Z místa se hlásí reportérka Jitka Cibulová-Vokatá.
4: Na výstaviště i poslední den proudí tisíce lidí. Kromě nejmodernější zemědělské techniky můžou na předvadišti vidět beef show plemen Dexter, taky ukázku koní nebo práce ovčáckého psa s ovcemi. V pivovarské zahradě hrají po celý den babouci. I dnes se děti můžou zabavit v dětském zemědělském světě. Brány výstaviště se zavřou v 17 hodin. Z Českých Budějovic Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, od jeho západu místy s přeháňkami nebo deštěm. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách budou kolem 20. Mírný vítr východních směrů bude večer slábnout. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1012 hektopaskalů. V noci bude ještě místy pršet, teploty klesnou na 15 až 12 stupňů. Ve středu očekávejte na jihu Čech oblačno až zataženo, místy přeháňky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne budou srážky i oblačnost ustávat. Namíříme 22 až 25 stupňů Celsia, na horách kolem 20. Vítr bude slabý proměnlivý a biozátěž mírná.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio.

0: rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nová nehoda je na Šumavě na silnici 167 u Borových Lad směrem na Kvildu. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
3: Dobré poledne, máme krátce po 12. hodině a na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice začínají písničky pro radost. U jejich poslechu vás vítá a ničím narušený poslech přeje Hanka Šubrová. Pojďme hned na gratulace, máme jich tady poměrně hodně. První přání míří do Malond za Josefem Šturmou k jeho narozeninám. Do dalších let vám pevné zdraví, štěstí a životní pohodu přejí pane Šturmo, zastupitelé obce Malonty, společně s vaším panem starostou. Sbor dobrovolných hasičů Benešov, okres Pelhřimov, prosí o zahrání hezké hasičské písničky pro svou členku, paní Marii Nekolovou, která se dneska dožívá krásných 65 let. Hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenost vám přejí kamarádi hasiči. Hraje Budvarka, proč ten je telíček?

a teď už tady máme dva oslavence, které mnozí z vás budou znát. Prosím o zahrání hezké písničky od Krajanky pro bratry Václava a Martina Hlaváčkovi z Prahy a Českých Budějovic, kteří oslaví 25. srpna krásné 69. a 66. narozeniny. Vašek je skvělý děda a kapelník Krajanky, Martin byl skvělý moderátor v Českých Budějovicích. V rozhlase u písniček Pro radost a Melodii podvečera skvěle vypomáhá u písniček O víkendu. Milí bráškové, my vám přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti z rodin a pracovní činnosti. To vám přejí vaši nejbližší, všichni příznivci a všichni, co vás mají rádi. Kapela Krajanka, kapela Doubravanka s kapelníkem Vaškem Bártou, fanklub Doubravanky a za všechny píše Láďa Hřídel. Ovšem to není jediné přání pro bratry Hlaváčkovi. Budeme ještě pokračovat. Pan Martin Hlaváček, výborný moderátor v Českém rozhlasu České Budějovice, má dnes narozeniny. Milý kamaráde Martine, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, dobrou rodinnou pohodu, ať se ti daří doma a občas v práci, užívej si důchodu a zasloužilého odpočinku a ať se máš dobře. Martine, měj se hezky, to vše ti přejí Vlasta a Pepa Nejedlých z Jarošova nad Nežárkou. A přeji si zahrát písničku od Krajanky od podlahy, ale samozřejmě je tu ještě přání pro bratra Václava Hlaváčka, bráška Martina, který má taktéž narozeniny ve stejný den. Milý kamaráde Václave, tobě také všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, dobrou náladu. Seš výborným kapelníkem kapely Krajanka a moderátorem Dechovky. Seš velice dobrý a šikovný a vydáváš časopis Dechovka, to je naše. Václave, měj se dobře a přání dobrého života ti taktéž posílají Vlasta a Pepa Nejedlých z Jarošova nad Nežárkou. Hraje Krajanka písničku od podlahy.

A s gratulacemi pro chlapce Hlaváčkovi ještě nekončíme. Pánové, pokračujeme. Prosím o předání hudebního dárku pro pana Martina Hlaváčka, který dnes slaví své 66. narozeniny. Nevypadám na svůj věk, ve všem jasno mám. Pořád jako za mlada života si užívám. Milý Martine, k dnešnímu pro tebe významnému dni mi dovol popřát především pevné zdraví, hodně štěstí, spoustu optimismu, dobré nálady a spokojenosti do mnoha dalších let. V neposlední řadě ještě mnoho, mnoho rybářských úspěchů. Vše jen to nej, ti přeje Marie z Myslkovic. Své narozky si náležitě užij v kruhu své milované rodiny a přátel a pamatuj, že dobrý člověk, stejně jako víno, s přibývajícími roky zraje k dokonalosti. PS. Tento den slaví narozeniny i bratr pana Martina, Václav Hlaváček, kapelník krajanky. I jemu přeji vše nejlepší, hodně inspirace ke spokojenému a radostnému životu. Prosím o písničku od krajanky Nad bezdrevem. Děkuji mnohokrát za předání přání. Psána Marie Hodinářová. My budeme hrát trošku jinou skladbu, ale věřte mi, paní Maruško, že je to píseň, kterou má Martin a Václav, kterou mají skutečně rádi. Tak, jdeme na další přání. Dobrý den, prosíme o písničku k dnešním narozeninám pro chlapce od Hlaváčků a my jim přejeme jen a jen to nejlepší. A jestli mají ještě nějaké sny a nesplněná přání, tak ať se jim to vše vyplní. Zdraví skupina seriózních seniorů. No a k přání se připojuji s dovolením i já pro mého kolegu, ale hlavně kamaráda s velkým K. Takže Martinku, hlavně zdraví, pohodu, ať už s knížkou v ruce, anebo při běhu, lásku tvých nejbližších, ať už těch dvounohých, tak i holek čtyřnohých. Hezky si to s bráchou oslavte.

Okresní myslivecká rada Strakonice v čele se svým předsedou panem Milošem Vondráškem přeje panu Františkovi Šanderovi k jeho životnímu jubileu, kterého se dožívá právě dneska. Takže do Radomyšle panu Františkovi Šanderovi hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a mnoho dalších krásných mysliveckých zážitků a úspěchů. Prosíme o písničku Myslivče, myslivče od Lesanky. Lovu a lesu zdar.

Další hudební dárek dnešních písniček pro radost Českého rozhlasu České Budějovice míří do Rodvínova pro paní Naděždu Trčkovou. K tvým 70. narozeninám ti chceme přát vše nejlepší, co ti život může dát. Za vše, co pro nás děláš, přejeme ti, ať se skvěle máš. Spoustu krásně strávených chvil do dalších let, mnoho sil, pevné zdraví, ať tě provází každým dnem a štěstí chodí ruku v ruce s úsměvem. Přeje celá rodina, manžel Ladislav, dcery Věrka a Naďa s Markem a vnučkou Leontýnkou. Hraje Vysočinka, děti z Pirea.

0: Pecky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: A Vysočinku vystřídá Veselka v dnešních písničkách pro radost. Vážená redakce, prostřednictvím vašeho vysílání prosíme o hudební gratulaci pro paní Jitku Fištovou z Bělčic. K vašim krásným 75. narozeninám, které slavíte dnes, vám ze srdce přejeme hodně zdraví, pohody, úsměvů a radosti každý den. Ať vás i nadále provází dobrá nálada, láska vašich blízkých a chuť užívat si života naplno. Děkujeme vám za vaši životní moudrost, laskavost a optimismus, který rozdáváte kolem sebe. S úctou a přáním všeho dobrého přeje Městský úřad Bělčice. A hraje Veselka.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Posloucháte písničky pro radost Českého rozhlasu České Budějovice a věřím, že potěšíme i další oslavence. Prosím o zahrání písničky pro paní Marii Novotnou z Hořejšic, která slaví dneska 25. srpna své 75. narozeniny. Do dalších let všechno nejlepší a hlavně hodně zdravíčka, štěstí a spokojenosti a božího požehnání ti přejí Pavlíčků z Drážova. Ale paní Marie Novotná tu má ještě dvě gratulace. Za celou rodinu přejeme jen to nejlepší, pevné zdraví, hodně lásky a štěstí, ať máš vždy dobrou náladu a jsi usměvavá, ať tě ještě dlouho baví práce na zahrádce. Děkujeme za vše, co jsi pro nás udělala a hlavně zůstaň taková, jaká jsi, protože taková jsi nejlepší. To ti z celého srdce přeje manžel Milan, syn Milan s rodinou a dcera Marie s rodinou. Děkujeme za zahrání pěkné písničky. A ještě jedna gratulace. Zastupitelstvo obce Dřešín přeje paní Novotné k jejím narozeninám především pevné zdraví, štěstí, klid a osobní pohodu a s přáním posílá malý hudební dárek. A ten obstará kapela Doubravanka, píseň Česká Mařenka.

A taky babouci se v dnešních písničkách dostanou ke slovu Nebojte se nic a budou hrát následující oslavenkyni. Vážení a milí, prosíme vás o zahrání písničky pro paní Marie Úředníkovou z Bořanovic u Vimperka, která dnes slaví 75. narozeniny. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti, sil a elánu do všeho, co tě baví a udržuje v kondici, která v tvém případě ukazuje, že věk je jenom číslo. Ti do dalších let přijí manžel Ladislav, dcera Iveta s rodinou a Jitka s manželem. Bude-li to možné, prosíme písničku od babouků. Oslavenkyně má ráda dechovku a každý den poslouchá písničkové i další pořady vysílané z Českých Budějovic. Moc vám děkujeme za zahrání a celé vaše vysílání a srdečně zdravíme všechny, kdo nám jim zpříjemňují všední i sváteční dny. Babouci zahrají píseň Tam daleko, tam za mořem.

0: vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dalšími oslavenci jsou paní Jarmila Kozáková z Nové Vsi u Brloha a taky pan Josef Wagner. Ale pojďme to vzít pěkně po pořádku. Gratulace pro paní Kozákovou. K vašim narozeninám přeje hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let starosta a zastupitelstvo obce Nová Ves. Pan Josef Wagner je z Hůr a slaví kulatiny. Vážený pane Wagnere, přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, krásných zážitků a dobrých přátel, na které se vždy můžete spolehnout. A přeji vám zastupitelé obce Hůry. Zahraje Vlachovka písničku Přes Mažice dlouhej most.

Doufám, že dnešní písničky pro radost poslouchá taky pan Jan Kovář z Větřní, protože tady má gratulace. Všechno nejlepší do dalších let, hlavně zdraví, štěstí, pohodu a radost v revíru Větřní na Hořany přejí kamarádi a kamarádky z lesních hvozdů našeho krásného kraje. A ještě jedno přání, pane Kováři. Chtěla bych vás poprosit o zahrání písničky k 80. narozeninám, které slaví pan Jan Kovář. Přejeme mu hodně zdraví a spokojenosti do dalších let, ať má ještě dlouho hodně sil na péči o zahradu, hlavně tvarování keřů a stromů. Tomu přejí manželka Jiřina, děti, vnoučata a pravnoučata s rodinami. A ještě pravnouček Filipek 26. srpna má 2 roky. Za všechny děkuje manželka Jiřina.

Paní Marie Chvojanová ze Zbelítova oslavuje dneska taktéž krásné kulatiny a máte u nás, paní Chvojanová, gratulaci i s písničkou. Milá naše nejdražší, přejeme ti krásné jubilejní narozeniny, máš dnes krásných 80 let a my ti přejeme alespoň dalších 80 s námi. Máme tě moc rádi. Jsi malá vzrůstem, ale velká srdcem. Děkujeme ti za vše, co jsi pro nás udělala. Užívej život ve zdraví, dobré náladě a se svými nejbližšími. To ti přejí děti s rodinami, Jarda, Luboš, Pavel, Marcela a Petr, všechna vnoučata a pravnoučata, zkrátka celá rozrostlá rodina. Máme tě moc rádi. Přejete si od Viktorek červenou sukínku, kterou zahrajeme, ale ještě, paní Chvojanová, jedna gratulace. Přejeme hodně zdraví, štěstí, radosti z vnoučat a pravnoučat a pohody do dalších let. Přeje zastupitelstvo obce Zbelítov a hrají Viktorky.

Poslední dnešní oslavenkyní je paní Růžena Matoušková z Vimperku. Přišlo vám, paní Matoušková, přání, velmi stručné, ale výstižné. Přejeme naší mamince hodně zdraví a spokojenosti. Podepsáni jsou Maruška a Luboš. A my posíláme písničku.

0: Tady dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
2: Je 13 hodin.

0: kontejnerových cisteren na pitnou vodu a pořídí 7 nových cisternových nákladních aut. Po jednání ústřední komise pro sucho to oznámil předseda správy Pavel Švagr. Vyjde to podle něj na zhruba 50 až 60 milionů korun. Správa státních hmotných rezerv má k dispozici řádově několik stovek cisteren. Část z nich teď pomáhá některým obcím na Klatovsku a Rakovnicku. Němečtí vyšetřovatelé našli poblíž letiště v Lipsku další dron, který souvisí s incidentem ze začátku srpna. S odvoláním na své zdroje o tom informují veřejnoprávní stanice NDR a WDR a list Süddeutsche Zeitung. Trojice médií uvádí, že 10 dnů od první události kriminalisti objevili kromě dalšího dronu taky 50 gramů výbušniny hexogen. Nejvyšší státní zastupitelství se k informacím odmítlo vyjádřit. Třebětice na Jindřichohradecku čelí snahám o vybudování větrných elektráren v katastru obce. Zástupci investorů pravidelně kontaktují zastupitele se žádostmi o povolení stavby. Na posledním jednání zamítli výzvu společnosti Nová energie. Stavbu větrných parků v katastru obce může usnadnit plánovaná akcelerační zóna. Nezávislý starosta obce Pavel Chalupa potvrdil, že valná většina obyvatel obce je proti stavbě, protože v okolí obce hospodaří. Prachatické muzeum připomíná historii místních ostrostřelců. Připravilo na dnešek od 15 hodin dílnu, ve které si lidi vyrobí papírový klobouk, typickou pokrývku hlavy členů spolku. Detaily má muzejní pedagožka Lenka Kůnová.
1: Vytvoříme klobouky, které budou tvarově velice podobné těm, které nosili pravdoví ostrostřelci na přelomu 19. a 20. století. Ta dílnička je vhodná i pro úplně malinké děti, pro školkové. Ty, které zvládnou stříhat papír, tak ty zvládnou i vyrobit si svůj ostrostřelecký klobouk.
0: Dozvědět se víc o ostrostřelcích můžou zájemci v Prachaticích i na výstavě. Ta potrvá do 4. října.
2: Počasí.
0: Odpoledne bude oblačno až zataženo od jihozápadu místy s přehánkami nebo deštěm. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách do 20. Mírný vítr východních směrů bude večer slábnout. V noci bude ještě místy pršet, teploty klesnou na 15 až 12 stupňů. Ve středu očekávejte na jihu Čech oblačno až zataženo, místy přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne budou srážky i oblačnost ustávat. Naměříme 22 až 25 stupňů, na horách kolem 20. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dopravní nehoda se stala na Prachaticku u obce Borová Lada. Počítejte v místě se zdržením. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
3: Tvořil hudební tandem s Michálem Janíkem. Začínali na Karlově mostě. Spojení jsou hlavně se semaforem. Jeho hudebním parťákem byl také zpívající právník Ivo Jahelka. Nyní je na solové dráze. Folkový zpěvák, skladatel a kytarista Miroslav Paleček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
4: Děkuji. Zdravím všechny, kteří jsou kolem nás a i posluchače pochopitelně. A díky za pozvání.
2: Alex a host.

0: Miroslav Paleček je znám především jako jedna polovina folkového dua Paleček Janík. Více než 10 let se také věnuje sólové dráze. Pane Palečku, koncerty máte naplánované až do září. No, je to tak? Dělá vám to radost, že stále hrajete, stále tvoříte?
1: Tak to mi dělá čím dál tím větší radost, musím se přiznat. Opravdu mě to baví čím dál tím víc, a to nelžu. Akorát mám teď trošku, jsem trošku zklamaný z toho, že jsem po celou tu dobu, co vlastně muzicíruju, tak jsem byl zdravý jako řípa, ale teď jsem měl, to tím si nestěžu, to jenom konstatuju, takže jsem měl teď takovou asi skoro roční pauzu a vracím se. A trošku mi mrzí, že jsem ztratil lehce kontakt s pořadatelama, ale nicméně na tento rok mám ještě asi, já nevím, 20 nebo 25 vystoupení, tak doufám, že se to nějakým způsobem napraví.
0: Říkáte, měl jsem rok pauzu, ale od hraní jste pauzu neměl. Doma
1: ne, to ne.
0: Zkoušky, hraní, každý den saháte po kytaře?
1: No to ne.
0: Ne?
1: Ne. Musím se přiznat, že už mě pomalu přepadává prokrastinace a lenost, ale já jsem nikdy na tom nebyl tak, že bych pilně cvičil každý den, což je teda úděl muzikantů z vážné hudby, z oblasti vážné hudby, kde teda opravdu hrajou 5, 6 i více hodin denně, což je prostě neuvěřitelný. Já jsem měl možnost vlastně na těch takových posledních projektech, co jsem kdy měl, tak, že mi pomáhali kamarádi z Filharmonie, takže jsem poznal tu tvrdou řeholi. To bych asi já těžko vydržel, musím se přiznat. Takže já občas mohu udělat chyby, mě to lidi prominou, ale oni prostě jsou vystaveni jako dnes a denně tomu, že vlastně hrajou naprosto bez chyb. A to, když jsem s nima natáčel, anebo někdy i občas si zahraju jako host, tak jsem z toho vždycky docela rozklížený.
0: V tom smyslu,
1: že oni jsou opravdu bezchybní a já tam vnesu ten člověčí prvek.
0: No a nenamotivovalo vás to k častějším hrám na kytaru?
1: Ne.
0: Kdo vám vůbec dal poprvé do ruky kytaru? Vybavíte si?
1: Vybavím. Já jsem jako prcek jezdil na pionýrské tábory. A vzpomínám na to opravdu jako s láskou. A na jednom z prvních táborů, když jsem byl, tak mi můj starší bratr Venoušek dal k narozeninám kytaru. Což je neuvěřitelný.
0: Jen tak?
1: Jen tak. On věděl, že mě to jaksi baví, protože jsem už, když jsem byl mladý, tak podle jeho zpěvníčků jsem objevil třeba Ježkárny. A to bylo pro mě něco tak neuvěřitelného, že na mě dejchlo něco jiného, než jsme tenkrát slýchávali z rozhlasu po drátě. A tak písně jako Klobouk ve křoví, Tmavomodrý svět, Svítá, Civilizace. To bylo něco úplně jiného. Takže já už tenkrát díky mému bratru Venouškovi jsem propadl jak ješkárnám, tak i kytaře, a navíc s tou kytarou jsem se poprvé snažil obluzovat dívky.
0: A fungovalo to.
1: No, řekl bych, já to bych lhal, ne. Ale bylo to samozřejmě příjemné, protože byl o mě větší zájem. A tak jsem toho nezneužíval.
0: Miroslav Paleček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je Miroslav Paleček, folkový písničkář, zpěvák a kytarista, který se proslavil ve dvojici s Michaelem Janíkem. Vy jste v minulém vstupu říkal, že první kytaru jste dostal od svého staršího bratra k narozeninám. Kdy bylo rozhodnuto o tom, že se budete kytaře věnovat profesionálně, že vás bude živit?
1: Tak to byl vlastně krok do neznáma, protože jsem se seznámil na takové soutěži Talent 67, který byl v parku kultury Juldy Fuldy. A tam jsem se seznámil s Michaelem Janíkem. A pak jsme se potkali zcela náhodou na bezcílných toulkách po Václaváku, kde jsme tenkrát jako korzovali. Dnes už bych tam šel velice těžko. Ale tak jsme se dali jaksi s Michaelem dohromady a když jsem přišel z vojny a chvilinku potom jsme s Michaelem spolu stvořili prvních asi 5 nebo 6 písniček, který jsme si nahráli nebo nechali nahrát v takovém studiu v 6. nebo v 5. patře v Lucerně na LP desky a s tím jsme chodili po známých lidech, jako je Jiří Suchý a pan Šlitr, Darek Vostřel, Mikroforum a tak. A nabízeli jsme ty písničky a nakonec to dopadlo tak, že jsme i pak, když jsme hráli na Karlově mostě, tak jsme se dostali do Semaforu a jakmile jsme začali hrát, tak jsme měli takzvané svobodné povolání a tak jsem okamžitě rozvázal pracovní poměr ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů. Maminka se z toho hroutila.
0: Ale vy jste se dlouho nerozmýšlel, že?
1: Ne. Dnes bych si to taky rozmyslel, ale asi jo. Ale tenkrát člověk prostě ani tak moc nepřemýšlel, co bude za 5, za 10, za 15, za 20 let, ale žil tou současností a vlastně my jsme spolu začínali s Michalem v takové době, která byla těhotná na události, takže nás to prostě schramstlo dohromady a měli jsme pochopitelně velikanadánské štěstí, že jsme byli pod křídly v divadle Semafor.
0: Koho vlastně napadlo veřejně vystupovat na Karlově mostě? Či to byl nápad?
1: To bylo asi spontánní, protože samozřejmě jsme slyšeli, a že už tam taky hrával Jarda Hudka, Kalandra a ještě řada dalších, tak myslím, že to bylo velice spontánní s Michalem. To jsem tenkrát ještě pracoval ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů, takže si vzpomínám, že jsem ještě udělal, mám ho ještě domaskovaný, že jsem udělal a narýsoval takový plakát, že v neděli co neděli se na Karlově mostě povídá a hrajou divné písně. A tak jsme to vylepovali a sobotu co sobotu a neděli co neděli jsme tam chodili hrát k soše svatého Kajetána.
0: Říká Miroslav Paleček, náš dnešní host.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: noci bude místy pršet, teploty klesnou na 15 až 12 stupňů. Ve středu očekávejte oblačno až zataženo, místy přehánky i bouřky, odpoledne budou srážky i oblačnost ustávat, naměříme 22 až 25 stupňů. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se aktuálně jezdí bez nehod. Přejeme vám nadále šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jsme rádi, že jste se zase sešli u přijímačů, abyste si mohli vybrat ukázky podle svého a taky se pobavit v této hodině. Tak Patrik Rozehnal vás zdraví a dnes máme Národní den polibku a usmíření, tak posílám
3: ano,
2: všem.
3: Já
2: a
3: posílám taky dálku, ano, Kateřině. Kateřina Macháčková vás zdraví.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná už naplno dnes s Kateřinou Macháčkovou, s Patrikem Rozehnalem a seznam je připraven, ukázek dost. Jednu teď vytáhneme do éteru a vy si rozhodnete, jestli s ní nebo s tím dotyčným v ukázce budeme pokračovat.
1: Ano, tak já bych si vybrala Jiřího Brůdra, což byl takovej jako herec malých rolí, ovšem velice četně hrál, takže já jsem s ním hrála v Kuchaři Svatoplukovi, jednou tam kradl maso a vybrala bych si ukázku.
0: Jenom v roli teda.
1: Ano, jenom v roli, no i když Bůh ví, jak to dopadlo s tou rekvizitou. Teda jestli to nebyla atrapa, nebo jo,
0: jo,
1: nějaký
0: to asi
1: plastický
0: ne, to
1: maso.
0: Dost věrohodně.
1: No, vypadalo. Ale tak zase, když se to točilo celý den, tak jaký byl zápach? No nic, takže instalatéra, a je to z pořadu Kabaret u dobré pohody s Josefem Bláhou.
2: Roztrhnu vás oba, jeho, tebe, rozumíš? Udělám z vás velikonoční nádivku.
3: Ale to bys přišel do kriminálu.
2: Proč do kriminálu, když tu nikoho nemáš, koho bych rozdranžíroval, co? A teď jsi se prozradila. A... čí je to bota?
3: Hele, bota. Tvoje, miláčku. Tvoje, půjďo.
2: Je tam cizí noha. Je, sekáček. Já. Když je to moje bota, tak já si ji useknu.
4: Ne, pane, vy se strašně mýlíte. Strašně se mýlíte, opravdu. Já nejsem ten, jak vy si jaksi předpokládáte tady. Já jsem vlastně milospaní, jak se tomu říká, ten svíc?
3: Svůdník.
4: Jo, svůdník nejsem.
2: Co děláte pod postelí? Ptám se vás, co děláte pod postelí?
4: Já jsem byl ovšem původně v koupelně.
2: Aha, v koupelně, tak to chápu. Chtěl jste se umýt.
4: Ano.
2: To by tak ještě scházelo, abyste měli špinavej do postele.
4: Ne, pozor, prosím pěkně, mě se tam zakutálelo těsněji.
2: Je. Co se vám tam zakutálelo?
4: To takový těsněji.
2: No, tak teď je to jasný. Sekáček. Já to chlapa zabiju.
4: Ale ne, pozor, já nejsem chlap. Já jsem instalatér, prosím.
2: Tak teď se tomu říká instalatér, co? Co pak jste tady svou paní instaloval?
3: Adolfe, ovládej se.
4: Ne, opravdu, podívejte se na mě, milospane. Já jsem instalatér, že jo? Já mám modráky, všude samý modráky, helejte.
2: Jo, no. Ukradený, že jo?
4: Ne, vyfasovaný. Je, a já mám taky nářadí, milospane, můžete se přesvědčit, koukejte. Já mám tady brašničce na... Ježíš, já tady, milospaní, já vám přece ukazoval Francouzák.
2: Taky ukradený, co?
4: Ne, prosím, taky vyfasovaný, ne, já opravdu na mou duši, já jsem instalátor. Milospaní, co já bych vám jenom ukázal, abyste mi věřil.
3: Podívej se, teď on i vypadá jako instalátor. Má takové modré, důvěřivé oči.
4: Ne, milospaní, já mám nápad, pojďte za mnou. Hejte, kam je vám kohoutek, vidíte to? Kikiriki kohoutek, jo, kap, no. Podívejte se, milospaní, už ho mám, hledajte Francouzák. Já to takhle povolím, já to takhle utáhnu. No, je, podívejte se. Nekape, milospaní, kohoutek, nekape, v pořádku. Dovolte mi odejít.
2: Amen!
3: Sehrál si to fantasticky, ty můj Otelo.
2: Blika nám žárovka, miláčku. Zítra zavoláš elektrikáře.
0: Kateřino, co řemeslníci, instalatéři, elektrikáři, jaké zkušenosti s nimi máte?
1: No tak já myslím, že tak jako jsou poměrně horší a horší, protože si myslím, že trošku jako neumějí moc svý řemeslo. Já co můžu, tak si dělám sama. Nejradši jsem měla takový ty porcelánový bílý pojistky, ty jsem si vždycky takhle prstem, jako jsem si je tak jako vyčistila a měnila, což bylo životu nebezpečný. No a teď mi pozítří mě přijde opravář plynového kotle, tak možná, že v příští epizodě tady řeknu.
0: Jak jsem si opravila sama plynový kotel?
1: Jak jsem si opravila? No minule jsem si opravila tady ohřívač jako bazénu, vody bazénu, no. Našla jsem si po telefonu ptali, jestli mám k tomu ten návod. Já jsem řekla, že ne, našla jsem si ho a zjistila jsem tu chybovou to hlášení a než přijel pán z Mountfieldu, tak jsem si to opravila.
0: Ale výjezd si naúčtoval asi.
1: No, ne, ne, tak on nechtěl nic, tak jsem mu dala, jako protože přišel. Radu. Protože jsem se nemohla tam dovolat, protože jsem vždycky se dovolala jenom telefonické asistence Anešce. Jo, která řekla, jaké máte přání. Já jsem řekla, jaké máte přání. Ano, prosím, ohodnoťte naši službu. A to bylo všecko. Jo. Takže já jsem nějaký starý telefonní číslec, tak jsem se snažila nějakého člověka dopátrat.
0: Ano.
1: Takže za to bylo odměněno.
0: A bazén funguje?
1: Bazén funguje, no, ale teď už nevím, jestli v těchto, jak náhle přišlo léto do podzimu, tak nevím, jestli ne, ještě to, si mi
0: ne, to náhle přišlo to velké léto do obyčejného léta českého. Teď je to normální
1: ano,
0: léto
1: české
0: tohoto
1: kotlině,
0: času.
1: Ano,
0: v české kotlině, ano. A všichni jsme vytáhli mikiny.
1: Ano, ne, dneska to bylo ráno mezi šatama na ramínko a kožešinovou vestou.
0: Jo.
1: No, takže takhle. No.
0: A to jste se do té doby převlékla, Kateřino, už?
1: Ne, já jsem teda měla něco na půl a byla mi velká zima.
0: Vážení, doufám, že vy jste v klidu, doma, v pohodě nebo v práci, možná na cestách, ale máte čas na to i vybrat si další ukázku. Buď bude opět s Jiřím Brůdrem a k němu přidáme Jaroslava Moučku, anebo si dopřejeme vyprávění Josefa Náhlovského o jeho zdraví, o šatce zdraví, když byl hostem v horoskopičinách u Karla Šípa. To je ta ukázka B, druhá varianta. Humor mezera A nebo B posíláte na číslo 90 011 04, pokud píšete SMSky, jestli se chcete dovolat, využijte čísla 731 800 900, míří přímo do studia a my všechny hlasy, ty vaše, budeme sčítat a vítěz pak jde do éteru. Tak do toho, je to na vás.
5: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Tak scénka s Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou nebo vyprávění Josefa Náhlovského pustíte do éteru. Jaké je vaše přání? Řekněte nám to na telefonním čísle 731 800 900, když říkám nám, myslím sebe a Kateřinu Macháčkovou, dnešního hosta. Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Zdravím pana Patrika a zdravím profesorku Královou.
4: Ano, děkuji.
5: Můžu. A asi bych dal Bčko.
3: Dobře.
4: Bčko, děkujeme.
3: Díky Náhlovského, děkujeme. Vy taky, ať se vám daří a vítáme zároveň dalšího na telefonu.
6: Dobrý den, Brňa z Martina.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Rozhodol som sa pre Ačko a prajem vám príjemný zvyšok dňa. Dovidenia.
4: Aj vám, ano. Dovidenia.
3: Dovi, mějte se pěkně. Dobrý den, kdo další a odkud?
7: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku, a já hlasuju pro Josefa Náhlovského.
3: Dobře.
4: Ano, děkujeme.
3: Tak jo, děkujeme za ten bod a myslím si, že máme rozhodnuto. Byl to tedy litý boj, celkem vyrovnaný, ale nakonec změna. Pepík Náhlovský. No jo, Ošatka zdraví. Host je tedy Karla Šípa v Všechno party. Tato ukázka to u vás vyhrává.
4: Vaše Aneška.
8: Já nevím, jestli jsem ti v tom fofru stačil říct, proč já jsem tě vlastně dneska pozval.
9: Tak.
8: Má to svůj důvod.
9: Jo?
8: Ano, já často slyším a diváci určitě taky takový ty řeči, že se chystá taková ta reforma toho zdravotnictví.
9: Jo.
8: A já si vždycky na tebe vzpomenu, co ty si počneš, až ta reforma, protože ty jsi dneska nejznámější český pacient,
9: tak
8: rozumíš, co ty si počneš, no, až ta reforma vejde jako v platnost. To přeci bude pohroma pro lidi, jako
9: já něco povím, já vůbec nejsem žádný pacient. To, že jsem hypochondr si vymyslel jistý nemenovaný bavič, který na tom vydělal pěkný prachy na těch kecech o mým zdraví. A já jsem v podstatě zdravý, já akorát ty průdušky občas mě vemou, hlava a takové maličkosti. Já jako si nestěžuju, jako no, mezi náma. Hypochondr, jo, to je taky nemoc. To má diagnozu, to má číslo. Takže když někdo, hypochondr je nemocný.
8: To jsem nevěděl.
9: Hypochondr je nemoc. Dokonce představte si to, že i chudoba je nemoc.
8: To má svoje číslo jako diagnozu?
9: No, vlastně chudoba je nemoc.
8: Vidíte, paní, teď jste se dověděla, že jste marot.
9: Řadně sedí bohatlíci, pozor.
8: Ano.
9: Chudina sedí tamhle.
8: No dobře, ale tak jako jdou o tom fámy, o tom tvým zdravotním
9: stavu. Já v podstatě vždycky mám nějakou smůlu v tom zdravím. Ještě jednu věc těžnu, já třeba nemůžu bez doktorovi, jo. Já přijdu doktorovi a mě, je, zase něco kouslo. Chápeš to? A já mám třeba v noze hřebík, jo. Tak vůbec trapný. Já mám takový divný, já přitahuji některý nemoce nebo některý věci, jo. Mně se stávají kuriozní záležitosti. Představ si to tuhle takhle. Bylo to v létě, jsem ležel v posteli, znáš to ráno a neuslyšíš. Komár. Nedá pokoj. Jsem zatajil dech a on stichnul, řekl si, sedí tak. Nic. Tak já zase. Ticho. Nic. Řekl si, dobrý. A já. Hele, mlátil jsem se půl hodiny. Já už měl hubu jak věrtel. Pak jsem se posadil, rozsvítil jsem, jdu takhle jako, po tým měsíci pojďte a slyším vůd. Mě ti pískala průduška. Umlátím a mě píská průduška.
8: Ano.
9: Za co mě úraz nejvyšší, tomu bys si nevěřil, člověče. Tak já, jsme měli v nějakým programu, taky jsme měli fakíra s tím lůžkem, hřebíkama, ne? A on si to lůžko takhle postavil pod livištěm a já v té tmě se tam šdu, do vody už mě měl hlásit, že najvyšší to bylo se skupinou fešáci, jo, a já tam tak tohle neslyším, připrav se, já jo, no. V tom mi ujela noha, já jsem upadl zadkem na to lůžko. Teda jenom jednou půlkou, jo. No, 39 dírek jsem tam měl. No.
10: Celkem 40, jo, ano, celkem 40.
9: Celkem 40. Tak ten Novotný říká, nyní přichází vizuální komik Josef Alois Nálovský, hurá, lidi, hurá, a já tam vešel. Když jsem si tu ruku držel, to už bylo úplně červená, ale jako by nic jsem to celý odehrál, jsem se vrátil a všichni utekli. Ujeli, nechali mě tam, protože zalipovat 39 dírek, není žádná legrace.
10: A někdo ti to zalepil nakonec, ale ne?
9: A konec jsem skončil samozřejmě v nemocnici, mi to lepili po kouckách, ale nejhorší bylo, že ty slipy, člověče,
10: slipy taky proděravělý.
9: No to jasně, tak to myslím, že jsem bez slipů nebo co? Ty slipy byly proděravěný, takže jsem je už nemohl člověče nosit.
10: Jak to?
9: Tak jsem je použil jako síťku na motýl.
3: Dneska už nejsou ošatky zdraví, dneska jsou, tak se tomu říká krmelec, takové ty krabičky, kde si to člověk na, vlastně nandá na ty jednotlivé dny někdy ano, i v průběhu dne. Máte takový krmelec?
4: Já nemám, nemám. Já bych se bojím, že bych v pondělí ráda. Už byla u soboty. Nemám, nemám, nemám.
3: Jak je to s polikáním prášku? Někdo má problém, třeba prášek jako i sebe menší polknu, prostě to nejde.
4: No já v poslední době mám takovou věc, že rozespala, protože já mám brát na lačno asi 3 várky prášku, které nejdou společně, jo. Čili už od 3 hodin v noci.
3: Vy musíte dát budíka. Si,
4: ano, beru po hodině ty prášky a já už mám takovou teď věc, že často se mi skutálí na zem a pak si musím vzít baterku a hledat ho ten prášek, jo. No ale mě to nedělá problém.
3: A neberete teď, to na klouby?
4: Ne, mě teď často bývá špatně od žaludku a dočetla jsem se, že ty prášky často kolidujou, jdou proti sobě.
3: Ano,
4: jo.
3: To jsme
4: a já
3: měli
4: to
3: jako
4: udám
3: téma
4: takhle do hrsti a jo.
3: A, no. A děj se vůle boží.
4: A děj se vůle boží.
3: No.
4: No pomůže nebo prý, nepomůže?
3: Prý jak jich víc jak 5, tak problém, radši to probrat v lékárně nebo s doktorem, jestli něco neubrat.
4: No já jsem teďka byla někde jako na nějakém vyšetření a měla jsem tam farmakoložku, která posuzovala mé léky a v podstatě dostala jsem 4 jako jakoby klasifikaci školní, jako z používání, jako kombinace léků.
3: Jak?
4: Říkala,
3: vy?
4: Tady
3: to za to, že ano, doktor, ne?
4: Ano, a ještě doktor, tady profesorka matematiky, že jo? Ale ne, ona říkala, tady to na to nezabírá. Jsem říkala, to je jediný, co na to zabírá. Tady to proti tomu úplně nejde, jo? A v podstatě mám takovýhle, pro všechny doktory mám návod, co mají používat, jo?
3: Jo. Takže jdete do ordinace s tím, co mi můžete předepsat a
4: tak
3: co ne.
4: Tak já už většinou ty, co mi doporučila, tak mám za sebou tu jo. zkoušení a jo. že to nepomáhá. Jo.
3: Jo.
4: Já myslím, že v podstatě, když se člověk na to vykašle, trošku začne myslet na něco jiného. Kvůli každému píchnutí jako v zádech nebo někde se nedívá na internet, co to je a nenajde hned ty nejstrašnější nemoci, tak myslím, že prožívá docela šťastný život.
3: Vážení, a nejlepší lék na všechno je humor.
4: Ano, humor.
3: Takže
4: smích, legrace
3: ano,
4: a humor
3: jsme
4: jáda.
3: Tady. Ano, my jsme taková pirulka, proto jsme měli humory na všechno. Tak čím vás teď vyléčíme? Jakou ukázkou? Dál povídáním o zdraví s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem? Nebo raději byste slyšeli, proč chci vést zanedbanou mládež od Jiřího Grossmana, nabízíme proti, jsme ano. se dohodli. Taky to byl skvělý člověk Jiří Grossman. Tak to je varianta B. Ačko Josef Náhlovský, Bčko Jiří Grossman a vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Volejte už teď, pište SMSky na číslo 90 011 04 a pozor s heslem Humor mezera A nebo B, ať to dorazí k nám do studia, do Humoriády.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Ošatka zdraví anebo zanedbaná mládež. Co byste si vybrali, co byste rádi slyšeli? Nepřemýšlejte dlouho, ať se rychle dovoláte na telefonní číslo 731 800 900 do Humoriády, kde je dnes hostem Kateřina Macháčková. Kdo je taky hostem po telefonu tedy?
2: Dobrý den, tady posluchač Josef, řidič nákladňáku toho času v Rakousku. Zdravím vás ve studiu a hlavně přeji zdraví.
3: Ano.
2: A potřeboval bych, nebo chtěl bych takhle, a pana Nálovského.
1: Dobře, tak šťastný dojezd. Co vezete, jestli to není tajný?
2: Není tajný, my vozíme obilí do Rakouska.
1: Vypašujete přes hranice obilí.
3: No to je hezký. Tak jo.
1: Dobře.
2: To je ta naše ekonomika.
1: Ano.
2: Ano. A tam je to takovýhle. Pak
1: ano.
2: To tak vypadá.
1: Tam to semelou a pak to přivezou jako mouku do Čech zase.
3: Aby nesemelili i vás. Tak jo.
1: Mějte se moc pěkně, ať se daří. Naslyšenou. Kdo další volá a je s námi tedy v éteru v této chvíli? Dobrý den, přejeme po telefonu.
4: Dobrý. Tady Alena Kněževce, já vás zdravím a zdravím Kačenku.
3: Děkuji.
4: A přeju jí hodně štěstíčka, zdravíčka a pohodu. A vám
3: děkuju.
4: Taky, Patriku.
3: Mějte
1: ano.
3: Se vám taky.
4: Ačko.
1: Ačko, Pepa Náhlovský dostal další bod tím pádem. Dobře, dobrý den.
5: Já vás zdravím, Patriku, i zdravím Kateřinu.
3: Děkuji.
5: Já bych si moc stál Jirku Grossmana, protože to byla nezapamatelná dvojka se Šimkem. Myslím si, že už ho nikdo nenahradil. Ale málo kdo to dneska pamatuje, ale dám mu hlas.
1: Dobře, děkuji za to, mějte
3: děkujeme
1: se pěkně,
3: moc.
1: Ať se daří
3: mějte
1: i vám
3: krásně.
1: Samozřejmě. No a kdo to uzavře, to hlasování v tomto boji?
6: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnej, zdravím Káťu a vás, Patriku.
3: No děkuji.
1: Ano.
6: A ať je tam veselo dneska zase, jako vždycky. A toho Nahlavského, ať to slyšíme, jak to pokračuje.
1: Dobře, ošetka zdraví.
3: Pěkně.
1: No součet hlasů tomu napovídá, že 3/4 těch hlasů bylo pro Pepíka Nahlavského jako hosta Karla Šípa. Ošetka zdraví tedy tím pádem pokračuje.
7: No dobře, tak to jsou... Ale počkej, já od začátku se tě chci zeptat, jako co jsi to tady přines, jako to je kabelka tvoje, tam nosíš doklady, nebo...
8: Tomu by se nevěřil, to je takzvaná ošatka zdraví. Já nosím takový běžný léky, který každý člověk potřebuje, tam mám skoro všechno.
7: Každý člověk, vidíte, paní tu hromadu.
8: Vidíte, co se vám stane, já přiběhnu, už vás léčím.
7: Dobře, no tak mi řekni, tak jako namátku, tak co je třeba tohle? Tohle
8: to je, ukaž, to je na dětský škrkavky. Na škrkavky a roupy.
7: Prosím tě, kdybys ty mohl přijít jako k dětským škrkavkám teda.
8: No tak taky chodím k vám na návštěvu, ne?
7: U nás deratizace každý druhý den, jo? Nebo tohle to mě zajímá, co je tohle?
8: To je veselá tabletka, to když dáš někomu. To je projímadlo.
7: To je projímadlo.
8: Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
7: Aby bylo veselo, jako, jo?
8: Jasně, no.
7: Pravdě, ty jsi vyzbrajený jako úžasně. A co je, počkej, tady vidíš.
8: Potřebuješ, tak potřebuješ ty něco? Co ti jde? Řekni, co to je?
7: No
8: třeba.
7: No co je tohleto?
8: No to bylo, to jsou nosní kapky, tohleto. Ale já ti dám lepší nosní kapky. To jsou super nosní kapky. Máš rýmu?
7: No já mám pořád nějakou rýmu.
8: No tak si lehce si nasadit.
7: A ty mě necháš, že svýho?
8: No jistě, no.
7: Jo, no tak dobře.
8: No.
7: No ale nějak se mi špatně dýchá přes ten nos. Špatně se mi dýchá.
8: Ježišmarja, promiň. Tohle jsou nosní kapky, tohle je vteřinový lepidlo. Tak nějaká je blbej form.
7: No, prosím tě. Skovej si ošatku zdraví pro sebe, nikomu nic nenabízej. Ale vidím, že jsi vyzbrojený, ale já jsem vlastně začal tím, že tady hrozí opravdu ta reforma toho zdravotnictví a všichni říkají, že to nejvíc dopadne na ty pacienty, to na ty jako naprosto běžnej štamgast v ordinacích, jako co ty si počneš, jako všecko se prej bude platit.
8: Já tam budu muset tomu říct, člověče. No já si to teda vůbec neumím představit, jak to bude.
7: Neumíš si to představit? Já taky ne, ale možná většina lidí si to neumí představit a teďka tě prozradím, proto jsem tě pozval, protože možná názorně bychom si tady mohli předvést, jak to, až se ta reforma zdravotnictví zavede, jak to v těch ordinacích bude vypadat, jo? Tak já jako budu jako takový doktor.
8: Ty jsi doktor jako, jo?
7: Jo.
8: Aha.
7: Tak.
8: Já jsem jako pacient.
7: Ty jsi zatím v čekárně.
8: V čekárně, jo.
7: Tak.
1: Humoriáda. Kateřino, jaké bylo léto?
3: Léto bylo krásné, teplé. Já mám ráda teplo. Já, když je takový chladnější, třeba 30, 35 stupňů, tak jsem schopná v Řecku pod slunečníkem sedět v prošívaný bundě. Já jsem strašně zimomřivá. Já mám špatnou termoregulaci, abych to tak ušlechtile nazvala.
1: Máme v podstatě celý rok zima, pár dní se ohřejete takhle. Jako
3: ano, ale bývá mi strašná zima. Ale jo. Ku podivu, že já potom, když už mám jako 10 svetrů, kožich a nějakou prošívanou bundu, tak už se potom jako aklimatizuju a už v tom vydržím jako třeba 20 až minus 60 stupňů. Mm-hmm. No, ale dotud, než se to promění v nějakou trvalejší hodnotu, tak trpím.
1: A léto bylo spíš válecí nebo pracovní?
3: Léto bylo takový napůl, ale bylo krásný, já jsem hodně odpočívala, byla jsem s dětma, něco jsem pracovala, v knihovně jsem se setkala znovu s Francem Kafkem, Kafkou jsem nadšená, takže jsem pročítala tohle, něco připravu, něco jsem si opakovala, učila se a takhle. Takže takový napůl pracovní.
1: A teď začne nová divadelní sezona a škola?
3: Škola začala, už dneska jsme tam byli,
1: už je
3: týden předtím, takže pedagogičtí pracovníci
1: jo, takhle,
3: už jsme měli
1: sešli,
3: schůzku.
1: Abyste vyvětrali, zametli, dali si do šuplíku, co máte mít?
3: No ne, tak já bohužel mám skřínku, u který jsem ztratila klíč, tak ji mám takovou napůl vylomenou, ale asi 6 let a nejsem schopná si to nechat opravit. No, tak se tam přes ty jedny dvířka nějak jako vždycky vloudím a... No,
1: aha,
3: no.
1: Vy se kradete do vlastní skřínky.
3: Ano, vykrádám si vlastní skřínku.
1: A co v ní máte?
3: Takový jako různě hrnky, kávu, texty, staré doklady o přijímacích zkouškách, což už by mohlo být trestný, no ale neskartovala jsem je. Já jsem šetřivá, tak na druhou stranu prázdnou si něco píšu třeba, jo. Poznámky na těhle jako herecké.
1: Na ty nové studenty zase.
3: Ano, na ty nové studenty. A ku podivu, když potom člověk přeloží jedno a druhý, tak jsou to poměrně stejné zápisy.
1: Kdy přijdou studenti první?
3: No první studenti třetího, jako prváci tam přijdou a my máme první hereckou, tak já nevím, jestli 6. ne, počkejte, 7. je pondělí, tak asi 8. podle mě budeme mít první hereckou. Hmm. No ale budeme mít ročník, který jsme neměli, maturitní, tak jsem zvědavá.
1: Tak držím palce.
3: No,
1: tím to
3: bude, to bude trošku nervák, no.
1: Přiznává Kateřina ano. Macháčková. Dvakrát už jsme slyšeli tedy Pepíka Náhlovského. Za malou chvíli pro vás vybereme další ukázku.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Ano, už se nám to blíží, oslava 10 let, ptali jsme se i na počasí, snad by to mělo vyjít, že všechno ten déšť by se měl vypršet ještě předtím v noci a pak by tam mělo být krásně.
4: Ano.
3: Budeme tam mít i kouzelníka, budeme tam mít i karikaturistu, budeme tam mít bubenickou show, František Jinský se tam zastaví dvakrát na talk show, prostě bude tam toho dost a dost, takže zastavte se 29. v sobotu od 11 až do 17 hodin jsme u zámku v Kostelci nad Orlicí, kde probíhá food festival a v rámci toho tam pochoutkový rok oslaví 10 let, budete moci i leco vyhrát. Tak, teď je tu humoriáda, tady vyhrávají ukázky humorné. Ve hře je teď jaká, kterou dáme k přemýšlení?
5: Dáme tady Ivo Šmoldase o policejní kontrole, vtip za stovku.
3: Dobře.
5: S Michalem Novotným.
3: Dobrá. A pak se rozhodne, jestli se s tím bude pokračovat se Šmoldasem, nebo
5: ano.
3: Ne.
6: Nechci být příliš osobní, a co takové problémy s policií? Mýváte někdy třeba, zastavili vás hlídka třeba za rychlost nebo za něco?
7: No, mě většinou staví jenom tak jako kontrolně.
6: Kontrolně.
7: No, kontrolně, ale nejlepší historku s policií jsem měl v Táboře před mnoha lety a to jsme jeli z chalupy, zrovna ještě jsme vezli jednu známou a já jezdím v noci jenom, protože jednak vidím asi tolik, co za dne, že jo, za tím volantem a výhoda je v tom, že na těch silnicích je méně účastníků silničního provozu, takže...
6: O to více zvěře.
7: No, a zvěře, ano, tam já potkávám zvířátka, i jezevce už jsem potkal.
6: Taky se potkal jezevce, vlastně poprvé v životě jsem jezevce viděl na silnici cestou do Srbské Kamenice, a musel jsem se divil, jak je to velký zvíře.
7: To byl asi jiný, než jsem viděl já.
6: Možná, že to byl ten samý.
7: Kdo ví, jestli
6: takhle... Spultoval z Tábora.
7: Nekmita.
6: Na Děčínsko.
7: No, tak když jsme vyjížděli v noci, že já jsem zavíral bránu, vrata a to auto už bylo nastartovaný takhle rozsvícený, já jsem ho viděl zezadu a zjistil jsem, že mi nesvítí zadní světlo ještě navrch to na levé straně, že je to důležitější a tak jsem tak uvažoval, jako co bych měl udělat a svědomí mi velelo prostě to vyměnit, že tu žárovku, no. Že pak jsem zjistil, že svědomí je hold dobré, ovšem vědomí o tom, která se mění žárovka, jsem neměl a žárovku taky ne, tak mi nezbylo nic jiného, než vyrazit teda dobrodružně do tmy tady s tímhle handicapem a jelikož tenkrát, jako vždycky, když jsme projížděli Táborem, tak nás tam někdo kontroloval, tak jsem si říkal, a jej to dneska bude špatné a vjeli jsme do Tábora, já jsem si říkal, dobře, nic se neděje, jako projíždíme městem pořád nic a na výjezdu najednou červené světýlko a mě tak bleskla taková jako zcela paranoidní myšlenka, že oni to mají dobře promyšlený, že první hlídka je jako na výjezdu do města a tam koukají na ty auta zezadu, jestli jim to svítí a když nesvítí, tak to nahlásí jako té druhé hlídce na výjezdu a oni tam toho provinělce lapnou. Takže když mě zastavili, tak já jsem chytře okamžitě jako vypnul motor a zhasnul jsem, jo, protože když nesvítí nic, tak se nepozná, co předtím svítilo. Že jo? No a jelikož vždycky, když mě zastaví policie, tak já vylezu z toho auta. Mně to připadá takhle slušné, taky protože nosím doklady tady na zadku, tak abych na ně dosáhl, že jo? Protože jinak tam tu ruku nepropasíruju. No a jak jsem tak jako vystoupil, tak jsem si zjistil, že ten policajt prostě mi je podsud. A říkal jsem si, to není dobrá okolnost, jo? Z toho nekouká nic dobrého. A on ještě tak si mě prohlížel jako zkoumavě a potom tak udělal prstem a říkal, vás já znám z televize. Já jsem udělal takový ten neutrální obličej a on na to reagoval s tím, že vykročil jako k zádi toho vozu a dělal na mě takhle prstíkem, pojďte se mnou. Jsem říkal, tak já měl pravdu. Oni mu to řekli, nahlásili a on mě jde kádrovat kvůli tomu nesvítícímu světlu. A opravdu jsme došli dozadu a stáli jsme u toho světla. On si mě ještě tím prstíkem takhle přitáh, já jsem se naklonil a on šeptem říkal, poslyšte, ta Pavlovská, fakt je má takový. A já jsem řekl, má. A říkal, tak jeďte. Tak jsem Halině poděkoval, že mě zachránil.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Zdravíme Halinu. Kateřina, taky nějakou takovou zkušenost s policií, ne?
5: Tak já mám takovou, kdy dřív měla jsem trabanta, na kterým jsem uměla všecko opravit, jezdila jsem nesmírnou rychlostí, opravdu jako jezdil svižně, no a přestala mi blinkr mi přestal svítit. A měla jsem v sobě, tehdy to člověk tak jako nekontroloval, asi 2 deci vína a on mě zastavil, že pokutu, že mi nesvítí světlo, a jsem říkala, tak já to opravím. A on říkal, jak to opravte, já jsem měla, víte, jak jsem šikovná, ten, jako, tak jsem měla v kufru jako ten blinkr, tak jsem to opravila a on říkal, prýma, jeďte.
3: Výborně.
5: Ale ještě mám jednou, tu vám řeknu příště někdy.
3: Dobře, domluveno. A teď vy hlasujete Ivo Šmoldas nebo Oldřich Kaiser.
5: Já bych Oldu Kaisera.
3: Jo.
5: No.
3: 731 800 900, volejte,
5: Kateřino. A předpověď počasí, to je teď velice aktuální.
3: Ano, od Oldy Kaisera. A je to na vás. Poslední ukázka podle vašich přání.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Ivo Šmoldas nebo Oldřich Kaiser. Poslední dnešní nabídka v Humoriádě. Na telefonu jste vy a ve studiu Patrik Rozehnal a Kateřina Macháčková. Kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Zdravím vás. Zdravím vašeho hosta.
3: Ano, děkuji.
2: A já bych si přála pana Šmoldase, jestli ve pokračování.
1: Dobře, tak dáváme mu bod. Děkujeme za to hlasování.
3: Děkujeme.
1: Mějte se
3: moc.
1: Pěkně. Ještě rychlý bod pro někoho. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Lokavy, zdravím Patrika i paní Macháčkovou.
3: Ano, děkuji.
4: A tež hlasuji pro pana Šmoldase. Díky.
1: Dobře, my děkujeme. Tak já myslím, že je rozhodnuto, Ivo Šmoldas to vyhrál, zaujal vás. Teď to bude o nakladatelské práci v redakci. Byl hostem Karla Šípa.
5: Náplní vaší práce je co? Dostanete rukopis a ten si musíte přečíst. Jinak to těžko můžete vydávat, že?
6: No, takže tam prostě do nakladatelství to přichází jaksi dvojí cestou.
5: Ano.
6: Jednak jsou to takzvané nevyžádané rukopisy. To je to, co posílají lidé jaksi na stůl tomu redaktorovi. A musím říct, že po těch letech práce v redakci jsem nabyl dojmu, že málo kdo v Čechách není spisovatel. Těch rukopisů byla spousta. Já jsem taky jednu dobu působil v redakci poezie a tam, protože je to kratší všecko, tak to jde rychlejc psát.
5: Ano.
6: A tak to se tam vršilo jaksi velmi. To dosahovalo takové dosti výhružné stohovitosti. Tam...
5: A vy jste to všecko čet?
6: No. Něco. Samozřejmě. A taky to, co redaktor nakonec se uvolí přečíst, tak je taky dvojího druhu. To dobrý a to úplně blbý. Protože to jsou zajímavé kategorie.
5: A to vy tak rychle literární. Poznáte, aniž se do toho začtete? Tohle je blbý, tohle je dobrý, jak to poznáte?
6: No tak asi při třetím verši to jde víceméně odlišit.
5: Při třetím verši už víte, jestli to je dobrý nebo blbý?
6: No, tak já ne, jestli...
5: A co když se rozepisuje básník jenom to a ty nejlepší věci jsou uprostřed?
6: Tak zkuste mi říct tři verše a... já uvidím, jestli mi ta schopnost zůstala nebo ne. Takhle, když třeba rozevřete ten rukopis, to já si ještě pamatuju, když se to psalo na stroji.
5: Ano.
6: Tak jakmile to někdo psal hustě, že jo, takový to řádkování jedna. Aby šetřil papírem, ano. A bylo to opravdu na té A4 od samého okraje horního po sám okraj dolní,
5: ano.
6: Tak buď šlo o lakotného génia, nebo o grafomana.
5: Ano.
6: Ale když to třeba začínalo, si vzpomínám, zlá vlezla sem kočice. Pak to pokračovalo, byla to taková dlouhá litanie, jako taková podkolenka, to vypadalo. A bylo to naprosto úžasné. A to my jsme sbírali v redakci a odkládali stranou jaksi pro vlastní potřebu. Že jo?
5: Na večírcích jste si to četli a tak, ano. Co pak říkáte takovým autorům, teďka myslím i třeba autora té kočice, jako přeci nemůžete brutálně říct, no věnujte se jinému povolání, jiný činnosti.
6: Já sám jsem vždycky jako se pokoušel spíš unikat a vyřizoval jsem to korespondenčně. Ovšem byli takový matadoři, jako například pan redaktor Jiří Binek, a ten na to měl geniální metodu. On, když mu došel rukopis, tak měl ve svým papundeklovým kamrlíku takovou skříň z dřevotříska, taková ta jako přeškolená na lesklo, že jo? A to vždycky on otevřel a když dostal ten rukopis, tak ho tam takhle pohodil a hned to zavře, aby to všechno nevypadlo. A já, když jsem to viděl prvně, tak jsem si říkal, no tak zdali pak on se na to někdy podívá, že? A tak jsem se ho ptal, jak to dělá. Říkal, no, když se autor neozve, tak si toho rukopisu neváží ani sám, tak co já bych to četl. A já říkám, na co se děje, když ten autor třeba se ozve nebo nedej bože přijde.
5: Ano.
6: A on říkal, no tak to je jednoduchý. To, když přijde, řekne, že poslal rukopis, tak já mu řeknu, mladý muži, když to najdete, přečtu. Takže někteří našli, mnozí nenašli a prostě fungovalo to jako takové síto. Humoriáda.
1: Někteří tím naším sítem humoriádě prošli, někteří zapadli, ano. Ale určitě se nám zase do éteru vrátí.
3: Ano.
1: Stejně jako Kateřina Macháčková zase
3: ano.
1: Příště.
3: Vaše asistentka Aneška. Mějte se moc krásně všichni, úsměv na rtech.
1: Je to tak, přesně, a poslouchejte i zítra, toto hostem bude Zdeněk Junák a těší se na vás i Patrik Rozehnal. Ať je vám pěkně.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Ukrajina dostala podle prezidenta Volodymyra Zelenského protiraketové střely Patriot. Oprava kulturního domu ve Stráškovicích na Českobudějovicku potrvá do konce příštího roku. Hlavní tah obcí Lnáře na Strakonicku bude ještě letos kompletně osvětlený. V noci bude ještě místy pršet, naměříme 15 až 12 stupňů. Zítra očekávejte na jihu Čech oblačno až zataženo, místy přehánky i bouřky. Denní maxima 22 až 25 stupňů. Dobré odpoledne, u zpráv vás vítá Gabriela Bláhová. Ukrajina dostala protiraketové střely do amerických systémů Patriot, uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Počet dodaných střel neupřesnil, ale prohlásil, že jich je málo a Ukrajina jich potřebuje víc. Zelenský zároveň potvrdil, že Kyjev obdržel protiraketové střely vzduch-vzduch a ještě dostane několik francouzských raketových systémů protivzdušné obrany. Ukrajinský prezident v předchozích dnech naléhal na spojence, aby mu dodali střely na obranu proti ruským raketám. Kompletní přeměna čeká kulturní dům ve Stráškovicích na Českobudějovicku. Vedení obce začalo s rekonstrukcí části budovy, která dostane přístavbu a patrovou nástavbu nad restaurací. Opravy vyjdou na 32 milionů korun. Hotovo bude na konci příštího roku. Většinu nákladů pokryje dotace z Jihočeského kraje a Ministerstva životního prostředí. Pokračuje nezávislá starostka obce Hana Halamová.
3: Budou se měnit okna, bude se zateplovat celý objekt, bude se dávat fotovoltaika na střechu, řešit rekuperace. Jeho součástí je i hasičárna, která byla postavená před 6 lety. Jedná se úplně o snížení energetické náročnosti.
1: Nové veřejné osvětlení začne na konci roku sloužit chodcům ve Lnářích na Strakonicku. Vedení radnice začalo s budováním posledních 300 metrů dlouhého úseku podél hlavního průtahu obcí. Nový systém z LED svítidly nahradí staré sodíkové výbojky. Podle nezávislého starosty obce Josefa Hanze bude přestavba osvětlení stát necelé 2 miliony korun.
4: My tam musíme dát nový sloupy veřejných osvětlení, na ně se dá moderní LED koncovka se světlem. Akce je koordinována ze společností EGD, protože oni si z těch starých sloupů se to vedení sundá a dá se do země. Sport.
1: Obě české posádky v dnešním programu mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu postoupily do semifinále. Své čtvrtfinále ovládl dvojsky v Dalibor Neděla Jakub Podrazil a díky času prošla mezi nejlepších 12 z rozjížděk párová čtyřka Michal Zindulka, Jan Čížek, Martin Ježek a Matěj Smejkal.
2: Počasí.
1: V noci bude ještě místy pršet, teploty klesnou na 15 až 12 stupňů. Ve středu očekávejte na jihu Čech oblačno až zataženo, místy

0: Český rozhlas České Budějovice. Agrosalon v Českých Budějovicích Zeměživitelka končí. Jaký byl ten 52. ročník největší zemědělské výstavy, shrneme s naší reportérkou už za chvilku. Víte, kdo to byli prachatičtí ostrostřelci a co dělali? Historii spolku teď připomíná Prachatické muzeum. A nesmí chybět ani podrobná předpověď počasí pro Jihočeský kraj. To vše v této hodině. U mikrofonu je Michal Hovorka.
1: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji. Zítra má.

0: 7,5 minuty po 17. hodině dostává slovo Gabriela Bláhová. Je tu zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Archeologové našli při průzkumu u Českých Budějovic zhruba 4000 kusů munice z druhé světové války. Objevili taky pancéřové pěsti, kulomety a palubní kanóny. Protože část munice obsahovala bílý fosfor, zasahovali na místě policejní pyrotechnici. Ti nakonec všechnu nalezenou munici z bezpečnostních důvodů zničili. Pokračuje policejní mluvčí Jiří Macner.
3: Vzhledem ke skutečnosti, že nebylo možno přesně identifikovat tu část munice, která obsahovala ten velmi nebezpečný bílý fosfor, bylo přikročeno ke zničení veškeré nalezené munice. Pyrotechnici tak museli každý den munici v jámě, v trhací jámě, bezpečně zlikvidovat. Celá tato operace trvala pyrotechnikům 3 dny.
2: Bernardice na Písecku dovybavili dětské hřiště v místní části Jestřebice. Součástí investice za 600 tisíc korun jsou herní prvky, přístřešek a taky plot. Informace doplňuje starosta Pavel Souhrada z ODS.
4: Protože to hřiště je umístěno vedle celkem frekventované silnice a přidali jsme ještě ke stávajícím prvkům 2, to je vádlová houpačka a altán. Tak, aby se tam mohly maminky sednout. Mají tam 2 lavičky, stůl.

0: Česká umělá inteligence, vytvořená přímo pro potřeby zemědělství, usnadní farmářům plánování i zpracování dat, pomůže jim například vybrat nejvhodnější plodiny nebo stroje. Systém Agata dnes firma Agdata představila na agrosalonu Země živitelka. Desítky zemědělců v Česku ji testují. ČTK to řekl obchodní ředitel společnosti Ondřej Hejl. Agata vytvoří pro zemědělce analýzu všech dat v systému. Agrosalon Země živitelka v Českých Budějovicích dneškem končí. Na novinky v zemědělství lákala výstava 6 dnů. Písek vybral investora, který v části bývalých Žižkových kasáren postaví novou čtvrť Pražská brána pro víc než 900 obyvatel. BAK stavební společnost za pozemky, na kterých bude stavět, městu zaplatí 37 milionů 500 tisíc bez daně. Novináře o tom dnes informovala mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová. Celková investice přesáhne 1 miliardu korun. Byty by měly být hotové v roce 2036. Fotbalisty Hluboké nad Vltavou čeká dnes domácí duel českého poháru. Na svém hřišti přivítají druholigovou Viktorii Žižkov. Výkop utkání druhého kola MOL Cupu bude v 18 hodin.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Mezinárodní výstava Zeměživitelka v Českých Budějovicích dnes končí. Nejmodernější stroje, zvířata anebo dobré jídlo přilákali také letos 10 000 návštěvníků všech generací. Lidé se mohli dokonce seznámit s Agátou, umělou inteligencí, která je pro zemědělce s velkým pomocníkem.
1: Plánujete příští sezónu? Agáta připraví varianty osevního plánu a ke každé spočítá předpokládané náklady.
2: Agáta dokáže v reálném čase sdělit veškeré informace o farmě. To znamená, pokud jí položíte otázku, co se dnes dělo na farmě, ona vám udělá soupis toho, kde jezdili stroje, jaký řidič pracoval, co se dělo ve skladech.
3: Aplikaci Agátu, první umělou inteligenci vyvinutou přímo pro potřeby moderního zemědělství, mi představuje obchodní ředitel společnosti AG Data Ondřej Hale.
2: Současně dokáže vyhodnotit provozní hospodaření podniku, dokáže díky svým schopnostem uspořit náklady na například osiva, hnojiva, postříky.
4: Tak pojď Jáchym rovnitř, já ti ukážu, jak to funguje tady.
3: Šestiletý Jáchym z Nové Vsi na Vysočině se právě jde podívat do kabiny jednoho z nejmodernějších traktorů, který na výstavě je. Ukáže mu ho prodejce Matěj Bayer.
5: Ten traktor všechno umí.
4: Umí to jezdit samo, má to GPS navigaci, tahat všechno možný nářadí.
5: Umím i zařadit uzetola dvojku.
4: Šikovnej, je vidět, že už si v tom někdy seděl, čověče.
5: S dědou Jaldou jezdím.
3: Na Jáchyma čeká jeho maminka.
6: Věra Houtková.
3: Vás taky zajímá technika?
6: Já bych se ráda podívala někam jinam, ale mám doma 3 chlapy v chalupě, takže nemám nárok. Musím se podřídit. Stroje a jídlo, nic jiného je nezajímá.
3: Mezi 1000 návštěvníky je také 72letý.
7: Pavel Matouš z Krasoňovic. Byl jsem tady mockrát. Jo, poprvé ve 23 s velkou partou. Pro mě největší zážitek byly ty první výstavy po revoluci. To už jsem byl jako léta v zemědělské praxi, už jsem pracoval jako agronom a viděli jsme úplně nový stroje, byli jsme z toho úplně odvázaní.
3: Předseda představenstva Českobudějovického výstaviště Mojmír Severin hodnotí letošní ročník výstavy Zeměživitelka velmi pozitivně.
8: Máme velmi kladné ohlasy od vystavovatelů a o dobrém průběhu celého agrosalonu svědčí i 10 000 spokojených návštěvníků, kteří prošli turnikety našeho výstaviště.
3: Příští ročník agrosalonu Zeměživitelka začne 26. srpna. Z Českých Budějovic Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
9: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Den v kraji. Výstava Prachatičtí ostrostřelci ukazuje dosud málo známou historii ostrostřeleckého spolku v Prachaticích. Letos je totiž výročí 210 let od jeho založení. Po celé století byl nedílnou součástí prachatického života. V našem vysílání si o něm dneska povídala kolegyně Adéla Jirkalová s muzejní pedagoškou Lenkou Kunovou.
1: Ostrostřelecké spolky původně vznikaly jako obrana měst a postupně se na ně nabalovaly další funkce, hlavně ta reprezentační. Ale i v téhleté době, kdy už fungovaly víceméně jako reprezentativní spolek, tak brali svou úlohu nesmírně vážně jako službu městu. Ten prachatický spolek vznikl v roce 1816, a to reorganizací z městské gardy. Prachatičtí ostrostřelci stáli za organizací kulturního života ve městě a nesměli chybět ani při církevních slavnostech. V podstatě se dá říci, že cokoliv se významného ve městě dělo, tak u toho ostrostřelci byli. Nebyla to ale jen tak nějaká parta, byla to velice prestižní záležitost a vlastně ten ostrostřelecký spolek tvořila většinou elita města, mezi jinými třeba zakladatel prachatického gymnázia Felix Špinka. Ptala jste se, jestli ještě jsou nějaké ostrostřelecké spolky, je jich velice málo, a to z toho důvodu, že za první republiky byly považovány za přežitek z dob Rakouska-Uherska a ta uniforma a zbraň lidi vyloženě provokovala, takže postupně zanikaly tak nějak spontánně a dnes už máme těch spolků jenom úplné minimum.
2: Když se podíváme na další program Prachatického muzea, tak jaké výstavy teď můžou lidé navštívit?
1: Krátkodobou výstavu máme právě tuhle ostrostřeleckou, která trvá do 4. října a poté ji vystřídá výstava věnovaná hracím kartám s názvem Karty všech tváří, která potrvá do konce roku, ale můžete navštívit i naše stálé expozice. K těm nejoblíbenějším patří expozice Zlaté stezky, která má vnitřní i venkovní část a je oblíbená obzvláště mezi dětmi. Ale můžu vás pozvat i na podzimní cyklus přednášek, který startuje 8. října a každý měsíc také pořádáme výtvarné a řemeslné kurzy a dílničky pro veřejnost.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Jak kdysi cestovala šlechta a co obnášela návštěva králů a císařů? I na tyhle otázky odpovídá nová výstava s názvem Veličenstvo před branami na zámku Jindřichův Hradec. Ten patřil od 16. do poloviny 18. století k nejvýznamnějším zastávkám habsburských panovníků na cestě mezi Vídní a Prahou.
1: Teď jsme přišli vlastně do jedné z několika částí výstavy, která se jmenuje Veličenstvo před branami. Jindřichův Hradec jako zastávka i cíl na cestách panovnického dvora.
2: Kastelán Jan Mikeš ukazuje úvodní místnost nové výstavy rozprostřené v druhém patře Adamova stavení Jindřichohradeckého zámku. Panovnické návštěvy, které byly ubytované právě v této místnosti, připomíná třeba ukázka barokní císařské ložnice.
1: My jsme se pokusili navrhnout podle inventářů, jak vlastně ta místnost mohla vypadat. Měla velikou postel s nebesy spolu s nějakým sedacím nábytkem a těch panovníků, kteří tady přespávali, byla opravdu celá řada. Například to byl císař Leopold I.
2: Pobyty českých králů, císařů a členů habsburské dynastie na Jindřichohradeckém zámku přibližují i vitríny s předměty související s cestováním a následným průběhem panovnických návštěv.
1: Tady třeba před námi je skutečně luxusní pánské sedlo, které připomíná to, že tak, jak my si představujeme cesty panovníka, to znamená v tom kočáře, tak že tomu tak nebylo vždy. Protože vlastně daleko pohodlnější byla vlastně jízda v sedle.
2: Přicházíme k vitríně, ve které je možná nejzajímavější předmět celé výstavy.
1: Na první pohled vidíme takový malinký hrneček, koflík, přímo z osobního majetku císařovny Alžběty Kristýny, manželky Karla VI., který používala při své kůře v Karlových Varech. On je vlastně pomalovaný úplně ze všech stran. Vidíme tam třeba výjev z lovu na medvěda, protože Alžběta Kristýna byla nadšená lovkyně. Teď jsme se ocitli v druhé z výstavních místností.
2: Další část výstavy připomíná návštěvu arcivévody Františka Ferdinanda a zachycuje posun cestování šlechty do začátku 20. století.
1: Vidíme tady třeba kazetu s cestovní soupravou na čaj. Máme tady opravdový unikát, jednu z několika málo zachovaných uniform, které osobně arcivévoda Ferdinand používal. Hůl, která dokonce je vlastně tady i z fotografií.
2: Přesouváme se do poslední místnosti, ve které lidé uvidí repliky korunovačních klenotů.
1: Je to výstava, která se jmenuje České korunovační klenoty na dosah. Myslím si, že je spojení právě těch korunovačních klenotů a vyprávění o těch panovnických cestách zcela na místě. Jsou to skutečně mistrovské repliky provedené do nejmenších podrobností platníkem Jiřím Urbanem, který se podílel i na restaurování těch původních klenotů.
2: Výstava Veličenstvo před branami je zájemcům přístupná denně od 10 do 16 hodin až do 1. listopadu. Z Jindřichova Hradce Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
3: Den v kraji.

0: Den před začátkem prázdnin se několik rodičů z Písku dozvědělo, že anglická dětská skupina, kam jejich ratolesti chodili, od nového školního roku nebude pokračovat. Zápisy do městských mateřských škol už přitom v tu dobu byly dávno uzavřené. Rodiče se ale rozhodli jednat rychle a nakonec si založili vlastní bilingvní dětskou skupinku. Se spoluzakladatelkami Nelou Mondekovou a Lucí Konečnou si v našem vysílání popovídáme ve středu 26. srpna. Po 11. hodině dopoledne, tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké-léto.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice. Skoro 30 let čelila tváří v tvář těm nejhorším zločinům a podílela se úzce na jejich objasňování. Bývalá kriminalistka prvního oddělení Jihočeského krajského policejního ředitelství Jana Špulková se úzce specializovala na problematiku závažných trestných činů páchaných na dětech a mladistvích, nebo naopak dětmi a mladistvými. Nyní je už zhruba rok ve výslužbě a o svých zkušenostech mluví veřejně a zcela otevřeně. Dnes dopoledne byla hostem našeho vysílání. Část rozhovoru s moderátorem Matějem Vodičkou vám nabízíme právě teď.
1: Vy už jste tady v jedné své odpovědi zmínila tu důležitou a klíčovou roli rodičů, která samozřejmě úzce souvisí s tou trestnou činností páchanou právě na dětech, mladistvích nebo dětmi a mladistvými. Já jsem si vzpomněl na jeden konkrétní případ, protože jako redaktor zpravodajství jsem byl kdysi u soudu, kdy se řešil případ mladíka, který pod vlivem drog usmrtil příslušníka bezpečnostních složek. Já nechci být úplně konkrétní, protože to byla opravdu mediálně velmi známá kauza. Ale já jsem si vlastně během toho soudního líčení uvědomil, jak moc klíčovou část v tom případu sehráli rodiče toho pachatele, respektive jejich nečinnost a v uvozovkách výchova, spíš nevýchova. Jak je potom pro vás, jako pro vyšetřovatelku nebo pro kriminalistku, lépe řečeno, těžké přijmout ten fakt, že člověk, který vlastně nese tu velkou část odpovědnosti, troufnu si říct i tu vinu de facto, zůstane vlastně nepotrestán?
2: Vy si myslíte, že ty rodiče zůstanou nepotrestaní?
1: No, fakticky ne, samozřejmě.
2: Oni jsou nepotrestaní v tom slova smyslu, že nestáli před tím soudem.
1: V té trestně právní odpovědnosti.
2: Přesně tak. A nezodpovídali se za to, že třeba udělali něco špatně v té výchově u toho svého dítěte. Nicméně, je-li ten člověk v uvozovkách teďka řeknu normální a má nějaký city, nějaké prožívání, vnímání té reality, tak většina z těch lidí si uvědomí tu svoji chybu. A oni musí žít s pocitem, Ježíši, my jsme vlastně špatně vychovali to naše dítě. Jo, takže já si úplně jakoby nemyslím, že by nebyli potrestaní. Oni musí žít s tím pocitem té viny, že selhali jako rodiče a udělali něco špatně ve výchově. A je pravda, protože díky tomu, že jsem dělala právě tuhle problematiku dětí, tak jsem ještě v průběhu té policejní činnosti jsem si doplnila vzdělání tady na pedagogické fakultě v Budějovicích. A díky tomu tam je i předmět vývojová psychologie. Takže nahlédnete i do toho, kde se staly nejvíc ty chyby v tom vývoji toho dítěte, jo. Takže já si nemyslím, dobře, jsou nepotrestaní ve smyslu zákona, ale tu vinu v sobě mají určitě.
1: Myslíte si, že opravdu všichni takoví rodiče tu vinu v sobě mají? Protože já jsem třeba v jednom z rozhovorů s vámi četl, mluvila jste, a opět nechci být konkrétní a nechci to ani posluchačům prozrazovat, ale vyprávěla jste o jednom případu, kdy jste vlastně naznačovala, že jeden ten konkrétní rodič de facto city úplně neměl a to o to dítě přišel.
2: No, to je pravda, ale prostě každý člověk je jiný, to si musíme uvědomit. A i takoví lidé jsou a popravdě řečeno toho člověka, když jsme vyslýchali, vyslýchali jsme to ještě s kolegyní a na výjezdu a ona mi v jednu chvíli řekla, prosím tě, já musím jít na chvíli na vzduch, sedni si a pokračuj. Takže jsme se vystřídali u toho počítače. Ono je to psychicky náročné i pro nás, nebo teďka už pro kolegy, pro mě už ne, smířit se s tím, že někdo je citově natolik plochý, že to na něj nemá žádný dopad.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: počasí.
1: Slovo dostává Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Hezký den přeji.
2: Dobrý den.
1: Nejdříve, jak bude v noci na zítřek a zítra, to znamená ve středu?
2: Počasí u nás ovlivňuje mělká brázda nízkého tlaku spojená s tlakovou níží nad západní Evropou. V noci a zítra čekáme oblačno až zataženo, zítra tedy spíše oblačno, na horách místy, jinde jen ojedinělé přehánky a ojedinělé taky bouřky. Později odpoledne srážky i oblačnost ubyde. Teplota ráno klesne na 15 až 12 stupňů, přes den vystoupí na 22 až 25, na horách na 19 až 22. Vítr slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu a bio na nízké zátěži.
1: Jaký bude čtvrtek?
2: Čtvrtek, to si od srážek odpočineme a bude tepleji. Bude většinou polojasno, až k večeru začne přibývat oblačnost související s blížící se zvlněnou studenou frontou. Teplota ve čtvrtek ráno klesne na 16 až 12 stupňů a přes den vystoupí na 26 až 30. Vítr povane mírný, jihovýchodní až východní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Slyšel jsem blížící se studená fronta, to znamená, že v pátek bude chladněji?
2: Dobře jste slyšel, ale ještě chladněji nebude, ale už přijdou srážky. Bude oblačno od západu až zataženo a hlavně ve druhé polovině dne čekáme četné přehánky a místy bouřky, zřejmě budou i na výstrahu. Teplota ráno bude dost vysoká, mezi 20 a 16 stupni a odpoledne taky vysoká 27 až 31. Vítr mírný jihovýchodní 2 až 6 metrů za sekundu se stočí na západní až severozápadní a v bouřkách bude zesilovat.
1: Lehce odhalíme i víkend. Na co se můžeme těšit v sobotu?
2: Už k nám bude proudit vlhčí oceánský vzduch od západu. V noci a ráno čekáme ještě zataženo s deštěm a ojedinělými bouřkami, bude doznívat ta fronta, ale dopoledne budou srážky už ustávat a od severozápadu se přechodně vyjasní. K večeru pak od západu přibude vysoká a střední oblačnost, takže se zase trošku zatáhne. Teplota ráno bude kolem 15 a odpoledne mezi 21 a 25 stupni. Vítr povane mírný západní až severozápadní 3 až 6 metrů za sekundu.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají. Tak šeptám potají, co by řek mi Houston, Houston, Houston.
1: Den v kraji končí, co uslyšíte zítra. Ruth Hálová opustila Československo jedním z transportů, který zachránil stovky dětí před nacistickým pronásledováním. Její životní osudy a dalších Vintonových dětí připomene nový projekt v Českém Krumlově už od září. Dětské šaty, Nebeská brána a nebo Slunce a déšť. Tak to jsou písničky, které ve středu na náměstí v Horní Plané zahraje Petr Kalandra Memory Band. Pozvánka zítra v našem vysílání.
2: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Škoda, že ji nikdo nemůže slyšet. Mezi nebem a zemí se ocitne inspektorka Candice Renoirová v premiérovém kriminálním seriálu. ČT2. Ulrich rozehrává hazardní vysokou hru. Ukradne svatou korunu. Seriál Huňády vzestup Havrana. A ČT Art. Příběh výpravčího na odlehlé železniční stanici v oceňovaném filmu Alois Nebel. Úterní večer s Českou televizí.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Nadlimitní množství alkaloidů našla inspekce v dětských čajích All Nature. Muž z Českobudějovicka přišel skoro o 3 miliony korun, uvěřil podvodníkům nabízejícím investování přes internet. Přes 20 tisíc řidičů letos mění řidičský průkaz. O nový můžou požádat vzdáleně. V noci místy zaprší a ochladí se na 15 až 12 stupňů. Zítřek bude na jihu Čech oblačný až zatažený, místy se objeví přehánky i bouřky. Naměříme 22 až 25 stupňů. Jsou tu zprávy z Gabrielou Bláhovou. Dobrý podvečer. Inspektoři našli nadlimitní množství alkaloidů ve dvou šaržích bylinných dětských čajů českého výrobce All Nature. To jsou látky, které můžou zvyšovat riziko rakoviny. Státní zemědělská a potravinářská inspekce proto doporučuje tyto čaje nepít a stahuje je z trhu. Informoval o tom její mluvčí Pavel Kopřiva. Nadlimitní množství nebezpečných látek zjistila inspekce v šaržích čaje s názvem All Nature bio dětský čaj průdušky se slézem. Jedna má minimální trvanlivost do října 2020. 27, druhá do března 28. Muž z Českobudějovicka uvěřil falešným investičním poradcům. Přišel skoro o 3 miliony korun. Několik měsíců posílal peníze na účty podvodníků a část hotovosti předával kurýrům. Při poslední předávce měl odevzdat dalších 800 tisíc korun. Obrátil se ale na hlubocké policisty. Na schůzku tak přijeli kriminalisti a policisti ze zásahové jednotky, kteří kurýra zadrželi. 21-letý muž skončil ve vazbě. Kriminalisti dál rozplétají pozadí případu. Pokračuje policejní mluvčí Lenka Krauzová.
3: Pokud chcete investovat, obraťte se na odborníky v oboru v bankovních institucích nebo prověřených firmách. Nereagujte na reklamy na internetu. Nevyplňujte své osobní údaje a přihlašovací údaje do internetového bankovnictví do neznámých odkazů, které vám zašlou cizí lidé. Podvodníci se stále zdokonalují, vymýšlí triky tak, aby působili důvěryhodně a na svých legendách stále pracují.
1: Víc než 20 tisíc řidičů si letos musí vyměnit řidičský průkaz. Vyplývá to z průzkumu společnosti Bank ID. Řidiči si můžou o nový průkaz zažádat vzdáleně díky bankovní identitě. Ta je provázaná s přihlašovacími údaji k vlastní bance. Detaily k žádostem o řidičský průkaz přidává výkonný ředitel Bank ID Marek Růžička.
4: Cirka do 20 dnů je jim žádost vyřízená. A řidičák buď to si vyzvednou na místě, kde bydlí, v té dané obci, anebo dokonce nově si ho můžou nechat poslat do balíkoboxu na nejbližší místo, kde bydlí.
1: Kanadská vláda oznámila odvetná cla na některé zboží ze Spojených států. Od 8. září se za něj budou platit cla ve výši 15, 25 nebo 50%. Kanadské dovozní poplatky se budou týkat přibližně 700 amerických produktů v hodnotě asi 20 miliard dolarů, tedy v přepočtu přes 410 miliard korun. Spojené státy už v sobotu vyhlásily 50% cla na vybrané kanadské zboží ve stejné hodnotě.
2: Počasí.
1: V noci bude místy pršet, teploty klesnou na 15 až 12 stupňů. Ve středu očekávejte na jihu Čech oblačno až zataženo, místy přehánky, ojediněla i bouřky. Později odpoledne budou srážky i oblačnost ustávat. Naměříme 22 až 25 stupňů, na horách kolem 20. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: U Němčic na Strakonicku ve směru na Netolice se srazilo

týden života. Nebylo třeba jí cokoliv říkat. Věděla to. Pár dnů po doktorově návštěvě, když Josef byl v práci, děti běhaly po vsi a Marie v kuchyni vařila, zavolala jí Týnka. Maminko? Týnko, hned jsem tam. Drželi se za ruce a obě věděli. Mlčeli. Maminko, chtěla bych mluvit s Maruškou, vzkázala byste pro ní. Maruška se u Týnčiny postele objevila hned následující večer, ale když od ní odcházela, plakala. Doma pak přišla za Marií. Co mám dělat, maminko, co mám jen dělat? Marie si zmožně sedla ke stolu a stáhla si z hlavy šátek. Maminko, Týnka mě prosila, abych se postarala o děvčátka, až ona tu nebude. Ale to přece není pravda, že ne? Víte, že ne? Že Týnka neumře? Ona přece nemůže umřít. Nemůže si jen tak umřít. Má tu tři děti a Josefa. Marie si položila hlavu na stůl. O děvčátka se postaráme spolu, Maruško. Mumlala vyčerpaně Marie. Jestli si Týnce slíbila, že se o ně postaráš, budu ti pomáhat ze všech svých sil. Jsou přece naše. Jenže, maminko, vždyť se mám přece vdávat. Jsme s Lojzíkem domluveni, což pak to potom půjde? Když si vezmu Týnky děti za svoje, přece nebudu moct po Lojzíkovi chtít, abychom se vzali. A potom, Josef by mi svoje děti také určitě nedal, i když se o ně sám postarat nemůže. Na to teď nemyslí, Maruško. Nemluv teď o tom, dokud je Týnka živa. Tak vy si to také myslíte, maminko? Že Týnka nám umře? Modlím se, aby nám ji Pán Bůh zachoval, Maruško. Ale přece si ji sama viděla. A co Josef? Ví to také? Marie zvedla hlavu a pokrčila rameny. Nemluvila jsem s ním o tom. Marie seděla u stolu s Janem. Ty poslední dny už Týnka příliš nevnímala. Děvčátka jsme hned, jak mi to doktor řekl, přestěhovali ke starým třetinům. Martička s Jarmilkou nevěděli, co se děje, ale Věrka dělala, jak smyslu zbavená. Prosila a křičela, že chce být u maminky a vyváděla tak, až jsme povolili. Také to věděla, že je s maminkou zle, a tak jsme ji nakonec nechali, ať jsou obě spolu. A Věrka už se od maminky nehnula na krok. Seděla u její postele a držela ji za ruku, i když už Týnka nevěděla o světě. Co si jí povídala? Slyšela jsem od Plotny, jak jí tiše zpívá. V noci spala na slamníčku vedle ní na zemi jako malý pejsek. Kdo by to do té Věrky řekl? Podíval se Jan. To víš, byly si s Týnkou tak blízké. Marie si utřela oči. To odpoledne, když jsem přišla zvenku, podívala jsem se za Týnkou, jestli není ničeho třeba. Týnka byla ku podivu v sednici sama. Věrku jsem neviděla. Týnka už nežila. Ležela tam a vypadala jako anděl. Jan se znovu rozplakal. Marie ho pohladila po ruce. Sedla jsem si k ní na postel. Hladila jsem ji po tvářích, po vlasech. Byla tolik krásná. Chtěla jsem ji vzít za ruku, držet ji a držet. Měla ruce pod peřinou a tak jsem duchnu poodhrnula, abych si tu její ruku vzala. Pod peřinou jsem našla Věrku. Ležela tam jako malé koťátko, celá zakrytá a přitisknutá k Týnce. Myslela jsem si, že umřu, jak to bylo strašné, jak to bolelo. Marie dodělala svou kopičku knoflíků a pomalu se vydala přes náves k třetinům. Tak se nakonec ustálil její život. Časně ráno na Šmejkalovině podojila a vydala se přes ves k třetinům. U třetinů přichystala děvčatům a Václavovi jídlo, poklidila a obstarala jejich domácnost. Vyprovodila děvčata směrem ke svatému Jánu do školy a potom si šla po své práci. Odpoledne se děvčata přihrnula hladová domů, ale to už tam zase byla Marie, aby jim dala najíst. Pak doběhla domů. Odbyla si večerní dojení, aby večer znovu šla k třetinům. Poklidila a uložila děvčata do postelí. Jak jen to všechno dopadlo?

Maruška s Josefem pracovali přes týden oba v Budějovicích. Maruška jako pradlena v jednom velkém řeznictví. Josef pracoval v tabáčce. Ani v tom městě nebydleli spolu. Potkávali se jen o sobotách a nedělích v Ločenicích. A Marie nemohla nevidět, že se k sobě chovají sice úctivě, ale jako dva cizí lidé. Jarmilka s Martičkou brali Marušku jako svou mámu, i když k ní měli jakýsi ostych. Viděli ji jen dva dny v týdnu a ani Maruška se nikdy nedokázala vžít naplno do role náhradní matky. A Věrka? Střežila se Marušku oslovovat a když přece musela, z úst jí vyšlo teto. Všechno tu bylo špatně. Zahořklá Maruška, kterou Marie dostrkala do manželství s Josefem. Ta Maruška, která kdysi i v nelehké válečné době tančila životem, zářila zamilovaností a spřádala se svým Lojzíkem životní plány. Už nikdy pak Marie neuslyšela o Lojzíkovi promluvit slůvko. Marie si povzdychla. Josef, který pořád plakal pro Týnku, a po boku už mu stála nová žena. Žena, kterou nechtěl a kterou neměl rád. Co jsem jim to jen udělala? Napadlo na jednu Marii a udělalo se jí tak hořko, že to nešlo ani vydržet. Koncem dubna nastalo velké balení. Jan dostal konečně svou velkou příležitost, na kterou tak dlouho čekal. Když se s Marií loučil, v ruce držel lodní lístek do Irska. Jela celá parta zedníků a vzduch byl nabitý nadšením, očekáváním a nadějí. Hlavně se v pořádku vrať a piš tak často, jak jen budeš moci. Budeme mít starost. Objala naposledy Marie Jana. Uvidíš, Mařenko, co tentokrát přivezu peněz. To by bylo, abychom nakonec přece jen nebydleli ve svém. Plácl Jan Marii žertem přes sukni. Zima a předjaří před odjezdem byly k nesnesení. Byla krize. Jan byl doma, o práci nezavadil a skromné úspory se tenčily. Tím spíš, že Jan zaháněl chmury po hospodách v širokém okolí. Když zavřeli u dvořáků, přesunul se na druhý konec návsi k Blažkům. Odtud si dal práci a šplhal do svatého Jána, kde mu ještě mohli nalejt. Už nedostávala za troubení zaplaceno a jestli ano, všechno v hospodě zaznechal. Snadno se dal přemluvit k Mariáši a za celý svůj život vlastně nikdy nepochopil, jak špatně ho hraje. Marie to nenáviděla, všechny ty opilecké bláboly, které musela po nocích poslouchat, když se Jan přišmajdal domů. Zkoušela přitom usnout, ale málo kdy se to povedlo. Navíc, když Jan ztratil posluchače, vztekal se, cloumal s ní a dýchal na ní slivovici, pivo, rum. Když ho odbyla, rozlobil se. Hůhlání se změnilo ve vzteklý křik a občas i rány. Marie Janovi zamávala a s úlevou i obavami zároveň se vrátila domů. Nastalo jí další všední jaro. Další práce, péče o děvčátka. Bez pomoci kohokoliv. Už si zvykla. Když se léto překulilo do září, poslala Marie Janovi krátkou zprávu. Oženil se ti syn. Tak tohle opravdu nikdo nečekal. Marie z toho byla celá překvapená. Po potupném vyhazovu z kladenské služby se František narychlo domluvil s jedním ločenickým zedníkem a přidali se k zednícké partě až v Bratislavě. Zmizel z Ločenic a někdy uprostřed léta jí jen od něj kdo si vyřídil pozdravení, takže věděla, že je v pořádku a má dobrou práci. Počátkem srpna si po nedělní mši zašla na hřbitov. Jednou tu budu ležet s tebou, Týnko, pomyslela si Marie a něžně ji pohladila přes náhrobek. Hladila kámen tak, jak živou Týnku nikdy nehladila. Zastavila se ještě u Tomáška, upravila hrob růženě, šla se podívat i za růženinou maličkou Rozárkou, kterou zaživa nepoznala. Když vycházela ze hřbitovní branky, pozdravila jí jakási babka. Dejš to pánbu, odpověděla Marie a měla se k odchodu. Maško, ten hlas jí byl povědomý.
Zpomalila a pozorněji se na tu osobu zadívala. No tak, Mařko, což pak mě nepoznáváš? Zaskřehotala ta stará ženská. Aneško, jsi to ty? Marie se skoro vylekala. Spod do čela vystrčeného šátku se do ní zapichovala známá malá ještěrčí očička. To víš, že jsem to já. Dopadla jsem, co, Mařko? Lekla se s mě. O zuby jsem přišla, záda mám pochroumaný, nohy bolavý. Za to ty vypadáš pořád pěkně. Marie zpomalila krok, aby kulhající Aneška stačila. Řeč plynula a Marie pomalu povolovala v naučené ostražitosti vůči Anešce. Pak to ale přišlo. Tak ten tvůj hoch, ten tvůj František je prý až v Bratislavě. Marie se podívala, jak to může Aneška vědět, ale pak si jen povzdechla. Aneška přece odjakživa věděla o všech všechno. Prý to tam má dobré. Vzkazoval, že je tam práce až do zimy dost a výdělky slušné. A je tam o něj i dobře postaráno, že jo? Usmívala se svým jedovatým způsobem Aneška. Nerozumím ti. Neříkej, že nevíš, že jim tam dělá pomocnici Kristina Rojdlovic. Víš přece, která? Ta, co za ní už před vojnou váš František běhal. Jak to? Vždyť přece ta slouží někde v Praze. I kde pak? Zlákali, aby šla k zedníkům do Bratislavy dělat hospodyni a pomocnici. A že prý se v Praze měla tuze dobře. Takovou službu, jakou prý měla, tu by jinde nenašla. Rojdlovi byli šťastní. A teď u zedníků. Ona je pěkná, mladá. Bůh ví, jak to tam s ní dopadne. Měla bys tomu svýmu synkovi napsat, že oni mají rodiče strach, aby na ní dohlídl. I když on na ní nejspíš dohlíží, co? Ve dne, v noci, co? Aneška se škodolibě zasmála. Když se blížili k Třetinovic domu, Marie se už chtěla rychle rozloučit, ale Aneška ji ne a nepustit. Však já vím, že máš nakonec dvě domácnosti, že bydlíš na Šmejkalovině i u Třetinu. Vidíš? Přece máš nakonec na hrbu toho Vaška Třetinu, kterýho si kdysi tak moc nechtěla, co? Aneška pokyvovala hlavou a půlka bezzubých úst se jí jedovatě usmívala. Druhá jí visela mrzutě dolů.

František posadil nesmělou Kristinu ke stolu a sedl si vedle ní. Ve světnici se chvělo rozpačité ticho. Tak jste tedy doma, ukončila rozpaky Marie. Koukám, že jste s tou svatbou opravdu spěchat museli. Kristina si stydlivě pohladila zakulacující se bříško. Ale co, jen se za to nestyď. Nezvykle vlídně se na ní podívala Marie. Nejsi první ani poslední. Naše Týnka už byla taky na cestě, když jsme se s mužem brali. Já nejsem úzkoprsá. Ale co tvoji rodiče? Těm tahle novina nejspíš pochuti nebude. Ještě jsme u nich nebyli, mámo. Ujal se slova František. Ale snad nás nevyženou. No nevím, já Rojdlovic neznám, leda od vidění. Co se dali k těm spiritistům, s nikým jiným ve vsi se nepaktujou. Oni jsou hodní, paní mámo, zastala se jich Kristina. Veselí a srdeční. My jsme poctivá rodina, určitě byste si s nimi rozuměla. Dobře. A teď mi řekněte, jak si to s tím vaším manželstvím představujete. Kde budete bydlet? No, odkašlal si František a Marie ihned pochopila, o co jde. Tak na to zapomeňte. Zbláznili jste se? Tady teda rozhodně ne. Co jste si to vlastně mysleli, že se sem přihrnete a zaberete tu jedinou místnost, kterou máme pro sebe? Vždy tu spíme, vaříme, děláme tu všecko, žijeme tady v jedný jediný cimře. Kristina se úzkostlivě dívala na Františka. František to opatrně zkusil. Kdybychom sem pod okno dali ještě jednu postel, tu, jak jsem na ní spával před vojnou. A co, až se to malý narodí? To dáte kam? Pověsíte ho do koše pod strop? A jak pak myslíte, že bychom se tu všichni snášeli? Já tedy nevím, Kristino, jak dobře znáš svého muže, ale já ho znám rozhodně dost dobře. A znám taky dobře toho svého. A to je nějaký křikloun. Jak se těm dvěma něco znelíbí, jak nebude po jejich, bude tady lítat nádobí. Poperou se a to rozhodně nechci. Kde pak? Tohle by rozhodně nedělalo dobrotu. Musíte to vyřešit nějak jinak. Kristina vyděšeně poslouchala. Sice ještě sama nezažila svého milovaného Františka v situaci, kdyby se neovládl, kdyby křičel nebo se snad prál, ale že je mimořádně temperamentní, to už poznala. A tchán? O něm slýchala Kristina už dávno. Už jako holka věděla, kdo je trumpetista Padrta. To v širokém okolí přece věděl každý. Veselá kopa, dobrý zedník, výborný muzikant, násoska a karbaník. A k tomu tedy ještě vzteklý křikloun a rváč. A Marie? Kristina se na ní znovu na okamžik podívala. Ta taky vypadala, že nejde pro ránu daleko. Kde pak? Tady bydlet nebude. Rojdlovi k sobě svou dceru přijali po prvním překvapení ochotně i s Františkem. A v malém domku se pro ní našla dokonce celá jedna komůrka. Zbytek rodiny se ovšem musel velmi uskrovnit. A po čase se ukázalo, že tato bytová tíseň sebou přinesla postupně časté třenice. Rojdlovi už v té době žili ve společné domácnosti s Kristinčinou sestrou Máňou, jejím manželem Píchou a jejich dvěma dcerkami. Chaloupka se najednou podobala zavřené krabičce od sardinek. Jeden lezl přes druhého. U plotny se ve vydýchaném vzduchu tisnily tři ženy a na dvoře se neustále dohadovaly tři chlapské nátury. Tři chlapské hlasy. Každý z nich chtěl mít navrch. Starý Rojdl, protože mu to tam patřil. Ten druhý Pícha, protože už byl také otec rodiny. A František, protože i on už byl otec čekatel a ve světě přece něco zažil. To by bylo, aby si on také neprosadil svou. Porod se blížil a atmosféra houstla. A pak se narodil Jiřík. Ten plod veselé bratislavské lásky Kristiny Rojdlovic a Františka Padrtu. Na krátký čas všechny spojil ve velké radosti. Ale František se čím dál víc v té nové familii cítil jako páté kolo u vozu. Večer mě nečekej, prohodil František směrem ke Kristině a vzal za kliku. Kam pak? František se kroutil, ale Kristina, která se mateřstvím změnila z něžné květinky na matku rodu,
Na něj upřela pevný pohled. Tak kam pak? Jdu na chvíli k Blažkům. Do putiky? František by potřeboval co nejrychleji zmizet, ale Kristina měla něco v hlase, něco, co u ní donedávna ještě neznal, co mu nedovolilo bez odpovědi odejít. Ten výhružný podtón mívala dřív v hlase někdy jeho máma Marie, uvědomil si. Jenže s tou si on poradil, tu dovedl překřičet. Na Kristýnu si netroufl. Marie měla na Šmejkalovině stálou službu ve chlévě. Od jak živa dojila ráda. A i když dávno pochovala naději, že by snad jednou mohla mít svou vlastní kravku, i cizí chlév pro ní znamenal útočiště a bezpečí. Uvazovala si ráno zrovna ve světnici šátek, když do dveří vpadly dvě ošuntělé a oválené postavy. Pak k ní dolehl známý hospodský puch. No jo, to jsem si mohla myslet. Dva flamendři jdou, poznamenala jen. Holt jablko nepadlo daleko od stromu a chystala se odejít. Jan jen zpomaleně máchl rukou, ale František vybuchl. Co jste to řekla, mámo? Tohle už nechci nikdy slyšet. A bouchl pěstí do stolu. Jenže Marie už nenadskočila, ani sebou netrhla. Rány a výkřiky tu byly na denním pořádku a ona už dávno otupěla. Ty se koukej sebrat, opláchni se a mazej domů ke své ženě, odpověděla jenom a měla se k odchodu. Už měla být dávno ve chlévě, až do světnice slyšela, jak na ní kravky z chléva naléhavě bučí. Nikam nepůjdu. Marie se ve dveřích otočila. Ale, copak? Snad se novomanžele nepoškorpili. Snad si nezapíjel vaši první hádku. To sis k tomu přizval dobrýho kumpána. František dostrkal bezvládného tátu k posteli. Zlehka do něj strčil prstem a Jan se poslušně skácel do peřin. Mámo, v té zatracené rodině já už bydlet nebudu. Copak? Tobě se nelíbí žít u rojdlů, u takových spořádaných a pokrokových lidí? Nejsou ti snad dost dobrý, či co? František se rozkřičel. Rozkřičel a rozbrečel. Oni mě? To já pro ně nejsem dost dobrý. Pořád proti mně něco mají. Už tam nebudu. Nezapomeň, že tam máš syna, připomněla mu Marie. A ženu? Od těch se tak snadno nedá utéct pro pár špatných slovíček. A vůbec, kam si myslíš, že bys šel? K nám tedy ne. A co ti tam vlastně řekli, že tě to tolik sebralo? Víte, co mi starý Rojdl včera večer řekl? Fňukal František jako malý uražený harant. To samý, co vy před chvilkou. Že prý jablko nepadlo daleko od stromu. Dědek jeden mizerná. Tohle si na mě dovolovat nebude. Nikdo. No tak to je dobrý, rozesmála se Marie. Tak oni to už taky poznali. A smála se a smála a nemohla přestat. Až po chvíli jí začal docházet dech a Marie se smála míň a míň. O to víc se začala mračit. No tak to ne, řekla, když se přestala smát docela. Tohle si žádný Rojdlovi na nás dovolovat nebudou. A Marínu duši začal zaplňovat starý známý vztek na všechny lidi, kteří ji kdy v životě házeli do stejného pytle s jejím otcem, s její matkou. Tohle ne. Nám už nikdo nikdy nebude nadávat, že jsme stejný jako naši rodiče. Nikdo už to nebude říkat, i kdyby měli stokrát pravdu. U Rojdlů byly doma jenom ženské. Máňa ve chlévě, stará Rojdlová v kuchyni a Kristina v kamrlíku kojila Jiříka, když do domu rázně napochodovala Marie s Františkem. Dobré ráno, pozdravila překvapeně stará Rojdlová. Marie se s odpovědí na pozdrav neobtěžovala. Tak vám prý náš František není dost dobrý, spustila a mračila se na Rojdlovou jako 10 čertů. Asi jste si mysleli na někoho onačejšího pro tu vaši holku, co? Z lepší rodiny. Asi líp vychovaného, ne? Než se stará Rojdlová zmohla na odpověď, Marie pokračovala.
No, tak to se tedy už dejte do hledání lepšího ženicha, protože náš hoch už s vámi žít nebude, když vám nejsme dost dobrý. Ale prosím vás, paní mámo, snad nebude tak zlé. Konejšla rozezlenou Marii stará Rojdlová. Víte, kdyby tady František šel trochu do sebe, kdyby přestal s tou hospodou a více držel rodiny, všechno by bylo zase v pořádku. Vždyť on to ten můj starej s ním myslí dobře. Váš starej, ten ať mi nechodí na oči, křičela teď už Marie na celé kolo. My jsme si navychovali dobře. A když není dost dobrý pro vás, však ona se už najde nějaká jiná, která si ho bude vážit. Marie se otočila na Františka. Nalož kamna. Já myslel, že vezmeme jenom peřinu. František byl z rozlícené mámy vylekaný úplně stejně jako Rojdlovi. Přece jim nebudeme brát kamna. Povídám, nalož kamna, houkla na něj Marie. Přinesla si je sebou do téhle zatracené rodiny? Přinesl. Tak na ně máš právo. Skoprnělý František se ale ani nepohnul. A tak Marie sama rázně přikročila ke kamínkům a prudce za ně vzala. Kristina vykřikla a Jiříček se rozeřval na celé kolo. Ale Marie měla před očima rudo. Ještě jednou kamínky trhla, roura se od nich oddělila a s rachotem spadla na zem. Vyvalily se saze a na okamžik si všichni zmizeli z očí. Marie se vzpamatovala první. Popadla stěžka kamínka a vynesla je na dvůr na trakař. Za nimi pak usadila Františkovu od sazí začerněnou peřinu. Pak se vrátila pro vyděšeného Františka. Jedeme. Už takhle jsem se spozdila na dojení.

0: Zlá babička. Tak se jmenuje knížka jihočeské autorky Dity Kůtové, podle níž jsme pro vás v letošním roce natočili stejnojmennou rozhlasovou četbu. V režii Martiny Šlégelové za asistence mistra zvuku Michala Koláře četbu načetly dvě herečky jihočeského divadla, Daniela Bambasová a Natália Drabiščáková. Další díl příběhu o nešťastné Marii a její rodině si můžete poslechnout opět zítra krátce po 18. hodině.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Sala. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Dobrý den, vážení posluchači, zdraví vás Pavel Zajíc ze studia Českého rozhlasu z Českých Budějovic, což už je taková samozřejmost, ale opakování je matka moudrosti. To, abyste si nemysleli, že vysílá někdo jiný a od někud odjinud. To byste nevěřili, jak lidi strašlivě zapomínají. A to i podstatně důležitější věci, než jenom to, kdo a odkud vysílá folkový antikvariát. A proto je to třeba neustále připomínat, protože to, co lidi zapomenou, jsou nějakým záhadným mechanismem donucení si prožít znova. A asi nemusím připomínat, že je poměrně dost věcí, které byste znovu prožívat nechtěli. To jen tak pro připomenutí, i když vlastně tohle je princip, na němž je založen tenhle pořad. Ale v tomto případě se jedná o věci veskrze příjemné a těmi písničky rozhodně jsou. U těch totiž opakování vyvolává pocity kladné, na rozdíl od jiných životních situací, které, jak už jsem řekl, znovu prožívat nechcete. No a tak se ve vzpomínkách vrátíme do roku 2002, kdy ve studiu Honzy Frýdla ve Vyšším Brodě vznikla první deska ostravské tramské skupiny Tempody vlak.

Píseň o konci léta začíná být pomalu aktuální, ale nebojte, toho léta ještě dost zbývá. Tempo di Vlak je, tedy nebo spíš byla, ostravská tramská kapela, která se po 20 letech ukončila činnost, ale z poloviny této druhdy nadějné tramské kapely vznikla formace nová, která se jmenuje Four Folk. Ale po kapele Tempo di Vlak zůstalo několik desek a my posloucháme ukázky z té jejich první.

onom roce 2002 jsme si užili nahrávání s tempem, diem, vlakem, měrou vrchovatou a dodnes na tu krásnou atmosféru ve studiu rádi vzpomínáme. Tak ještě na závěr jednu swingovku z pera Robina Hilla a Aleny Kučerové, která celému albu dala jméno. Jmenuje se Pro listí.

Trampská kapela Tempody Vlak se rozloučila a nastupuje další host dnešního folkového antikvariátu, a sice legendární plzeňský bluegrassový buldozer Cop. Ve stejném studiu jako Tempody Vlak jenom o 5 let dříve nahráli tuhle desku a tohle je z ní první písnička.

COP patří mezi nejstarší tuzemské kapely, je starý dokonce tak jako nezmaři a my se s nimi známe od roku 1979, kdy jsme se s nimi potkali na Olomoucké portě, tehdy ještě jako diváci. Od té doby jsme s nimi mnohé zažili a patří mezi naše nejlepší přátelé dodnes.

Za dlouhá léta existence si muzikanti z COPu prošli mnohými personálními zemětřeseními. Několik členů, kteří stáli u jejich začátků, skončilo v emigraci, ale hlavní hnací motor kapely, kytarista, zpěvák a frontman Míša Leicht stojí pevně v jejich čele už téměř 50 let.

Jak už jsem řekl, s Copáky jsme zažili mnohé, od šňůry společných dvojkoncertů až po oslavy 40 let v pražské Lucerně, a fakt rádi se s nimi vídáme. A tak si dáme na závěr písničku, která nesmí chybět na žádném koncertu a kterou s kapelou pravidelně zpívá celý sál.

Vážení posluchači, čas určený pro dnešní folkový antikvariát byl úspěšně vyčerpán. Snad jsem se vám trefil do noty, a tak si užívejte zbytku léta. Snad se počasí alespoň částečně umoudří, řeky se opět naplní a život se tak vrátí do normálních kolejí. Já netvrdím, že to tak bude, ale moc bych si to přál. Včetně toho, aby lidi přestali blbnout, ale to je zas tak. Mějte se hezky, zpívejte si a naslyšenou příště se těší Pavel Zajíc.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Mezinárodní výstava Zeměživitelka dnes skončila. I letos ji navštívili desítky tisíc lidí. Archeologové našli při průzkumu u Českých Budějovic zhruba 4000 kusů munice z druhé světové války. Americký vojenský letoun odletěl z Moskvy. V noci očekáváme zataženo, kránu převážně oblačno, ochladí se na 12 stupňů. Zítřek bude oblačný, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Zprávy s Gabrielou Bláhovou, dobrý večer. Mezinárodní výstava Zeměživitelka v Českých Budějovicích dnes skončila. Na 52. ročníku se představilo 6 tisíc vystavovatelů. Návštěvníky zajímala technika, zvířata i moderní technologie.
2: Tady bylo nádherný, spousta mašin. Je to hezký.
3: Říká 72-letý Pavel Matouš. Návštěvníky zaujaly i moderní technologie, například aplikace Agata, která dokáže zemědělcům v práci hodně pomoct. Doplňuje Ondřej Hale ze společnosti AG Data.
4: Agáta dokáže v reálném čase sdělit veškeré informace o farmě, soupis toho, kde jezdili stroje, co se dělo ve skladech.
3: S letošním ročníkem výstavy byl spokojený i předseda představenstva Českobudějovického výstaviště Mojmír Severin.
5: O dobrém průběhu celého Agrosalonu svědčí i 10 000 spokojených návštěvníků, kteří prošli turnikety našeho výstaviště.
3: Příští Zeměživitelka začne 26. srpna. Jitka Cibulová, Vukatá, Český rozhlas.
0: Archeologové našli při průzkumu u Českých Budějovic zhruba 4000 kusů munice z druhé světové války. Objevili taky pancéřové pěsti, kulomety a palubní kanóny. Protože část munice obsahovala bílý fosfor, zasahovali na místě policejní pyrotechnici. Ti nakonec všechnu nalezenou munici z bezpečnostních důvodů zničili, pokračuje policejní mluvčí Jiří Macner.
6: Vzhledem ke skutečnosti, že nebylo možno přesně identifikovat tu část munice, která obsahovala ten velmi nebezpečný bílý fosfor, bylo přikročeno ke zničení veškeré nalezené munice. Pyrotechnici tak museli každý den munici v jámě, v trhací jámě, bezpečně zlikvidovat. Celá tato operace trvala pyrotechnikům 3 dny.
0: Americký vojenský transportní letoun před chvílí odletěl z Moskvy směrem na západ. Vyplývá to z dat na serveru Flight Radar. Americký Boeing C-17 Globemaster dnes přiletěl z moskevského letiště Vnukovo z lotyšské Rigy, kam včera dorazil z americké základny Andrews nedaleko Washingtonu. Podle amerických médií byl na palubě letounu ředitel zpravodajské služby CIA John Ratcliffe. Spojené státy cestu letounu nekomentovaly a Kreml uvedl, že o letadle nemá žádné informace.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo, kránu oblačno, nejnižší teploty 15 až 12 stupňů. Zítřek bude převážně oblačný. Na horách místy jinde ojedinělé se vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Vád bude slabý proměnlivý vítr a bio bude na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Osobní auto s motorkou se srazily u Olešnice na Českobudějovicku při výjezdu na Bukovou. Projíždějte s opatrností, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Chci vám poděkovat. Dobrý den, paní magistro.
2: Dobrý den.
1: S velkým nebo s malým V na začátku toho vám.
2: Vzhledem k tomu, že si to říkáme, tak je to asi úplně jedno.
1: No, ale kdybych to chtěl napsat.
2: Kdybyste mi to chtěl napsat, tak záleží, jestli to píšete do dopisu. Zkrátka v rámci korespondence, tam máme pravopisné pravidlo, že k vyjádření úcty tomu, komu píšeme, ať už mu děkujeme nebo nadáváme, píšeme velké V.
1: A co když mám v úctě nějaký kolektiv, taky velké V? Píšu vám psaní, milí seniori v domově důchodců.
2: Je to jedno, když oslovujete více lidí a zase se na ně obracíte, vyjadřujete jim nějakou úctu, chcete zdůraznit, že mluvíte k ním, naprosto konkrétnímu kolektivu, tak zase napíšeme velké V. Jde skutečně o vyjádření úcty v rámci nějakého stylistického útvaru.
1: Takže asi ti vynadám, tam moc úcta není, takže malé T, ale chci ti popřát k narozeninám velké T.
2: Pokud to bude obojí ten útvar stylistický, tak je možné tam samozřejmě v obojích případech to pravidlo uplatnit a to velké T dát.
1: Asi ti zakroutím krkem, ale tam by to velké T vypadalo divně.
2: No ale patřilo by tam, pokud by to byl skutečně. Pokud byste to psal. Velké V v osloveních proniklo, to je otázka těch posledních 20 let, kdy se nám trošku tady změnily typy textů veřejných, proniklo do různých reklamních textů, kde se oslovují zákazníci, ale zpravidla nejde o tento typ vyjádření, o jakém jsme teď mluvili, takže když se například někde objeví nápis u nás vám změříme váš zrak, jednak to váš tam nepatří a jednak není důvod psát velké V.
1: No ale mají je v úctě, ty firmy, ty zákazníky. Není to tak osobní, jak by to mělo být tedy prostě?
2: Je to snaha samozřejmě vyvolat dojem, že je to přímé oslovení konkrétního člověka, ale není to tak zamýšleno. Můžeme to považovat částečně za druh persvaze nebo manipulace.
1: Tak vám děkuji. Škoda, že to nelze slovy říct, to velké V.
2: No to je jediné štěstí, ještě abychom v mluvení museli umět velká a malá písmena.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že stehenní kost je pevnější než beton? Ze školy si pamatujeme, že v lidském těle je 206 kostí. Neplatí to však po celou dobu našeho života. Když přicházíme na svět, máme kostí víc, zhruba 270. V dětství a během dospívání pak některé kosti postupně srůstají, až se jejich počet ustálí na 206. Některé z nich stojí za detailní průzkum. Zajímavá je například jazylka, malá kůstka ve tvaru podkovy, umístěná mezi bradou a hrtanem. S lebkou není nijak kloubně spojena, na místě ji drží pouze vazivové úpony a svaly. Jazylka funguje jako jakýsi převodník, který udržuje správnou polohu a pohyb jazyka, hrtanu a dalších částí krku. U 10 až 20% lidí najdeme i další volné kosti, říká se jim akcesorní. Vyskytují se zejména na noze a ruce, na rentgenu připomínají malé kamínky. Během vývoje měly srůst se sousední kostí, ale nestalo se tak. Přítomnost těchto kůstek není vada, ale přirozená odlišnost. Na lidské dolní končetině bychom také našli největší a zároveň nejpevnější kost našeho těla. Je to kost stehenní, spojující kyčel a koleno.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

0: Dobrý večer. Je právě čtvrt hodiny před osmou a jsem ráda, že jste s námi. Lačerat. Ve věku 73 let zemřela 22. srpna spisovatelka Irena Eliášová. Výrazná osobnost romské literatury. Ve svých knihách zachycovala vzpomínky na dětství, rodinu, romské tradice i na každodenní život. Vycházela především z vlastních zkušeností a příběhů, které chtěla uchovat pro další generace. Irena Eliášová se narodila v roce 1953 v romské osadě Nová Dědina na Slovensku. V dětství se s rodinou přestěhovali do Čech. K psaní se výrazněji dostala až později, po narození a výchově svých tří dětí. Její první kniha Naše osada vyšla v roce 2008. Následovaly například Listopad, Slunce zapadá už ráno, Chci se vrátit do pohádky nebo historický román Oheň přestal plápolat. Psala česky i romsky a své povídky publikovala také v povídkových sbornících romského nakladatelství Kher. Za svůj dlouholetý přínos romské kultuře získala v roce 2025 ocenění Roma Spirit v kategorii Romská kultura. V roce 2022 vydala sbírku povídek Rub a líc a jiné příběhy. Křest knihy se konal v prosinci 2022 v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Právě tam jsme s Irenou Eliášovou natočili rozhovor pro Oroma Vakeren. Mluvila v něm o nové knize i o tom, kde čerpá inspiraci. Její knihy, povídky a vzpomínky zůstávají svědectvím o životě, zkušenostech a světě, který důvěrně znala. Nyní si připomeneme rozhovor s Irenou Eliášovou, který jsme natočili při křtu knihy Rub a líc a jiné příběhy v prosinci 2022.
1: Takže já už jsem napsala díky Pánu Bohu 5 knih, což jsem velice ráda. Byl to můj životní sen od malá, od mládí a splnila jsem si ho, takže je to dobrý pro mě, ohromně, ohromně šťastný.
0: Říká spisovatelka Irena Eliášová a seznamuje nás s povídkovou knihou Rub a líc.
1: No, abych vám řekla pravdu, to jsou povídky sesbírané, které jsem psala od roku 2013 až do 2020. A tak jsem ty veškeré příběhy a povídky dala do této knihy. Mám ráda, aby to četli lidi. A každý nemá dneska počítač, že jo? Korty starší lidi. A je krásné, když si tu knihu vemete do ruky a čtete.
0: Knihu Rub a líc ilustracemi doplněla dcera Ireny Eliášové. Podle spisovatelky je důležité, aby se romští autoři dostali do podvědomí čtenářů a knihy si kupovali a četli.
1: Ještě za totality, za komunismu, bylo dost lidí, kteří psali. Naši Romové. Mezi nimi jsem byla i já. A já jsem se pokusila vydat něco z toho mýho psaní. A tak jsem psala do časopisu Svět socialismu. A tam mě vydali 2 povídky a 1 báseň. A vydali to sice, publikovali to, ale napsali mi, že není možný, abych dál s nima spolupracovala a vydávala psaní, když nemám žádné vzdělání, protože já mám pouze základní. A právě proto, že dneska je trošku jiná doba a je možný požádat nakladatelství, pokud má ten člověk do toho psaní chuť a lásku, tak se mu to povede. A nemusí hned nadávat, musí mít taky jednání s těma lidma, že jo. Musí trošku ubrat to sebevědomí a být trošku pokornější v tom vyjadřování. A povede se to hodně.
0: Jak Eliášová dále říká, nemám ráda psaní do šuplíku.
1: Když napíšu knihu nebo příběh o někom, tak tam jsou ty lidi, že jo, píšu o lidech, tam jsou ty osoby. A ty osoby nežijou, když jsou v šuplíku. Ovšem, když se vydají A dostanou se mezi čtenáře, tím pádem oni žijou ty lidi. Proto já, co napíšu, tak chci, aby se to rychle vydalo. A dělám za každou cenu, aby se to povedlo.
0: Hlavní postavy Eliášové mají vždy reálný základ. Spisovatelka píše o svých vzpomínkách a také čerpá z vyprávění. Je bedlivou pozorovatelkou a posluchačkou. V současné době má rozpracovaný seriál.
1: Píšu, dá se říct, že to je takový seriál. A má to titul My, jako my Češi, My a romská sága v paneláku.
0: Poslední rozloučení s Irenou Eliášovou se koná ve čtvrtek 27. srpna v kostele svatého Petra a Pavla v Mimoni.

0: Vzdělávání ani víra nemají věkovou hranici. Vzdělání si můžeme doplnit nebo začít nový obor v jakémkoliv věku. Stejně tak i duchovní cesta, tu může člověk najít kdykoliv, když je na ni připravený. Jedním z příkladů je i 68letý Stanislav Řach, který dnes žije v Brně v Domě pomoci, kde působí pastor Matěj Nový. O jeho životě a zkušenostech si se Stanislavem Řachem povídala Iveta Durdoňová.
1: Jsme v Domě pomoci, kde je pastorem Matěj Nový. Jak vy jste se seznámil s pastorem?
2: Já jsem se s Matějem seznámil na jedné konferenci mužů, kde on tam byl jako pozvaný host. Já jsem byl účastníkem té konference. Jeho příběh mě oslovil, protože máme stejnou zkušenost. Když se mě ten člověk zeptal, jestli jsem věřící, tak říkám, pane, já žiju ve 20. ne v 16. století. Nicméně jsme se začali bavit na téma Bible, na téma Bůh. A mně došlo, že jsou dvě cesty. Tu jednu, tu jsem znal, poté jsem šel už dlouho. A pak tady byla druhá cesta, která vypadala, že by mohla být lepší, ale já ji neznal. A když jsme se jednou domluvili, že se potkáme, tak já jako alkoholik z práce do hospody, tam nebyla jiná možnost. Ale prostě jsem chtěl jít za ním, za tím člověkem, stojím před hospodou a říkám, pane Bože, jestli skutečně existuješ a jestli má Bible pravdu, tak já potřebuji tvoji pomoc, protože to jinak nedám. A byl jsem zdravý. Neumím to vysvětlit. Žádný abstinenční příznaky, nic prostě lup a byl jsem zdravý. Týden na to jsem přestal kouřit a jsem věděl, že už se nikdy nezapálím. Ale to z lednu to bylo 38 let. Takže pro mě to byla jasná volba. Jsem tady 2 roky, mohl bych se odstěhovat v podstatě zítra, ale jsem tady ne protože musím, ale protože chci. Tak prostě pomáhám Matějovi lidem, když jdou na úřady, nebo teďka, co se týká superdávky, už ne, ale když to bylo původně, tak jsem jim pomohl vyplnit papíry. Prostě dělal jsem pro ně administrativní věci.
1: Vy jste si udělal 2 výuční listy s maturitou. Co vás inspirovalo k tomu?
2: To bylo ještě předtím, než se Matěje poznal. Já jsem se jako kluk učil 3 roky tesařem, ale protože mě brzo zavřeli do vězení, tak jsem to nedodělal. Ale měl jsem vysvědčení ze všech 3 roků, akorát jsem nedělal závěreční učňovské zkoušky. No a tak potom, když jsem vystřízlivěl, tak jsem pracoval v továrně a tam mi nabídli, že kdo nemá výuční list, ho může udělat, jako by mechanik opravář prostroje zařízení, říkám, tak jdu do toho. Potom jsem šel na stavbu pracovat. No a říkám, no, když udělám na stavbě, mohl bych si dodělat tesaře. Tak jsem si dodělal tesaře, opakoval jsem 3. ročník, udělal jsem závěreční zkoušky a v 40 letech jsem odmaturoval. Ať už jsem žil jakýmkoliv způsobem, tak já jsem jakoby problémy neviděl jako problémy, ale jako výzvy. A myslím si, že v podstatě i teď jsem dostal poslední výzvu v loni, touhle dobou, vystudovat vysokou školu. Nastupuju od září do 1. ročníku na teologii. Je to Univerzita Matěje Bela v Banské Bystrici, protože mi umožnili vlastně studovat bez nějakých výrazných nákladů na školní, což je pro mě důchodce v podstatě důležitý. Ale je to ostrá vysoká škola, není to žádná univerzita 3. věku. Když to dodělám, tak budu 73. magistra. Dělám to pro sebe, abych poznal a dokázal i v té Biblii rozeznat niance, jazykové niance, protože je to řečtina, tedy starořečtina, je to hebrejština, aramejština a to je pro mě důležité.

0: jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Savorenge tumenge manga bud bacht zorte sa stipen. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Neznámí útočníci zneužili zpravodajský server iRozhlas v dezinformační kampani. Valtice na Břeclavsku mají po téměř 19 letech nový územní plán. A počasí zítra zpočátku dne zataženo místy déšť, později od jihu republiky výrazné ubývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu republiky kolem 24. Zprávy Sotou Nehasilem, pěkný večer. Zpravodajský server iRozhlas.cz byl zneužitý v dezinformační kampani. Ta prostřednictvím různých falešných nebo napadených médií tvrdí, že Polsko chce obsadit část území České republiky.
3: Neznámí útočníci v dezinformační operaci mimo jiné vytvořili falešnou doménu serveru iRozhlas.cz, na které publikovali článek redaktora webu s údajnými polskými územními nároky vůči Česku. Text ale Český rozhlas nevytvořil, říká jeho mluvčí Lídia Erlebachová.
4: Proto jsme podnikli dostupné technické kroky k odstranění stránky a zvažujeme také další právní postup, abychom chránili pověst Českého rozhlasu a důvěru našich posluchačů.
3: Celý případ v Česku řeší Ministerstvo zahraničních věcí, říká jeho šéf Petr Macinka z Motoristů.
5: Ministerstvo to řeší nejenom ve spolupráci s Polskem, ale také ve spolupráci s policií a s ministerstvem vnitra.
3: Součástí kampaně je mimo jiné falešný plakát, který lživě na Facebooku láká na demonstraci v Třinci proti údajným polským nárokům na území. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: Zastupitelé Valtic na Břeclavsku na mimořádném zasedání schválili nový územní plán. Na jeho přípravě přitom úředníci pracovali téměř 19 let. Dokument určuje pravidla pro budoucí výstavbu i výšku nových staveb a definitivně nahrazuje spornou stavební uzávěru. Podle nezávislého starosty Valtic Aleše Hofmana má město tímto krokem zajištěný stabilní a udržitelný rozvoj na další desetiletí.
6: Máme tam vyčleněné lokality, které jsou možné do budoucna k zástavbě. Samozřejmě máme tam lokality, které jsou určené třeba i pro sportoviště, to bylo taky velké téma na projednávání v rámci schválení územního plánu.
2: Obyvatelé Lovosic si podle vedení tamní radnice často stěžují na hluk. Jedná se hlavně o dopravní zátěž z dálnice, okresních silnic, železnice i jiné zdroje. Lidé proto mohou až do poloviny září vyplnit na webu města anketu, která se právě hlukem zabývá, říká mluvčí města Eva Břeňová.
7: Anketa k hluku v Lovosicích probíhá právě teď. Prostřednictvím formuláře je možné ji vyplňovat až do 15. září. Původně byla mířena na jakoby hluk z dopravy, železnice nebo průmyslových areálů, ale lidé teď identifikovali, že těch problémů je výrazně více. Sport.
2: České reprezentantky Pavlína Falmíková a Anna Šantrůčková vstoupily úspěšně do mistrovství světa ve veslování. V kategorii dvojek bez kormidelnice postoupily v Nizozemsku z druhého místa v rozjížďce do zítřejšího semifinále. Počasí. Zítra čekáme v České republice ráno a dopoledne oblačno až zataženo. V jeho západní polovině území může být i polojasno. Místy občasný déšť nebo přehánky hlavně na severu republiky. Odpoledne a večer čekáme ubývání srážek i oblačnosti. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni, na jihu republiky mezi 22 a 25. Vítr zpočátku slabý, postupně místy mírný od východu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno Ostrava pozor za sjezdem na Kroměříž západ na kilometru 259 stojí odstavené nákladní vozidlo. Projíždějte velmi opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
8: Tvořil hudební tandem s Michálem Janíkem. Začínali na Karlově mostě. Spojení jsou hlavně se semaforem. Jeho hudebním parťákem byl také zpívající právník Ivo Jahelka. Nyní je na solové dráze. Folkový zpěvák, skladatel a kytarista Miroslav Paleček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Děkuji. Zdravím všechny, kteří jsou kolem nás a i posluchače pochopitelně. Díky za pozvání.
10: Alex a host.

0: Myslím, že jsem ztratil lehce kontakt s pořadatelama, ale nicméně na tento rok mám ještě asi, já nevím, 20 nebo 25 vystoupení, tak doufám, že se to nějakým způsobem napraví.
1: Říkáte, měl jsem rok pauzu, ale od hraní jste pauzu neměl. Doma
0: ne, ne, to ne.
1: Zkoušky, hraní, každý den saháte po kytaře?
0: No to ne.
1: Ne?
0: Ne. Musím se přiznat, že už mě pomalu připadává prokrastinace a lenost, ale já jsem nikdy na tom nebyl tak, že bych pilně cvičil každý den, což je teda úděl muzikantů z vážné hudby, z oblasti vážné hudby, kde teda opravdu hrajou 5, 6 i více hodin denně, což je prostě neuvěřitelný. Já jsem měl možnost vlastně na těch takových posledních projektech, co jsem kdy měl, tak, že mi pomáhali kamarádi z Filharmonie, takže jsem poznal tu tvrdou řeholi. To bych asi já těžko vydržel, musím se přiznat. Takže já občas mohu udělat chyby, mě to lidi prominou, ale oni prostě jsou vystaveni jako dnes a denně tomu, že vlastně hrajou naprosto bez chyb. A to, když jsem s nima natáčel, a nebo někdy i občas si zahraju jako host, tak jsem z toho vždycky docela rozklížený.
1: V tom smyslu,
0: že oni jsou oni opravdu cvičí, bezchybní a já tam vnesu ten člověčí prvek.
1: No a nenamotivovalo vás to k častějším hrám na
0: ne,
1: kytaru?
0: Ne.
1: Kdo vám vůbec dal poprvé do ruky kytaru? Vybavíte si?
0: Vybavím. Já jsem jako prcek jezdil na pionýrský tábory. A vzpomínám na to opravdu jako s láskou. A na jednom z prvních táborů, když jsem byl, tak mi můj starší bratr Venoušek dal k narozeninám kytaru. Což je neuvěřitelný.
1: Jen tak?
0: Jen tak. On věděl, že mě to jaksi baví, protože jsem už, když jsem byl mladý, tak podle jeho zpěvníčků jsem objevil třeba Ježkárny. A to bylo pro mě něco tak neuvěřitelného, že na mě dejchlo něco jiného, než jsme tenkrát slýchávali z rozhlasu po drátě. A tak písně jako Klobouk ve křoví, Tmavomodrý svět, Svítá, Civilizace. To bylo něco úplně jiného. Takže já už tenkrát díky mému bratru Venouškovi jsem propadl jak Ježkárnám, tak i kytaře. A navíc s tou kytarou jsem se poprvé snažil obluzovat dívky.
1: A fungovalo to.
0: No, řekl bych, já to bych lhal, ne. Ale bylo to samozřejmě příjemné, protože byl o mě větší zájem. A tak jsem toho nezneužíval.
1: Miroslav Paleček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je Miroslav Paleček, folkový písničkář, zpěvák a kytarista, který se proslavil ve dvojici s Michaelem Janíkem. Vy jste v minulém vstupu říkal, že první kytaru jste dostal od svého staršího bratra k narozeninám. Kdy bylo rozhodnuto o tom, že se budete kytaře věnovat profesionálně, že vás bude živit?
1: Tak to byl vlastně krok do neznáma, protože jsem se seznámil na takové soutěži Talent 67, který byl v parku kultury Juldy Fuldy. A tam jsem se seznámil s Michaelem Janíkem. A pak jsme se potkali zcela náhodou na bezcílných toulkách po Václaváku, kde jsme tenkrát jako korzovali. Dnes už bych tam šel velice těžko. Ale tak jsme se dali jaksi s Michaelem dohromady a když jsem přišel z vojny a chvilinku potom jsme s Michaelem spolu stvořili prvních asi 5 nebo 6 písniček, který jsme si nahráli nebo nechali nahrát v takovém studiu v 6. nebo v 5. patře v Lucerně na LP desky a s tím jsme chodili po známých lidech, jako je Jiří Suchý a pan Šlitr, Danek Vostřel, Mikroforum a tak. A nabízeli jsme ty písničky a nakonec to dopadlo tak, že jsme i pak, když jsme hráli na Karlově mostě, tak jsme se dostali do Semaforu a jakmile jsme začali hrát, tak jsme měli takzvané svobodné povolání a tak jsem okamžitě rozvázal pracovní poměr ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů. Maminka se z toho hroutila.
0: Ale byste si dlouho nerozmýšlel, že?
1: Ne. Dnes bych si to taky rozmyslel, ale asi jo. Ale tenkrát člověk prostě ani tak moc nepřemýšlel, co bude za 5, za 10, za 15, za 20 let, ale žil tou současností a vlastně my jsme spolu začínali s Michalem v takové době, která byla těhotná na události, takže nás to prostě schramstlo dohromady a měli jsme pochopitelně velikananánské štěstí, že jsme byli pod křídly v divadle Semafor.
0: Koho vlastně napadlo veřejně vystupovat na Karlově mostě? Čí to byl nápad?
1: To bylo asi spontánní, protože samozřejmě jsme slyšeli, a že už tam taky hrával Jarda Hudka, Kalandra a ještě řada dalších, tak myslím, že to bylo velice spontánní s Michalem. To jsem tenkrát ještě pracoval ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů, takže si vzpomínám, že jsem ještě udělal, mám ho ještě domaskovaný, že jsem udělal a narýsoval takový plakát, že v neděli co neděli se na Karlově mostě povídá a hrajou divné písně. A tak jsme to vylepovali a sobotu, co sobotu a neděli, co neděli jsme tam chodili hrát k soše svatého Kajetána.
0: Říká Miroslav Paleček, náš dnešní host.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

Viděl jsem hory plné ledu, však zpívat o nich nedovedu. Jiskřily dálky nad hlavami,

aby je vrazil ve chřtán dračí. A motýl spěchá po bodláčí. A jako krůběj na prstenu, třpití se drží.

0: všechno ve mně začne zpívat. Zpívat i plakat, maminko má. Jak je to hezké u nás doma.
1: Pozvání do Alex a host přijal Miroslav Paleček, který byl téměř 45 let polovinou dua Paleček Janík. Vy jste byli spjati především tedy s divadlem Semafor. Kdo vás oslovil? A překvapilo vás to? Byli jste z té nabídky nadšení? Nebo jste nad ní?
2: Jak jsme hráli na Karlovém mostě, tak nás tam oslovil nějaký chlapík z Jonáš klubu, což je klub spřízněných duší divadla Semafor. A to jsou takový prostě nadšenci, kteří už tenkrát vlastně pořádali a spolu pořádali takový setkání každoroční. A v roce 68 ke konci bylo to setkání v Obecním domě. Oni nás tam pozvali na základě toho vystupování na Karlově mostě a také na základě toho, že jsme tenkrát taky obrovskou klikou a štěstím jsme se dostali až k panu Jiřímu Černému. Jsme mu nabídli pár svých písniček a on měl tu šťastnou ruku, že vybral píseň Hele lidi a zhradil to do houpačky, 12 na houpačce a to se v celku velice slušně umísťovalo. Nikdy to tedy nevyhrálo, ale byli jsme druzí za Karlem Krylem, bratříčku za Vírej Vrátka. A na základě všech těchto událostí té doby, jak jsem říkal, jak byla těhotná na události, tak nás pozvali na vystoupení pro spřížené duše divadla Semafor. A tak jsme tam spolu s Karlem Krylem tenkrát asi před 12 hodinou v noci vystoupili a přišel za námi Slávek Šimek s Jirkou Grossmanem a nabídli nám vystupování v návštěvních dnech, kde jsme se střídali s Karlem Krylem a posléze se tam objevil i Bohdan Mikulášek.
1: Ano, v proslulých návštěvních dnech Šimka a Grossmana, jak říkáte, jste se střídali s Karlem Krylem. Byli jste přátelé nebo jaký vztah jste spolu měli tak z počátku?
2: Přátelé, nikdy jsme spolu v podstatě na pivu nebyli, ale za to jsme pár sklenic dobrého vína vypili při společných vystoupeních. A při společných setkáních, tak je pravda, že jsme se setkávali výhradně vždycky, když jsme měli všichni kytaru v ruce a střídali jsme se na jevišti. Jo. Ať už třeba v divadle Sluníčko, anebo jsme dokonce měli takový náznak turné, ještě předtím, než Karel odešel, tak jsme měli turné po Slovensku. My jsme jeli z Prahy až do Zvolena, a Karel jel ze Zvolena až do Prahy a cestou jsme se stavěli asi na 4 místech a jedno společné to bylo vnitře, tam jsme měli společný koncert. No.
1: Čili i společně jste,
2: ano.
1: Ale to bylo ojedinělé, nebo?
2: To bylo ojedinělý. No, pak bylo pár vystoupení, jak jsem říkal, v divadlo Sluníčko, nebo tak, a nebo jsme se byli na sebe podívat, když jsme hráli Semaforu.
1: Tak, i vy jste ze Semaforu odešli. A proč vlastně? Proč jste skončili Semaforu?
2: No tak to skončilo tím, že po sametové revoluci pan Suchý rozhodl, že bude pokračovat v tom duchu, v jakém ho spolu s panem Šlitrem založili to divadlo. Takže tam byly, že, jak známo, 3 skupiny. Pepa Dvořák, Slávek Šimek a pan Suchý. Takže tam byla skupina pana Suchýho. My jsme
1: odešli, ale vaše duo, vaše spolupráce s Michálem Janíkem dále pokračovala a my o ní budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Miroslav Paleček.
3: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal Miroslav Paleček, který byl téměř 45 let polovinou dua Paleček Janík. Písně jste skládali společně i samostatně. Michal Janík psal ve větší míře texty, vy jste psal zase hudbu. Byla to velmi plodná spolupráce, dlouhotrvající. Které vaše společné období vy osobně považujete za nejdůležitější, nejúspěšnější?
1: Velmi dobře nám bylo na jednom z nejhezčích pódií světa, a to znovu opakuje, tím je Karlův most. A pak nám nejvíc, aspoň já si to myslím, a nikdo mi to nevymluví a nesebere, že to bylo období, které jsme prožili v divadle Semafor. To si myslím, že byla takové období party snů. Takže když řeknu, Pavel Bobek, Viktor Sodoma, Jana Robová, Miluška Oborníková, Zuzka Burianová, a to ještě na spoustu bab jsem zapomněl, tak to bylo nádherný. Jediný, co mi na tom trošku mrzelo, a to asi každého, že jsme tam neměli tolik prostoru, protože když tam bylo 5, 6, 7 těchto jmenovaných zpěváků a písničkářů, no tak každý měl prostor třeba 2, 3 písničky a dost to. Jinak samozřejmě největší prostor měli komici Slávek Šimek a Luděk Sobota a posléze Petr Nárožný. A tak to byla prostě opravdu éra party snů, a taky jsme měli jednu písničku, která se jmenuje Parta snů, a to byla finálovka jedné hry, která se jmenovala, myslím, Jemný mrav.
0: A přesto, že jste neměli takový prostor, tak považujete tedy vaše působení v Semaforu za to, řekněme, neúspěšnější?
1: No, pochopitelně, protože my jsme tenkrát měli i takový písničkový pořad s Pavlem Bobkem, jsme ho doprovázeli prostě na kytary, a Michal tenkrát v té době velice úspěšně otextoval několik hitů pro Pavla Bobka, když největší je Láskou mě ubývá sil, takže s tím jsme jezdili také pár let, tak my jsme byli, pak jsme začali jezdit i na Portu, tam nás pozval Jup, a tak jsme si to opravdu jako užívali, a tenkrát to bylo jako žně pro písničkáře.
0: Jak vůbec vypadala tvorba vaše a Michala Janíka? Vznikala nejdříve skladba, pak text, nebo opačně, nebo to bylo jak kdy?
1: My jsme vyzkoušeli snad všechny způsoby, a jak jsem slyšel vyprávět o tomto problému i kolegy někteří, tak drtivá většina z nich to vlastně fungovala takhle. Jo, začínali jsme tak, že já jsem si myslel třeba, že jsem přišel na nějaký hezký motivek. Tam ta. Tak jsme se posadili a Michal něco napsal, teď já jsem to jako k tomu zpíval, teď jsem něco přidal k tomu, on ten verš rozvinul, tak já jsem zase na to napojil tu melodii nebo něco takového, a takhle jsme udělali jako ty první písničky. No pak už, když už jsem se do toho víc podořil, a Michal také, a pohltilo nás to, vcuclo, tak už jsem takzvanou svahilštinou, jako všichni, vlastně jsem nahrával na magneťáky B4, který jsme si tenkrát koupili na splátky každý, tak už jsem nahrával nějaký jakoby melodie. No, tak to jsem mu pak předal a on to otextoval. Pak jsme se dostali k tomu, že jsme vlastně psali na zakázku pro Český rozhlas, pro redakci dětí a mládeže, tak nám tam prostě Mirka Bendová dodala takový krátký popisky toho, o čem by se mělo zpívat v té a v té písně, a Michal to rozvinul do textu. Já jsem ten text dostal na poslední chvíli, den před natáčením jsem neměl nic ještě, ale čas a termín, to je kruťárna. Ale dobrá.
0: To je bič.
1: No a takže v podstatě jsme vyzkoušeli všechno.
0: Miroslav Paleček je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Kněžná fialinko, proč se v houští skrývá?

0: Ve vysílání Českého rozhlasu si povídám s Miroslavem Palečkem. Po Michale Janíkovi jste se na svém milovaném tenise, nebo po spolupráci s Michalem Janíkem, jste se na svém milovaném tenise potkal se zpívajícím právníkem Ivo Jahelkou a další vlastně hudební spolupráce byla na světě. Tak jednoduché to bylo?
1: No, bylo to velice jednoduché, protože jsme se poznali jak na tenisovém dvorci, tak i na plzeňské portě. Takže tam jsme se potkali poprvé a tam jsme zjistili, že jsme oba propadli tenisu. A tak jsme pokračovali a ta spolupráce pokračuje až do dnešních dnů a myslím, že bude ta spolupráce pokračovat až do konce světa a času.
0: Opravdu?
1: Ano, ale ta spolupráce je...
0: Nárazová.
1: Ne nárazová, je úplně jiná, než byla spolupráce s Michalem, protože my s Ivošem vlastně nefungujeme jako taková ta dvojice, jako jsme byli my s Michalem. Máme s Ivošem asi 2 nebo 3 písničky společný, ale moc dobře si uvědomujeme, v čem jsou naše slabiny a v čem je případně nějaká naše síla. Takže my to svoje společné vystoupení zahájíme společnou písní, pak tam sedím na jevišti 55 minut, já zpívám svoje písničky, pozvu Ivoše, ten posluchače dorazí a pak mě pozve a rozloučíme se společnou písní.
0: Takže není to celé společné,
1: není
0: jako to
1: společné,
0: bylo
1: jako,
0: s Michalem
1: že bychom dvojhlasy a všechno a kytárky dohromady a tak. Ne, to ne. Mm-hmm.
0: Vy jste vydali album Tenisová akademie. Komu je určena?
1: Ta je určena všem, kteří propadli tomuto královskému sportu.
0: Jako vy.
1: Jak pasivně, tak i aktivně. Protože to mě velice mile Ivo překvapil. Já jsem, přiznám se, tomu nevěřil. Když v nás uzrál nějaký plán napsat CD Tenisová akademie. Protože jsem si říkal, to není možný, aby někdo napsal 15 nebo 17 písniček o tenise a přitom se neopakoval. Jsem říkal, to je nemožný. Ivo to dokázal a dokonce jsem vlastně mám zásluhu na tom, že Ivo při spolupráci na tenisové akademii poprvé napsal několik textů na melodii. Jinou, než skládal vždycky on, ale on ty svoje písničky skládal, ten nevyzkoušel všechny ty možný způsoby, jo? Ten prostě jenom se k němu dostane nějaký spis soudní a ono zpracuje a pak k tomu prostě dodá takový ten vypravěcký způsob. Takže ten pracoval takhle, ale při té tenisové akademii jsme najednou dospěli k tomu, že nám chybělo ještě vlastně pár písní nebo něco, tak Ivo říkal, hele, tak mi teda pošli nějaký svoje nápady. Tak jsem mu to poslal, no a on se do toho pustil a dokonce se mu to i zalíbilo a napsal mi pár textů i pro mě samotného.
0: Čili pro vaše skladby, ano, které vy jste složil, ano, tak vám je Ivo Jahelka otextoval. Tak a vy jste pak se... Nechci říct, že obrátil naše české spisovatele. Vy jste je měl v paměti asi celou dobu, ale až vlastně v poslední době jste, jak zhudebnil třeba Jaroslava Seiferta, Jaroslava Ješka, Jiřího Voskovce, Jana Wericha, tak kdy vás napadlo právě třeba zhudebnit Jaroslava Seiferta?
1: To mě... Takhle, já jsem v těch básních pochopitelně věděl od útlého školního věku. Ale tenkrát mě to teda vůbec nebavilo. Co si budem povídat? To tenkrát jsem koukal na to, abych vyběhl ven a čutal do balónu, nebo já nevím, nebo hrál na kytaru.
0: Takže musel jste k tomu dozrát.
1: Musel jsem k tomu dozrát, dospět, ale nejvíc mi vlastně k tomu pomohla báseň Hora Říp, kterou jsem před časem při takovém bezcílném bloudění po internetu objevil. Ona objevila mě, vykoukla na mě báseň Hora Říp. Tak pochopitelně jsem si vzpomněl na tu báseň, ale okamžitě jsem se ocitl zpátky ve škole u tabule, jak ze mě souška učitelka marně deluje báseň, ale také mě napadl takový drobný motivek, který jsem si poznamenal a později zpracoval. Ale nikdy by mě nenapadlo, že to dopadne tak, jak to dopadlo teď do dnešních dnů, protože jsem si tenkrát říkal, tak já se pokusím zhudebnit 2 nebo 3 básně, 4, no. Tak proto jsem věděl, že sahám někam, kam třeba ani bych neměl sahat. Ale pak mě to tak nakonec pohltilo, že to dopadlo tak, že mě, to je tak špatně řečený, ale že vyšlo CD Písně domova podsta Jaroslavu Seifertovi a po 5 letech jsem to téměř zopakoval, tak mi vyšlo CDčko Srdeční záležitost, to bylo k mým narozeninám, které mám každý rok, ostatně jako vy všichni.
0: Ale kulaté jste měl loni.
1: A tentokrát u toho posledního CD je to takový výběr můj žijících, nežijících, našich i některých cizích básníků.
0: Říká Miroslav Paleček, náš dnešní host.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ve vysílání Českého rozhlasu si povídám s Miroslavem Palečkem, který kdysi tvořil hudební tandem s Michaelem Janíkem. Teď spolupracuje hojně také se zpívajícím právníkem Ivem Jahelkou. A samozřejmě je na své sólové dráze, zhudebnil takové velikány básnické jako Jaroslava Seiferta, ale vy jste zhudebnil třeba i Cestičku k domovu, všichni známe Karla Václava Raise a tuto báseň. Tak jak vás toto napadlo? Pojilo se to k vašemu dětství třeba ta báseň?
1: Ne, tak já jsem dostal pozvání na vystoupení u příležitosti otevření nové radnice Blázní Bělohrad na náměstí Karla Václava Raise, který se tam narodil a stával tam také jeho rodný domek, teď už je tam jenom cedule s tím. A já tam mám spoustu známých, protože jsem tam mockrát hrál jak s kytarou v ruce, tak i na tenisových turnajích v místní Bažantici. A když jsem dostal to pozvání, tak si říkám, já musím nějak ty místní obyvatele překvapit, tak jsem nastoupil do antikvariátu, koupil jsem si výběr z díla Karel Václav Rais a koukám prostě Cestička k domovu. Si říkám, no to je nádherný, jo, ty verše jsou takový, jako že by to, jako kdyby je napsal Karel Haschler, tak jsem říkal, tak to musím udělat v tom duchu Haschlerovském, aby tam byla ale kytara a ten projev takový a hezká melodie a akordeon. No tak jsem je velice, si myslím, příjemně překvapil, když jsem jim to tam pak zaspíval a tahle ta písnička je také na tom posledním CD.
0: Pane Palečku, je něco, co nedokážete zhudebnit? Mě teď napadá otázka na závěr.
1: Jo, samozřejmě.
0: Opravdu.
1: No, ono,
0: na co dalšího se třeba chystáte? Co byste ještě chtěl zhudebnit?
1: To možná někdy, jak jsem teď tady něco plácal, někdy třeba i trošku nesmysly, mohlo to vypadat tak, že na co sáhnu, proměním ve zlato, ale není tomu tak. Já to moc dobře vím. A ono to trvá hodně dlouho, než člověk by měl pustit něco do světa a neměla by ho ztrácet soudnost. A já mám zatím pořád ještě pocit, že tu soudnost mám, tak mi to prosím vás, tu iluzi neberte.
0: Já myslím, že to není přeci jenom iluze. Co vaše spolupráce s panem Fousadlem, když použiju přezdívku?
1: No, Fousadlo, tak to je, tak my se známe pochopitelně způsobení ze skupiny Semaforské od Slávka Šimka a vždycky, když jsme hráli někde, já jsem se narodil v Motyčíně, to je u Kladna, Pepa je Kladeňák, takže i to nás spojuje. A když jsme s Michalem tenkrát hráli někde poblíž Kladna, tak se tam, když měl Pepa volno, přišel vždycky podívat. Jo, to bylo hrozně milý. No a teď ta poslední spolupráce s námi, taky jsme už spolu odehráli teď několik vystoupení s názvem Dva bardi ze Semaforu. A při té příležitosti jednou mi věnoval a dedikoval mi svůj text Těžko nás pán Bůh změní. A tak jsem mu ho zhudebnil, poté se mi to opravdu zalíbilo moc a moc a dohnal jsem ho téměř k pláči.
0: To je krásné. Já moc děkuju, že jste tu s námi byl, děkuju za vaše vyprávění a ať se vám daří, ať stále vás napadají nové a nové skladby a třeba další básníci,
1: dobře,
0: které děkuju. Zhudebníte. Děkuju. Miroslav Paleček byl naším hostem.
1: Moc krát děkuju a už teď se těším na někdy příště.
2: Alex a host.
1: Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je z nich do breku. Lidé se těžko změní, druhýho v hubě mají, když na kole napadáš, o tom si povídají, že prý jsem dávno na dně,

se rádi máme. Druhý den pomlouváme, že patřím mezi blázny, co stárnou s vírou svou, a dál ty, co je zklamou, na kafe k stolu zvou. Že kabát mám už jetej a srdce samej šrám, že zdravím, koho potkám, a vždy se usmívám. Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je mi dobré ku. Já nejsem o moc lepší a tak se nezlobím. Já jenom mávnu rukou a lidem odpouštím. Těžko nás Pán Bůh změní, jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Deště z minulého týdne nasytily půdu na jihu Moravy do hloubky 15 cm. Extrémní sucho stále trvá. Kriminalisté v Praze zadrželi podvodníky z call center. Škoda přesahuje 10 milionů korun. A počasí zítra zpočátku zataženo, místy déšť, později od jihu výrazné ubývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu republiky kolem 24. Zprávy a o Taneha Sil. Pěkný večer. Srážky v minulém týdnu částečně zlepšily stav půdního sucha. Na jižní Moravě ale déšť nasytil půdu pouze do hloubky zhruba 15 cm. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu Intersucho a Českého hydrometeorologického ústavu. Na suchu zůstává také velká většina moravských řek.
4: Pod normálním stavem zůstává taky většina pramenů a mělkých i hlubokých vrtů. V Čechách je situace s nasycením půdy o něco lepší. Tam meteorologové zaznamenali úhrny srážek i nad 100 mm za týden. Na rozdíl od Moravy, kde místy nedosáhly ani desetiny. Podle tvůrců webu Intersucho se následky sucha stále prohlubují a i kdyby přišly silnější srážky, letošní škody v zemědělství a lesnictví už nenapraví. Šimon Franz, Český rozhlas.
3: Pražští kriminalisté zadrželi trojici podvodníků z call center. V červenci podle policistů vybrali z cizích bankovních účtů celkem 10 milionů korun a poškodili tak více než 50 lidí. Detektivové v bytech pachatelů našli 500 000 korun v hotovosti a také 17 mobilních telefonů, které pachatelé při svých podvodech používali. Hrozí jim až 8 let ve vězení. Podle mluvčího pražské policie Richarda Hrdiny mohou ale tresty dostat i samotní poškození.
5: Poškození, kteří poskytli své bankovní účty, jsou zároveň i podezřelí ze spáchání trestného činu legalizace výnosu z trestné činnosti, za což jim hrozí až 6letý pobyt za mřížemi. Takových nabídek je na sociálních sítích mnoho a poskytnutím svého účtu se vystavujete trestnímu stíhání.
3: Krásná lípa na Děčínsku vydala varování před vlkem. Podle webových stránek radnice se zvíře o posledním víkendu pohybovalo v centru města. Vlci se v oblasti Národního parku České Švýcarsko vyskytují zhruba od roku 2017.
6: Město upozorňuje na víkendový výskyt šelmy a žádá obyvatele, aby byli opatrní. Zvíře bylo pravděpodobně hladové a hledalo potravu. Za normálních okolností se vlk člověku vyhýbá a útočí jenom, když si připadá ohrožený. Při venčení, hlavně v okrajových částech města, by měli lidé nechávat svoje psy na vodítku. Daniela Pilařová, Český rozhlas. Sport.
3: Jakub Menšík a Karolína Muchová postoupili do semifinále mixu na tenisovém US Open. Domácí dvojici Paul Navarová ve čtvrtfinále porazili 4-1 a 5-3. Kateřina Siňaková s Britem Petnem naopak dohráli turnaj už ve čtvrtfinále.
2: Počasí.
3: Po oblačné noci čekáme zítra ráno a dopoledne ještě oblačno až zataženo, v jihozápadní polovině území i polojasno, místy občasný déšť nebo přehánky, hlavně na severu republiky. Odpoledne a večer ubývání srážek a výrazné ubývání oblačnosti. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni, na jihu republiky mezi 22 a 25.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: U Českého Těšína se zdržíte na obchvatu města, hlavně ve směru do Polska. Provoz brzdí omezení přes mostem přes řeku Olši. Kolona je o odbočky na Havířov. Zdržení je kolem 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Začíná pořád Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
2: Zlatá láska.
7: Po lásce a něžném obětí touží každý z nás. Proto máme pro vás tento pořad.
8: Budeme vám vyprávět o páru, který na začátku spojila žvíkačka a jejich manželské pouto drží už 67 let.
7: Jemu je 88 let, ona brzy oslaví 87. narozeniny.
8: Byli si mnohokrát oporou. Krásně se doplňují a jeden bez druhého si nedovedou představit ani jediný den.
7: Jak prohlásil filozof Jean-Jacques Rousseau, je třeba být si trochu podobní, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: stará babka.
1: No. No má něco odžito a žena se spoustou zkušeností a doufám, že i s trochu lásky pro svého muže.
0: Doufám, tu lásku mám velkou, jsem ráda, že ho mám, ale možná, že budu koukat na takový brečet, protože já jsem plačka známá.
1: To já taky občas.
0: No.
1: A zvlášť, když slyším ty příběhy vás posluchačů, tak se neudržím. A teď to k tomu patří, ne?
0: Ano, to je život. Je to, jak to je. Tak pojďte dál.
1: Kytičku pro vás.
0: Je, děkuji, já miluji kytky. I když to nestíhám všecko, podívejte, jakou mám zahrádku.
1: Velkou.
0: Džungli.
1: A ten dům, to no, uklízíte.
0: Už není náš.
1: Už je dětí.
0: Když jsem ochořela před 8 lety, tak jsme všecko dali dcerám. Je to danajský dar, ale je to dar. Co? Tak pojď pozdrav aspoň ne, tatínku.
2: Vždyť jsem zdravil.
1: Takže vy budete Josef.
2: Jo.
0: Ano, pojďte dál.
3: I když se tehdy 18-leté dívce, onen 20-letý, sportovně nadaný, mladík nelíbil, někde ve hvězdách byl jejich osud už předem spojen.
4: Aby se zamilovali, museli oba dva opustit své rodné Ústecko. Stanislava se vydala na just rodičům do Pardubic, Josef narukoval na vojnu a sloužil ve stejném městě na východě Čech.
3: Potkali se jednoho chladného říjnového dne na pardubickém kluzišti, kam Josef chodil na trénink s vojáky.
5: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
2: Takže viděl jsem takovou pěknou holku, najednou ke mně jako přibruslila, no, a já jsem měl v puse žvejkačku, tak jsem půlku té žvejkačky ukous, ona si ji vzala a tím jsme začali.
1: Tak to bych nečekal, fakt to takhle bylo.
0: No ano, takhle to bylo, já jsem chodila bruslit a já jsem ho znala, jenže mě se nikdy nelíbil, protože on byl vysoký a že jsem říkala, toho nechci, měli jsme kamaráda Vencu Peška a ten mě s ním dával furt dohromady. A já jsem říkal, toho nechci, ten má hlavu jako růžičko a kapusta. A nechtěla jsem ho. A najednou jsme se potkali na tom stadionu, rozdělili jsme se o žvejkačku, no a vidíte to. Ještě to nám to vydrželo do teďka.
1: On si vás k sobě tak jako přilepil.
0: On byl hrozně takový milej, slušnej, tichej, to už teď nemůžu říct, ale bylo to fajn, bylo to krásný. Byli jsme mladí hlavně.
1: Vy jste si o tu žvíkačku řekla, nebo jak to takhle?
0: Ne, on prostě mě tu žvíkačku měl, žvíkačku tak půl dal sobě a půl dal mě a bylo to tak.
2: Já jsem byl na vojně, že jo, tak jsem měl propustku, takže jsem vždycky musel být do 7 hodin v kasárnách v Pardubicích. No, takže jsme se sešli druhý den znovu na tom ledě, na tom zimním stadionu, no.
1: Vy jste si dávali rande na kluzišti?
0: Ano, ano. Ano.
1: Ten první den, jenom jste se chytli za ruce, nebo dali jste si už pusu?
0: Ne, to ne. To jako ne, to ještě nějaký den to trvalo, než jsem zjistila, že se mě líbí. A tak.
1: Jak to tak mladá holka zjistí? Podle čeho to pozná?
0: Já nevím. On byl takový, moc toho nenamluvil, ale byl milej. Prostě najednou se mi začal líbit. No.
1: Co vám, Josefe?
2: Já jsem ji taky viděl už několikrát předtím, jo, než jsme se setkali na tom zimáku tam. Jako v Pardubicích jsem ji potkal několikrát na náměstí. Líbila se mi, no, byla pěkná holka. Hlavně byla štíhlá a pěkná holka byla prostě, no. Líbila se mi, hned od začátku. Protože já byl spíš takový, jak říkala, tichej, moc jsem to nenamluvil a Stáňa jen promluvila, prostě mluvila 24 hodin denně i ze spaní.
1: A vám se to líbilo?
2: Mně se to líbilo, no.
1: Kdy jste to řekli rodičům třeba, že spolu chodíte, nebo kdy začali vědět, tušit?
0: Tak já vůbec celkově jsem měla problém. Když bylo 18 let, tak jsem, já to říkám tak divně, ale řeknu to, zapíchla vidle, napsala jsem dopis, dala jsem ho na hodiny a voděla jsem do Pardubic.
1: To byl dopis pro rodiče?
0: Pro rodiče, napsala jsem, že odcházím z domova. Že
1: a proč?
0: Protože moje maminka vždycky říkala, Stáňo, ty bys

0: dne neměla, tak budeš chodit špinavá, roztrhaná a hladová. Tak jsem mi chtěla dokázat, že se o sebe postarám. Tak když jsem mě bylo 18, odjela jsem do Pardubic, no a tam to pokračovalo takhle. Nakonec jsem se naučila tam šít, plíst a opravdu se starat o sebe, ale myslím si, že to bylo dobře, že to tak všecko mělo být. A už že, protože jsem teda byla zamilovaná do Pepy, no.
1: Vy jste tady odjela a v těch Pardubicích jste si našla životní lásku.
0: Ano, ano, takhle to bylo.
1: Možná se drze zeptám. Byl první?
0: Já jsem předtím měla takový jenom letmý známosti, ale Pepa to byl můj první chlapec a hned jsem byla v jiném stavu. Hned to vzal hákem.
1: No, vy taky asi.
0: No já nevím, já taky jsem u toho byla. No.
1: Tak kdybychom to nějak kulantně měli popsat, jak k tomu došlo tak rychle tedy?
0: Já ani ne, my jsme chodili do lesíka, viď Pepo. My jsme chodili do lesíka, no a najednou, no, tak to, no, no. Já nevím, jak to mám popsat, bylo to hezký.
1: Vy jako voják jste toužil a naléhal, nebo co?
0: Přišlo tak samo. Víš, to, no, já sam, nevím, to bylo takový...
2: Jo, samo to přišlo bez nějakého nátlaku.
0: Ale já jsem, jako už si to přála, protože já jsem si myslela, že nejsem normální, protože ty holky už měly známosti kompletní a já pořád nic. Já jsem nepotřebovala žádného kluka. Mně stačilo, když jsem třeba dostala pusu a najednou práska. Bylo to.
1: Najednou od pusy rovnou dítěti.
0: Ano, ano, bylo to tak to bylo nějak. No. Já jsem tenkrát šla, že jo, na gynekologii a tam byla paní doktorka a já říkám, paní doktorko, víte, já jsem teď začala být taky, začala jsem žít, jo, a to, a já nemůžu být to, já nemůžu být v jiném stavu. A ona říká, ale děvenko seš.
1: Co se ve vás odehraje a jak jste si naplánovala, že to řeknete Josefovi?
0: Já jsem to nějak neplánovala, akorát teda tenkrát maminka, manželová, ta byla z toho jako dost špatná a dokonce chtěla, abych si to nechala vzít. A já jsem teda jako říkala, že za žádnou cenu, že když teda ať si svého Pepánka nechá, že já se o dítě postarám, že si ho vychovám sama. No ale nakonec to dopadlo tak, že jsme se vzali a že všechno v naprostý pohodě, no. A moje maminka to tak nějak, možná, že byla i ráda, nevím.
1: A co Josef? Když jste se dozvěděl, že se Stanislavu čekáte?
2: Já jsem řekl tak, že se vezmeme a budeme spolu. To byl konec a vzali jsme se. Já myslím, že jsem udělal dobře tenkrát.
0: Tak on to byl takový ušák. Teď mu bylo 21 let, jo. A já mě bylo 20, no.
2: Já jsem vlastně rád a tu babku mám rád a miluju ji víc jak za mlada. Protože se o mě stará a kdyby se tak o mě nestarala, tak já už tady dávno nebyl. Protože jsem prodělal dost nemocí, až teď na starý kolena je mi dobře. No.
1: Jste rád, že ji máte?
2: Tak.
1: Řekl vám to někdy takhle?
0: Ani ne, vidíte, že teď mám slzu.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám svůj příběh vypráví její manželé Stanislava a Josef Stehlíkovi.
2: Brali se, protože museli. Před 67 lety. Bylo v tom dítě, ale také velká láska.
1: Jak bývalo zvykem, Josef musel požádat o ruku Stániny rodiče.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: To vím, že tam byl takový zmatek. Hlavně jsem to říkal dědovi, jo, to jako tátovi. Jo.
4: No, táta náš byl takový hodnej, klidný člověk.
3: Ten to hned jako schválil. No tak pak během toho měsíce jsme měli svatbu.
4: Obřad byl na městském úřadu v Litoměřicích. Táta do kostela nechtěl jít. Mě to mrzelo, ale respektovala jsem ho.
5: To znamená, že jste měli jen občanský obřad?
4: Občanský. A když jsme měli teďkon tu kamennou svatbu po těch 65 letech, tak jsme byli v kostele svatého Vojtěcha a otec Havelka nás jako oddal a tátovi se to líbilo a bylo to krásný.
3: V tomhle věku už je všechno krásný. Jo.
5: A ten svatební den, vy jste tedy přijeli na obřad, pamatujete si, jaké jste měla šaty, kdo vybíral prstýnky, jestli tam byly nějaké rituály na té svatbě?
4: No, měla jsem kostým, protože to už jsem byla 4 měsíce těhotná.
5: Takže speciální kostým?
4: Ano, takový normální kostým jsem měla.
5: Bříško už bylo vidět?
4: No trošku možná už. Jo, měla jsem bříško.
3: Moc ne,
4: no vidíte, no, je to dobrý. No, a mě to trošku mrzelo, že jsme byli v tom kostele, protože já jsem celých 8 let chodila na náboženství, byla jsem křtěná, že jo, přijímání, biřmovaná, jako já jsem byla věřící, já jsem chodila do kostela každou neděli, no a musela jsem se přizpůsobit, no.
5: Připomínáte si to výročí své svatby rádi?
3: Jo, to jsme slavili po každý do takových těch 50 let, no. A pak už je to takový, no, jsme rádi, že jsme na světě. No, po 50.
5: Jste rádi na tom světě?
4: Já jo. Já určitě.
5: A jste ráda, že jste si na začátku vzala tu žvíkačku?
4: Myslím si, že bych ho neměnila.
1: Počátek jejich manželství se tedy datuje od 15. listopadu roku 1958.
4: Pepa přišel z vojny, vzali jsme se toho 15. listopadu a já jsem zůstala ještě do začátku března v Pardubicích. Bylo to takový smutný, hrozně jsem se na něj těšila, když já jsem jezdila teda domů, že jo, nebo občas přijel za mnou Pepa, tak to bylo takový, byla jsem toho špatná, protože jsem chtěla s ním být pořád, ale bohužel to nešlo, že jo. Navíc teda jsme neměli kde bydlet, takže jsme bydleli u mojich rodičů v Litoměřicích, tam jsme bydleli 2,5 roku, tak jsme se nakonec pak odstěhovali k babičce do Neštěmic, k manželové mamince. Tam jsme bydleli asi 2 roky, viď?
3: Jo, 2 roky, no.
4: No. Ale babička vždycky říkala, mladý zvlášť, starý zvlášť. A něco na tom je. Když jsem cokoliv jsem udělala, všecko bylo špatně. Já jsem taková kachna, když peru, tak jsem hotová taky do pračky. Jo. Když něco dělám, prostě dělám to s nějakou takovou určitou vervou. A babička byla strašně hodná, ale nemohli jsme se shodnout, takže jsme se odstěhovali. Dostala jsem garzonku, takže my jsme čekali 6 let na byt. Tenkrát to takhle prostě bylo.
2: Z jejich lásky přišly na svět dvě skvělé dcery. Půl roku po svatbě se narodila Stáňa a o 11 let později druhorozená Petra.
1: V průběhu let přibyla i vnoučata a později i pravnoučata. Když se oba ohlédnou za svým životem, byl krásný? A kdyby to šlo, zopakovali by si těch 68 let lásky?
4: Já myslím, že bych některé věci udělala jinak, ale asi by to zůstalo, jak to je.
3: No, já bych to nevyměnil.
5: Stáňu za nic.
3: Ne, nedal bych jí. Protože ta se fakt o mě stará. Ano, musím jí pochválit.
4: Já
3: jí teda i chválím teď, jo. Že vždycky řeknu, babko, já tě stejně miluju, jako ty vnoučata to říkají. Babi, my tě milujem. No.
5: A co vy, milujete jeho?
4: Já jsem ráda, že ho mám. V dobrých i špatných časech vždycky mě byl oporou. A já myslím, že bych ho nikdy neměnila.
5: Myslíte si, že láska vydrží i do pozdního věku? Že neumírá?
4: Ano, věřím tomu.
3: Určitě. Ale chtěl bych tady ještě vydržet. Babička, maminka moje umřela ve 94. A všichni moji příbuzní se dožili víc jak 88, takže tady vydržím do těch 95.
4: Já nevím. Jak to je, tak to je. Já nad tím nepřemýšlím. Beru to tak, jak to je.
1: Láska Stanislavy a Josefa neutuchá. Možná věkem spíš posiluje.
2: A to nás dojalo. Proto jsme jim po Patriku Rozehnalovi poslali jako malý dárek dva zlaté hrnečky našeho pořadu a jedno velké digitální rádio.
1: Chtěli jsme je potěšit a překvapit.
4: To je krásný. A to je, prosím, to je rádio.
5: Digitální.
4: A můžu si na něj šahnout?
5: Šahněte. Zapněte ho.
4: A to hraje samo?
5: Ano. Přesíč
4: Ježiš,
5: teda.
4: To je krásný. A myslíte, že to budu umět?
5: Vy určitě.
4: Já nevím, kde se zapíná.
5: To všechno zjistíme. Máme návod a tak.
4: Ty, to je krásný.
5: A pak pro vás máme dva zlaté hrnečky zlaté lásky.
4: Je to hezký. Oni jsou opravdu zlatý. A víte, co je nejhorší, že táta nepije kafe.
5: Ale pije čaj.
3: Čaj, jo.
4: Ale kafe nepije.
5: A to je i na čaj. Já teda jako bych za něj orodoval, že bych mu do toho i čaj udělal. Co, dáte si čaj, že?
3: Kafe jsem se odnaučil pít na vojně, protože nám tam do toho dávali brom.
5: Vy mu do toho taky dáváte brom?
4: Ne, já už mi dávám vůbec nic. A i kdybych ho dával, tak je to stejně.
5: Vás to skoro porazilo na zem.
4: No mě to...
5: Vyrazilo dech.
4: To rádio mě vyrazilo dech. Ty vado.
5: Takže myslíte, že pouštět si ho bude Stáňa?
3: No to bude hrát na něm. To bude na něm hrát i v noci.
5: Chcete něco vzkázat Petrovi a Carmen?
4: Že jim hrozně moc děkuju a že bych je ráda někdy viděla a chvilku s nima mluvila. Protože jsou to strašně fajnácky sympatický lidi, oba dva. Já moc děkuju a mám hroznou radost. I za hrničky, i za rádio. Děkuju moc.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Zlatá láska je kronikou lidských osudů, kde hlavní roli hraje čistá a opravdová láska.
2: Dnes nám o ní vyprávějí Stanislava a Josef Stehlíkovi, kteří se brali před 67 lety.
1: Ve které chvíli docenili nejvíc sílu své lásky a pocítili oporu v tom druhém?
3: No tak, já jsem před 8 lety měla zhoubný nádor v tlustém střevě. Takže jedna operace, za týden druhá operace, protože mě zavřeli a bylo to špatný, tak mě udělali vývod. Takže to jako, myslím si, že já jsem měla půl roku otevřený břicho, než mě to zarostlo všecko. A tak se o mě tak staral poctivě. A ještě navíc teda měl sestru Věru, která byla o 2 roky starší, tak nám každý tedy jezdila. No byly to špatný časy. Mně bylo 78 a takhle jsem dopadla, že jsem byla takhle dost nemocná. Ale dostala jsem se z toho.
4: I díky svému muži?
3: Díky svému muži, ano. Že se o mě staral.
5: Když jsem se to rozvěděl, že má nádor na tom tlustém střevě, bylo mi zlé z toho. No a pak jsme šli s Petrou za panem doktorem a on říká, že jako je to na dobrým místě, že to není na konečníku, že je to někde v břiše a že se to nechá operovat a že to určitě jako odstraňají. No. Takže to se mi jako udělalo dobře. No a opravdu to dopadlo dobře, že za 5 nebo 6 neděl byla doma.
3: Já jsem chodila na kontrolu na onkologii. Tam byl nejmenovaný pan doktor a ten mě rovnou řekl, máte pár měsíců života, máte rakovinu v celém těle, máte metastáze, mi řekl. Tak to jsem jako brečela, protože já jsem chtěla žít. To bylo takový špatný období, víte, kdy člověk ví, že je to konečná. No a on pak jsem si k němu šla, už nevím časově, jak bych to řekla, a on říká, vy jste zázrak, vy jste se ze všeho dostala.
4: Co pomůže? Ten druhý, ta touha žít, ta síla, kterou v sobě máte, co vás zvedlo a vrátilo do života?
3: No tak, já jsem chtěla žít, takže možná i taková ta vůle moje, a nebo to štěstí, že teda to bylo, jak to bylo, tak jsem tady.
5: Já si myslím, že to byly taky hlavně vnoučata, protože jich máme tolika, takže to jí drželo hodně při životě, vnoučata.
4: Drželi jste se víc za ruce? Říkali jste si třeba v té době věci, na které nebyl čas, jenom abyste si dodali síly?
5: Určitě. Určitě jsme se drželi a stáli jsme při sobě celou tu dobu, než jsme se dozvěděli, že to je dobrý.
3: No a letos opět v lednu neprůchodný střeva. Takže jsem byla na další operaci, takže jsem měla během 8 let 4 operace a trošku jsem měla strach, abych úplně, víte, nebyla dementní. A ono to docela dobře dopadlo, že občas ještě si na něco vzpomenu, když to někdy bolí. Ale já jsem taková, že si to, co potřebuju, na to si vzpomenu. A takové ty věci podřadní zapomenu. Kolikrát se mě Pepa něco ptá, já to nevím. A přitom jako jsem to měla v ruce a všecko, ale já to nevím. Prostě to vypustím, no. Takže je to všecko v pohodě.
4: Stanislavo, vy jste taková bojovnice. Vy jste od přírody podle mě člověk, který se prostě ke všemu postaví a řeší to hned a pustí se do toho, jak vy jste řekla, s vervou. A máte štěstí, že vedle sebe máte na začátku možná toho, jak vy jste říkala, nemluvu, ale klidného manžela, který je vám oporou a který možná jenom to, že se na vás podívá, stiskne tu ruku, tak vám to dodá sílu a máte ji na to uzdravování a na to, abyste byli spolu. A proto chcete žít, si myslím.
5: No, jak říkám, jsem rád, že tu babku moji mám a bez ní už bych tady dávno nebyl, jsem říkal, protože jsem taky prožil pár nemocí.
4: Co se vám stalo?
5: Nejhorší bylo, když mě prasklo slepý střevo tadyhle za pecí, tak to mě z toho dostali na poslední chvíli. No.
4: To šlo asi o minuty.
5: No, to bylo, tam jsem byl tenkrát 6 neděl v nemocnici a pak jsem měl ještě druhý chyt, mám budíka a na tom budíku se mi chytla, jak se to říká, nějaký virus, tak jsem ležel 6 neděl na infekci, tam jsem dostal 300 kapaček antibiotik a když za mnou přišel můj ošetřující lékař, doktor Fejfuša, tak na mě kouk a říká, zítra vás odvezu do Prahy, do Homolky, jako panu profesorovi Neužilovi. A tím vlastně má taky asi zachránil život. Když jsem tam přišel, pan profesor říká, za svoji existenci jsem neslyšel, že 80-letý člověk nebo pacient, že by vydržel 300 kapaček antibiotik. Vrátili mi tam budíka a za 2 dny jsem šel domů. A od té doby, to musím zaklepat, je mi dobře.
4: Vás musí mít nahoře někdo hodně rád.
3: No já nevím, ale jsem ráda, že mám takovouhle povahu, že i když je zlé, tak si myslím, že zase bude dobře.
5: A když je to normální, tak začnu brečet.
3: No,
5: musíme ještě nějaký čas tady vydržet. Jak říkám, je nám docela dobře, i když jsme starý a kuhlí už, no. Za týden mi je 88.
3: A mě jenom 87, 6. ledna, jsem na Tři krále. Ale jako nevím, jestli bych chtěla teď v této době být mladá, nevím. I když by to bylo fajn, nic by mě nebolelo.
5: Já určitě bych chtěl být mladý, ale nesměl bych mít ten rozum, co mám teď. Musel bych být mladý bez toho rozumu. Jo.
4: Co je hezkého na tom stáří? Sil už třeba není tolik, přichází ty nemoci. Ale přijde se stářím i něco hezkého, co v mládí mít nemůžete?
3: Rozhodně člověk už nemůže to, co mohl dřív. A já se s tím nějak nedovedu vyrovnat. Já říkám, že i když jsme na tom, jak jsme, tak díky za každý nový ráno a za každý nový den.
4: Když se ráno probudíte, pozdravíte se, dáte si pusu, nebo jak to vypadá?
3: Jakdy. Někdy jo, někdy ne. Táta ten stává dřív, protože já jsem celý život stávala mezi 4. a 5, tak teď si spím do 8.
4: Necháváte rád si přispat svoji ženu?
5: Jo, když já stávám, tak se vůbec neprobudí. Probouzím se okolo 6. hodiny, to mě zbudí Tomík, tak nejdřív cvičím nohama. Kolena, kotníky. Jo, takhle s nima hejbu, kotníkama, protože z toho volejbalu ty kolena mám prostě pryč. No. A po půl hodiny se probudím, jdu se psem ven, no, udělám žrádlo slepicím, vykoupu a jdu nakrmit. A je 8:30, no a babka stává.
4: Petr Kostka někdy řekl, že má v některé dny pocit, že vstane a než si vyčistí zuby, tak už je večer, jak ten čas letí. Jak je to u vás?
5: To je fakt taky, že mně připadá týden jako 3 dny. Je neděle, a dvakrát se probudím a už je zase neděle. Ale když to zase vemu, tak my máme neděli každý den. Jo. Ale hrozně rychle to letí. Nikdy jsem si nemyslel, že tady vydržíme takhle dlouho. nebejt těch doktorů, tak už tady dávno nejsme.
4: Není to náhodou to, že tu jste takhle pořád ještě, je dáno tím, jací vy jste? Že jste si našli v sobě zalíbení na začátku, důvěru, kterou jste si vybudovali během těch let a lásku, kterou jste si udrželi? Není to i tím, že tu vlastně zůstáváte, protože si tu sílu dáváte navzájem?
3: No, je to možný, ale taky si myslím, že to je i prostředím, protože my žijeme 28 let, jsme tady na té chalupě. Je to všecko těžší, než třeba kdybych byla v bytě, ale je nám tady dobře.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh vybraný na dnešek je příkladem osudové lásky, kterou prožívají manželé Stanislava a Josef Stehlíkovi z Němčí v Českém Středohoří.
2: Poznali se před 68 lety. Snad pro ně nebude problém obstát v našem malém manželském testu.
1: Rostodivné otázky jim pokládal Patrik Rozehnal, aby zjistil, jak se znají a jestli si společné okamžiky pamatují stejně.
2: Otázky neznali, své odpovědi vzájemně neslyšeli a tady je výsledek.
3: Kam jste spolu chodili na rande? Měli jste oblíbené místo?
4: Bydlela na internetu nebo na Svobodárně, tak jsem chodil na Svobodárnu, anebo jsme byli někde na procházce venku.
5: Chodili jsme do lesíka, protože jsme neměli kam.
3: Kdo vybíral první dovolenou?
5: No, asi já.
4: Stáňa.
3: Co vám dal jako první velký dárek?
5: Jo, dál to vyspamatuju, lyže, ale mě to nikdy nenaučil.
4: A lyžovat jsem ji nenaučil, protože se bála.
3: Čeho?
4: Asi velký rychlosti.
3: Kolik času strávíte v koupelně?
5: No, tak já to beru hákem, tak 5-10 minut.
4: Těch maximálně 4 hodiny, no, je tam.
3: Jak často si polírujete boty?
4: No, čistím si boty akorát, když jedeme někam na funus nebo na promoci, no.
5: Je, vůbec se nečistí boty, na to má bábu.
3: Kdo umývá nádobí?
5: Jedině já, prosím.
4: No, tak mám Mičku, babku.
3: Kdo z vás měl v rodině první mobilní telefon?
5: Tak já.
4: No, určitě Stáňa. Ta telefonuje od rána do večera.
3: Jak slavíte svoje výročí?
4: Navaří se, napeče se, no, jsme tady pátek, sobota, neděle, no.
5: Vždycky něco upeču, hlavně teda přijedou děti a vnoučata.
3: Co umíte péct nejlépe?
5: Já nevím, štrůdlík.
4: No, štrůdl to má nejradši.
3: Jaké máte rád pivo?
4: Za mlada jsem pil jenom Plzeň 12.
3: A teď?
4: Teďko vypiju tak 2 za měsíc.
5: Táta moc nepije pivo, ale já piju pivo, já mám ráda pivo. Já jsem nikdy pivo nepila a když jsem potom poprvé před těma 8 lety dostala krev, tak zřejmě mi dali krev z nějakého opilce a mě vám to pivo zachutnalo. Já si tak ráda dám Plzeň.
3: Když bude naplánován sraz někde ve 4 hodiny, v kolik hodin na něj přijde on?
5: On přijde včas, ještě dřív, a já buď přijdu pozdě, nebo vůbec.
3: V kolik dorazíte?
4: Za 5 minut 4. A babka za 5 minut 5.
5: Já za to nemůžu, to je prostě taková povaha, no.
3: Stříhala jste někdy svého manžela?
5: Ne, na to mám dceru starší. Ta ho stříhá od 15 let, protože vždycky dostala korunku a už jí to zůstalo. A pak stříhala moje vnučka, ta Zuzanka.
4: Nejdřív ty mě jako děti mě stříhali za 50 korun, pak ta vnučka jedna za 200 korun a teď ta vnučka nejstarší mě stříhá za 500.
3: Jo.
4: Vždycky. A když přijede, tak řekne, dědo, můžu si šmiknout? Jo.
3: Jak a proč se třeba ještě v tomhle věku pohladíte?
5: No, protože ho mám ráda a už nic jiného nemůžu.
4: Teď já ji mám opravdu teď rád víc, jak mám mladost snad.
3: Pohladíte ji po tváři, po zádech, po ruce?
4: No, už jako intimní vztah to už jako končí u nás. Už, no, takových 8 let, no. Jsou to prostě stařecký pohyby.
3: Bylo to milování vždycky a jenom v ložnici?
4: Ne.
5: Ne, to ne.
4: Kdykoliv to na mě přišlo, tak já jsem byl jako dost výkonný, no.
3: Je divoch nebo mazel?
5: Takovej normální. Není mazel a divoch nikdy nebyl.
3: Byl jste spíš divoch nebo mazel?
4: No, oboje.
3: Jaký je ten její pohled, když se mile podívá? Co v něm vidíte, co v těch očích najdete?
4: No, někdy takovou oddanost. Takovou oddanost, no.
3: Jaký je jeho pohled, když se hezky podívá?
5: Takže mě ještě má rád, vidíte, už brečím. Víte, že jsem nad tím nikdy nepřemýšlela. Tak jsem to tak nějak brala všecko normálně.
1: V běhu života někdy není čas své city probírat, nebo je tomu druhému říci nahlas. Ale nebojme se toho.
2: Zamysleli se Stanislava i Josef někdy nad tím, jaká je jejich láska? Na čem stojí? Nebo co by ještě chtěli na tomto světě stihnout? Jaký sen si splnit?
4: Jo, já bych chtěl stihnout ty vnoučata, až se třeba oženěj, anebo až dokončej školu teďko. Tak bych se toho chtěl dožít, ale toho se snad dožiju. Babče vždycky říká, dětku, my bychom ještě měli do lázní. A já říkám, bábo, já mám lázně tady.
5: A já jsem měl takový touhy, víte, ještě se podívat, jako třeba nebyla jsem v Římě, jenže já už to neuchodím. Dost jsem viděla, ale ráda bych jela, ale mám strach, že by mě poslali v plechovce domů. Takže si netroufám, ale je mi tady na té chalupě dobře a jsem ráda, že mám dědíka.
3: Když se na sebe takhle podíváte vzájemně, jak vidíte ten svůj život spolu?
5: Já myslím, že to bylo hezký. Škoda, že to tak uteklo všechno.
4: Bylo to fajn.
5: Jako máme dvě dcery, to opravdu jsou holky. Vidíte, už jsem zase na měko. No, je to radost a vnoučata a pravnoučata. Je to takový hezký všecko a chtěla bych ještě tady pár dní být, abych si je užila všechny.
4: No, to, tak takhle by to mělo být.
3: Jste rádi, že jste se mohli v tom životě potkat a že jste se našli?
5: Ano, jsem ráda, že ho mám. Že jsem ho potkala a že ho mám ještě.
4: No, já taky, babčo. Mám studený ruce. To mi říká každý den, podívej, mám studený ruce.
5: No, já jsem taková zmrzlá dost, no, ale dobrý. Je to takový štěstí, že se ještě máme v těchto letech.
3: Že vás hřeje láska.
5: No. Víte, Josívku.
4: Divoká.
3: Je něco, za co byste mu chtěla poděkovat?
5: On byl vždycky takový tolerantní. A dobrý táta. To je jako klobou dolů. A pracovitej. Hodnej. Myslím si, že opravdu jsem ráda, že ho mám.
4: Já jí teďko na ty starý kolena jí děkuju, nejenom ne každý den, ale určitě dvakrát týdně. Když jí vidím tamhle, jak mi dělá jídlo a připravuje mi všechno, tak jdu a pohladím jí a jí políbím.
3: Jak důležitý je lidský dotek ve vztahu dvou lidí?
4: No, myslím si víc, jak za mlada.
5: To je takový trošku i vyznání lásky, když vás někdo pohladí a jo, a hezky se vás dotkne.
4: A kolikrát jí dám jí pusu a ona mě taky pak říká, no, že mi jako, jí to dělá jí to dobře.
5: No, to je to takový, a ještě vás se přitom políbí, tak je to takový, takový hezký.
4: Přijímá to ráda, no. Je to tak, no, jsme si souzený, jasně od mlada.
3: Jste rád, že tu ženu vedle sebe máte pořád? Že tu jste ve dvou?
4: No, určitě. Nevím, jak bych to zvládnul. Celá a každou hodinu by mi chyběla. Teď sám nevím, jak bych to vydržel. Když jsem 67 let s ní, jo, a teď bych měl být sám.
3: Milujete svoji ženu?
4: Určitě. Určitě a nevyměnil bych jí ani za mlada, ani teď. A je s ní i sranda každý den. Jo, no, já vždycky říkám, že je bába jako čert. Jo, ta za chvíli je jako čert a za chvíli je zase jako milius. Jo. Myslím si, že jsme prožili dobrý život. Dobrý a hezký život s ní jsme prožili.
3: Milujete ho?
5: Ano. Celý život. I když vždycky to nebyla procházka růžovou zahradou, ale vždycky jsem byla ráda a viděla jsem, že ho mám a že při mě stojí a že je mojí oporou a že kdykoliv cokoliv, tak mě pomůže.
3: Kdyby měla být nějaká poslední slova, která byste si vzájemně řekli, kdybyste z tohoto světa odcházeli, co byste mu řekla?
5: Mám tě ráda, nebo měla jsem tě ráda. Byl jsi moje štěstí.
1: Stanislava a Josef už vědí, že skutečná láska začíná okamžikem, narůstá časem a trvá na věky. Po 67 letech manželství vědí, že radost mohou mít nejen z dětí, zdraví, úspěchu, ale také z každého raního probuzení, pevného kroku nebo pohlazení, na které často zapomínáme.
2: Jak už kdosi chytrý řekl, vřelé obětí je nejkrásnějším výrazem vaší otevřenosti a lásky beze slov.
1: Nezapomeňte dnes projevit svou lásku, potěšit sebe i druhého polibkem a pevným obětím. Petr Kostka
2: a Carmen Majerová.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Sněmovna před hodinou přerušila projednávání návrhu na změny rozpočtových pravidel. Silničáři používají trhavinu k dokončení průzkumné štoly pro Vinohradský tunel v Brně. České volejbalistky na mistrovství Evropy porazily výběr Ukrajiny. A počasí zítra zpočátku zataženou místy s deštěm, později od jihu ubývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu republiky kolem 24. Zprávy s Otouny Hasilem, dobrý večer. Návrh na změny v rozpočtových pravidlech budou poslanci opět projednávat zítra brzy ráno. Debatu dnes po 11 hodinách totiž přerušili. Novelou zákona se zabývají znovu kvůli tomu, že ji nepodepsal prezident republiky. Situace v Preznicových lázních v Jeseníku, kde od začátku letošního srpna onemocnělo takzvanou střevní chřipkou více než 140 klientů, se sklidňuje. Hygienici během posledního víkendu evidovali dva nové případy s mírnými klinickými problémy. Laboratorní vyšetření u dvou osob potvrdila přítomnost noroviru, říká mluvčí krajské hygienické stanice Markéta Koutná.
3: Dosavadní epidemiologické šetření ani výsledky provedených kontrol neprokázaly společný konkrétní faktor, který by spojoval všechny nemocné osoby. Krajská hygienická stanice situaci nadále sleduje a pokračuje v epidemiologickém šetření. Další informace zveřejníme v návaznosti na jeho výsledky a vývoj epidemiologické situace.
2: Dělníci dnes ráno poprvé odstřelili část skály v průzkumné štole pro tunel pod sídlištěm Vinohrady v Brně. V minulých dnech používali trhavinu v bočních ramenech štoly. Dnes začali pracovat v její hlavní trase. Z průzkumu získají podklady projektanti, kteří později navrhnou stavbu samotného tunelu na velkém městském okruhu. Upřesní šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
4: Ty odstřely by měly probíhat dvakrát denně do konce února, pokud to půjde ideálně, za použití řádově 100 kg té trhaviny vlastně dojde k výrubu 380 metrů, které nám z té celkové délky štoly chybí. Aktuálně máme za sebou něco lehce pod 600 metrů.
2: Stavba Vinohradského tunelu v Brně má podle silničářů začít v letech 2028 nebo 2029. Ve věku 80 let zemřela slavná americká zpěvačka, herečka a filantropka Dolly Partonová. Na sociálních sítích to oznámila její rodina. Partonová za svou bohatou kariéru získala přezdívku Královna country. Nejvíce se proslavila v 70. letech minulého století hitem Jolene. Ve videu na několikanásobnou držitelku ceny Grammy zavzpomínal její synovec Brian Seaver.
5: Dolly otevřela dveře pro generace zpěváků, skladatelů, muzikantů a snílků ze všech oblastí života i kontinentů. Díky jejímu příkladu jsme věřili, že všechno je možné. Nikdy neviděla dveře, které by nešlo otevřít. A dveře, které otevřela, tvořily a měnily historii.
2: Sport. České volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně zajistili postup do osmifinále. Výhrou 3-1 na sety proti Ukrajině si připsali do tabulky skupiny B třetí výhru a už nemohou skončit mimo postupovou čtveřici. Počasí. V noci na středu čekáme v Česku převážně velkou oblačnost, tedy zataženo až oblačno, místy zejména v Čechách déšť nebo přeháňky, nejnižší teploty nad ránem mezi 15 a 11 stupni. Zítra bude ráno a dopoledne ještě oblačno až zataženo, v jihozápadní polovině republiky i polojasno. Místy občasný déšť nebo přeháňky, hlavně v severní polovině republiky. Odpoledne a večer čekáme ubývání srážek a také výraznější ubývání oblačnosti. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni, na jihu republiky mezi 22 a 25. Vítr zpočátku slabý, postupně místy mírný od východu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 počítejte teď s omezením u Berouna, a to ve směru z Prahy do Plzně. Na 19. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. Projíždějte tam velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, vážení a milí. Dnešní Divadlo pro vaše uši je vlastně víc divadlem na vaše přání, protože opět po čase nás čekají tři rozhlasové příběhy Sherlocka Holmese. No a samozřejmě v nich nemůže chybět ani ta slavná úvodní melodie Petra Zkoumala. Pěkný poslech.
7: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoly, služební nadšení nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: No, tak ono se sice říká, že Skandál v Čechách je asi jediná povídka nebo dobrodružství Sherlocka Holmesa, které se přímo dotýká Čech, ale pokud jde o scénáře z rozhlasového Meteoru, mimo ten základní slavný Doyleův kánon detektivek, pak tady těch zmínek o naší republice bude jistě víc. Ostatně, jak sami uslyšíte v příběhu Rudolfa Čechury nazvaném Sherlock Holmes a Watsonův případ.
2: Ona je mrtvá, ona už je asi mrtvá, jedete pozdě.
3: Dělali jsme, co jsme mohli.
4: Jen klid, pane, klid.
2: Moje ubohá dceruška.
4: No, tep je hmatný, srdce pracuje.
2: Ona byla vždycky slabá na srdce.
4: Jak se to stalo?
2: Už když vařila oběd, naříkala si na bolesti na hrudníku a povídala...
3: Pane, musíme spěchat.
2: No a když mi nesla oběd, třásla se jí ruka, pak se zamotala a upadla.
4: Tak jdeme, jdeme.
2: A předtím byla docela normální, žertovala, ochutnávala jídlo, smála se.
4: Naschledanou a buďte klidný, asi tak za hodinu si zavolejte do nemocnice.
5: Co je vám, maminko?
6: Já nevím, chlapče. Je mi tak nějak divně, jako bych měla jakousi úzkost a nevím z čeho a...

0: To by celkem šlo, ale srdeční rytmus je nepravidelný.
1: Dáte jí adrenalinovou injekci, pane doktore?
0: Ne, nepřichází v úvahu. Vaše matka musí do nemocnice na řádné vyšetření, pane Neighborou.
1: Je to něco vážného?
0: No, to se právě zjistí při tom vyšetření. Kdy jste začala pociťovat ten neklid, paní Neighborová?
2: Nějak po obědě. Takovou jako úzkost, pane doktore, a potom jsem nějak nemohla popadnout dech.
0: Ano. A ty bolesti na prsou?
2: To až teď, před chvílí, no zrovna jak jste přišel. Nemůže to být infarkt, pane doktore?
0: No, vyloučit to nemohu. Některé příznaky by tomu odpovídaly. V každém případě musíte teď do nemocnice.
1: Dovezu tam matku sám. Bude to snad lepší, než čekat na sanitku.
0: Jistě, pojedu s vámi, když dovolíte.
1: Jste velice laskav, doktore Vocne.
0: O ne, jsem prostě lékař a Hippokratova přísaha se neruší odchodem do důchodu.
3: Večer.
4: Jak si to představujete, seržante? Ve službě koukat na večerníček.
5: Promiňte, inspektore, hned to vypnu. Myslel jsem, že když zrovna nic, netento.
4: Ona je hlášená další oběť a vy si řeknete, že se nic netento. Když se tento.
5: Další? To už je čtvrtá.
4: Pátá, seržante, pátá. Do pěti vy jste měl umět počítat i jako posluchač večerníčku. Čtvrtá přece byla ta mladá těhotná žena.
5: Aha, a tohle?
4: Muž středních let, jakýsi Wilkins, poštovní úředník.
5: Oh, 5 lidí za odpoledne.
4: Obávám se, seržante, že nám někdo chce vyvraždit celé město.
5: Nikdo z nich přece dosud nezemřel.
4: Dosud. Ale co my víme?
5: Jistě, když ani doktoři nevědí.
4: Ovšem. Ale my musíme něco udělat. Jsme malé město, už se to rozkřiklo. Mezi lidmi se začíná šířit panika.
5: Co budeme dělat?
4: Pro začátek jsem si pozval ty doktory. Předpokládám, že... A, tamhle právě jeden z nich přichází.
5: To je ten doktor Watson?
4: Člověče. Doktor Watsonovi je bezmála 140. Tohle je, jak vidíte, úplný mladík. Doktor Mycroft, který má dneska službu u sanitky, tedy vlastně měl. Před půl hodinou mu skončila. Vstupte.
6: Dobrý večer. Jsem vám k dispozici, ale prosím.
7: Stručně, rád bych se po službě vyspal.
4: Co nám ke všem těm případům můžete říct, doktore?
7: Nic. Nic víc, než co jsem vám sdělil telefonicky.
4: Nějaká podezření?
7: Od toho jste tady vy. Mou povinností je pouze určit diagnózu.
4: Ano. A to se vám zatím ani u jednoho případu nepodařilo.
7: Chtěl jsem říct si předběžnou diagnózu. Já je jenom živé dovezu na oddělení a dál už je to jejich věc.
4: Jistě. Každý jen za co je placen.
7: Bez té ironie, prosím. Při službě u sanitky prostě víc udělat nemohu, zvlášť dneska, když jezdíme od jednoho případu k druhému.
4: A všechny jsou si podobné jako vejce vejci, jak jste se sám vyjádřil.
7: Tedy uvažujeme-li o příznacích. Cyanóza, dušení, neklid a úzkost, třes, svíravé bolesti na hrudníku, závratě. Ovšem jinak, každý pacient je úplně jiný. 2 mladé ženy a 1 stará dáma, 1 starý muž a 1 35, 1 aristokratka a 1 důchodce, 1 žena v domácnosti, překladatelka, poštovní úředník. Ty oběti prostě nemají naprosto nic společného.
4: Jedině snad to, že všechny bydlí v jihozápadní čtvrti.
0: Promiňte, ale co to čtete, Holmesi?
8: O myších a kravách.
0: Snad o myších a lidech.
8: Nevocné. Toto není literatura, nýbrž populární magazín. Poslouchejte, přečtu vám to. Zvykáme si na hudbu, která rve ušní bubínky. Zvířata jsou zřejmě v tomto směru rozumější. V Southportu se v největším koncertním sále usídlili tisíce myší.
0: Ale...
8: Nepomáhali žádné jedy ani desítky koček. Jednou však v sále uspořádala koncert rocková skupina. Po myších nezůstalo ani stopy. Všechny utekly a už se nikdy neobjevily.
0: Velmi zajímavé. Ale kde máte ty krávy? Chcete snad naznačit?
8: Nic nechci naznačovat. Poslouchejte dále. Ve finském městě Kotka měla moderní hudební skupina svůj stánek blízko kravína a pravidelně

0: tam koncertovala. Krávy z kravína utéci nemohli a museli tedy poslouchat silně předimenzované decibely elektrických kytar, bubnů, syntezátorů a tak dále. Po nějaké době spotřebitelé zjistili, že se ve městě zhoršila kvalita hovězího masa. Pečlivé výzkumy ukázaly, že poražené krávy z místního kravína mají v důsledku nervových otřesů způsobených nadměrnými decibely ve svém mase zvýšenou hladinu tříslovin.
1: Velmi pozoruhodné. Připomíná mi to zvýšenou hladinu adrenalinu a to je, oč tu běží.
0: Já vám nerozumím, nač narážíte?
1: V našem městečku je už 5 případů neznámé nebezpečné intoxikace. Oběti leží v místní nemocnici.
0: Harome, jak to, že o tom nic nevíme?
1: Nevíte, protože jste dnes nevytáhl dosud paty z domu. Všech 5 případů se událo během dnešního odpoledne.
0: A policie je samozřejmě bezradná.
1: Samozřejmě.
0: Takže co nevidět, mě přijdou požádat o pomoc.
1: Jistě. A vy případ bez nesnází vyřešíte.
0: Vaše bezmezná důvěra mě těší moc, ne?
1: Ne, to není důvěra. Já vám řeknu, co v tom je. Myslím totiž, že už jsem na to přišel.
0: Ne. Vy? Vocne?
1: Ano, budu tentokrát hrát s prominutím jinou roli, než mi obvykle bývá přisuzována.
0: No, proč ne? Ale stejně mi raději napřed řekněte fakta. Pokusím se to vyřešit zde v Lenošce sám.
1: Prosím, první oběť odvezli asi v 1 hodinu popoledni. Byla to mladá žena se slabým srdcem.
0: Druhý případ?
1: Stará žena téměř v tutéž dobu. Třetím byl otec té první oběti.
0: Oho. To je hodno pozoru.
1: Jistě. Však mě to také přivedlo na stopu. Potom následovala mladá těhotná žena a k večeru pak muž středních let.
2: A tak jsem přišel za vámi, Holmesy, abych vás poprosil. Nerad sice obtěžuji, ale chápete jistě mou situaci a tak...
0: Chápu, inspektore. A rád vám pomohu. Lékaře z nemocnice ovšem obvinujete neprávem. I když jim to trvalo dlouho, nakonec vám přece diagnózu oznámili.
2: Ale Holmesy, co je to za hloupou diagnózu? Alimentární otrava adrenalínem. Každý policista přece ví, že adrenalín může usmrtit jen ve formě injekce.
1: Usmrtit nebo naopak pomoci?
2: No jistě, jistě. Ale adrenalínem se přece člověk nemůže otrávit.
1: Ale může, inspektore. V každé solidnější klinické toxikologii se vyskytuje termín otrava adrenalinem.
0: Lékaři chybu neudělali, inspektore. Chybu jste udělali vy. Nenapadlo vás zjistit, co mají ty oběti společného?
2: Nic, Holmesy. Naprosto nic. Nemají společného nic, kromě bydliště. Právě proto jsme teď v situaci...
0: Ale mají také společného holiče.
2: Co?
0: Totiž chci říci řezníka.
2: Prosím.
1: Jakéhosi Higginse.
0: Všichni postižení si u něj dnes kupovali ledviny.
1: Tedy přesně řečeno, kupovali je v jeho obchodě.
0: Higgins je ovšem neobsluhoval.
1: Boleli ho dnes příšerně zuby a tak asi na 3 hodiny nechal krám na starosti učedníkovi.
0: A tak se to stalo.
2: Co se stalo? Chcete snad říct, že Higginsův učedník otrávil zboží? Že se pokoušel zabít 5 nevinných lidí?
0: O nikoli, to nebyl záměr. Nýbrž nedbalost.
1: A neznalost.
0: Což ovšem neomlouvá. Ublížili někdo mnoha jiným lidem, třeba i z pouhé hlouposti, není proto o nic míň vinen.
2: Já vám nerozumím, pánové. A jak jste na to vůbec přišli, že Higgins a jeho ledviny...
1: Pozor, pozor, nikoli ledviny, nad ledvinky.
2: Ona existuje nějaká vyšší šarže nad ledvinami?
0: Nad ledvinky obsahují...
1: Přesněji řečeno, dřeň nad ledvinek obsahuje...
0: Ano, ano. Tedy dřeň nad ledvinek obsahuje adrenalin v mimořádně vysoké koncentraci.
1: Přičemž smrt byla pozorována již po 10 mg adrenalinu, jak se můžete dočíst v Tesařově soudním lékařství.
0: Vy si nečtete v Tesařovi?
2: V komže?
1: No, v Tesařovi.
2: O, ne. A ani v policejní škole jsme to neměli. Ale jak to, že se tedy ty nadledvinky prodávají?
0: Oni se nesmějí prodávat. Řezníci je samozřejmě vůbec nedostávají. Jen výjimečně a nedopatřením k ledvinám přibali na jatkách i něco nad ledvinek. Každý řádný vyučený řezník je ovšem snadno rozezná a i hned vyřadí.
1: Jenže v tomhle případě ovšem ten učedník...
2: Protože mistra boleli zuby.
1: Ano, všechno totiž souvisí se vším.
0: Jak říkal už Deskár.
1: Nebo i někdo jiný. Vidíte, Holmesi.
2: Pánové, vsadím se, že žádná hospodyňka nemá ani tušení, že v krávě může být něco jedovatého.
0: Ba tuší to i málo který policista, že? A přece pro lidi se slabým srdcem, pro starce a pro těhotné ženy mohou nadledvinky představovat skutečně smrtelné nebezpečí.
2: Děkuji vám, Holmesi. Jste opravdu genius. Bez vás bychom...
0: Omyl, inspektore. Tento případ vyřešil vlastně přítel Watson.

0: Ale stejně, Watsone, jak vás to vůbec napadlo zkoumat tuhle možnost?
1: Abych se přiznal, zrovna předevčírem jsem náhodou četl o podobném případu, který se udál, představte si, v Čechách.
0: Oh, také neznalý účetník?
1: Ne, hamižní mistr, tedy vedoucí prodejny.
0: Ah.
1: Omylem mu z jatek poslali trochu nad ledvinek a on je zcela vědomě přivažoval k ledvinkám, aby si trochu přivydělal.
0: Ale.
1: Myslel si prý, že se to s těmi řečmi o nebezpečnosti nad ledvinek přehání. Doktoři a vědci prý toho napovídají. Ostatně nebyl to ani řádně vyučený řezník. Nebyl specialista na maso, nýbrž na vedoucí funkce.
0: A to je možné?
1: No zřejmě ano. Předtím dělal vedoucího v zelenině.
0: Strašné. Kolik bylo obětí?
1: U těch nad ledvinek? 7.
0: Strašné. Z toho plyne poučení,
1: že četba populárních magazínů bývá někdy užitečná.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Živě si vám představuju natáčení těch příběhů Sherlocka Holmesa a doktora Watsona pro rozhlasový Meteor. Tedy ta vybraná převážně pánská společnost, pan Svatopluk Beneš, jako Watsonové třeba Miloš Kopecký nebo Jiří Adamíra, a v režii s okem schovývavým Karel Weinlich. A pokaždé k tomu nějaký vědecký problém, často s kořeny v přírodě. Tak jako v následujícím případu, v němž hraje ovšem svou roli i historický kodex Euricianus.
2: Ty louky kolem, rajská pastva pro včely.
3: Ale Holmesi, vy jste zase u svých včel v Eastbourne.
2: O, nikoli, jsem bez svých včel u skvostných horských luk. Hej, dobrý muži, můžete na této vyhlídce chvilku prodlít?
4: Co to?
3: Přítel prosí, abyste zastavil.
4: A proč to neřekne rovnou? Prrrr!
3: Moc by toho vaše včely tady nepopadly. Už je senoseč.
2: Kdyže to bylo, ten grandiozní pochod?
3: V 5. století.
2: Pokračujte s těmi učenostmi, milý Watson.
3: O, já nechci nudit.
2: Přinutil jste mne k dlouhému výletu, zakazujete mi myslet na cokoliv?
3: Zakazuji pouze starosti, Holmesi.
2: A teď mi odpíráte svou vzdělanost, jak kruté, Watsone, spusťte.
3: Dobrá, sám si to přejete. Jsme totiž na území bývalé Tolosánské říše. Tady po pádu Západořímské říše sídlil ve městě Tolose...
2: Snad Toulouse.
3: O, ne, teď, dříve Tolose, vizigótský král Aculf. Ten chtěl odtud obnovit světovou římskou říši, jenomže byl zavražděn.
2: Tolose padlo.
3: Ne, ještě ne. To až za jeho nástupce Eurika, kterého porazili Frankové a vytlačili za Pyreneje do Španěl. Sen o nové veleříši Gótů, pokračovatelce veleříše římské, se rozplynul.
2: Pokud vím, tak historie může být inventárním seznamem nesplněných snů o veleříších.
3: Po Eurikovi zůstal jen Codex Euricianus z roku 470, kříženec vyspělého římského práva s kmenovými obyčeji Gótů. Velice vzácná památka.
2: Watsone.
3: Ano, Holmesi.
2: Není to ten rukopis, o kterém mluvil prefekt v Toulouse?
3: Ano, vzácný exemplář, teď ovšem uloupený za bílého dne.
2: Zmizel vikontovi pod rukama. To jsou titulky přímo pro novinový trhák, Watsone.
3: Bohužel, doufám, že vás ten případ příliš neunaví, Holmesi.
2: Jak daleko máme ještě na zámek, dobrý muži?
4: Slabou půl hodinku, pane.
2: Tak neváhejte a popustte komoňům uzdy.
4: Co říkal pán?
3: Abyste jel dál.
4: No tak proč to neřekne rovnou? Je.
5: Pánové, mám čest vás přivítat na sídle Montrivaux.
2: I nám je ctí, pane vikomte.
5: Och, musím pana vikomta omluvit. Není přítomen. Pčik.
3: Byl zavražděn?
2: Watsone.
5: Pan vikomt je toho času v nemocnici. Z rozrušení. Pčik. Náhlá srdeční slabost.
2: Doufám, že se mu daří už dobře.
5: Je už pčik. Mimo nebezpečí.
2: A rukopis?
5: Pan vikomt prosí, abyste se ujal tohoto případu přesto se vší rozhodností.
2: Pane.
5: Hieronymus Cabantou, majordomu z tohoto domu, jsem vám plně k službám.
2: Znáte podrobnosti?
5: Všechny, pane.
2: Dobrá.
5: O, pardon.
2: Co je vám?
5: Rým, kašel, kýchádí. Vždy takhle osedosečí pade.
2: A, tak to se týká Watsona.
5: Watsona?
2: Podrobnosti, prosím.
5: Před 3 dny jsem odpoledne nesl pánovi do věže klaret, jeho oblíbené víno. Víno jsem podával na ochozu věže jako vždy. Rukopis ještě ležel vedle v místnosti na stole.
2: Proč do věže?
5: poté, co se pan Vicomte dověděl, že filozof Monte měl pracovnu nahoře ve věži, nechal si zřídit pracovnu také tam.
2: Ten filozof mu dobře poradil. Věže bývají vysoké a mívají jen jeden vchod, obvykle.
3: Holmesi, Montaigne byl renesanční filozof, dávno mrtev a přirozenou smrtí.
2: Věž ale stojí. Pokračujte, pane...
5: Kabantu.
2: Prosím.
5: Po hodině přiběhl pan Vicomte rozrušen, že rukopis zmizel.
2: Podezříval vás.
5: Vyloučeno. Pčk, pane.
2: Teprve po vašem odchodu se rukopis ztratil.
5: Ano.
2: Dopřával si pan Vicomte po klaretu krátký osvěžující spánek?
5: Nemohu sloužit, pane. Pana Vicomta jsem pak vydával až u večeře.
2: Pan prefekt mě informoval, že pátrání se tu ujal pan komisař Perdigal se svými muži. Kde je?
5: V jeskyni. Služební pes zachytil pod věží stopu, která vede do jeskyně.
2: Neviděl tehdy někdo nějakého cizího člověka poblíž?
5: Montrivo už není, co býval. V celé budově jsme byli pouze já a Žaneta v kuchyni. Všichni ostatní byli na senoseči.
2: Vy nemáte rád senoseč, vidíte?
5: To by byla pro mne smrt, pane.
3: To snad ne.
5: Je vidět, pane, že nevíte, o čem mluvíte.
2: Ale Watson je přece...
3: Holmesi, to není nutné.
2: Nuže, Watson, převlečme se, občerstvěme se a pak chutě do podzemí.
6: Vysoce vážený pane Holmesi.
2: Jen žádné formality, pane komisaři. Přestaňte k čertu s tím randálem. Promiňte, pane, nemohou přestat aspoň na chvíli.
6: Nemůžeme. Agregát nám dodává světlo do jeskyně. Můžeme jít ale dovnitř, je tam klidněji.
2: Prosím, v tom případě snad raději.
6: Tolik je jisto vysoce...
2: Pouze Holmesi, prosím.
6: Vážený pane Holmesi, že muž jeho stopu zachytili psi pod zámeckou věží, šel sem a je uvnitř. Tady začíná podzemní potůček, pozor na hlavu.
2: Děkuji. O, ten vandal. Podívejte, Watsone, zničené stalagmity a také stalaktity.
6: To prosím nebyl pachatel, klestili jsme si cestu.
2: A chápu.
6: Potok, jak vidíte, zmohutněl. Pokračujme, prosím. Asi 300 metrů vpředu spadá potok ruce dolů, jakási propast. Ztratili jsme tam všechno.
2: Cože? Pachatel se zřítil?
6: Pouze psi. Více psů jsme neměli, bohužel.
2: Snad bohu dík. Co pak je tohle?
3: Průvan, Holmesi, svěží až silný.
6: Nad propastí je přechod do dalších chodeb. Rozvětvují se, kříží, pokračují dál, snad kilometry.
3: A proto to tak táhne.
6: Máme zjištěno, že ne všude.
2: Vy jste tam byli?
6: Přirozeně, pane Holmesi. Dva muži tam utrpěli zlomeniny středně vážné.
2: A stopy?
6: Žádné.
2: Samozřejmě.
6: Místní policista hlásil, že v posledních letech vždy o senoseči tu přebýval nějaký speleolog, amatér. V hospodě, kde jednou kupoval potraviny, říkal, že tak spojí je dobré s užitečným.
2: V hospodě dobré s užitečným?
6: Nikoli v jeskyni, pane Holmesi. Říkal, že trpí na senou rýmu. A tak po kritickou dobu se věnuje svému podzemnímu koníčku.
2: Vysoce zajímavé, není liž pravda, Watsone.
3: Já nevím, kam míříte, Holmesi.
2: Na všechny strany, jak je nutno.
6: Velmi případné, pane Holmesi.
2: Máte ještě něco pro mne, pane komisaři?
6: Staříka.
2: Kdo je to?
6: Nejlepší znalec těchto jeskyní.
2: Můžete mě s ním seznámit?
6: Samozřejmě, čeká u vchodu.
7: Depa, pane Depa, teď už do jeskyně nechodím, ale bejvávalo.
2: A co bývalo?
7: No třeba den, dva jsem byl dole. Jsou tam ryby úplně bílé a bez očí, no. Kupoval je ode mě jeden profesor.
2: Na některých místech v jeskyni je silné vzdušné proudění, jinde však nikoliv. Máte proto vysvětlení, pane Malatére?
7: Jo, to mám, to je Luftzuckem.
2: Čím, prosím?
6: jako průvanem, pane Holmes.
2: To zajisté, ale proč?
7: No, tam vzadu se chodby zvedají, víme, nad tím potokem. A pak se tam ty chodby motají jedna hrůza. Jo, jo, no. Před 10 lety jsem tam zabloudil. 6 dní jsem tam chodil jako vrtohlavý. Pil vodu, no a jinak ohladu. Už jsem nevěřil, že kdyby jdu ven. A když přece jen, řekl jsem, konec. A už jsem do jeskyní nevkročil.
2: No, to bylo jistě zlé, pane.
7: No vidíte, vidíte. A ten člověk to tam všechno znal?
2: Jaký člověk?
7: No, z té hospody v loni, s tou rýmou. Říkal tam tomu, počkejte, jak on to říkal. Jo, Lavorin, že to je.
2: Lavorin?
7: Jo, jo.
2: Snad labirint.
7: No taky možný. Chladnej čistý vzduch protahuje tím Lavorintem dolů. No to mě taky zachránilo. Když už jsem nevěděl kudy kam, tak vždycky jsem naslinil prst a podle toho jsem taky vyšel konečně ven. No, jináč nevím.
2: Pane Malatére, dokázal byste dojít až dozadu k tomu potoku za ten labirint?
7: Ani za nic, pane.
2: Měl byste bezpečný policejní doprovod.
7: Já vám přece nic neudělal, pane.
2: Rozmyslete si to. Pan Vikont vypsal slušnou odměnu, není-liž pravda. Pohovořte o tom s panem komisařem. A teď bych rád mluvil s panem majordomem. Říkal jste, že jste mi na příkaz pana Vikonta plně k službám.
8: Úplně, pane. Vaše přání?
2: 2 fůry lučního sena.
8: Sena?
2: Zaručeně čerstvého, nejlepší kvality.
8: Ano, zajisté. Bude včas prostřeno, tedy zařídím. A kde, kam?
2: Co nejdříve a sem. A vy, pane komisaři?
6: Nakonec ten stařík souhlasil.
2: Výborně. Věděl jsem, že půjde. Jaký jste měl plán dalšího postupu?
6: Žádal jsem pana prefekta o nové služební psy, četu policistů a noktivizor.
2: Tak vy jste žádal o přístroj umožňující noční vidění?
6: Jak jinak, když je uvnitř tma.
2: A pan prefekt?
9: Říkal, že poslal vás.
2: O, to je důvěra. Ano, v skutku jsem dospěl v té záležitosti již ke kritickému bodu. A ten je spojen...
3: S naléhavou potřebou činů. Už vás slyším, jak voláte. Pojďte, milí Watsone, pojďte.
2: Vy mi, příteli, nejlépe rozumíte.
10: Ještě trochu Trip du Comte de Foix. Nebo kousek toho divokého králíka na švestkách a hroznech, pane?
2: Ne, já už děkuji.
10: A vy, milý, vážený, pane doktore?
3: Ne, ani já už ne.
10: A pan komisař?
6: Já zůstanu u toho bernského muškátu.
10: Zajisté. A vám, pánové, doporučuji bílý žiranson, barvy páleného topasu a svůni lanýžů a muškátového oříšku.
2: Jak myslíte, milý kabántů?
3: No, je snad na čase, milý Holmesi, abyste ukrotil mou zvědavost a jistě i zvědavost pana majordoma a podal vysvětlení k tomuto nenadálému konci.
2: Bylo to velmi prosté, milý Watsone. Můžete začít, pane komisaři.
6: Prosím. Když dojeli ty 2 fůry s čerstvým lučním senem, mý muži je odnosili pod vedením staříka Malatéra až dozadu na počátek labirintu.
2: Ti muži pracovali velmi svědomitě.
6: Zejména, jak to seno roztřásali.
2: Vytvořili velmi účinnou koncentraci pilových zrn, řekl bych vysoko nad těch 27 tisíc, o kterých jste mluvil. A ty všechny se rozletěly a zamořili celý labirint.
3: Oh, jak hrozné.
2: Ani ne, za hodinu jsme slyšeli kýchání.
6: Ale jaké?
2: Ten člověk klopítal a neviděl na cestu. Vletěl nám přímo do náruče.
10: Nebohý pan François.
3: A odkud znáte toho muže, milý pane Kabantu?
10: Je to bratranec pana Vikomta.
3: Neuvěřitelné. Proč právě ten?
2: Ano, zůstává objasnit, proč právě on? Nebo to snad řeknete vy, milí kabantu?
10: Pan Vikomt se domnívá, že v onom rukopise...
3: V kodexu Euricianus?
10: Ano, že v něm našel svědectví o tom, že hrabata z Foix byli potomky vizigótských králů.
3: To by ovšem ale znamenalo, že pan Vikomt patří k rodu starému víc jak půl druhého tisíce let. No to je neuvěřitelné. K nejstaršímu v Evropě, no jenom považte.
11: Ano, a když se to François zpřízněn s Montrivovým jen po matce dověděl, nemohl to přenést přes srdce. Vydal se na cestu zločinu. V příhodné chvíli, kdy pan Vikomt dřímal, rukopis ukradl. No,
8: chudák François. Už tak ho pán těžko snášel.
11: To mi připomíná, milý Watsone, že ještě dřív, než zanesete tento případ do deníku, byste měl vzít do léčení milého Kabantuse.
8: Už se stalo. Teď to bylo jen spohnutí, pane. Ještě trochu žiransonu, pane Holmesi?
11: O, už nikoliv. Nikoliv žiransonu. Klaretu, prosím. Tento případ klaretem ve věži začal.
3: A s klaretem tedy ať skončí.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Jak už jsem připomněl, Watsonové se v těch Sherlockiádách rozhlasového meteoru poměrně nepravidelně střídali. Slyšeli jsme dnes dva příběhy, kde byl Watsonem Jiří Cízler. No a na závěr tedy jedna ze starších povídek Rudolfa Čechury, kde opět v režii Karla Weinlicha byl Watsonem Jaromír Spal. A možná si taky vzpomenete, jak jsme to tenkrát v dětství zkoušeli na papíře s tajným cibulovým písmem. Pamatujete? No, víc už ale prozrazovat nebudu. Jen vám teď popřeju dobré dny a budu se těšit s rozhlasovým archivem zase někdy naslyšenou.
2: Vstupte!
3: No, co jsem říkal? Inspektor se svým seržantem.
2: Co vás ke mně přivádí, páni policisté?
4: Dobrý den, Holmesi. Nezlobte se, že vás zase obtěžujeme, ale nevíme si s tím prostě rady.
5: Totiž je to něco úplně nadpřirozeného, chápete?
4: Řekl to seržant, ale tentokrát bych s ním výjimečně zcela souhlasil, kdyby se to nepřičilo předpisům.
2: Zapomeňte na předpisy, inspektore. Podstatné je, že se to příčí zdravému rozumu. Nejsou přeci věci nadpřirozené. Jsou jen věci, které dosud nedokážeme vysvětlit. Pochybuji ale, že by se cosi takového mohlo vyskytnout v naší počestné farnosti.
4: Vyskytlo se. Znal jste zajisté starého pana Slotera. Jeden z nejbohatších mužů našeho městečka.
2: Ano, ale nabyl prý svého jmění nepříliš čistými způsoby.
4: Snad, ale o to teď nejde. Slotar včera zemřel, jak patrně víte, a jmění po něm zůstalo.
6: Musím říci, že zpráva o Slotarově úmrtí mě nijak nepřekvapila. Vědělo se přece, že trpí nevyléčitelnou chorobou. Bylo to tak říkajíc veřejným tajemstvím.
4: Ano, to jistě. Nejde také o jeho úmrtí. To bylo nadevší pochybnost přirozené. Skonal v nemocnici pod odborným dohledem lékařů.
5: Jde o to dědictví, Watsone?
2: Dědit bude jeho vnuk Humphrey, nemýlím-li se.
4: Právě, že se mýlíte. Tohle by si ovšem myslel každý, že dědit bude Humphrey.
5: Však je to jediný žijící Slotarův přímý příbuzný.
4: Jenže pak se ukázalo, že dědit bude kdosi. Úplně jiný. Vzdálená Slotarova neteř Beatrice. Provdaná Griffithsová.
2: No což, je to snad překvapivé, ale nikterak to neodporuje britským zákonům. Byla-li sepsána v tom smyslu platná závěť?
4: Byla pak... sepsána. Jenže.
2: Pak je to jasné a nezvratné.
4: Není, Holmesi.
2: Jak to? Je snad závěť z nějakých důvodů neplatná?
4: Byla by platná. Byla-li by vůbec. Jenže ona není.
2: No, chcete mi snad poněkud krkolomně naznačit, že se ztratila?
4: Částečně, abych tak řekl.
2: A dejte pokoj. Jak se může ztratit částečně? Nebyla snad řádně uložena u notáře?
4: Ve dvou zapečetěných obálkách. A v sejfu. Dnes byla úředně otevřena. A představte si, Holmesi, že v ní nic nebylo.
2: Ztratila se snad ze zapečetěné obálky, to zní vskutku neuvěřitelně.
4: To ne. Papír v ní byl, ale ten papír byl naprosto prázdný.
2: To už zní lépe. Na papíru nebylo tedy vůbec nic?
4: Nic. Kromě podpisu pana Griffise, abych byl přesný.
2: Kde ten se tam vzal?
4: Pan Griffis podepisoval závěť jako svědek.
2: Aha. A druhý svědek?
4: Jakýsi George Black, zahradník ze sousedství.
2: A jeho podpis na prázdném listu není?
4: Nikoli.
2: Kdy byla závěť sepsána?
4: Asi před půl rokem.
2: Mm-hmm. Pan Griffiths svůj podpis poznal?
4: Bezpečně jej identifikoval jako vlastní podpis. A také on i zahradník Black potvrdili místo přísežně, že v závěti již podepisovali, byla jako jediná dětička označena stečná Beatrice. Jenže to ovšem není soudně nic platné.
2: Slečna Beatrice, říkáte. Jenže ona se mezi tím provdala za pana Griffise, že?
4: Oženil se s Beatrice. Asi před 4 měsíci. Víte, Holmesi, slyšel jsem již lecos o všelijakých tajných inkoustech, které jsou připsaní neviditelné a teprve později se objeví po zahřátí papíru, nebo tak nějak. ale aby zmizel text, napsaný řádně, obyčejným inkoustem. A navíc, aby z celého toho textu zůstalo právě jen jediné slovo. Ne, to si nedovedu vysvětlit.
3: Nevadí, vysvětlím to za vás.
4: Vy byste to dokázal.
3: Pokusím se. Sezvěte si do své úřadovny oba svědky a notáře. Já si jen něco připravím a přijedu tam za vámi. Řekněte nám tedy, pane Bleku, pěkně po pořádku, jak to tenkrát bylo.
7: Inu, přesazoval jsem zrovna salát. Byl jsem celý upatlaný z hlíny, když pro mě přiběhl Sloterův sluha, že se mám i nedostavit k jeho pánovi.
3: Tedy naprosto nečekaně?
7: No, tak nečekané to zas nebylo. Pan Sloter mě už předtím žádal, abych mu byl k dispozici jako svědek při podpisu nové závěti. Dal mi za to libru. Měl jsem být kdykoliv připraven, že pro mne pošle.
3: Podepsal jste se Sloterovým plnicím perem, vidíte?
7: Ovšem, nenosím přece při sobě pero.
3: Pravda. A teď vy, pane Griffithe, co nám můžete k tomu říci?
8: Obávám se, že nic, co by vysvětlilo tu zpropadenou záhadu. Byl jsem u pana Slotera stran přípravy k nastávající svatbě a on mě požádal, abych podepsal jeho novou závěť jako svědek.
3: Takže jste viděl, že odkazuje veškeré své jmění vzdálené neteři Beatrici, vaší nastávající choti.
8: Přirozeně. Zřejmě si přál, abych to viděl.
3: Zřejmě. Podepsal jste se svým vlastním perem?
8: Ano.
3: Proč?
8: No přece, každý se raději podepisuje vlastním perem, ne? Ostatně Sloter mi ani své péro nenabídl.
3: Máte pravdu. Co bylo dál?
8: Dostavil se zahradník Black, nevím proč právě on. Podepsal se jako druhý svědek? Pan Sloter vložil závěť do obálky a hned jsme ji zavezli zde k panu notáři k uložení.
3: A vy, pane notáři, jak jste postupoval?
9: Obvyklým způsobem.
3: Považujete tedy za vyloučeno, že by mohl někdo vyměnit obsah obálky?
9: Zcela vyloučeno.
3: Řeknu vám nyní, kam se poděl text oné závěti. Upozorňuji vás ovšem, pane Griffithe, že text je nenávratně pryč. A vaše naděje také.
8: To přece není možné.
3: Sloter psal tu závěť před vašima očima?
8: Ano, ale...
3: Nezdálo se vám, že dělá příliš velké mezery mezi řádky?
8: Připadalo mi to poněkud divné. Co však to má společného se záhadným zmizením textu?
3: Se zmizením snad ani ne. Pan Sloter totiž neměl ve svém plnicím peru obyčejný inkoust. Dnes tenhle trik už málo kdo zná, protože se píše převážně jen kuličkovými pery, věčnými tuškami a nastrojích. Ale za mých mladých let znal tento primitivní mizející inkoust každý školák. To ze zkrátka do roztoku škrobu ve vodě kápne trocha jodové tinktury, vznikne tmavomodrá tekutina, již se dá docela dobře psát. Na první pohled ji nerozeznáte od běžného inkoustu, jenže za pár dní písmo úplně a nenávratně mizí.
9: A hrome! Již si vzpomínám.
3: Ovšem, však jsme stejná generace. Jodová tinktura je vlastně lihový roztok jodu, vidíte. A jod, jak známo z učebnic, ochotně sublimuje. To jest, proměňuje se při pomalém zahřívání přímo v pár. A písmo se, abych tak řekl, doslova vypaří. Jednoduché a vtipné.
9: Ten rošťák. On mě takhle doběhl, ten prokletý starý vyděrač.
3: Ne, tak zhurta, Griffithe. Vyděrači jsou v tomhle případě vlastně dva.
8: Jak tomu mám rozumět?
3: Rozumějte tomu tak, že ten druhý vyděrač jste vy.
9: Ale to je nehoráznost.
3: To je logický závěr. Proč jinak by Sloter sepisoval před vámi závěť, která má počase sama zmizet a ztratit platnost? Ano. Sloter byl nepochybně lichvář, vyděrač a já nevím, co ještě. A vy jste to o něm věděl, Griffithe. Měl jste proti němu dokonce i jakési pádné důkazy. A tak jste ho donutil, aby sepsal novou závěť ve prospěch své neteře, kterou jste si hodlal vzít za ženu, tedy vlastně ve svůj prospěch.
8: Nesmysl. V takovém případě bych si přece klidně mohl vynutit sepsání závěti přímo ve svůj prospěch na své jméno.
3: Ano, tak hloupý zas nejste. Bylo by to jistě příliš nápadné, kdyby Slaughter odkázal své jmění v celku neznámému člověku. Takhle to bylo bezpečnější. A krom toho, kdyby závěť zněla přímo ve váš prospěch, nemohl byste ji podle zákona podepisovat jako svědek. A to jste přece musel. Chtěli jste mít jistotu o znění závěti.
8: No všechno jsou pouhé žvásty, Holmesi. Nemůžete mi vůbec nic dokázat.
6: No ale případ je tím vlastně vysvětlen. Jenom nechápu, Holmesi, nač jste si sem vlastně přinesl tu vodičku, kterou jste si doma tak pečlivě připravoval.
3: Je to pouhý roztok taninu ve vodě. Pane notáři, půjčte mi laskavě ten papír. Ano, děkuji. A teď se dobře dívejte, pánové. Přetřu papír tímto roztokem.
6: Oh, písmo. Skutečně, písmo se objevuje.
8: Ale to není...
3: Ano, to opravdu není to, co jste čekal, Griffithy, že? No, již je to docela dobře čitelné. Prosím, Watsone, přečtěte to.
6: Pravá závěť je v mém domácím sejfu. Ten, kdo je podepsán na tomto papíru, je sprostý vyděrač.
3: A podepsán jste tu pouze vy, Griffithy. Zadržte ho, inspektore.
6: Stále nechápu, Holmesi, jak jste přišel na ten nápad s tajným písmem. Já bych býval řekl, že tím vysvětlením zmizelého textu je celá věc naprosto objasněna.
3: Ty velké mezery mezi řádky, o nichž byla řeč, mi vnukly správnou myšlenku. Je v tom sympatetický.
6: Říká se sympatický, Holmesi, ale opravdu nechápu, co by na této historii plné podvodů a vyděračů mohlo být sympatického.
3: Nikoli sympatického, ale sympatetického. Nepřeřekl jsem se, buďte bez obav. Je to sympatetický inkoust, řekl jsem si. Mezi těmi zmizelými řádky musí ještě být jiný text, psaný sympatetickým inkoustem. Tak se totiž říká o něm tajným inkoustům, jak vy je nazýváte. Písmo jimi psané je neviditelné a lze je přečíst až poté, co se potře jistou chemikálií. Někdy také lze sympatetický inkoust vyvolávat pouhým teplem. Zkrátka, v podstatě jsou to bezbarvé roztoky, které s roztokem jiné látky dávají barevnou, nerozpustnou sloučeninu.
6: Ale takových tajných inkoustů je přece mnoho. Jak to, že jste připadl hned na ten pravý?
3: Neboštík Slaughter nám přece zanechal jakési vodítko. Proč myslíte, že si zvolil jako druhého svědka právě onoho Blacka, zahradníka ze sousedního domu?
6: To opravdu nevím.
3: Předpokládá samozřejmě, že po otevření závěti vznikne poprask. Jistě bude nápadné, že zmizel celý text kromě jednoho podpisu. Bude se zjišťovat, kdo byl druhý svědek, a tu se přijde na pozoruhodnou shodu okolností. Podle hesla chytrému na pověz.
6: Mně to tedy neříká vůbec nic.
3: No, ano. Sympatetických inkoustů je jistě víc druhů, avšak jen málo jich dává po vyvolání černé písmo. U ostatních to bývá písmo modré, zelené, červené, žluté, jenže jako druhý svědek nebyl podepsán například Slaughterův zahradník Brown, nýbrž jiný zahradník jménem Black. Vidíte?
6: Ano, tedy černý.
3: Správně. A k tomu je zaměstnán u kolonela Herbise. Neříká vám to nic?
6: Lituji, ale neříká.
3: Tak tedy, zahradník u Herbise. Každému přece musí hned přijít na mysl herbicidy, ne?
9: Aha, chemické přípravky k hubení plevelů.
3: Správně. A jedním z nejznámějších a nejstarších herbicidů je přece skalice zelená. Tedy jinak řečeno síran železnatý. A právě síran železnatý se užívá k výrobě jednoho sympatetického inkoustu, který dává černé písmo. Není to snad dostatečně průhledné?
9: Opravdu.
3: Ale nebuďte směšný, Watsone. K rozluštění tohoto případu přece nebylo zapotřebí žádného mimořádného chemického vzdělání. K tomu úplně stačily základní vědomosti ze školské chemie.
9: Běžné školské poučky. Pravda, jenže už je to dávno.

Dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Ano, ladíte vlny Českého rozhlasu, kde ani dnes se nebude chybět noční linka a o čem si spolu budeme povídat, po čem jste v životě nejvíce toužili, co jste si v životě nejvíc přáli. Vyplnilo se vám to? Někdo si přál mít dobrou rodinu, druhý budovat kariéru, třetí z nás si přál trochu obyčejného štěstí. A co vy, co pro vás bylo či stále je v nedohlednu a toužíte už potom roky? Jaké sny a touhy jste měli a máte? Měnily se vám vaše tužby během života a získaných životních zkušeností? Telefonovat můžete jako vždy na dobře vám známé číslo 731 800 900. Také můžete psát, a to na adresu linka@rozhlas.cz. A já to říkám vždy na začátku, že na tuto adresu můžete posílat příběh k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba někdy příště. Příjemný a pokud možno nerušený poslech i večer vám přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás budu ptát na to, po čem jste v životě nejvíce toužili. Touha je silný a reflektovaný nenaplněný vztah k něčemu, co by si člověk přál, zejména když předmět touhy je vzdálený, neurčitý a naděje na splnění je malá. Po čem nejvíc toužila paní Petra Skladna, to se dozvíme právě teď. Krásný dobrý večer, paní Petro.
1: Krásný dobrý večer. Tak já asi nejvíc toužím po tom, abych byla co nejvíce zdravá. A moje taková další tužba je, že bych se někde chtěla podívat do Austrálie.
0: A paní Petro, je to reálný sen? Ta Austrálie, třeba máte tam nějaké přátelé, anebo jenom vás to láká z nějakého důvodu? To už je jedno, příroda, zvířata.
1: Tak láká mě to a jak zvířata, tak je to příroda.
0: Podívat se tam, že jo, je to hodně vzdálené. Vybral jste si prakticky od té Evropy jedno z nejvzdálenějších míst, takže vám budu držet palce samozřejmě, aby se to podařilo, to je jasná věc. Ještě je nějaký sen?
1: Sen ani ne.
0: Ale to zdraví, to paní Petro rozumím, protože skutečně, jak já vždycky říkám, že zdraví, čas, to jsou věci, které jsou asi nejcennější, co v životě máme, protože čas nám ubíhá každému spravedlivě a zdraví, bez zdraví se prostě neobejdeme. To je taky fakt.
1: Ano.
0: Tak moc děkuju. Mám radost, že se vám podařilo dovolat a dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
0: Přidám k paní Petře zprávu, kterou napsal pan Jaroslav a ten využil webový formulář www.rozhlas.cz/linka a napsal. Paní Chládková, je to jednoduché a stručné. Jako malé dítě po plechovém pásáku na baterii, což mi Ježíšek nadělil, potom po pionýru Java 20. Ale na to už nebyly finance. Tak jsem jej zdědil po starším bráchovi. Následovaly vlastně vydělané peníze na různých možných brigádách u nás na vesnici, hlavně v tehdejším JZD. Ty peníze jsem si mohl utratit za co chci a nikdo mi do toho nemluvil, což bylo skvělé. Pak následovaly holky, dobré víno, nějaké to auto a tak dále. Ale dnes mě stačí klid, zdraví a pohoda s vnoučaty, napsal Jaroslav. Pane Jaroslave, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek a teď už nám bude zpívat Karel Gott Stokrát chválím čas a pak se budu těšit samozřejmě na další telefonát na lince 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 11 minut po 23. hodině a stále se budu vyptávat na jedno a to samé po celou dnešní noční linku. Po čem jste v životě nejvíc toužili? Co jste si přáli? Vyplnilo se vám to? Někdo si přál mít dobrou rodinu, druhý budovat kariéru, třetí třeba si přál trochu obyčejného štěstí. A co vy, co pro vás bylo, či stále je v nedohlednu a toužíte třeba potom už roky? Vyptávat se budu i paní Dany z Blatné. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer vám, Janičko, všem posluchačům, samozřejmě, do všech koutů světa, jak já říkám, poslouchají nás i v zahraničí.
0: Ano.
1: A jako já bych to vzala tak nějak zlehka, ale stručně, pokud možno. Já jsem si vždycky přála mít šťastnou rodinu. No ale ten rodinný život mi nevyšel. Jsem rozvedená vlastně. A druhý manžel, ten pak zemřel.
0: Ano.
1: Takže to mi nevyšlo, tohle rodinný štěstí, ale mám 3 krásné zdravé děti, velice schopné a šikovné. A za to jsem teda velice vděčná. A druhé moje přání, a toto největší, už když jsem odcházela do toho Ústí nad Labem, však víte, já jsem přes Lovosice jezdila.
0: Ano, ano.
1: Velice dobře znám. A tam jsem strávila nějaké roky a tam už jsem začala vlastně zpívat. To byl můj největší sen, prostě probojovat se k tomu mikrofonu a prostě si užívat i to zpívání a rozdávat tu radost. A to vy víte, jaké
0: ano,
1: to je.
0: Je.
1: Rozdávat tu radost těm ostatním lidem, ať už tančí, nebo jenom poslouchají. Prostě to se mi podařilo. Takže ty 3 zdravé děti, 2 syny a pak nejmladší dceru vymodlenou, to mám. No a pak ještě jedno přání mám, teda jestli se nebudete chtít na něco zeptat.
0: Ano.
1: Ještě jedno přání mám a to je, já v těchhle párních let, jako bylo letošní, tak bych nejradši odcestovala někam do Norska, kde pobýval hodně můj syn při studiích. A tam říkal mami, tam by ti to fakt vyhovovalo. Do žádný Austrálie to mě neláká, prostě nikde, do Řecka vůbec ne, tam je horko. Ale prostě být tam, kde je prostě příjemně, kde je krásná příroda. Taková
0: je pravda, paní Dano, že promiňte, že vám skáču do řeči, že kamarádka tam má vdanou sestru, byla tam letos, kdy skutečně tady u nás panovaly 40 a ona mi posílala fotky, jak je jim zima, jsou v bundách a bylo tam asi 10 stupňů, takže tam se krásně ochladili a ta příroda je tam skutečně nádherná.
1: Já jsem odtužila, Janičko, jo, to je výhoda a vím, že Tomáš tam byl už jako z průmyslovky.
0: Ano.
1: A pak tam byl vlastně jako při doktorandském studiu, tam byl i rok, tam studoval vlastně, přednášel a tak dále. No a ten syn z Prahy. A já teda prostě potom toužím, protože on mi vždycky říká, mami, tady to peklo, já mám na jeho západ oka, dovedete si představit.

0: jaký, to je peklo tady prostě odpoledne a v noci prostě se nedá spát.
1: Ano.
0: Takže v Praze, asi jako v Praze.
1: Přesně no, tak, přesně tak, bylo to peklo.
0: Takže to je můj sen, který je nesplněný a já bych prostě do toho Norska, do té Skandinávie a nejraději do toho Norska, protože třeba on byl v tom Stavangeru a to je prostě na jihu a tam říkal, tam jsou ty fjordy a prostě to by se tím mami tak strašně líbilo a já vždycky říkám, tak to už se mi asi nesplní.
1: A možná splní paní Dano. Zase to naštěstí není až jako ta Austrálie, kterou má vysněnou paní Petra, taková šílená no, dálka.
0: Kdyby tam syn studoval, tak bych tam se vyvíjela.
1: Jela, že jo?
0: Jenomže on už dávno jezdí spíš jako do Španělska, do takovýhle zemí prostě na ty různý přednášky a po světě prostě jezdí jako fyzik, ale to prostě já už bych se sama nevydala, ono už je mi teď přes 70, víte, a to já už si sama jako bych netroufla. To musela mít fakt dobrýho parťáka a průvodce.
1: Žádný věk, paní Dano. To je, jak jsem se dočetla, to jsme teď vlastně v uvozovkách ve středním věku prý stále. Tak nevím, kam se až to lidstvo jakoby dožije.
0: Já si budu leta, jako byly letos, tak už další nepřežijí. Abych to odlehčila. No samozřejmě vás moc zdravím. Jsem moc šťastná, jsem se dovolala.
1: Já děkuju.
0: A že jsem to trošku i odlehčila možná.
1: Určitě.
0: Po usmání. A mějte se krásně, všichni se opatrujte a já mám teda ráda září a pak i ještě ten říjen. A tak zimu nemusím, protože zimy, jaký jsou tady u nás, to prostě nemusím, ale prostě všem přeju zdravíčko. To zdraví hlavně, abych si udržela i já.
1: Určitě. Dobrou noc a děkuju.
0: Mějte se krásně, dobrou noc a děkuju.
1: Naslyšenou. Paní Dana říkala, že jezdí přes Lovosice, zpívala v Ústí nad Labem a já vím, že to je můj člověk, protože já jsem začínala v Lovosicích, když mi bylo 15 let, jako s první kapelou zpívat. Tehdy přišel kapelník za mým tatínkem, se kterým pracoval a táta řekl, no když si ji budeš hlídat, tak jo, ale musí být do tolika doma, jinak ne. No a potom paní Dano v Ústí, to jsme měli společné, tam už potom byl velký orchestr, dodneska fungující Bonit 81 a to byla moje srdeční záležitost při celých studiích na fakultě. Prostě užívala jsem si to. A taky jsem měla radost, že můžu zpívat lidem k tanci. Samozřejmě k poslechu je to ještě lepší, ale taky mi to vůbec nevadí. Prostě hlavně, že se lidi baví. Asi takhle bych to řekla, takže to máme s paní Danou společné. Teď už Hana Zagorová nám všem bude zpívat písničku Zůstaň tady léto.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co si v životě nejvíce přála a vyplnilo se jí to paní Jana Strutnova a měnily se jí tužby během života a získaných životních zkušeností? Krásný dobrý večer, paní Jano.
1: Krásný dobrý večer všem. Já bych ještě nejdříve chtěla pozdravit paní Danu z Blatné a říci jí, že mohla léto studené strávit nejenom ve Skandinávii, ale i u nás v Trutnově, protože tady nejvíce dnů, co bylo, tak bylo tak 19 až 22 stupňů a dneska máme těch 10.
0: Tak je to jak v Norsku.
1: Takže tady jsme léto prakticky neměli.
0: No vidíte, a není to tak daleko,
1: takže
0: že?
1: Takže pod Krkonoší tady je zima furt. No, ale to přání moje takové jako hodně velké a stále větší celý život a hlavně v poslední době je takové jako i obecné, nejenom osobní, aby se přestala ničit naše příroda i po celém světě. Ale já žiju tady, tak myslím na tu naši přírodu, aby se přestali zbytečně kácet stromy, aby se přestali stavět haly na polích, aby jsme si prostě všichni té přírody vážili, aby k tomu vážit si přírody byly vychovávané i děti ve škole, cíleně ve škole, i o tom, co nám ta příroda všechno přináší. A já teď nemyslím jenom ten užitek jako jídlo a dřevo a tak dále, ale už jenom to vyzařování, to, že tu přírodu máme kolem sebe, že můžeme vyjít ven a je tam tráva a květiny a stromy prostě. To si moc přeju a to přání se mi pořád nějak neplní. Furt se všude staví, furt je přeplněno vším možným a ta příroda ustupuje člověku neustále a je to pro naši škodu.
0: Je
1: tak
0: to tak?
1: Je takové moje přání jako na stáro, protože já jsem vlastně, nechci se litovat, ale jsem hodně nemocná a mně ta příroda pomáhá třeba i jen si sednout pod lípu a z ní jde taková energie, kterou já cítím a která mě třeba uzdravuje. A mnozí se teďka možná smějí a pošklebují, ale je to tak, příroda nám dává energii, tu hojivou a léčivou.
0: Souhlasím s vámi, paní Jano, a i přemýšlím o tom, co říkáte, že mě rozčiluje nejenom, že se staví na polích prostě ty šílený kysny, já tomu takhle říkám, ty hrozný krabice, jak jste říkala, a vypadá to nejenom nevzhledně, ale těžko už se to zase všecko bude potom vracet, musí se to rozbořit, že jo, někam odvozit a tak dále, ale taky, jestli jste viděla, že na té orné půdě, jak se všude dávají prostě takové ty panely na elektřinu a to, tak to mě taky úplně ničí, když to
1: vidím. To je hrozné, ano, to je hrozné a nevážíme si života, protože tady v blízké obci u nás, bylo to minulý týden, technické služby schazovali hnízdečka s vlaštovkama. Byly tam malé vlaštovičky, které samozřejmě zemřely. A tohle, promiňte, teď řeknu to slovo, není neslušné, ale řeknu, je to prasečina tohle, to, co se dělá. To... A je to velice smutné. Hrozně mě to trápí, protože člověk by měl žít na tom světě s láskou nejen sám k sobě a ke své rodině, ale ke všemu, co na tom světě ostatní žije.
0: No, máte pravdu, volala mi kamarádka moje, dlouholetá manželka mého skladatele bývalého, bohužel už dneska musím říct, protože je Pavel 5 let po smrti, Pavel Krejča, nádherný věc se napsala, Stáňa miluje zvířata stejně jako já a říkala, Jani, prosím tě, pojď něco vymyslet, já už to nemůžu číst ty zprávy, co lidi jsou schopní dělat. A já jsem říkala, víš, Stáňo, ono jednou prostě to lidstvo dopadne tak, že my budeme v těch klecích a já se tomu vůbec nebudu divit, by nás tam ty zvířátka zavřeli. Já vím, že
1: no,
0: to je samozřejmě utopie,
1: já to taky říkám.
0: Ale je to tak prostě, no. Jako, co člověk je schopen dělat, za to se stydím.
1: Já právě taky. Já velice, a jestli nás jednou ta příroda úplně nevyhladí taky, to bych se ani nedivila, že si sami pod sebou podřežeme větev. Není to jenom osobní přání, je to obecné. Prostě je to láska k životu a ke všemu, co žije. Přála bych si, aby prostě jsme to všichni věděli, že prostě život má cenu. I život každého malého
0: přesně
1: ptáčka,
0: tak.
1: I brouka má cenu. Jako. A aby k tomu už ty děti byly vedené, já si myslím, že moc nejsou. No.
0: Když víte, paní Jano, ono, já jsem vás i bedlivě poslouchala, že jste říkala ve školách, ano, ale ono je to hlavně, to musí být vedeno i z domova, protože, protože přiznám
1: určitě,
0: se,
1: ano,
0: že teď úplně učitele lituju, protože čeho jsou dneska schopní děti už i na základní škole, když mi vypráví moje bývalé kolegyně, tak já tomu nemohu věřit, že to vůbec je možný, co si dneska děti dovolí a
1: no,
0: úplně, co je nejhorší,
1: já vím.
0: Že rodiče místo, aby se zastali učitelů, tak jsou ještě na straně dětí, jako které dělají takové věci. Jako to si,
1: já
0: si to vůbec nedovedu představit, že bych byla takhle drzá jako na učitele. To vůbec. A to drzost, to je ještě to nejmenší, co se tam děje. Takže
1: no,
0: paní Jano, nechci skončit neoptimisticky, protože jsme obě určitě optimistické a budeme věřit, že se lidstvo prostě snad konečně tak jednou poučí. Děkuju moc, děkuju a dobrou noc přeju.
1: Prosím. A mějte se moc hezky.
0: Naslyšenou. Pan Bohumír napsal, chodil jsem už do školy a když přišla měna, viděl jsem, co to s lidmi udělalo. Šok pro ty, co přežili válku a mysleli, že jejich živnost poroste. Ovše přišli o úspory, majetek, dokonce nuceně vystěhování. Potichu se mluvilo a tak jsem si říkal, jestli dorostu třeba se to změní. Trvalo to dlouho, ale vývojem jsem zklamán. Zdravím posluchače Noční linky, napsal pan Bohumír. Teď už Arakain, slečna závist.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince se vás ptám, co jste si v životě nejvíce přáli a jestli se vám to vyplnilo a jestli se měnily vaše tužby během života a získaných životních zkušeností. Ptát se budu stejně tak a stejné otázky budu klást i paní Heleně z Prahy. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer. Miluju noční linku. Já jsem to dneska zapla později, volat jsem nechtěla.
0: Ano.
1: Ta paní, co mluvila o těch vlašťovkách.
0: Paní Jana, ano.
1: Bylo mi 1,80 v únoru a já jsem měla, teda bylo to složitý za komoušu, ale cestovala jsem, žila jsem v Tunisu, ve Francii. Ale to chování, jak je dneska, já vám řeknu, jakou jsem vymyslela rovnici na tuhle dobu.
0: Ano.
1: To je perverzní svoboda plus trhý hokynářství rovná se cochcárna pomlčka lumpárna. A ty děti dneska, to je úplně opak, ty rodiče musí poslouchat děti a ne děti rodiče. My jsme teď hlídali na chalupě pravnučku, no já myslím, že zblázním. Já to nechápu, že ty lidi prostě jak se chovají, nebo ty děti to budou házet do popelnice. Já jsem slyšela, že dokonce někdo je proti těm baby boxům. Co to je za šílený svět tohleto? Já nevím, i to vidím v obchodech, ty lidi se neuhnou, to není život, to je šílenství tohleto. Jak můžu, já si pamatuju ty vlašťovičky.
0: Ano.
1: Tady dokonce já bydlím v Krči, tady dokonce měli na chodbě, tam měli
0: hnízdo,
1: nějakou krabici pod tam v tom, jak se vchází, já nevím, na tu rehabilitaci nebo co, už je to díl, ale měli tam vlašťovičky hnízdo a aby ty výkaly nebyly, tak tam dali i krabici. A dokonce, nebo když jsem jezdila na venkov, tak tam opravdu, jak to můžou ty lidi, já to nechápu vůbec, jak se chovají i ke zvířatům, i k dětem, no. Já jsem z toho blázen, teda opravdu. To, nevím, dnešní doba je příšerná. On to říkal Jiří Suchý, že tahle doba je horší, než jsme si mysleli.
0: Bohužel, paní Heleno, ráda bych řekla něco jiného, ráda bych říkala, ne, nemáte pravdu, ale bohužel, jako když se rozhlínete kolem sebe, tak to, co všechno jste říkala, prostě je pravda, takže k tomu nemůžu říct nic, nemohu oponovat, prostě musím s vámi bohužel souhlasit.
1: No ale i ta televize, jako já nevím, to je, musíme to platit a přitom to je, jenom si to přečtu, já nejsem maniak televizní, ale vůbec jako to je samý trilery. Já mám oděvní průmyslovku a museli jsme povinně chodit na ruský váleční filmy, nechtěli jsme se na to koukat, je mi 1,80 a ještě si pamatuju, jmenovalo se to Rozrušená země a když jí zabil vstekerou v posteli, tak já jsem vylezla z té řady na chodbu a učitelka mě vynadala. A dneska to je prostě inspirace, já nemám internet, nechci to a jenom si, vždyť je to jak chutná smrt a já nevím, prosím vás, co v tom ty lidi vidějí. Hlavně na té jedničce, vždyť to je šílený. To je samý trilery, samý vraždy, samý i v reál, to je málo toho v reálu a ještě a ty sítě, nebo jak se tomu říká, to prostě ty děti vychovává. No i ta pravnučka 4 roky byly a ona jí pustí ten tablet, že jo, aby, no a tam blé. Já jsem studovala francouzštinu v jazykovce i arabštinu, dělala jsem 10 let u tuniských diplomatů, co jsem všechno zjezdila a to, ale to chování, já zírám prostě. Tam třeba velvyslanec, když skončila recepce po půlnoci, v arabštině není vykání, tak mě, protože arabsky jsem uměla, tak mi říkal, ne, žádný takový, nepojedeš metrem, tak strojem mě vez až do Krče před panelák a ještě čekal, až tam do toho paneláku zalezu.
0: Jo, paní Hele.
1: V krámě to by vás prostě, já mám tratárek, protože mi blbě chodí, bole mě kolena a to jdu, a lidi se cpou dovnitř. No, nebo drží mobil na uchu a já, to je mor. No. No nic, no. Jako jsem z toho zklamaná hrozně. Já teda mě se vyplnilo, no až jsem měla ostravaka, krátkého zobaka, bohužel 17 let. No to byl úžasný člověk, opravdu strašný.
0: Tak aspoň, že no, to se vyplnilo,
1: je
0: paní Heleno.
1: Je mi z toho smutno, opravdu. To je, nechají se ty lidi zmanipulovat nějakýma ideologiema nebo tím chováním. Já jsem to nezažila nikde. Já vždycky říkám, lepší tamhle v Tunisu jsem se domluvila na trhu lepší s tím Arabem, než tady se, už to říkám i to, to je dneska se nekomunikuje nic a normálním lidem to chybí. No. A ty děti taky, to napřed byly proti Sokolu, pak proti Spartakiádě a já nevím co, teď se zase to, co zničili, tak se k tomu vracej.
0: Tak když vás, paní Heleno, poslouchám, tak vlastně tohle potom toužíte, to je váš sen. Lepší komunikace, to, co vlastně jste zažila v mládí, když jste cestovala, aby si lidi hezky povídali, aby bylo prostě na světě líp, já to řeknu prostě takovouhle větou jednou. Je to tak? No toužíme potom, všichni normální lidi potom touží. Touží po lásce, po rozumění.
1: Já to kolikrát říkám i lidem, říkám, to je jako za komoušu, držet hubu a krok. Jo, vůbec se nekomunikuje tady. Já bydlím ve věžáku v 11. poschodí a to je mor. Všichni čučej do toho, že jo, vůbec to, něco se zeptat v obchodě, tak ještě dostanete vynadáno. Teď jsem viděla i stará paní tam uklízí a tím strojem a tam starý pán prodává salámy. Nebo já nevím, já říkám, my už tady jsme tady přes čas a zatěžujeme státní rozpočet. Jednotlivec má miliardy a stát vypisuje dluhopisy.
0: No moc děkuji, paní Heleno, i za váš příspěvek do noční linky. Zas musím dát prostor dalším. Děkuji moc a přeju dobrou noc.
1: Jo, já vám taky a noční linku miluju.
0: Děkujeme, naslyšenou.
1: Tak jo, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční lince řešíme, co jste si v životě nejvíce přáli, jestli se to vyplnilo. Říkala jsem, že někdo si přál mít dobrou rodinu, druhý třeba budovat kariéru, nebo někdo z nás si přeje třeba jenom toho štěstí trošičku, aby měl ve vínku. Jaké sny a touhy jste měli vy, na to se ptám už kolik? 42 minut. A v tuto chvíli přivítám v noční lince paní Hanku z Prahy, která bude reagovat na paní Janu Strutnová i potažmo na paní Helenu z Prahy. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Já jenom trošinku, že ten příběh o těch zhazovaných hnízdech, to je úplně příšerný, ale jenom mě napadlo, jestli třeba to si paní jenom tak zbytečně třeba nedělala starosti, jestli to opravdu viděla, protože jestli říkala teďka, že to dělali teď, tak teď už by tam ty mláďátka neměly být, to už ty vlaštovičky už jsou, si myslím, teďka už se pomalu houfují a odlétají, teďka už by snad těch hnízdečkách ty mladý bejt neměly, ale nevím, jo, to mě tak napadlo.
0: Rozumím.
1: Že jestli třeba takhle, no, ale abych...
0: K tomu tématu, ano.
1: K tomu tématu, no, samozřejmě na prvním místě a zdraví, jednak pro sebe, pro rodinu, protože to je určitě to nejdůležitější. No a z těch snů já jsem vždycky měla takový trošku jako výtvarný ambice, tak jako něco ještě, teď jsem zrovna něco vytvořila, dělám reliefy tepaný do mědi, tak se s tím teďka chystám pochlubit na Helštín, tak to bych jako ráda, kdybych určitě tam měla nějaký slušný recenze.
0: No určitě, kdyby se to líbilo, že jo, to, co vyděláte ráda.
1: Ano, rozumím. Protože mě z toho tak bolej ruce, že to je úplně jako, no, ale snad to ještě dorazím, protože v pátek už je tam nástup, tak snad to dobře dopadne. No, tak to je takhle ten můj... To moje přání.
0: No a my budeme, paní Hanko, držet samozřejmě pěsti, aby se to Helštýně líbilo a abyste měla z toho radost té své práce. Děkuju moc.
1: Děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
0: Nashledanou. Přidám zprávu, kterou napsal přes webový formulář www.rozhlas.cz, tedy /linka. Dobrý večer, paní Jano, napsal to pan Pavel tedy. Tak já už jsem v takovém středním věku, kdy jsem tak nějak se svým životem smířený. A protože jsem zrakově postižený a o toho se odvíjí spousta věcí, které mám oproti zdravým lidem stížené, tak jsem se musel smířit s tím, že jsem se neoženil a nemám rodinu. Ne, že by to pro mě bylo úplně srdcervoucí, ale celkem by mě teda zajímalo třeba, zda bych měl syna nebo dceru. Také jsem už odedávna toužil být kastelánem, protože mám rád hrady a zámky. Byl bych moc rád, kdybych si to alespoň na den mohl vyzkoušet. Tak kdo ví, třeba se mi to jednou splní. Zdravím všechny posluchače a přeji jim i vám, paní Jano, ať se sny plní. Dobrou noc, napsal Pavel. Pane Pavle, a my zase přejeme, věřím i že s posluchači, aby se vám to vaše přání vyplnilo. Eva Farná nám bude zpívat Všechno nebo nic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I s paní Norou z Frenštátu pod Radhoštěm si budeme povídat pár minut před půlnocí na téma dnešní noci, kdy se vás ptám, co jste si v životě nejvíce přáli a jestli se vám to vyplnilo. Dobrý večer, paní Noro.
1: Dobrý večer, všechny zdravím, děkuju za přivítání. Ležela jsem v teple pod peřinou, drkotala se zimou, protože tady je stěží 12 stupňů. Dneska celý den bylo chladno a teďka tam tak drobně mrholí, ale jak poslouchám posluchače, tak mě to skutečně vyprovokovalo. A 100% dávám za pravdu paní Janě Strutnová. Souhlasím i s panem Bohumírem, co říkal, jak byl zklamaný, jak pořád roky jsme čekali od těch 50. 60. ano. let a postupně, kdy každý rok jsem si taky říkal, už to musí být jinak, už něco uslyšíme. Na nový rok, kdy jsme poslouchali projev prezidenta a vždycky já jsem říkala, a zás nic neřekl, zase nic nezměnil a pořád je to stejné. A přesto, jak jsme byli nadšení, když potom takzvaná sametová revoluce, kdyby nebyla raději sametová, byla nějaká jiná, ale kdyby to bylo k čemu. Ale jak je vidět ten vývoj, zas je nějaký prach podivný. Pane Bohumíre, máte pravdu. Ale škoda, že ta paní Jana neřekla o těch vlaštovčích hnízdech, proč je z těch technických služeb sundávali. To by mě zajímalo, protože snad ti lidé nemají už ani kousek zdravého rozumu v hlavě, aby tomu sami rozuměli, proč to muselo jít pryč. Vybavuju si reportáž v televizi, je to už takových 5-6 roku zpátky, jak zjistili na jednom nádraží, v nádražní hale, asi já nevím, jestli tam byly vlaštovky, asi pravděpodobně to byly vlaštovky, tam hnízdili, proletávali tam a potom si říkali, no jo, jak oni se dostanou ven, ale tam byly lítačky, ty dveře ven na peron byly lítačky, ano. A oni si všimli, že ty vlaštovky si vyčíhají ten okamžik, kdy ty dveře jsou otevřené. Když někdo prochází a oni se otevřou, tak oni rychle proletěli a zase potom čekali, kdy mohli proletět nazpátek. Bože, i takový malinký ptáček má víc rozumu než ten mohutný člověk, když by se to takhle řeklo. Ale co jsem to dneska viděla na teletextu, vlastně jsem si to ještě před chvíli přečetla, že v záchranných stanicích letos měli k ošetřování velký počet malých rorisků přes 2000, protože oni nevydrželi v tom horku pod rozpálenými plechovými střechami a vypadávali nebo vyskakovali z těch hnízd, kdy se jí většina zabila, ale tak jako tak ty záchranné stanice přes 2000 jich měli v ošetřování. Přitom rorisy už teďka budou prakticky odlétat, nebo mnozí už tady od nás už odletěli, jak jsem si všimla. Ale vím, že taky je to tak 2-3 roky, byla reportáž od někud z Čech, kde zateplovali domy. A kdy ti pracovníci, co dělali to zateplení, já nevím, jak si nemohli všimnout, nemohli vědět. Tam byly dutiny, kde byli ti rorisy, kde se ozývali ty mláďatka. Oni přesto, že věděli, že tam ti ptáčci jsou, tak to zalepili a zateplili, takže všichni ti ptáčci tam umřeli. To už člověk nechápe. Ne. Skutečně ten člověk nemá trošku zdravého rozumu, nehledíc na to, že by měl mít nějaký soucit.
0: Přesně
1: a měl
0: tak.
1: by se snažit žít v souladu s přírodou. To je to, co bych si nejvíc přála. Ale co mě dorazilo, to jsem náhodou zahledla včera nebo i dneska, myslím, že to ukazovali jednak z Číny, kde naříkají nad tím, že jsou tam velké plochy, kde vybudovali ty solární elektrárny, takže velké plochy jsou tímto, no prakticky není tam nic jiného než tyhle ty
0: solární
1: desky.
0: Panely. Ano.
1: Nevím,
0: ano.
1: jak bych to nazvala. Takže odlesňuje se ta krajina a přitom se bere vlastně půda pro jakékoliv živočichy a pro ptáky, protože nemají kde hnízdit, protože se zabírá taky orná půda. No konec konců, u nás nemáme tak velké plochy, ale my jsme taky malá země, ale určitě jste na mnoha místech naší republiky viděli taky ty velké plochy, kde místo louky, kde byste se radovali z krásy našich luk, tak vidíte tam jenom ty černé desky. A přesně je to tak. Jenom proto, a to ještě je to už tak 10-12 roku zpátky, vím, jak nějaká firma šturmovali ke konci roku, protože tehdy měli dostat nějaký příplatek nebo dotaci od vlády, stejně to udělali pod fukem. Všichni se v televizi určitě viděli tu reportáž k tomu. Takže to je naprosto trestuhodné, k čemu se pořád ženeme. Pro boha, proč už nemáme trošku rozumu. Ale co mě dorazilo nejvíc, že jsem viděla tu výrobu robotu v Číně a z toho jde strach a hrůza na člověka, jak se tyhle ty malé kovové monstra pohybují, protože jsem tam viděla, že oni uspořádali olympiádu robotu, protože Borsův rekord na 100 metrů tam byl překonaný taky, že to bylo kolem 10 vteřin nebo kolik, to není tak podstatné. Ano. Ale ten jeden robot nějak škobrtl, spadl a on vletěl dokonce až do těch rozhodčích. No, Ježíš Maria, když si člověk domyslí, že ten robot by se postavil i proti člověku, když konec konců nějaké to kolečko, nějaká ta součástka, tak jak se říká u člověka, přeskočilo mu kolečko v hlavě. Když tomu robotu se to může taky stát. A co si myslí ti lidé, kteří tady na tom pracují, aby ještě vyrobili dokonalejší ty roboty? Když ukazovali tam, prosím vás, to se dá vyrobit celá armáda, když si to představíte, a ta půjde potom proti člověku. Ne, že se zvířata proti nám postaví, ta by udělala konec konců jedině takovou sporu, rozumně. Ale ti roboti, z toho jde strach a hrůza na člověka. A toho bych se nechtěla dočkat. Pro boha, už se vzpamatujme všichni a skutečně nemějme jenom ty plané řeči, ale snažme se žít tak, jak by člověk měl žít a v souladu s přírodou, to je nutné. Ne, protože bez toho se neobejdeme, bez toho jsme ztraceni. Mám děkuji, z toho dneska jedině takové nějaké divné, smutné myšlenky. Ani mě to nechce myslet, ale jde z toho na mě opravdu hrůza.
0: Děkuji, paní Noro, a zdravím do Frenštátu pod Radhoštěm. Krásnou dobrou noc. No, jako víte co, když Jules Verne napsal ty své knihy, tak se mu všichni smáli, že to není možné. A kolik filmů už vzniklo na téma, o kterém hovořila paní Nora? Skutečně bychom se měli nad sebou zamyslet a dělat všechno proto, aby se lidstvo vzpamatovalo, jak říkáte, paní Noro. Ale bohužel nezáleží jenom na nás, tady na nočních linkařích, ale jak říká zase moje kamarádka, Jani, když o tom vůbec nebudeme mluvit nikdo, nebudeme si určitých věcí všímat a budeme si říkat, stejně je to zbytečné, protože buď to já nic nezměním, nebo když jsme dvě, tak nic nezměníme, no tak se skutečně nic nezmění. Paní Jana Zjerkova napsala, dobrý večer, Janičko, já jsem věčný snílek, co mi také zbývá, když některé sny se mi nemohou splnit. Ale třeba teď se mi vyplnil sen, abych měla reborn panenky. A představte si, přes Facebook si mě vyhledala jedna paní, která je rovněž sbírá a věnovala mi krásná dvojčátka. Dále noční linka mi poskytla přátelé na telefonu. Loni se mi splnil sen obléci kroj, ale pár snů mám zatím bohužel nesplněných. Tak třeba, když si ta přání budu přát, tak se splní. Jako ty výše uvedené, všem linkařům i vám, Jani, přeji to samé, napsala paní Jana. Děkuji samozřejmě i za váš příspěvek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ano, před chvílí byla půlnoc, konkrétně máme minutu a půl po půlnoci a přesunuli jsme se do středy 26. srpna. Stále mě bude zajímat i po půlnoci, po čem jste v životě nejvíce toužili, co jste si přáli a jestli se vám to vyplnilo. Někdo si přál mít rodinu, druhý kariéru, třetí z nás si přál třeba obyčejné štěstí. A co vy, co pro vás bylo či stále je v nedohlednu a toužíte potom? Jaké sny a touhy jste měli? A měnily se vám vaše tužby během života a získaných životních zkušeností? Stále mi můžete psát na adresu www.rozhlas.cz/linka nebo na adresu linka@rozhlas.cz a také samozřejmě využít telefonní číslo 731 800 900. Tak a pan Michal využil webový formulář, to znamená www.rozhlas.cz/linka a napsal: Dobrý večer všem posluchačům a vám, paní moderátorko. Některá přání se mi splnila, ale ta nejdůležitější ještě na splnění čekají. Přeji si, aby se nám všem dělo více dobrých a méně špatných věcí. Sobotní noční lince s panem moderátorem Honzou Maconem jsem telefonicky svěřil svoje současné největší trápení. V závěru řekl, že napsalo mnoho posluchačů, a že na mě myslí. Všem chci moc poděkovat za podporu. Nyní jsem každý den v kontaktu s maminkou mladé zesnulé dívky, se kterou jsem měl platonický vztah. Porazil jí vlak a na místě zemřela. Ač jsem cizinec a jejich jazyk neumím dobře, jsem nyní pro maminku velkou oporou, ale sám bych ji teď potřeboval. Dnes jsem měl další infuze v RS centru a v pátek jdu na to stejné oddělení k psychologovi. Ne kvůli roztroušené skleróze, ale kvůli ztrátě spřízněné duše, kterou už nikdy nepotkám. A to jsem si myslel, že k psychologovi už nikdy nepůjdu a vždycky všechno zvládnu sám. Přeji si pro nás všechny méně nemocí, více opatrnosti, více lásky a prostě všeho dobra. Prosím, pusťte nám zase nějakou svou písničku. Aha, to děkuju, Michale, děkuju, že jste to napsal. A Maruška panu Michalovi odpověděla: Milá paní Chládková, dočetla jsem příběh od mojí oblíbené spisovatelky, končí slovy, které bych chtěla poslat smutnému Michalovi. Anděle jsou připraveni konat dobro vždy a všude. Však nehledáme-li je, po nich jen šum křídel zbude. Nepromarni krásné chvíle, vníme je i v dojetí, pak život dá ti spočinou ti v lásce šťastném obětí. Michale, vždy se nakonec sejdeme, vždyť srdce nehasnou, napsala Maruška.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Že to není štěstí.

0: Richard Miller zpívá, že štěstí je krásná věc a já si skutečně myslím, že to je to největší štěstí, které máme, že můžeme mít vůbec štěstí a že můžeme být šťastní. Prostě tak to je. Dneska mi to kamarád psal a já jsem byla nějaká smutná už od pátku, taky samozřejmě každý den není posvícení, no a on mi tak zvedl náladu, že najednou se vám ten svět rozsvítí a i o tom to je, mít dobré přátelé. No ale dost už vzpomínání nebo mé zážitky, protože my jsme zvědaví na vaše zážitky, našich posluchačů a já se vás dnes ptám, po čem jste v životě nejvíce toužili. A já v tuto chvíli vítám na telefonní lince 731 800 900 paní Janu z Brna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a zvlášť vás, paní Jano, protože vás znám i z toho šlágru někdy.
0: Ano.
1: Jste milá, upřímná, hezky zpíváte a proto teda se trošku divím, že jste té paní z toho 11. patra z té Prahy
0: paní Haleně
1: jako trošku neoponovala, ale nevadí, je to tak. Já bych jí chtěla říct, že ona nadává úplně na všechno. Co bylo za komunistů, bylo špatné. Co je teď, je špatné. Já nevím, já bych tak nemohla žít. Tak proč nenajde nějakou

0: dcery, že?
1: Ano.
0: Od její dcery, takže tak jaká, že nemůžu nadávat na svou vnučku přece, tak ať ji vychovává. No a všechno opravdu není tak špatné. Jsou i dobří lidi. Já bydlím tady, tam jezdí vysokoškoláci tady na koleje kolem mě a málo když se mě stane, že by mě nepustili sednout. Nebo že by se chovali nějak hrubě. No, takže já to beru zas tak jinak. Přírodu máme ještě pořád krásnou. Když jedeme na Šumavu, nebo my chodíme s turistama ven, tak pořád ještě je tady krásně v naší zemi, ale nevím teda, proč ona tak šíleně nadává. Jak tak může žít? I ten nemá internet. No tak já mám internet, mám tam třeba to YouTube a tam jsou krásné věci. Tam mám moje nádherné písničky, tam mám přírodu, tam mám města, na cokoliv si napíšu a zajímá mě, tak si tam najdu a tak se nějaký obohacuju. Ale já nevím, možná je to i tím mým názorem, že jsem měla takové šťastné dětství a celkem život pěkný, takže mám jiný náhled prostě asi na život, no.
1: A nebo že jste se, paní, jenom i obklopovala, promiňte, že vám skáču do řeči, že si pouštíte do života prostě lidi, se kterými chcete být a ty, se kterými být nechcete, tak si zkrátka do života nepustíte. Je to tak?
0: Samozřejmě. A ona je vzdělaná.
1: Ano, velmi vzdělaná.
0: No tak
1: ano.
0: To bych jako, co tam zase neznamená žena tolik, to co tady, takže tam bych teda žít nechtěla. No ale zase... Ještě potom mě na příspěvek paní Nora, a to teda zase dávám za pravdu, já mě taky děsí, ty drony různé a takové ty války a to, co prostě, to je dost drsné teďka, opravdu. Takže tak, ale vždycky si najdu něco hezkého.
1: Děkuju, paní Jano. No. A zdravím do Brna, přeji krásnou dobrou noc, naslyšenou.
0: Ano, já vám moc, moc vás zdravím a děkuji za to, že jste mě vzala, že
1: taky
0: jsem se dovolala.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
1: My jsme si s paní Janou povídali už během písničky, kdy jsem vysvětlovala, že já dávám prostor prostě pro všechny názory. O tom to je. Víte, já si myslím, že vlastně naše společnost je tak strašně vyostřená a vyosená. Je nás tak málo, jsme tak malá země proti těm jiným velkým prostě státům. A když se nerozumí v uvozovkách 10 milionů lidí, jak se může rozumět prostě celý svět, když se nenasloucháme. Určitě máte tu zkušenost taky v životě, že prostě jsou volby, třeba vůbec to sem teď nechci plíct, jo? Ale že se pomalu lidi bojí říkat, že koho volí nebo jako kdo jaký má názor. Já, i kdybych měla ve svém okolí spektrum svých přátel, kteří každý bude volit někoho jiného, tak je mi to srdečně jedno. Protože za to se tady bojovalo v uvozovkách v tom roce 89. A přece nebudu někoho odsuzovat za to, že má jiný názor. Proč jsem to teď říkala? Protože někdo má třeba názor takový, že je u nás všechno v pořádku. Druhý zase, že se na to dívá úplně jinak, protože cestoval po světě a vidí, co se tady všechno děje. A já si myslím, že i paní Jana, i paní Helena z Prahy, že obě mají vlastně pravdu. Jo, každá tu svojí, ale je dobré se o ní tady v noční lince prostě podělit. Každý to vidíme z toho svého úhlu pohledu. Já někdy mám taky, jak jsem říkala, špatnou náladu a v tu chvíli člověk vidí ty negativní věci. Ale jakmile se oklepu, jak já vždycky říkám, jak Scarlett O'Harová, do druhého dne vyspím se z toho, tak najednou vidím ten život krásný, protože mám to štěstí, že mám opravdu taky v okruhu svém lidi, které mám moc ráda a je prostě na světě hned líp, protože víte, že jsou lidi, kteří mají stejné názory jako vy, nebo podobné, nebo si prostě dokážete naslouchat. A o tom je ten život. Kromě toho, že jsem říkala, že je důležité zdraví a čas, tak taky mít kolem sebe zdravé prostředí a ne to toxické. To je prostě fakt. Jako úplně všechno asi kolem sebe změnit nemůžeme, už vůbec ne, jako za pár let, ale... vždycky jsem optimista, protože bez toho by se skutečně nedalo žít. Teď už další písnička. Valdemar Matuška nám bude zpívat. Já si vsadil na pár tónů.

0: I s paní Věrou z Ostrova u Prachatic si budu povídat na téma, po čem jste nejvíce v životě toužili a zda se vám to podařilo. Krásný dobrý večer, paní Věro.
1: Dobrý večer, tady paní Věra, teda teď volám z Vodňa.
0: Ano.
1: A asi něco v tom je, protože první jsem měla samý zlý lidi, nebo potkávám ještě zlý lidi, některý jsou hodný, a ve Vodňanech asi jsem potkala to pravý štěstí, protože jsem potkala chlapa pro svůj život na konci vlastně z mýho života, protože mi je 56 let a přála jsem se najít toho pravýho chlapa.
0: Ano.
1: A teď jsem se ho tady ve Vodňanech
0: našla.
1: Příbuznej mi ho dá dohromady, takovou jsem se ho našla. Pravou lásku.
0: Perfektní. To vám moc přeju, paní Věro. Takhle by se to přál každý.
1: No a tady mám hromadu zážitků. Vlastně některé zážitky už jsem řekla do rozhlasu. Teď jsem se po desátý teda dovolala.
0: Ano.
1: A přeju všem, aby poznali taky takovou lásku jako já, aby se s ním za těch 27 dní vlastně podívali. Během 14 dnů jsem se podívala s přítelem Jiřím všude možně a taky svůj svátek, který mám 8. října a 9. října máme se ze třídou každý rok. Tak proto jsem svůj narozeniny a svátek dala do jednoho a budu to mít i s harmonikou tady ve Vodňanech v družbě. Kdo přijde, ten může přijít. Neznámí i známí lidi.
0: Tak z vás úplně sála optimismus, paní Věro, a to je v pořádku.
1: Takže dám zákusek a chlebíček všem lidem, i když je neznám.
0: No perfekt. No moc děkuju, paní Věro, za ten hezký váš příběh a přeju hodně štěstí do Vodňan. Dobrou
1: vám
0: noc.
1: Taky přeju všechno štěstí, zdraví a lásku, abyste taky měla
0: děkuju.
1: Na celý život a všem tam ve studiu.
0: Děkuju moc, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Přidám ještě zprávu, kterou napsal František ze Židlochovic. Dobrý večer. Protože já jsem měl ve svých 26 letech velké zdravotní problémy s ledvinou, tak moje velké přání bylo dostat se z tohoto problému. To se nakonec podařilo. No a teď si přeji dožít to stáří nějak v poklidu. Samozřejmě těch přání bylo víc. Většinou se týkala hlavně zdraví členů mé rodiny. Pane Františku, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď už Elán. Příhodná to píseň Láska moja.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co si v životě nejvíce přála a vyplnilo se jí to paní Veronika z Rakovníka, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Jano. Tady Veronika Rakovník. Tak mě to bylo, mojí touhou bylo vdát se mít děti, šťastnou rodinu a žít obyčejný život, tak jak pestrý život, tak jak ho žijou tak nějak lidé.
0: Ano, a podařilo se, paní Veroniko?
1: Vdala jsem se, byla jsem šťastná, manželství netrvalo, měla jsem dokonce velice inteligentního manžela, doktora, inženýra a vydrželo nám manželství 11 let a bohužel, ale musím říct, že jsem v té době byla velice šťastná, že jsem pracovala v knihovně a to je úplně ta krásná práce. Já tam byla tak šťastná, vydrželo to dlouho a potom mám kamarádku před 40 let, hodně chytré děvče, která učí v lidové škole hudební.
0: Ano.
1: A byli jsme, mám stále přátelé, mám přátelé právě s vaším rádiem, mám je moc ráda a jsem za ně vděčná, za celé vaše rádio, protože mám těžký život, ale nestěžuju si, jsem šťastná, beru ho tak, jak
0: přijde, jde. Že jo? Ano.
1: Ano, no. A nemůžu, kdyby si člověk připouštěl prostě tohle zase jako zase přijde něco špatného, tak ne. Mám vás prostě ráda a nechci nikomu kazit.
0: Náladu a večer, že jo, paní Veroniko, ale to nekazíte v žádném případě.
1: Jenom jsem chtěla říct, že vaše rádio prostě poslouchám poslouchám vaše pořady, jsou pestré, pochoutkový rok a snažím se přispívat tak, aby to bylo šťastnou lásku, veselé a zdravě s Ivetou, prostě snažím se být, abych taky přispívala svými příspěvky tak, aby to bylo fajn a třeba nejsem ještě ve věku, kdybych třeba se snažím ještě najít někoho k sobě, koho bych měla ráda a mohla mu dát taky svoji
0: lásku, že jo? Porozumění, přesně tak.
1: Není to tak, ale já jsem šťastná, já prostě nemůžu si připouštět, že by bylo něco, takže prostě mám rodinu,
0: A to je důležité, paní Veroniko.
1: Rodinu mám, sice už jsem bez tatínka, ale rodinu mám a také si s ní užívám, takže se vám chtěla jenom moc a moc poděkovat za vaše pořady a jsem za vás ráda a přeju všem krásné dny a blíží se podzim, tak ať si ten podzim ještě užijeme k nějaké svoji, ať můžeme někam vyrazit na nějaký výlet a ještě si užít
0: hezkého počasí, paní Veroniko, je to tak?
1: No, ano.
0: Tak moc děkuju. Zdravím do Rakovníku, moc se omlouvám, ale zase musíme dát šanci dalšímu volajícímu. A já moc děkuju, paní Veroniko. Tak paní Veronice přidám zprávu od paní Heleny, ta napsala: Jano, určitě zahrajte písničku, kterou zpíváte, ať nám uděláte radost. Tak doufám, že udělám všem radost, a pokud někomu ne, no tak za to nemůžu. V každém případě, paní Heleno, děkuju, že si to přejete. Já toužila a stále toužím potkat parťáka na život. Tak asi podobně jako paní Veronika z Rakovníku. Četla jsem hodně příběhů, jak se to stalo lidem i ve starším věku, takže to nevzdávám. Je to moje největší touha. Myslím si, že ve dvou se to opravdu líp táhne. To si myslím, paní Heleno, též. Teď už teda ta slíbená písnička.

0: Text k této písni napsal Pavel Buňata. I když muž, tak myslím si, že se trefil do některé té naší ženské noty. I když se teda přiznám, že i když zpívám, že ty muže znám, tak je opravdu neznám. Prostě tak to je, poznáváme to asi všichni celý život. Teď si dělám trošku legraci. Dnešní téma je, co jste si v životě nejvíce přáli. Já hledám pořád to porozumění, ale myslím teďkon mezi všemi lidmi, abychom si rozuměli, aby nedocházelo k různým nedorozuměním a tak dále. Po čem jsme nejvíc toužili? Tak po čem nejvíc toužila paní Marie z Prahy Západ? To mě bude zajímat v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, všechny zdravím. A já jsem byla nejšťastnější, že se mi splnilo, když měla maminka klinickou smrt. Dostala se z toho, pak to byla ještě 10 let a ano. Dokonce se i vdala. Protože matka byla vždycky jako na prvním místě.
0: Ano.
1: No jinak profesně, tak jsem byla šťastná, že jsem si uhájila byt, chybělo mi 3/4 roku, přišla změna a na schvál mi nedali práci, abych o ten byt přišla. Anebo abych ho musela zaplatit. Jo, takže já jsem potom začala putovat po ubytovnách, po privátech, protože ty stanoviště rušily teda i jinde, bylo hrozně těžký se v tom oboru udržet. Začínala jsem vlastně úplně od začátku, dělala jsem tu nejhorší práci, až jsem se zase dostala na tu svoji profesi, ale jako ten byt opravdu jsem si zachránila.
0: Úžasné.
1: A co mě moc mrzí, vy jste to tam i řekla. Nezáleží na tom, kdo jak fandí svý straně.
0: Rozumím.
1: Jsou lidi dobrý a jsou lidi zlí.
0: Ano.
1: Jsou to chameleoni. Jednou je červený, po druhý je modrej, pak je fialovej a nakonec je z něho prezident. Tyhle lidi se mají nejlíp. Prostě kam víte, tam plášť. A my to obnášíme, ty obyčejní lidi. Ta republika mizí, je čím dál menší. Mluví se o našich vnukách, pravnukách, ale to už nebudou ani Češi. Tady to bude tak namíchaný. Jo? A nebo nás uplácají čepicema. Jo? Opravdu mizíme. Tohle to mě strašně mrzí. Čechy už nejsou český. Kdo má peníze, ten vládne v Čechách. Jo, ale nedej bože, když děláte poctivě a pak máte podlomený zdraví, zůstanete sám, pak se jenom navoktíš. Málo kdo teda vám pomůže.
0: A našla jste, paní Marie, kolem sebe takové
1: určitě,
0: lidi? To jsem ráda.
1: Určitě taky. Byl to třeba můj partner, ten bohužel umřel teda.
0: Ano.
1: Už mě bude 73 let. Dělala jsem asi 7 let. Držela mě jenom práce a nevím, kdo to byl, ale vždycky se někdo našel, kdo mi pomohl.
0: Úžasný.
1: Třeba i v té práci. Jo. Já jsem věděla, že navádějí, neberí, jo, nebo tohle. No a nakonec mě vzali. A našli se dobrý lidi opravdu taky. I na těch vedoucích funkcích, i v tom osobním, v tom obyčejným životě.
0: Tak dokud tahle světýlka budou, paní Marie, jak se říká, tak bude lidstvo zachráněno. Až tyhle světýlka nebudou, tak bude lidstvu konec. To prostě no. Tak je. Tak zaplať pánbu za dobré lidi. Jsem moc ráda, že jste je našla
1: vám,
0: i vy.
1: Děkuju vám. Všichni vás zdravím.
0: Dobrou
1: to
0: noc.
1: To někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou, paní Marie,
1: dobrou.
0: Naslyšenou. Přidám zprávu, kterou napsala ještě paní Dana z Blatné. Janičko, děkuji za slova vaší jmenovkyně Strutnová. Velmi moc jí zdravím zpětně a souzním s jejími názory. A i já miluji přírodu, stromy, které dobíjí pozitivně. Ničíme vše, co dodává energii a ničíme si planetu Matku Zemi. Je to o výchově. Štěstí závisí na lidské moudrosti a ohledu plnosti. Je mi to jen o mamonář a neúctě ke všemu živému, ptáčkům a stromům. Miluji prostě úctu k přírodě a boží mlýny melou a jednou nás semelou. Děkuji za všechny pozitivní příběhy a prosím, poučme se, napsala paní Dana. Teď už Radek Tomášek nám bude zpívat Žádná jiná.

0: Co si od života nejvíce přála, co se jí splnilo a na co ještě čeká paní Marie z Dobříše? Dobrý večer. Co to
1: dobrý
0: bude,
1: večer,
0: paní Marie?
1: Dobré ráno. Ano. Já bych jenom chtěla říct, že to trochu odlehčím.
0: Ano, ano.
1: Jako dítě jsem si strašně přála, když jsme šli z kina a my jsme to měli domů 2 kilometry, aby pro mě přijela pec, na které jezdil Honza, a aby mě dovezl domů. To bylo největší přání, které se mi bohužel
0: nesplnilo,
1: nikdy
0: že jo?
1: Nesplnilo. Ano.
0: Třeba se splní.
1: Teď už sotva chodím, protože už jsem postarší dáma, ale další přání jsem měla podívat se do Peru, a to do Limy.
0: Hmm.
1: To se mi nesplnilo také. A už se mi to nesplní, protože už trénuju pomalu skoky do rakve, takže to už opravdu není v mých silách, jako fyzických.
0: Hmm.
1: No a další věc, a to bych teďko měla přání, kdyby mě tak někdo vyslyšel, a to nejsem sama, to nás je hodně.
0: Hmm.
1: My bychom si přáli starší občanky, aby se někdy v televizi, ještě než umřeme, vysílali záběry z celostátních spartakiád.
0: Hmm.
1: Ono se sice říká, že to bylo špatné, ale to vůbec není pravda, že se to muselo. Na vesnicích chlapy, ženy cvičili sami, rádi, ochotně, nikdo je nenutil.
0: My
1: jsme
0: byli
1: maturitní třída a chtěli jsme cvičit, jenže u nás v Dobříši byla jediná možnost cvičit za svazárm, tak my jsme cvičili za svazárm v maturitní třídě. Pak jsem učila děti a ty také jsme se dostali na Strahov s tím svazármem taky. A ty děti, ne že museli, ale ty přímo prosili při tělocviku, i když to bylo bez hudby a na počítání. Zacvičíme si to. Takže nevím, proč je proti tomu taková jako averze. Jako já už jedna moje známá už i se ptala v České televizi, jestli by to mohli vysílat, a tam jako odpověděli, že to nemají v plánu.
0: Uh-huh.
1: Ale domnívám se, že by to potěšilo spoustu lidí. Protože třeba ty děti, které to tehdy cvičili, těm je teď 76 let. A také by to rádi viděli, rozumíte? A takových je nás hodně.
0: Je pravda, paní Marie, že já jsem cvičila spartakiádu za žákyně, tehda starší žákyně. Pamatuju si ještě ty bílé dresy. A bylo to na poupata. Je to prostě
1: ano,
0: tak, no.
1: Ano.
0: A jak to říkáte, když už nic jiného, jo, tak se donutili děti hýbat. Protože dneska vlastně nikdo nechce cvičit, že jo, nebo úplně málo. Já vůbec si nepamatuju, že by někdo přišel s nějakou omluvenkou, pokud teda vyloženě to dítě nebylo nemocné nějak vážně, jakože nebude cvičit. A dneska, co mi třeba říkají kolegyně, tak necvičí půl třídy. To je strašný.
1: No. To je hrozný, no. No tak to jsem jenom chtěla říct, kdybyste, nemáte náhodou známosti v televizi.
0: Bohužel ne. Paní Marie, bohužel ne. Takové jinak, známosti jinak, nemám.
1: Jinak souhlasím teda s těmi lidmi, a ještě musím říct takový soukromý pocit, že když někdy mě někdo vezme na výlet autem a vidím ty solární panely, tak si tak říkám, teď mít kámen. Určitě bych se do jednoho trefila. To mi taky strašně vadí. Strašně mi to vadí, no.
0: Tak dobrou noc.
1: Dobrou noc taky, a mějte se moc hezky, hodně zdraví.
0: Vám taky.
1: A ať se vám splní všechna přání, která
0: přesně
1: se vám
0: tak
1: ještě nesplnila.
0: Přesně
1: takže
0: tak.
1: Takže dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přidám zprávu, kterou napsala paní Iveta přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Zdravím vás, Janičko a Nespavce. Odmala jsem si přála být učitelkou a mít okolo sebe kupu dětí. Sice velkou oklikou, ale obojí se mi splnilo. Během času si člověk vysnil další cíle. Jedním z nich byla dovolená na kolech. Prostě sednout na kolo a jet, courat se přírodou, kam nás oči povedou. Jenže manžel na to nebyl. Později bych vyměnila kolo za karavan, či ještě lépe za obytné auto, ale čas běžel, roky nám přibývaly a sny se pomalu rozplynuly. Dnes jsem sama a zbylo už jen snít. Jaké by to bylo, kdyby se ty sny vyplnily? Přesto mám jeden sen, který by se mi i v mém věku splnit mohl. Sice moc špatně chodím, ale ráda bych viděla relikviář Maura. A tak si říkám, že tenhle sen není nesplnitelný. Přeji všem dobrou noc a hodně vysněných a posléze splněných přání, napsala paní Iveta. Pan Mojmír ze Svitav naopak využil e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz. Když jsem byl mladý, přál jsem si zveřejnit knížky, které jsem psal, a zbalit spolužačku Jarku. Byla moc fajn. ale chtěla být jen kamarádka. Když dostala možnost, začala podnikat. Upadla do dluhu a vyřešila to sebevraždou. Tak se za ní jenom modlím. Ty knihy asi nejsou tak dobré, aby se daly vydat. Hezký večer, napsal pan Mojmír.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Mám radost, že dnešní téma vás zaujalo, protože jste hojně psali i telefonovali a nechala jsem si na závěr zprávu, kterou napsal přes webový formulář pan Milan. Zdravím posluchače a přispěvatele. Už mládí, kol puberty a dál jsem toužil po určité svobodě a otevřenějším takzvaném životě. Režim se malinko pozměnil a svobodnější společnost tu je též. Sám i díky páru kvalitním lidem bych řekl, že dosahují na onu i vlastní svobodu. Není to a nebylo toho snadné dosáhnout. Po čem jsem toužil, je naplánováno a daří se to. Beru to za zázrak a děkuju všem a všemu, kdo mě dokázali směřovat tam, kde jsou lidi šťastnější a nepotřebují k tomu plno peněz, vlivných lidí, ale stačí mi k tomu láska, pokora a radování se z mála věcí, od kterých se odvíjí i úžasné žití. Opatrujte se všetci příznivci noční linky. Ahoj z okraje Valašska, váš Milan. Děkuju samozřejmě, Milane, i za váš příspěvek do noční linky. A teď už mi nezbývá nic jiného, než se s vámi, milí posluchači, rozloučit, popřát krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky 2. září, kdy mě bude zajímat, jaké příběhy si pamatujete z vyprávění vašich rodičů a prarodičů. Tradují se ve vaší rodině příběhy například z 2. světové války? Na jaké nejstarší rodinné příběhy si ještě vzpomenete? Chtěli jste se dozvědět z minulosti co nejvíce? Stačili jste se vyptat, nebo už se některé události nikdy nedozvíte? Dnes noční linka s mojí kolegyní Jitkou Lukešovou, která se vás bude ptát, umíte jíst střídmě? Znáte úsloví jez do polosita a pij do polopita? Dodržujete ho alespoň trochu? Jíte rádi a jíte hodně a je to na vás i vidět? A co zkoušíte dělat proto, abyste žili střídměji a tím pravděpodobně i zdravěji? A jak vnímáte skutečnost, že se nejen v naší zemi v rodinách spousta jídla vyhazuje a plýtvá se potravinami? Tak na to na všechno se vás Jitka bude ptát. Já jsem dnes před noční linkou byla pozvaná od mé kamarádky Uršuly Klukové, abych se šla podívat na natáčení s Honzou Dětkem. A tam je mimo jiné tedy byly s dcerou jako hosté Hana Dvorská, naše úžasná to žena, která je parašutistka, no prostě umí všechny snad sporty, na které si vzpomenete, kaskadérka. A ta řekla hezkou věc, nekupuj, potom prostě nemáš co jíst, ale hlavně nejes. Takže nekupuj vůbec, ať to doma nemáš prostě. A když to doma nemáš, tak to nejíš. Takže tohle bych řekla asi já v noční lince Jitce. Dobrou noc vám přeje, Jana Chládková.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Divadlo pro vaše uši je tu zas, aby vám vyprávělo, no a to je právě to, vyprávělo. Jak málo máme času poslední dobou na to, abychom se na chvíli zastavili, abychom přestali spěchat a našli si čas jenom tak pár minut sami pro sebe a třeba taky pro několik veselých a moudrých příběhů. Jestli se přidáte, můžeme to zkusit právě teď. Hezký večer.

0: Jeden můj přítel, divadelní režisér, říká, dva to je dialog, ale tři to už je divadlo. No, nebo taky dodávám výborná příležitost ke společnému vzpomínání. Třeba na to, jaké byly ty začátky rozhlasového vysílání, jak se tehdy začínalo s natáčením. To se vám takhle jednou sešli u mikrofonu ti, kteří to pamatovali, a jako první dostal slovo režisér a rozhlasový reportér Miloslav Disman.
1: Tak třeba o takové reportáži z jeslí. Tam přijdete mezi dvouleté nebo sotva tříleté caparty a teď byste rádi také posluchačům přinesli nějaký zvukový obrázek, jak ty děti tam štěbetají, jak si hrají, jak se učí mluvit, jak se tam baví. Jenomže jakmile přinesete před ně mikrofon, tak nejvíce v prvním okamžiku řeknou, hele, co to je, můžu ho s tím praštit nebo něco takového, ale za chvilku se tak zajímají o tu technickou stránku mikrofonu, že přestanou mluvit vůbec. A to se nám právě jednou stalo, že jsme vysílali přímou takovou reportáž a nemohli jsme z těch dětí dostat jediné slovo. Tak jsem zoufale běhal po světnici, hledal jsem nějaké mluvící děťátko, vyptával se, domlouval i k těm nad těmi postýlkami, ne a ne, až konečně vidím jednoho, který tam byl někde pod klavírem, vyběhne odtamtud, utíká ke mně, oči plné dychtivosti, zřejmě mi chce něco povědět, tak co chlapečku, co pak ty nám povíš, co pak ty víš novýho? Pane rozhlas, utíkejte, onem tamhle pod klavír, ona tam, Andulka čůrá. Když jsme přišli potom už mezi děti starší, ovšem taky maličké, do mateřské školy, tam už by to bylo snadnější. Ovšem přesto jsme považovali za nutné těm dětem napřed vysvětlit, co se to vlastně bude dělat, aby to bylo pedagogické, že? Tak jsme jim tam postavili mikrofon doprostřed místnosti, do kterého měli zpívat a recitovat a tak. A já jsem jim chtěl vysvětlit, co to vlastně rozhlas je. Řekl jsem si, no o rozhlase to mají doma jenom ten přijímač, ale to vysílání, ten princip a tak dále neznají, nevidí, co je to mikrofon. Tak jim to vysvětlím na fotografování. A řekl jsem, podívejte se děti, kdo z vás se fotografoval? No všichni se fotografovali. A tam byl takový pán, ten se schoval pod takovou černou deku, že? A on tam měl takovou bedinku, bál jsem se říct aparát, protože jsem si myslel, děti přece slovo aparát a tak dále, fotografie a to nebudou znát. Měl tam takovou bedinku, skrze tu bedinku se na vás díval, sliboval vám, že tam vyletí ptáček, že? Tak prosím, tak to je to fotografování, v té bedince se objevuje váš obrázek, potom ho dostanete a tak dále. No a já tady mám také takovou nějakou maličkou bedinku, ještě menší, než je ten fotografický aparát, jenže ta bedinka nefotografuje váš obrázek, jak vypadáte, nýbrž to, jak mluvíte. Víte, děti? Váš hlas. Načež se ozve vážný hlas ze zadu. Kdyby nepovídal, dyk je to mikrofon. Teď si vzpomínám na jednu hereckou. Tady ve studiu. Právě zde v Šestce se to stalo. Spoluúčinkoval ve školském rozhlase jeden velmi známý imitátor všelijakých zvířátek školského rozhlasu, no Tonda Jedlička. A my jsme na něho čekali aspoň 3/4 hodiny. Všichni herci včas přišli, technika všechno bezvadně připraveno, ale nemohli jsme vůbec zkoušet, poněvadž Tonda Jedlička nikde. Za 3/4 hodiny se rozrazily prudce dveře studia. Tonda Jedlička vletěl do studia s bezvadně nastudovaným, jak je uštván, jak je uhnán, jak je spocen a tak dále, tedy to sehrál skvěle. Přiběhne až k nám a povídá, představte si, co se mně stalo. Já jsem si včera večer tu roli studoval. Já jsem si tu roli v předsíni položil na skřínku, že si ji vezmu sebou. Vyběhnu z domu, vzpomenu si, nemám roli. No to není možné, já musím roli mít. Rychle běžím zpátky, roli popadnu, sednu do tramvaje a ještě, jak jsem zvyklý, v tramvaji studuji roli, abych byl opravdu dokonale připraven. Jedu a skutečně jsem se tak do té roli začetl, že jsem přejel rozhlas a najednou vidím, že už jsem asi o 2 stanice výš, nahoře u Jiřího náměstí, vyskočím ven a co se nestalo, představte si, já tu roli nechal ležet v tramvaji. Tak jsem se rychle rozběhl za tou tramvají, asi 3 stanice jsem vydržel to tempo, ale u té 3. stanice už mi prostě ujela, už jsem do ní skočit nemohl. Promiňte, nemám roli a spozdil jsem se, velmi mě to mrzí. Ale v tom okamžiku, to nebylo prosím narežírováno, nic, se otevřeli dveře studia, přichází pan Fabián, drží něco za zády a povídá, který pak slavný rozhlasový mistr si tady včera zapomněl roli. No ovšem, pan Jedlička. Teď jsme čekali, co na to Jedlička řekne. Jedlička se zarazil a najednou povídá, to je ale dramatická situace, co?
2: F.K. Zeman si ještě na něco vzpomněl. ale přeskočil poněkud pořadí. Dříve se hlásil...
3: Jako ptáče světem sem a tam, jsem mu ten bloudí...
2: Josef Fritsch, herec a pomocný režisér Československého rozhlasu.
4: Zásudek, to by bylo za jednoho pana režiséra, který taky je napravdě boží. A vysílala se nějaká věc, tenkrát ovšem se vysílala živě, poněvadž tenkrát se nenatáčelo, tak jako se natáčí dneska všecko. No a mezi účinkujícími té velké věci, byla to snad, myslím, hodinová relace, účinkoval jeden mistr z Národního divadla. No a když přišlo k vysílání, naskoušelo se to a on hrál, myslím, nějakého doktora, už se tak dobře nepamatuju, který potom provádí nějaké operace, pak přijde, umývá si ruce a tak dále. No a náš Fabián, který, jak mu režisér nařídil, připravil stoleček, dal na to umývadlo a tak dále, s vodou, ručník, všecko připravil, jak se sluší a patří. No a mistr, aby nemusel držet text, no tak si text dal na pult, který byl připraven pro něj, no a přišlo k vysílání. Ten mistr z Národního divadla byl tak pečlivý a tak opravdu poctivě připraven, že veškeré poznámky, které mu režisér řekl, tak ty si pečlivě zaznamenal ingoustovou tuškou do textu, že ano, a všecko si tak poctivě potrhal slova, kde co, všecky poznámky měl vzorně v knize udělané. Aby papíry při obracení nešustili, tak si knihu rozdělal a bral list po listu a dával si odmluvené listy stranou.

0: Poslední dva listy, který ještě mohl odmluvit, držel zoufale v ruce, teď jen se díval, co se bude dít. No, my okolo byli přímo konsternováni, všichni, protože teď jsme nevěděli, co se bude dít. Tak jednoho kolegu napadlo, vrazil mu svůj text do ruky, no ale jak je to vrzda se, on tam neměl zaškrtaný ty svoje monology a tak dále. Tak teďko co dělat? Teď mezi tím Fabián lovil ty listy, bylo jich tam asi tak 20, ještě dokonce zbývalo, tak to lovil z toho umývadla, teď zase se díval, tady není nikde ústřední topení, že kam by to dal sušit, tak teď se to vysušovalo na stole, dal se vždycky list z cizí, z druhého textu se dal na to, teď se to hledělo vysušit, mezi tím chudák četl hrůzný věci přečetl, poněvadž nevěděl, co má mluvit, nevěděl, jak má mluvit, no zastavit to nešlo, to se nemohlo vykypnout, no zkrátka a dobře, došlo to tak daleko, že mistr nedělal nic jiného, nežli vždycky vzal od někoho list, který mu ho strčil, jo, suchej, zatím mu to zaškrtávali, co mluví, dali mu list, on se chudák jen utíral, potil, takže potom opravdu jsme viděli, že voda je strašně škodlivá věc.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Když jsme tak v těch vzpomínkách, tak si vzpomínám, jak jsme vynalézali. Jak jsme vynalézali a jak jsme se nadřeli se vším možným. Co my jsme si všechno museli navýmýšlet a co jsme museli dělat. Tenkrát ze začátku, no to desky, depak desky. To já jsem štěkával za honorář, dostával jsem 25 korun za štěkání v operetě. To jsem byl pes. No, teda Ferda by ode mě kurku nevzal, to samozřejmě.
3: Dneska je rozhlas tak daleko, že máme
2: skutečného šipého, zvíře. Ano, vzdělance, psího vzdělance. Nebo tenkrát, když bylo potřeba zátku z láhve, no my jsme byli chudí, mladí začátečníci, a my jsme si nemohli na každou hru kupovat láhev něčeho a vytahovat zátku před mikrofonem, aby to bylo doopravdy. No tak se to dělalo tak, že se stočil prst hodně hluboko pod hubenou, pokud možná hubenou tvář, ta se tím prstem natáhla, asi takhle. Je? A už byl efekt. A znělo to, já nevím, jak vám, ale našim posluchačům, kteří bývali skromnější, než jsou dnešní naši posluchači, to tenkrát znělo docela dobře. No a nebo jsme kokrhali.
4: Tak já mohu sám ze své zkušenosti opravdu říct, že jednou technik před zahájením ranního vysílání mě volá jako hlasateli zoufale: prosím tě pěkně, Johnny, podívej se, nám se tady rozbil kohout, co budeme dělat? Archiv je zavřený, já nevím, co budeme dělat.
5: Tak já mu povídám, počkej, tak klidně, já ti toho kohouta zaimituju. Signál, časové znamení, v 6 hodin, tenkrát se začínalo 6 hodin a ozvalo se.
2: Já si vzpomínám, jak jednou jsme chtěli získat ten zvukový efekt jelení hříje. A to Tyl tenkrát byl správcem ostravského rozhlasu a tak říká, musíme být tu hříji. To musíme mít věrný snímek, to byla nějaká lesnická hra. On tam chtěl mít zkrátka ten věrný snímek, to je hříje jelení. Tak se jelo tenkrát někam na Hukvaldy, tam do těch lesů, tak se tam natáhali, jsme tam spoustu kabelů a to přenosové zařízení, odtamtud to šlo po povrchových linkách, tenkrát do Ostravy, z Ostravy se to propojilo do Prahy. Jediná natáčecí aparatura gramofonová byla v Praze a ta už byla zapojená, všechno připravené, udělala se zkouška mikrofoní a potom jsme to tam 3 dny nechali, aby tam vyčichly všechny ty lidské stopy a za 3 dny jsme zapojili mikrofon, který tam byl ukryt v houští na místě, kam nejvíc jeleni vycházeli a říjeli. No a tak jsme zapnuli a teď operatér poslouchá, říká, nic tam není, není tam nic slyšet, jestli to má všechno v pořádku, proud, všecko bylo. V Praze. Tak co bude, kdy budeme natáčet a nic, ale takové ticho, tedy to vypadalo opravdu tak nějak divně. No tak nakonec nezbylo, hodinku to zkoušeli, hledali závadu, nezjistili nic, všechno klapalo technicky, jenom nebylo nic slyšet. Tak se sebrali a kráčeli po kabelu pěkně do lesa, přišli na paseku, přišli do křoví a zjistili, že jim mezi tím někdo ten mikrofon ukradl. No tak od té doby to dělali pořád ti lesáci, jo, jak dělali. Já to tak neumím, ale teda oni to dělají takhle, že dají si obě dlaně k ústům a přitom to dělají jako jeleni. A dokonce jeden o sobě tvrdil, že to dovede ještě líp než jelen a že jednou za sebou přilákal laň až na náves, no já mu nevím.

mír. Kdo pak dnes ví,

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Když se tu před chvílí vzpomínalo na ty lovy beze zbraní, natáčení jeleních hříjí a tak podobně, připomněl jsem si druhdy populární knížky spisovatele Jaromíra Tomečka, jeho příběhy z lesních zákoutí. Mimochodem, Jaromír Tomeček sice nepatřil do té party rozhlasových sedmilhářů, ale jednou tam jako skvělý vypravěč taky zavítal. Ostatně všechny vám teď ve studiu představí rozhlasová redaktorka Dita Skálová.
2: Máte rádi žertovné historky ze života? Tak si na čtvrt hodiny sedněte a poslouchejte. Pořád nám píšete, že se vám ty minulé mikropovídky ze života líbily. Dobrá, máte možnost jich za 15 minut slyšet 10. Možná, že jste některé už slyšeli, ale je to už dávno, tak to snad nebude vadit. Načne to spisovatel Milan Smolík.
3: Mě nikdy nenapadlo, že kluk můj, který mu je dnes 12 let, si všímá všelijakých diskuzí, různých politických diskuzí, které jsem měl já se svým otcem. Až jednoho dne mě překvapil takovou otázkou, hrál si nic, bylo ticho doma a on mě najednou povídá, poslechni, tati, kdo to vůbec byl ten starý Rakousek? Často slyšel, říkal, za Rakouska bylo Pilbuštím, za Grejcár nebyla. Teď je to tak, dobrý to bude.
4: Já to říkám z rozpaky, poněvadž já ji slyšel od Ivo Fischera, kterého všichni znáte, tak on má báječného kluka Honzu. Tato historka je z doby, kdy Honzovi bylo půl druhého roku. A to je takový kluk, no, prostě exportní, namalovaný tváře, takový temný, inteligentní
2: oči. A tohle je Zdeněk Jirotka.
4: Oni mu jednou doma půjčili takovou nějakou knihu, aby si v tom listoval a dal pokoj. A on si tam našel obrázek, reprodukci nějakého slavného obrazu ukládání Krista do hrobu. No a teď tam v popředí ležel ten nahatý Kristus jenom s takovou rouškou a tam ty postavy a díra do skály. A teď dítě, které se nikdy nesetkalo se smrtí a tak, no tak koukal se Honza na ten obrázek a oni najednou zjistili, že on si tiše něco povídá. Tak šli blíž a Honza si ukazoval na postavy na tom obrázku a říkal, paní pláče, paní taky pláče, pán pláče, bože, bože, hrůza, budou ho koupat.
3: To kdysi vozívali velcí psi chleba. To byl takový velký hafan, jakoby řeznický, a na vozíku měl naskladaný chleba. A jednou se takový
2: Jaromír Tomeček,
3: zastaví,
2: spisovatel z Brna.
3: No a učedník nosil chleba do obchodu a jak tenhle ten hafan takhle stojí a čeká, až dostane povel k jízdě, tak stará babka tam z domu vynesla jako ven na čerstvý vzduch takového toho malého psíčka, takového toho zmrzlička, co se pořád třese. A tak ho postaví na zem, on nespadl, on se držel a teď se třese a najednou ho pojala nějaká šílená odvaha, rozběhl se a tohle velkého rafana chňap odzadu za zadní nohu. Teď tenhle ten pes, který ho v představě nemohl kousnout nic než lev a ten tam nebyl, prostě by vkousnut, tak skočil kupředu a teď s tím chlebem letěl s tím vozíkem kolem města. Tak nejprve ztratil chleba, pak ztratil korby, pak ztratil nápravy, pak ztratil všecko a teď nakonec, když měl jenom oje, tak vletěl domů a ještě vymlátil ti mojemu toho pekaře výklad. A teď prostě vykládám, když rozumíš, z čehož plyne naučení. Když tě kousne takový zmrzlíček, můžeš ztratit chleba.
5: Tady právě visí obraz jednoho
2: malíř
5: našeho výborného
2: Jaroslav
5: krajináře.
2: Malíř Jaroslav Počenášek.
5: A já ho pro jistotu nebudu jmenovat, ale tu historii, která se stala, ta se stala skutečně a byl jsem tomu přítomen. Chodili jsme spolu venku malovat v Povltaví. Ne, já ho nebudu opravdu jmenovat, on by se třeba zlobil. A on, když se vypraví tedy do terénu malovat, tak nosí na zádech takovou jakousi, vypadá to zkrátka jako krosna. je to dost složitý aparát, který je to francouzský výrobek a to se potom postaví, má to nohy, má to různá šuplátka a samozřejmě stojan a štaflák, že je to velmi složitý a působí to mohutně. My jsme přišli tam, tak byla tam nádherná krajina, byla tam krásná chalupa, tak on si to před tu chalupu začal stavět, až počítal s tím, že vymaluje tu chalupu a vzadu tu řeku. No a když už to měl skoro dostavěno, což dalo dost práce, tak vyšli z té chalupy smutný lidi a povídali mi, prosím vás, tady nám nehrajte, nám umřela babička.
6: Stručně z nemocnice je nějakou výborní. Ty jsme takový veselý kopy. Jistý půděl
2: profesor Ivan Osvald.
6: Na městí v nemocnici a bylo tam víc lidí v pokoji. Náhle tam vběh ten lapiduch, držel nějaký lejstro a říkal Kadečka! Je zde Kadečka? Se ozvala tady. Říkal, Kadečka, nesmíte být operován. Máte slabé srdce. Říkal, já byl včera.
5: Mně se podařilo vyděsit jednoho štábního kapitána. Ale přišli jsme k sobě asi takhle. Já jsem za protektorátu sloužil na poště. V Jindřišské ulici v ústřední telegrafní stanici
2: Praha. A tohle je scenárista František Vlček.
5: A sloužil jsem tam ve funkci, která se přesně jmenovala plně zaměstnaný poštovní pomocník s denním platem měsíčních 740 Kč. Po čase a po určitých službách mě přezadili do takzvaného PPO, což byla poštovní protiletecká obrana. Ta služba trvala 24 hodin, pak jsme měli 48 hodin volno a nedělali jsme tam prakticky nic, protože jsme byli všichni pošťáci, jenom jsme tam měli rozvěšený porůznutý sekery a helmy a takto náčiní k tomu. Po čase, kdy jsme žili úplně bezprizorný, přišel k nám štábní kapitán z tehdejší protektorátní armády, z té zrušené armády se vytvořila taková vládní vojsko, správně, ano. A byl to strašlivý byrokrat, pravděpodobně proto tam u toho zůstal. A první, co udělal, že nás rozstřídil na dvě družstva, družstvo hasičů a družstvo samaritánů. Pak nám napsal předpisy pro hasiče a předpisy pro samaritány. A potom ty předpisy chodil zkoušet. Tedy nikdo tohle neovládal, ale já mám paměť pro nesmysly, přímo fotografickou. A tak jsem ty předpisy se zálibou čet. A on přišel jednou, trošku byl pohněvaný a začal zkoušet. Říkal, co jste vy, ten řekl, já jsem samaritán, on řekl správně, a co budete dělat v případě náletu. Ten měl odpovědět, v případě náletu budu se pohybovat v troskách poštovní budovy, budu vyhledávat raněné a umírající a po poskytnutí první pomoci dopravím je na obvaziště. Tak tohle nevěděl. A šlo to dál a bylo to čím dál tím horší, až došlo na mě. A on říkal, co jste vy, ten tlustý, já jsem říkal, já jsem proudník, to bylo správně, on taky řekl, ano, správně, a co budete dělat v případě požáru? Hned vysvětlím funkci. Já jsem si odkašlal a řekl jsem, podle předpisu doslova, v případě požáru dostavím se poklusem k ohnisku požáru, násilím otevru hydrantovou schránku, uchopím oběma rukama mosaznou proudnici a zaujmu postavení co nejvýhodnější. Potom počkám, až za mnou další dva z mužstv hasičů přivlekou rozvinutou hadici, s ručným pohybem zapojím mosazné náustí hadice do mosazné proudnice a hlasitým povelem teď, v závorce v případě hluku, který obvykle u požáru bývá cukáním za provaz, dám povel k roztočení hydrantu a potom dle svých sil a možností požár buď to uhasím, anebo lokalizuji. Ten člověk se na mě takhle dlouze díval, pak odešel a od té doby jsme ho tam neviděli. Tahle historie má ještě dohru. Já totiž jsem ty předpisy ovládal perfektně. Ovšem pak došlo k praktické zkoušce. Já jsem se skutečně dostavil poklusem k ohnisku požáru. Požár samozřejmě byl předpokládaný. Odevřel jsem násilím hydrantovou schránku, uchopil jsem proudnici. Ovšem uchopil jsem proudnici pro hašení pěnou. To byla proudnice, která měla nahoře takový karburátor. Podařilo se mně zapojit mosazné náustí proudnice do mosazné hadice, i když s použitím trochu násilí. A teď jsem zaujal postavení co nejvýhodnější a další dva z mužstva hasičů mě do toho pustili vodu. Já jsem stál na dvoře uprostřed poštovního dvora, kde byly vozy a koně tenkrát ještě, a teď vzniklo něco, co se podobalo vodotrysku, fontáně. Já stál uprostřed jako trpaslík a nade mnou se klenulo obrovský deštník vody, který stříkal na všechny strany. Samozřejmě
7: Pušťáci vyklidili ten dvůr a já jsem stál uprostřed bez pomoci, až někdo potom přeseknul tu hadici, tím jako zachránil situaci, takže jsme mohli skončit poblach a odejdou.
8: Výborně.
0: Divadlo pro vaše uši. Ponořte se do hlubin našeho rozhlasového archivu a vychutnejte si lahůdky v podání legendárních českých herců, komiků a vypravěčů.
2: Herec a režisér Karel Pech.
9: A to mi vyprával jeden kolega, který říká, že nesnese, aby to okénko na té malé místnosti bylo otevřené. A říká, sedím na té malé místnosti a čtu si. Najednou mi někdo šlápne na pravé rameno, na levé koleno, odligruje, otočí se na mě a řekne pardon a odejde. Slyším ještě, jak se odevřel byt a zmizí. Zloděj, který ho honili po střechách, tak touhletou cestou se dostal ven. Od té doby nesnáší ten můj kolega, dneska to zasloužil u mě otevřený okýnko. Do světlíku.
6: Když čte. To jste to nabral tedy z hlubokého hrnce, čemuž přičiním historii, jak v Mánese, kde býval klub dříve česko-německých divadelníků, posléze umělců, tak tam se chystal Silvestr, sešli se tam různí lidé a ten den spatřil ten kustod, Mitiska s kustodem spolku Máne s Poláčkem, dole přimrzlou kachnu, která už se nehejbala, tak tam slezli po takovým žebříčku, kachnu ocekli, ta byla úplně mrtvá, že? A v tom už se tam začaly hrnout ty davy, oni tu kachnu sebrali a dali ji do jedné předsíně těchto malých místnůstek, o kterých jste hovořil, a tam na ní zapomněli. A teď se tam normálně lidi scházeli, vybavovali, že dobrý večer a tak dále, že? A jistý tedy jihočeský básník tam, který tam vodil slečny vždycky, aby viděl, říkal, můj přítel Vidra, tak se věří, balíska, tak tam přivedl jakousi slečnu z dobré rodiny a ta jako prvá teda se odebrala na tu místnostku, načež najednou se rozletěly dveře, ona vletěla dovnitř, ječela jak siréna. No, taky tam ošetřit, že zjišťovali příčinu, tam se stalo to, že ta kachna rozmrzla a hledala vodu. A usedla. A tahle ta nešťastná dívka, která tam přišla první, usedla tež. A v tom se pod ní ozvala kvák, kvák, kvák, kvák, kvák. Proto ona vyletěla tam mezi ty jasající silvestrovské davy.
7: To je Silvestr.
10: Tak já jsem jednou před lety nastoupil do jedné pražské redakce.
2: A nakonec tam scenárista představili a uvedli Vladimír mě do Kalina.
10: Kanceláře a tam seděl za stolem takový drobný, malý redaktor. Tak jsme se představili a bylo to několik takových zdvořilostních frází. A teď vidím, že on prostě sedí nad takovým plánkem zadumaně a já mu jako říkám, co tam má. A on říká, no, já čekám rodinu a ty palandy mě pořád tady. A já mu říkám, a to máš malej byt, že? On říká, no ne, já mám čtyřpokojový byt na Pangráci. A já mu říkám, a proč ty palandy? A on říká, no já čekám 11. dítě. A tenhle ten redaktor, když měl těch dětí 8, tak prostě měl takový pokoj, kde ty děti si celý den hrály. A teď tam jednou vešel a on měl 7 děvčat a 3letýho kluka. A jednou večer přijde domů a jde do toho dětského pokoje a teď si najednou s hrůzou uvědomil, že malý František oblíká panenky, hraje si s kočárkama, dělá bábovičky, kuchyňku tam staví. A teď si uvědomil, že vlastně má v bytě mužskýho, tak ráno okamžitě vzal Františka, ještě nešel do redakce, šli do hračkářství a koupil mu vojáky, kanony, letadla, světlomety, všechny takové ty vyloženě mužské hračky. František byl nesmírně šťastný, hrál si s tím hned, jak přišel, to všechno rozbalil. Tak ten přítel odešel klidně do redakce a večer se vrátil a vešel do toho pokoje podívat se, jak si hraje František. Otevře dveře a tam malý František sedí u neciček a pere prádlo. A on mu říká, Františku, proč si nehraješ s vojáčkama? A on říká, Vždyť si hrají, peru jim právě.
8: Ha, ha, ha, ha.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Snad se mnou budete souhlasit, že taková příhoda, aby působila, musí mít, jak se říká, zemité jádro, dobrou poentu, musí mít svého autora, vypravěče, a nebo stejně zdatného interpreta. No a právě takhle se potkali scénarista a spisovatel Vladimír Kalina, já si ho pamatuju ještě na fakultě s Dýmkou, když nám přednášel, a herec Milan Neděla. Bože, jak ten si ty Kalinovy sedmilhářské střípky u mikrofonu užíval. No a vlastně je to dodnes dárek pro nás všechny. Tak vám ho teď posílám a těším se zase někdy brzy naslyšenou.
2: Jsou úsloví, která přetrvávají věky jako lidová moudrost. A pak jsou taková, která jsou jako móda, za čas se vytratí a přijdou zase jiná se stejným osudem zapomnění. Většinou pocházejí z filmů a stávají se sloganem v analogických okamžicích, které prožívali hrdinové bílého plátna. Pamatuji si na úsloví Sleduj mě z mnoho významných situací idolů dívčích srdcí herce Pucholta z prvních Formanových filmů. Nebo slavný výrok z neméně slavného filmu Někdo to rád horké, kdo je dneska dokonalý, jimž se reagovalo na každý nezdar. Jeden čas se také reagovalo na situace, které dopadly nad očekávání dobře a přinesly kýžený úžitek úslovím Za to jsme bojovali. Častokrát jsem je vyslovil, aniž jsem si jako každý jiný uvědomoval původní význam, který odpovídal názvu amerického protifašistického filmového seriálu Zač jsme bojovali. Až jednou jsem to řekl naposledy a styděl se, že bych nejradši prošel Prahu kanálem. Šel jsem ve vedru kolem reprezentačního domu a dostal jsem chuť na pivo. Sedl jsem si na zahrádku a objednal si je u starší servírky. A když mi přinesla orosenou sklenici a polkl jsem první osvěžující doušek, s úlevou jsem vydechl. Za to jsme bojovali. Servírka na mne pohlédla vážnýma očima a řekla ledově. Nevím, za co jste bojoval vy, pane, ale my za vaše pivo určitě nebojovali. Reportér František Gell mi kdysi vyprávěl historku z počátku našeho letectví, jejímž byl přímým svědkem při své návštěvě letiště ve Kbelích, kde právě probíhal výcvik mladých vojenských pilotů. Podrobnosti, které se odehrály vysoko nad přistávací plochou, nemohl samozřejmě vidět, ale později mu je doplnil bledý letecký instruktor. Sluší se předeslat, že pro výcvik byl určen typ dvouplošníku se dvěma otevřenými místy v horní části trupu s ovládacím zařízením, kdy vpředu seděl žák a za ním instruktor. Ten mohl jednak korigovat let a jednak při letu udílet příkazy. Rádiové spojení totiž tenkrát ještě neexistovalo ani mezi posádkou a letištěm, ani palubní telefon mezi žákem a instruktorem. Toho dne se konaly závěrečné zkoušky a na improvizovaném pódiu přihlížela z dalekohledy generalita a štábní důstojníci. Atmosféra byla logicky napjatá a nervózní, nebe však bylo jasné a panovalo bezvětří, co víc si rozechvělí adepti mohli přát. A pak nastal let, který všechny přítomné zvedl ze židlí. Dosud bezchybně letící cvičný letoun se přesně podle programu vzepěl k loupingu a současně v té chvíli se od trupu odpoutala postava instruktora v přímém pádu, aby v zápětí se nad ním otevřel bílý padák. Ve všech se zarazil dech, neboť každý očekával, že letadlo začne hořet, že selhalo řízení nebo vysadil motor a nastane nezadržitelný pád i s žákem, který zavčas nevyskočil. Hasiči vyrazili na plochu a záchranné družstvo vyběhlo z baráku. Jenomže se nestalo nic, což bylo ještě záhadnější. Letadlo pokračovalo v krkolomných cvicích a motor hučel na plné obrátky. A mezitím instruktor dopadl na kraji letištní plochy a bylo zřetelně vidět, jak se rychle zbavuje padáku a rozbíhá se do jejího středu. Nikdo nic nechápal. Letoun pak s naprostou jistotou přistál A když stroj zastavil a motor zmlknul, seskočil žák po křídle na zem, sejmul kuklu a brýle a když spatřil svého instruktora, který se k němu řítil s hrozivě zdviženou pěstí, hrůzou zařval a omdlel jako špalek. Vůbec si totiž nevšiml, že od určité chvíle letí sám, neboť ho nemohlo napadnout, že v kritickém okamžiku zareagoval na povel Loping tak bleskově, že instruktor, který při předávání rozkazu se musel na chvíli odpoutat a naklonit se k jeho hlavě, svou sedačku už netrefil.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Na malém městě se ví všechno. O lékaři na středisku se například vědělo, že nebere. Byl to skutečně lékař Lidumil, ochotný, pečlivý. Pracoval i jako dobrovolný funkcionář Červeného kříže a pořádal řadu přednášek o zdravotnické osvětě. Nehleděl na čas a především přestárlým pacientům pomáhal, jak mohl. Ale stále byl ustaraný a všechno bral vážně. Jednou ošetřoval vedoucího samoobsluhy a protože čekárna už byla výjimečně prázdná a sanitka pro návštěvy do okolních vesnic ještě nepřijela, postavil na kávu a povídali si. Přišla řeč i na úplatky. Lékař si stěžoval, jak často se dostává do trapných situací, zvláště pak na vesnicích, kde mu pacienti v dobré vůli podstrkují vajíčka, husy a králíky, že samozřejmě vždycky odmítne, ale většinou s provinilým pocitem, že se jich nepřímo dotkl. Jenomže člověk neuhlídá, pokračoval lékař a na důkaz otevřel skříň. Ležel tam stoh asi 30 pečlivě zabalených bomboniér. A rozhorleně pokračoval, nechávají to tady na židlích, pod židlemi nebo pod věšákem, než se otočím, jsou pryč. A co já s tím mám dělat? Praktický vedoucí prodejny si okamžitě věděl rady. A protože znal jeho neúplatnost a na druhé straně ho lákal lehce se nabízející užitek, opatrně a rozšafně poznamenal, že to jako je velká národohospodářská škoda, protože bonbony podléhají zkáze. A když lékař sebekriticky pokyvoval hlavou a poznamenal cosi, že se pořád ještě nedělá zdravotnická osvěta dobře, obratně navrhl, pane doktore, já bych vám rád pomohl. Co byste tomu říkal, že si to odvezu? A lékař souhlasil. A tak vedoucí samoobsluhy bomboniéry odvezl a hned příští den některé z nich vystavil do regálů. Po polední přestávce jen žasnul. Před obchodem čekala nebývalá fronta zákazníků, až otevře. Když odemkl, prolomili skoro dveře a vrhli se do oddělení cukrovinek. Nastal boj o bomboniéry. Většinou je brali po pěti. A tím to všechno prasklo. Skoro v každé z nich byla 100korunová bankovka. Prostředí bufetů je zcela zvláštním světem krátkých a mlčenlivých příběhů. Lidé u vysokých stolků jeden vedle druhého s nepřítomným výrazem krotí hlad a žízeň, dojedí, dopijí a odcházejí. Chybí hospodská družnost i okázalost vybraného stolničení. Tady je jedna momentka. Do bufetu vešel upravený pán a viditelně spěchal. Objednal si čočku s volským okem, donesl ji na stolek a zase odběhl pro malé pivo. A když se vracel se sklenicí a příborem v ruce, zarazil se. U stolku na protější straně stál zarostlý muž nad jeho talířem. Rozhodl se vyřešit situaci bez skandálu. Přistoupil ke stolku, mlčky přisunul talíř k sobě a s majetnickým výrazem nabral první sousto čočky. Zarostlý muž se na něho podíval mírnýma očima, ale pak rozhodným způsobem odtáhl talíř k sobě a s naprostým klidem ujedl čočku ze své strany. Upravený pán jen beze slova zavrtěl hlavou a opět beze slova přitáhl talíř k sobě a nabral druhé sousto, tentokrát s přísným pohledem. Zarostlý muž pokrčil rameny a v zápětí posunul talíř doprostřed stolu, nožem rozpůlil porci čočky i volské oko a začal rozvážně jíst svůj díl. Jeho protějšek jej chvíli nerozhodně sledoval, pak přijal jeho gesto. Začal mlčky jíst svou půlku. Dojedli v tichém napětí položili příbory na talíř uprostřed stolku, oba vypili naráz malé pivo a pak zarostlý muž bez rozloučení odcházel. Upravený pán konsternovaně vrtěl hlavou a když se otočil, strnul podruhé. Na vedlejším stolku spatřil svůj netknutý talíř s chladnoucí čočkou a volským okem. Jsou příběhy, které se nesnadno vyprávějí. Jejich zvláštní poselství je skryto takřka v nepostižitelném zachvění, jako když padá hvězda. Pobýval jsem už týden ve starém mlýnu na Ploučnici a klapot mlýnského kola, který mne zpočátku rušil, nakonec měkce uspával. Dokonce jednou uprostřed noci jsem se naráz probudil, když se kolo zastavilo. Ve dne jsem často pozoroval provoz a schon na velkém dvoře. A zvykl jsem si na rachot strojů, až mě napadlo, že sice žiju ve mlýně, ale nevím o něm zhola nic. V neděli, kdy se nepracovalo, mne provedl sám pan mlynář. Dokonce jsem měl dojem, že na moji žádost čekal a vystrojil se na to i bílou čepicí. Začali jsme prohlídku od nejvyššího čtvrtého patra a změť kol, válců a transmisí se zvolna stávala srozumitelnou jako důmyslný systém, který se vyvíjel od nepaměti. Mlýn byl postaven koncem minulého století a připadalo mi, že tenkrát k němu vyrobili i pana mlynáře, neboť při svém nadšeném výkladu užíval výrazy s patinou dávných časů. Kypřice, kuželnice, koukolník, kruzník, čili holandr. Mluvil o mletí na způsob rakouský, uherský, pražský a vídeňský. Pojmenovával druhy mlýnských kamenů jako žitováky, žehrováky a žvaráky. A všechno to říkal se starosvětskou láskou. Pochopil jsem, že vlastně mluví o sobě, ale úplně jinak než jiní. Ani jednou nepoužil slůvko já. Sestupovali jsme po strmých žebřících patro po patru stejnou cestou, jak zrna na své pouti složitým soustrojím, a tvář pana mlynáře se čím dál víc zjasňovala neskrývaným pocitem štěstí. Konečně mohl mluvit o mouce. O mouce pšeničné, žitné, o krupičkách a krupici vyražené, žemličkové, dotahované a zadní, o přerážkách, moučném prachu a jemných otrubách, o mouce krupicové a nejbělejší mouce dvojnulce. O každém druhu vyprávěl se zaujetím, jaké je výsadou znalců. Stáli jsme v přízemí v moučnici, kam do prostorných dřevěných beden směřují roury z hůry s klapkami, každou podle druhu pojmenoval a současně v zápalu výkladu otvíral. A najednou se zadrhl a zajíkl. Byl to jen zlomek vteřiny se smutným zábleskem nevypověditelného stesku. Hned sice pokračoval, ale hlas ztratil jiskru. Připomínal unaveného průvodce. Byl mi v té chvíli blízký, jako každý, komu osud ublížil. Už přes 20 let mlel ve mlýně jen krmivo pro dobytek.